byl upoután na lůžko a teta se z jeho pokoje téměř nevzdalovala. Milouš propadl světobolu a později počal projevovat zájem o služebnou Marii. Doktor Vlach chodil chytat ryby a my se slečnou Barborou jsme se chodili koupat nebo jsme se potulovali lesem. Saturnin trávil všechen svůj volný čas v dědečkově knihovně. V celém domě vládl ospalý klid, ale přesto jsme všichni cítili, že je něco ve vzduchu. Nikdo z nás však nečekal něco podobného. Nikdy nezapomenu na vyděšenou tvář tety Kateřiny, když přiběhla za námi do obývacího pokoje a žádala, aby někdo z nás šel k dědečkovi. Byli jsme tím překvapeni, protože až do té doby nechtěla teta k dědečkovi nikoho pustit. Polekali jsme se, že se snad dědečkovi přitížilo a doktor Vlach se ptal tety, co se děje. Teta nám pak řekla, že starý pán se rozuřeně vztyčil na lůžku, křičel na tetu, aby mu vysvětlila, proč Šemík uháněl k Radotínu, zatímco Hormil uháněl k neumětelům a nakonec po ní vrštěl polštářem. Slyšela ho křičet, ještě když utíkala dolů po schodech. Bylo to podivné, nečekané a smutné zakončení naší dovolené. Saturnin musel u dědečkova lože vystřídat tetu Kateřinu, protože dědeček, jakmile ji spatřil, propadl záchvatům zuřivosti. Příštího dne zůstal dědeček zase na lůžku. Když jsme se my ostatní sešli u oběda, pravil doktor Vlach, že dědeček prohlásil, že míní napsat svou poslední vůli. Tetě Kateřině zazářily oči a pravila, že je to docela správné, když starý a nemocný člověk hodlá včas uspořádat své věci. Tím nechce říci, že dědeček brzy zemře. A samozřejmě, pokud se jí týká, přeje starému pánovi, aby ve zdraví ještě dlouhá léta zůstal mezi námi. Ovšem všichni víme, že mladý může, starý musí. A co můžeš učinit dnes, neodkládej na zítřek. Dědeček měl vždycky správné názory a ona si ho proto velmi váží. Doktor chvíli mlčel a pak prohlásil, že podle jeho názoru je to všechno nesmysl. Po tom, co jsme všichni v minulých dnech viděli, je bohužel nutno konstatovat, že dědečkův duševní stav není takový, aby bylo lze předpokládat, že se svým majetkem rozumně naloží. Je to bolestné, ale musíme se s tím smířit. Ostatně dědečkova poslední vůle, napsaná před 3 lety, je uložena u notáře Vrby a ať už tehdy starý pán rozhodl o svém jmění jakkoliv, je jasné, že se tak stalo při úplné duševní svěžesti. Ale, podívejme se, divila se teta jedovatě. Potom pravila, že nyní je jasno, proč v poslední době všichni předstíráme, že se dědeček pomázl na rozumu. Stále přemýšlela, jaký cíl tím sledujeme. A nyní to tedy ví. Ona za svou osobu prohlašuje, že starý pán je úplně normální a na to by se podívala, aby nějakým komplotem mu bylo zabráněno ve svobodném rozhodování. Potom doktor Vlach požádal slečnu Barboru a mne, abychom byli přítomni sepsání závěti jako svědci. A všichni tři jsme se odebrali do dědečkova pokoje. Starý pán seděl v posteli, obklopen polštáři a zdálo se, že tělesně se mu vede docela dobře. Saturnin právě odklízel podnos, na němž nemocný obědval. A pokud jsem informován o dalších událostech, stalo se toto. Asi za hodinu odešel doktor do obývacího pokoje, kde čekala teta Kateřina. Vrhl se do křesla a prohlásil, že je to tedy odbyto. Pravil, že všechno šlo hladce a že dědečkovo rozhodnutí, třeba je poněkud překvapující, je jistě moudré. Domnívá se, že ze strany příbuzných nebude námitek vzhledem k tomu, že jsou již všichni hmotně zabezpečeni. Teta Kateřina se zarazila a pravila, že všichni zabezpečeni nejsou. A ona doufá, že dědeček na to pamatoval. Není-li dědečkovou povinností postarat se hmotně o ní a o Milouše, pak už teta Kateřina opravdu neví, co vlastně povinností je. Doktor Vlach pravil, že starý pán byl zřejmě jiného názoru. Potom dodal, že dědeček odkázal celé své jmění dobročinným spolkům. Později doktor Vlach vykládal, že v celé své lékařské praxi neviděl, aby někdo zbledl tak jako teta Kateřina po této větě. Potom celá její tvář stvrdla, rty se semkly a oči se jaksi zúžily. Když promluvila, chvěl se jí hlas záštím. Pravila, že v tom případě musí uznat, že se mýlila, když tvrdila, že dědeček je normální. Něco tak surového může udělat jen člověk postižený měknutím mozku.
je rozhodnuta povolat psychiatra, aby dědička prohlédl a nasadí nemilosrdně všechny páky, aby ta slabomyslná poslední vůle byla prohlášena za neplatnou. Doktor Vlach povstal a s neskrývanou ironií opakoval její prohlášení, které teta učinila teprve před hodinou, totiž, že by rád viděl toho smělce, který by se odvážil porušit povinnou úctu k nejstaršímu členu rodiny námitkami, podepřenými domněnkou o duševní chorobě. Dodal, že tak bezcharakterního tvora, jako je milostivá paní, ještě neviděl a opustil místnost. Vesničky s červenými taškovými střechami vypadaly jako korálky navlečené na bělošedé stužce silnice, po níž slečna Barbora řídila svůj rapid jistě a bezpečně jako šofér z povolání. Konec dovolené. Je v tom vždycky něco teskného, ale musím říct si, že právě ten konec byl nejhezčí. Po kvapném odjezdu tety Kateřiny se v horách mnohem lehčeji dýchalo a slečna Barbora byla tak milá. Postupně jsem si uvědomoval, že mám několik vlastností, které dokonale vyváží mé nedostatky. A říkal jsem si, že není důvodu, proč bychom se nemohli se slečnou Barborou v Praze občas vidět. Chudák dědeček, řekl jsem nahlas. Proč? Ptala se slečna Barbora. Mohl se mu stát, že by měl daleko horšího vnuka než jste vy. Nemíním podrobovat kritice dědečkovi vnuky. Mám na mysli duševní poruchu, která dědečka stihla. To přece nemyslíte vážně, pravila slečna Barbora. Nezdílím sice názory vaší paní tety, ale mluvila mi z duše, když prohlásila, že váš dědeček má víc rozumu než my všichni dohromady. Připouštím, že se v poslední době poněkud neobvyklým způsobem bavil na náš účet, ale to je všechno. Ostatně je možné, že k tomu měl nějaký důvod. Chcete tím říci, že dědeček svou pomatenost pouze předstíral? Ptal jsem se udiven. Zajisté, řekla slečna Barbora. Kdybyste o tom byl chvíli přemýšlel, byl byste došel k stejnému závěru. Humor vašeho sluhy má svůj osobitý ráz. A jestliže starý pán nazval vaši příslovími hýřící tetu poskakujícím mudroslovím národa slovanského, dovoluji si při vší úctě k vašemu dědečkovi tvrdit, že to je nápad Saturninův. Ostatně starý pán ví, že nevěřím v jeho pomatenost. Poznala jsem mu to na očích a já jsem se neubránila úsměvu. Ta cigareta, kterou mi nabídl, byla úplatkem za to, že mu neskazím zábavu. Bože, řekl jsem, tohle mne vůbec nenapadlo a je to docela jednoduché. Je, řekla slečna Barbora. A váš dědeček je skvělý, mám ho ráda. Chvíli jsem mlčel a pak jsem řekla, ale on velmi špatně servíruje. Slečna Barbora se usmála a klidně řekla, mám ho přesto ráda. Myslel jsem na to, že i ten, kdo není do slečny Barbory zamilován, musí uznat, že to děvče má vtip. Díval jsem se na ní, jak řídí vůz bez nejmenší známky únavy a myslel jsem na to, co mi řekla o dědečkovi a Saturninovi. Doktor Vlach pravil, že si dědeček velmi zvykl na Saturninovu obsluhu. A žádal mne, abych Saturnina ponechal u dědečka aspoň tak dlouho, dokud se jeho stav podstatně nezlepší. Na rtech slečny Barbory se objevil slabý úsměv a já jsem se jí ptal, proč se směje. Pravila, že si představuje, jak budu sám hospodařit na tom svém škuneru. Na obzoru se objevily pražské věže a naše cesta pomalu končila. Zmocnila se mi lehká stísněnost. Na nábřeží slečna Barbora zastavila a s úsměvem si prohlížela obývací loď. Vystoupil jsem. Když jsem s námahou vyndal první kufr, objevil se po mém boku jakýsi chlapík a pravil, potřebuju něco od míst, pane šéf. Zatímco ten dobrý muž odnášel mé kufry, zapaloval jsem si nervózně cigaretu a slečna Barbora mne se zkoumavým úsměvem pozorovala. Nechtěla byste se se mnou sejít? Ptal jsem se a myslím, že můj hlas nebylo možno nazvat pevným a klidným. Chtěla, řekla slečna Barbora a pořád se tak usmívá. Kdy? Zeptal jsem se a spotřeboval jsem na to zbytek svého dechu. Kdykoliv, odpověděla slečna Barbora a ani trochu se nenamáhala, aby mi usnadnila situaci. Podíval jsem se na hodinky a řekl jsem, zítra v tuto dobu u Národního divadla. Ujednáno.
řekla veselé slečna Barbora, a myslím, že bychom si mohli tykat. Chceš? Tak se stalo, že chvíli poté pochyboval nosič kufru o mém zdravém rozumu. Zaplatil jsem mu tak, jako bych se byl právě dověděl, že jsem vyhrál milion.

0: inženýrom Lodringerom.
1: Grandel je to vať?
0: Nie. Skúste niekoho vy teraz.
2: No teda, máme čo dobiehať ešte. Do centra paví!
1: Judr Šipčínská Rejpalová. Rejpalová.
2: Doktor Imrich Krampampula so svojou manželkou Imriškou a dcérou Iminou Krampampulovým.
1: Viete čo, vykašlíme sa na to, zoberte telefónny zoznam, čítajte to, poradite. Určite niekto príde.
2: Ja ho otvorím len tak z pachroky. Inžinier Horák. Inžinier Horal. Inžinier Horan. Inžinier Horárik. Inžinier Hvorčík. Inžinier Hordóši. Doktor Horečný, doktor Horínek, doktorka Hrnešová, inžinier Horňanský, inžinier Horniaček, Horniaček, Horniaček.
1: Je tu Horniaček? No dobré, tak Horníček.
2: No.
3: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohleto kulatý to je míč a tohle zahnutý až semle to jsou nohy. Ty měli cenu bratru 220 tisíc korun, ale kupovali mě celýho, ten zbytek dostali jako přívažek. Víte, že já jsem stál kilo přes 3 000 bez lístků. To bylo víc než za války nejlepší vepřovi, ale já měl ránu, pánečku. Po mých hře to bylo jako po Žižkovi smrti, samej sirotek. Jo, víš, já hrál na Spartě. To měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právem to nebylo jako dneska samý závodní sokol. A víte, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit. Akovej sokol masna například. Kdyby oni použili těch odborných grifů, uděláme z vás cekanou. Chceme osekat kosti, pořádnej nářez, 2 bosty, prosím. Jo. Teď oni by museli nejmíň vyhrát lígu. Co pak by si proti ním kopnul takovej třeba tenhle ten sokol pohostinství s tou svou utěrkou přes ruku, než takovej číšník by ani nestačil říkat. Pán Ráčí, nahrávačku, tamhle volná brančička, prosím, je libo si střelit, je libo 10 nebo 12 a zatím hrají si jako slečinky z penzionátu. A divák si přitom nepřijde vůbec na svý. Žádná možnost v tom není. A pane, a víte, že mě do ty masty nechtěli vzít, že jsem prej moc libové, že bych jim kazil firmu. Já, že bych jim kazil firmu? A nás měj vidět v Argentíně. Pane, my tam připluli, droužičky, hasiči, poráčnici, všecko v pozoru, muzika hrála, my kynuli jim, oni kynuli nám, pak jsme kynuli navzájem, jak jsme tak rozkynutí, uvítal nás velitel těch baráčníků, totiž, abych vám to vysvětlil, ty baráčníci to nebyli baráčníci, ale armáda. Ten velitel, ten měl tak široký klobouk, jako všechny 3 mušketýři dohromady. A lampa si, pane, i měl tak dlouhý, že to coural po zemi. A krásnou řeč měl. Ja. Jenže jsme mu hoď nerozuměli. No ale já jako kapitán jsem mu musel odpovědět, no tak jsem začal. Señores, Čechos, přijelos do Argentinos, Rosecatos, vás do Bustos. Rio Grande, Buenos Aires, Puerto Rico, Bonaventura. A žijo z Plzeňsko z Pívos. Stejně mi nerozumíš, jsem dodal. Jen slezem z můstku. A už. Zvláštní vydání. A na první stránce ta moje řeč i s fotografií v životní velikosti. Jo? V životní velikosti? No jo, v životní. No, jestli tam nějaký ten milimetříček scházel, ale víc neslevím. A reportéři, jo, v téhle zemi mají víc reportérů než komáru. A bylo pořád. Ten to přikládal, sníte z kopce na posezení, dáte přednost blondýnkám nebo těžkému vínu, chtěl byste sousedit s Ceylonem, jak často si myjete uši, chtěl byste mít pleš a tak dále a pořád. A opravdu moc šikovní lidi tyhle reportéři a pozorovací talent měli. Říkali, krásný Apollo, A pořád vám mě fotografovali, mě párník, mě nábřeží, mě s párníkem. No, já byl prostě na všem, já byl i na pastě, na zuby, na dámskej punčochách. Já nevím, jestli mám to říct, ale víte, že mě dali i na konský konzervy. Moc hezký říkání tam bylo, já nevím, jak komu se líbí, ale mně se moc líbilo. Nejlepší brankář, nejlepší koňské, zaručeně není loňské. Jenom to mě mrzí, že jsem na té fotce nebyl s koněm. Ale oni říkali, že já to stačím tam. Jináč je to ale moc divná země. A horko! Jej, tam je hic a ty stavby. Tvoj stadion, pane, to není k vědění, tam mohlo být nějak, počkat. Abych vám to tak řekl, tak cirka to máme 4, to máme také tady byly tribuny, to si tak vzpomínám, někde dole byli lidi, tak les nahoře byly ty tribuny, a kolik tam, kdy tam, tak kde oni stáli tak hustě vedle sebe, 1, 2, 3, 4, no, co bych vám to rozpočítával, no, nějakých 70 tisíc lidí a mohlo bych tam být ještě víc, kdyby se tam byli vešli. A teď se vyběhlo na hřiště, já první, diváci bouřili, Apollo, Apollo, já pohodím Ofino a tak skromně jim pokynu, pane, to byl zápas. A já v tom horku vypotil 3 žejdlíky a když běžel útočník proti mně, tak ten pod na mě stříkal z něj jako z kropicí konve. A teď to zašlo. Joška přehrál na pravý křídlo, odtud Franci z voleje až na levou spojku Oldovi, Olda zaváhal, nečum mesku křičela na ně jedna taková černovoká seniorita, já zalomím rukama, co tam medituješ ty pítie, ale to už na něm byly 3. Ten nejmírnější mu stál na hlavě, soused to přehlídl, Argentinci jdou dopředu, Carlos takový veliký černý vypadal jak lokomotiva, on tak legračně funěl, pobešel zálohu, Klička Standovi, prohazuje Domingovi, ten si nadhodil patičkou sám před sebe. Soudce píská offside. Vykopávám až na levý křídlo Toníkovi, Tonda patičkou nahoru, Oda hlavičkou dopředu Jaškovi, Joška uvolnil Francio, probuď se ty vospalej lenochode, povzbuzoval obranu jeden stařík. Musel to být náramně vzdělaný člověk, co ten znal zvířat. To Argentice, co se tam připlet, takový vlasatý kluk to byl, vzal Franci sebou, jenže ty vlasy se mu nějak zapletly do šputu a tím se to pokazilo. A zase! Soudce odpískal surovost, ačkoliv si Franci mohl docela dobře zlomit nohu. Trestnej kop, Argentinci jdou dopředu, klubko hráčů před brankou, řeže se to tam jako u Waterloo, skočím po míči, minulo Domingo jde dopředu, já za ním nemůžu, někdo mi stojí na ruce, zařvu pomoc! Vosolte ho, složte ho, Jarda jde na něj, říká si, mám ho zmasit, nemám ho zmasit, mám ho zmasit, nemám ho zmasit. Pak mu přišlápne patičku, tím mu vzal těžiště a bez těžiště se kopat nedá. Domingo letí, ten vám, pane, letěl a vyryl příkop jako buldozer na letní. Cítím úlevu, ale ruku necítím. Desítka, střílí López, koukám do očí, dívá se napravo, skočím tam. A on mě dal šoráka, dole mýho rohu, on ten chlap šilal. Lidi žvou. Jeden takovej u nás, tomu říkáme preslika, tak prodává ty studený párky a teplý pivo. Tak ten značení po mně hodil táckem, já se uhnu, dostal to López, běžím k němu jako dobrý sportovec, mu chci potřást pravici, ale asi mě nerozuměl a chce utéct. A to mě namíchalo, křičím, to jsi sportovec? A skočím po něm. Nějak se tam připlet souce a představte si, dostal taky pár facek. Spojku jsem složil levým hákem, ale křídlo bylo na mě moc rychlý. Ale co vám musím říct? Pěkný nemocnice tam mají. Jo, pane, to byl zápas. A tejci přijdou s tou sjednocenou tělovýchovou. Já bych nebyl proti tomu. Ať sjednotí třeba vodní skauty a boxéry. Ale na profesionalismus mi šahat neměli. A víte, co mi ještě udělali? Prohodím ve společnosti, že umím kopat. Někdo mi tam poradil, abych šel do stavebních závodů. Přijdu tam a povídám, že bych u nich chtěl kopat. Tak mě poslali do slab. Plat za hodinu 15 a prémie mě řekli. Za já sám a jedu. 1500 za hodinu, no to by šlo, myslím si. No to budou mrkat na posilu. Jo, ale mrkal jsem já. Hlásím se v kanceláři a povídám, Jedu si zakopat. Ale napřed bych si dal něco pro zahřátí, jak jsme na to zvyklí. A on pá, co jako budu chtít? Já pamatuju taky, abych si dal třeba zborovičku. No tak, povídá, tak si jděte naštípat. No, ve mě skypěl a žlut, že jsem byl žlutý jak harský kanár. To jsou vole vtipy, povídám, já chci kopat. No natáhnu ruku, jak jsem to vždycky dělal před každým zápasem, povídám nonchalantně. Kolik? A víte, co mi do té ruky dali? Krumpáč!
4: Sázka. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
5: A blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
4: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
5: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co? A?
4: S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch? No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš.
5: No, jenže lžíce je hliníková, triumfová plešatec. Co? No.
4: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další mince do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněli oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval. Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3 metry
5: 50. 3 metry 50 nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý.
4: No, když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3 metry 50.
5: Hele, už mě nesér, zvolal plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A.
4: Řekl, zase se posadil a dodal.
5: To je hrozná vejška, vole.
4: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
5: Udělej tam značku, poručil plešatec. Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva.
4: Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
5: Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekáčkem na maso. A oba jste tu skončili,
4: Je vám to jasný? Po těch slovech se šla uklidnit.

0: Pavku škytal a nespouštěl oči z plešatce. Zataj dech, co? No, poradil mu obr.
1: Škyt,
0: vyprskl maličký. Ať je doháje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš pórama, co? Ha?
1: No, to já dokážu taky,
0: zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem.
1: Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut.
0: Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co?
1: No.
0: Maličký uraženě mlčel a přemýšlel. O co? Zeptal se pak troufale.
1: Vteřina korunu, vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal.
0: Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš? Zaveselil se dědek.
1: Do prdele,
0: ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl.
1: Omega, mlaskl jazykem.
0: Co? Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník.
1: Připrav se,
0: zavel plešatec.
1: Pozor, start.
0: Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a čišnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru.
1: Dejcháš,
0: konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň.
1: Ty dejcháš, dětku.
0: Psst, udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy.
1: Cože?
0: Zařval.
1: Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co?
0: No.
1: Jak bych to pro boha udělal,
0: vřeštil maličký.
1: Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co?
0: No.
1: Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem se nenadechoval.
0: Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze.
1: Ještě jednou, rozhodl plešatec.
0: Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen 2 vypoulené předměty zasazené v obličeji.
1: Zase, řekl plešatec nechuceně. Zase si se nadejch.
0: Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce.
1: Já už ti to nepočítám, oznámil plešatec umíněně. Klidně se nadechni. Já ti tu nebudu dělat vola.
0: Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl.
1: No, klidně se nadechni, radil mu obr.
0: Co?
1: No, protože tohle je nefér.
0: Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele.
1: A nablbni, ty to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání.
0: Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou.
1: Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát.
0: 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál.
1: A tak dobře,
0: prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na plešatce.
1: Zkusíme to ve vodě.
0: Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem.
1: Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obvinovat z toho, že podvádím,
0: rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím.
1: Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce.
0: Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou.
1: No, ve vodě.

0: Že se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? Jo, no, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu blesku rychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličký vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne! Zařval a chytil plešace za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přeletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě, kutě, seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Jásel, jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Vesel se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Ha. Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
1: Babičku pokousal jelen. Vážení, je doba Hanzelkovsko-Zigmundovská. Často se cestuje. Ráno snídáš v Praze bulharská rajčata a večer polikáš v Sofii pražské debrecíny. Ty debrecíny si musíš v Sofii ovšem nějak objednat. Posunky a zvuky, jako třeba hej, šč, baf, baf, baf, pingl, baštiť, baštiť, menáš, menáš. Tím tak na nejvýše upozorníš na sebe přítomného lékaře psychiatra, ale obsluhujícího číšníka určitě ne. No a aby se vědělo, jak přivolat v cizině personál, co a jak v tramvaji, co s hezkou dívkou, jsou cestovateli k dispozici takzvané konverzační slovníky. To je výtečný nápad. Na jedné straně česká věta a na druhé pěkně foneticky věta v cizí řeči. Žádná gramatika, žádné derdy das, ich bin esl, du bist esl, nic. Vyhledáš, přečteš, řekneš a je konverzace hotová. Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě. A najednou spatřím dívku, no, jako obláček. No přímo silonová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madame, pastojte moment na fleku. Oslovím ji nejdříve mezinárodně a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. A jako naschvál se mi plete před očima výrazivo k hovoru s mladou dámou velmi nevhodné. Tak třeba nevíte, kam se poděla má jalovice, kterou jsem vedl oklikou do jatek? A nebo mívá ctěná váš manžel častěji kurděje nebo štítnou žlázu? Zavrhuji manželovu štítnou žlázu a již nervózně listuji slovníkem. A nalézám zajímavou větičku. Zavolejte trošku, babičku pokousal jen. Snad se v tiskárně spletli a místo psa vytiskli jelena, uvažuji. Dívka smutně přešlapuje. Rychle se chytám první, trochu přijatelné věty a hlasitě slabikuji. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlapík. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěný. Rychle co si drmolí a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Obědval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdí. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16-letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slovo. Ta dáma je však vaše manželka, nebo již zemřel. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi šestkrát zmateně vyhrkl. Nein, prštěny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč, zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku. Ano, mládenec si odplivl a rychlým krokem nás opustil. Nevím, zda z úcty k cizincům či z čistých sympatí odvedla mne ta krásná dívka do parku. Sedli jsme si na lavičku, protože klouzat se v listopadu ještě nedalo. Konverzační slovník jsem nechal zavřený. A špitali jsme mileneckým esperantem. Ťu-ťu. Vyléval jsem si k ní svůj oběd. Ňu. Mrkala na mne zase ona veselé. Ty. Dělal na nás penzista od naproti Slavičky. Báječně jsme si rozuměli. 2 hodiny jsme dělali ťuť, až k nám odkud si přiběhlo hejno slepý. Odehnal jsem je a dívka se smutně zdvihla z lavičky. Byl již pozdní večer. Doprovodil jsem jí k tramvaji. Nasedla. V poslední chvíli otevírám konverzační slovníček. Má milá. Volám a ona se vyklonila s jedoucí tramvaje. Má milá, nezapomeňte dát kanárům semene. A zmizela mi v dáli. A já dodnes nevím jasně proč, když jsem tak hezky a upřímně dělal ťu.
2: Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera Jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, 2, že umí číst a psát, a 3 hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egyptian Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
3: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
2: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
3: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
2: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
3: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
2: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
3: Čeho?
2: Zítra hrajete s Kanadou.
3: A Ergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
2: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
3: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o jeden gól víc než soupeř.
2: Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
3: No, vyplašili mě tři věci. Za první Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou jsem přijeli Rusáci.
2: Jak to myslíte, trenére?
3: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
2: Proč myslíte horké léto?
3: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
2: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
3: No, hlavně obránci Švédů.
2: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
3: No, čert jí, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
2: Ivane, díky za rozhovor.
3: Není za co, no. Ty vole, zrovna ty bude nějaký Ferda opruzovat z televize, ty vole.
4: Kurva, že mu jeď! Přihraj mu to! Naser to tam do dech!
2: No a nyní zpravodajství o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pánevní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
5: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
6: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
5: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebo... Prosím?
7: Tu jsou.
5: No já nikoho nevidím.
7: Tu, vo vedlejší kabině.
5: Kdo jste?
7: Co jsi mě nespoznal? Mám navíc iba fůd z Janku Liary.
5: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
7: Tak ma napadlo, že v tomto prestrojení dojde mají na Slovensku radu. Áno, opýtam sa, či tam som. A Bůh jich chrán, či počujem niečo zlého sebe.
5: No dobrá, ale teď to je odlucen. Jak to chcete provést?
7: Čo ja viem?
5: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
7: Ještě ma napadlo dojít s drevenou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
5: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na ekum.
7: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si, jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
5: No, něco málo snad.
7: Tak mi požij 20.
5: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
7: Čo se hrabeš, vovačku? Já chcem 20 miliard.
5: No tak to je velký úvěr. To by musela schválit vláda, ano, parlament. Musíte podepsat prezident, ano, a...
7: Já bychom jich nakopal do rytí.
5: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
7: Ano, to je výhodné. A já mám auto na clearing.
5: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
7: A čo myslíš, kradnout?
5: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
7: To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roků.
5: No pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu.
7: A půjdeme na pivo.
5: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
7: Čo, v angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastl?
5: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
7: Čo se hambíš za svůj jazyk?
5: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
7: Tak to bychom si veru velmi nepokecal. A jen po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Pocítám sám, ano, mezi těch svojich hotnototů, čo nevěděl po nošom, ano. Koľko je?
5: No bude po čtvrtém, já už budu muset skutečně letištěm.
7: A já půjdem. Nemám fúzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš, Klaus. Kebyže sa ťa moja stará upýta, ano, musíš mi povedať, že jsme boli spolu v Davose.
2: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
8: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. V aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
9: Vážení přátelé, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přesvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením a když to tak vidím, no, potěž košti.
10: Já tyčko, drž ma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
9: Neboj se Zuzankou, já jsem pevný v kraflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
7: Připačte.
9: Viděla se Zuzankou černou, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
11: Nechte mě bejt, mě politika vůbec nezajímá.
9: No ne, já jsem si chtěl jít a učit. No nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí dokonce bez jedné boty. Co pak, vy jste ztratil botu?
11: Ne, já ji našel.
9: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase z ní nic nedostane. Páče jak cepelín, ano, takže se tam tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečase?
11: Ne, pasací, vale.
9: No jo, tak to jsem šlap trošku vedli. A co ty, holčičko, to je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhy, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde, ano, stopte to proti vás. Ať to zkusit raději Zuzanka, protože nejsem měl reformy, takže kamera?
11: Jede.
9: Dobrý den.
11: Já, Wi-Fi?
9: Já, těším na Bubílkova. Stup, zastavte tu, ano, zbalte tu. Nyní si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže pánové, odvěste ten celý do televize a ty, Zuzanko, radši pojď, nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: Vážení diváci, je tu sobotní vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar.
1: Dobrý den.
0: A Milan Kňažko.
2: Dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky, nebo nemá?
1: Či má koncepci, alebo antikoncepci, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilíš. Já už jsem ti neraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 měsíci jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo firkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám z toho takový pocit, že se na vás splnilo to známé rčení o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, co se tam robí. Cigáni běhají za Klausem, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Keby si byl na Slovensku, tak už sedí šajty. Či běhají za Havlom, alebo za Klausem, to je jedno, ano, lebo obi dva jsou rovnaký. Jeden jako druhý je vašo. A my máme svoje vaše, ano. Aj keď to je není prezident, je to vašo patejl, sa volá, ano. Vyhráva, spieva, na jarmoky chodí a nekrkve sa do politiky jako ty, Kňažko.
2: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, Európske spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
1: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od ajzlu.
2: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
1: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zase naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, ano. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
0: Ale mne si zdá, pane premiére, že by se Slovensko mělo orientovat přece jen více na hospodářský silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, která je na tom ekonomicky velmi špatně.
1: Neboj sa nič. Stačí chvilku počkať a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť, ano? Poliaci vexlujú, Čehuňu sme nasrali, Maďarov tiež, Rakúšania nevedia hovoriť po našom, tak to nám ostáva.
2: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
1: Ty kurva, Milan, už málo nevytáče, lebo ti rybra dolámem.
0: Pánovi, klid, je to akademická debata, ano, diváci se dívají.
1: Čužuš, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
0: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští... Pánovi, díky a příští týden na vidění.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočily do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měli jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou do dneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto 2 barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíši knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí a dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají naše. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naše, když naše třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba, puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se 2 vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina.
Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak tě živa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman. Velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabilost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla před

že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček, že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od cirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičko obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.

Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musil proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smirkovým papírem. Teta Marie na Strejdu dodneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu koště a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslet a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že ji dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské stavby. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru, tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, tak už každej musí mít gramotnost právě. To je veselá země, tam se živí zemědělstvím, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že? V létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí sýry, no prostě. No, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso. To jsou takový na maso. Ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky. Libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že, ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

0: Hlas, který uslyšíte teď, patří bývalému členu našeho divadla Oldřichu Ungrovi. Starší posluchači budou ten hlas možná pamatovat z rozhlasových pořadů Meteor. Oldřich Unger tam fungoval jako redaktor a měl na starosti ptáky. Každé ráno pustil nějakého pěvce, kterého nahrál, a jmenovalo se to Hlas pro tento den. A Olda Unger byl členem našeho divadla až do roku 77, pak podepsal chartu a rozhodl se, že emigruje. A to se mu po strastiplné cestě podařilo a dneska už dlouho žije ve Spojených státech, v Kalifornii, v městě Santa Ana s jedním N.
1: Touto ukázkou mu posíláme do Ameriky pozdrav.
2: Když Zimmermann po létech spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených po půdách sestrojil první promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost Vrchlický, neboť Frída byl mimo jiné básníkovým bratrancem. Budu citovat. Současný stav kinematografie je neuspokojivý. K tomuto závěru záhy dospěl Zimmermann jako kinolog. Střídání němých scén s dialogy v titulcích ho esteticky hluboce uráželo. To, co promítáme, je bastard, řekl jednou v návalu podrážděnosti Frídovi. Vyber si buď obraz, nebo titulky. Frída byl pro obraz, zatímco Zimmermann zvolil titulky. Oba přátelé, jak tušíte, se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Zimmermann vystříhal ze všech filmů všechna okénka s titulky a Frídovi ponechal zbytek. V prátru vznikla dvě velmi svérázná kina. Možná, že vás překvapí, že Frída se svými obrázky brzy zkrachoval. Obecenstvo se v ději bez titulků nedokázalo orientovat. Jinak se vedlo biografu Járy Zimmermanna. Abychom situaci pochopili, promítneme si za okamžik ukázku z jeho originálního repertoáru. Ale dříve bych vás přece jen rád seznámil se vzácným snímkem nazvaným Neodbitný detektiv. Ten se bohužel dochoval jen ve scénáři, a tak poprosím kolegy Čepelku, Svěráka a Smoljaka, kdyby byli tak laskavi, a pomohli mi s předvedením Zimmermannova titulkového scénáře Neodbitný detektiv. Volali jste mě, prosím?
3: Ne. Druhého dne.
2: Volali jste mě, prosím?
3: Ne. Dny plynuli.
2: Volali jste mě, prosím?
3: Ne. Po letech. Ne.
2: Ne, ještě. To se kazí. Volali jste mě, prosím?
3: Ne.
2: Děkuji vám, pánové. Vy tady nic nemáte, pane kolego. Obecenstvo přijímalo tyto Zimmermannovy filmy se smíšenými pocity. Titulky byly vystřiženy převážně z českých kopií a tak si v Zimmermannově biografu přišla na své především česká menšina, vděčná za každé české slovo víc než za každý český obrázek. Ale Zimmermann si z finančních důvodů nemohl dovolit zakázat přístup německy mluvícím divákům. A během promítání tak vznikaly často velmi ostré spory. Němečtí diváci, nerozumějíce zhola ničemu, kazili Čechům radost tím, že se na smutných místech smáli a na veselých zlovolně plakali. Není divu, že při těchto národnostních třenicích vznikl brzy požár, který znamenal nejen zánik Cimrmanovi dřevěné boudy v Prátru, ale konec jeho snah v oblasti filmu vůbec. Mistrovi se však přece jen podařilo vynést z plamenu jedno jediné dílo. Je to kriminální horor nazvaný Chtěla bych ženicha mladého s kučeravými vlasy. Ten si nyní promítneme.
4: Jak jsem si volil povolání? Ve škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo, dokonce jsem se i učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Za to špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení, jsem byl spolehlivým konzumentem. U nás doma byla sice nejvyšší vzdělání dvojitřídka, ale přesto, když jsem po třetí opakoval, nakládali se mnou velice tvrdě. Dědeček, ač známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky Ej, ou, oh, Mě za neznalost počtů napínal na skřipec zděděný po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna. Můj tatík mne trestal pravidelně a spravedlivě. Ať sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval se ke znalosti pěti písmen a na globusu dovedl ukázat Kamčatku již na třetí pokus, pročiž byl zván jako známý rusofil na besedy s občany. Vždy při sobotě mě přeskoušel z probrané látky. Otevřel učebnici, namátko ukázal na otázku, v níž se vyskytla písmena, jenž důvěrně znal a řekl Čekám, tupče. Odpověděl-li jsem špatně, stloukl mě potěhem a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho pět oblíbenců. Odpověděl-li jsem náhodou správně, zbyl mě ještě více, že se nad něj samouka vyvyšuji. Pak mi nařídil přines globus a do ranních hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby se uklidnil. Maminka, jež kdysi chodila do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je učení těžké a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do 8. třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokrát trestaný kasař, to sice pokládal také za zbytečnost a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky. Ale na toho jsme v rodině nedali, protože jeho motáky z vězení byly málo čitelné a nakonec mě samotnému nastaly jiné starosti. Bylo třeba najít si zaměstnání. Kam se, ptáčku, kam se schováš? Ptával jsem se často sám sebe. Budu snad bodky šít, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kostky do obrazců rovnat? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata z jemné svobody kůže, ale tak nahlas jsem to nikdy neřekl. Až jednoho dne ráno po zazvonění vstoupil do třídy učitel Kotek, pohladil mě po temeni a šeptl. Přijdou soudruzi z Ostravy pozvat tě mezi sebe. Mnoho štěstí! A ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku. Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak tři havíři se čtyřmi kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a o kráse přírody. Několik minut hovořili o Tatrách, pak myšlence zalétli na Dubrovník a nakonec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedl ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči. Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl. To je moje dílo, pane řediteli. Doufám, že nyní si mé práce povšimnete a osvobodíte mne od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky. Pan ředitel jen kývl hlavou. Učitel Kotek se usmál, znovu mě pohladil a pravil: Břeťo, vím, že máš své mezery, ale z mých předmětů, to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o 4 stupně. Máš mé slovo. Pak řekl: sedni si, chlapče, vychutnáme tu radostnou chvíli ještě jednou. Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal: ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jakože jsem ředitel Doucha, v průměru o 4 až 5 stupňů. Blahopřeji ti, premiante, zachránil si čest školy. Učitel a ředitel se postavili do pozoru a zanotovali: ať si kdo chce, co chce, říká, mamka slzy utírá, já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá. Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. Majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé ruce pytlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho děti, pomazané mourem, rozvinuli přes celou třídu heslo psané uhlem: dřív měl horník suchou skývu, dnes má Břeťa lásku kolektivu. Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem císaře ticho a optal se znovu mohutným hlasem: kdo se hlásí do hornictví? Všechny zraky se upřely na mne a učitel mě vyvolal. Povstal jsem a pravil: já to určitě nebudu. Nastal všeobecný zmatek. Nikdo nebyl schopen slova. Pouze školník Bacík smetl žhavou briketu z hlavy a řval: tak prosím, on ne, a já se tu pálím jako hus. Havíři tiše sfoukli kahany a ředitel se nebezpečně nahrbil. Učitel Kotek, který dostal barvu brčálu v letním slunku, zvolal: co to znamená, Břeťo? Víš přece, jaké máš vysvědčení. Vím, pravil jsem. Od vás a pana ředitele mám samé jedničky. Kazí mi to pouze 2 z kreslení a hudební výchovy. Ale i tak jsem první ve třídě a budu diplomatem. Už jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.

0: Prosím, posaďte se.
1: Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku.
0: Příteli, mohu vám tak říkat?
1: Prosím.
0: Příteli, mohu-li vám tak říkat?
1: Samozřejmě, samozřejmě.
0: Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosím. Klidně jasně řekněte, žádám to a to, a my co?
1: No já to nevím.
0: My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme.
1: Ne!
0: Ano, ano.
1: No to by bylo překrásné.
0: Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
1: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
0: Jo, no! Vy jste nám přišel spravit záchod, prosím, pojďte.
1: Ne, ne, ne, pane, já chci postavit záchod.
0: Mám-li tomu tak rozumět, vám spadl?
1: Nebylo co, aby spadlo, víte, protože tam žádný záchod není. A to je ten můj problém, pane.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Představte si, já byl v takovým starým baráku, prastarým baráku, s takovýma těma pavlačema.
0: Znám, znám, znám, ano? Znám, pane, ano. Musíte být trpělivost. Jednoho dne to zbouráme všechno.
1: Vážený pane, to není zapotřebí, protože než se k tomu dostanete, víte, ono to spadne samo.
0: Ale pane,
1: čemže, ano,
0: čemu ten pesimismus? Čemu ten pesimismus? Vždyť my přece, rozumíte, my... Kde jsme to přestali?
1: Jak jste takhle se mával rukama a říkal jste, že něco ví.
0: My, jo, u toho starého baráku.
1: U toho starého baráku, podívejte se.
0: No tak prosím.
1: V tom baráku, kde nás bydlí 5 partají, nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, jeden záchodek. Čili na jeden záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne?
0: Poslyšte, ale to je proti normě.
1: Na to jsou nějaký normy?
0: No samozřejmě, na to jsou normy.
1: Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě, jak se tam ráno vždycky u toho hádáme.
0: Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1, tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy.
1: Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhle tom větší, víte? To jsou těžké chvilky, než na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života.
0: Prosím, prosím.
1: Já se vždycky tak rozčíš, my se tohleto vyprávím.
0: Jděte se, uklidněte, uklidněte se.
1: Já jsem klidnej.
0: Uklidněte se, příteli.
1: Tam nahoře ty pavlači právě vede ty místnůcky, bydlí takovej bývalý zápasník z Hajkovy arény.
0: Aha.
1: Hulvát. Hulvát jeden, povídám.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Já vám to řeknu, jak to bylo, já už takhle s odpuštěním seděl tím místnůstcem a on má najednou, vy tam vypadně tohle, on vyrval dveře i s futrama, aby nesměl ven.
0: To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě.
1: No jak bych se tam dostal, když má kalhotní spuštěný, prosím vás.
0: Je pravda, to je pravda.
1: No vidíte to. A v tom momentě mě šlo úplně jiný věcí. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane, to ano. Víte, víte, co jsem zjistil?
0: Co pak?
1: Že z něj mají hrůzují na úřadech. Teď povídám hulvát.
0: Nepovídejte, nepovídejte.
1: A to jsem si dal, pane, on se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě onejdá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každý mu prej podle jeho potřeba, on má potřebu furt.
0: Poslyšte, ale to je pustá demagogie.
1: To je demagogie.
0: To je naprostá demagogie.
1: To bych si prosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, ty si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, stoupačku.
0: Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení?
1: Já ještě porámluvím do záchodku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte?
0: Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo v opuštěném hajzlí. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo? Proto říkáme sociální zařízení, víte?
1: Jo, tak, no, víte. Ha, já do dneška žil v takový nevědomosti a myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak.
0: Jo. Ne. Ne. Jo. Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád.
1: Koukám, taky to nemáte lehký. No ale abychom se vrátili k tomu tématu.
0: Poslyšte.
1: Prosím.
0: Pustíme se do toho.
1: Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct.
0: Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přestavby.
1: No tak to já bych vám to mohl načeknout, já bych si představil takové prtínko, víte, a nad tím nějakou střížku.
0: No poslíšte, to ne.
1: Bych nebyl závislý na počasí, myslím.
0: To ne, podívejte se, příteli. To musí načrtnout architekt, nebo aspoň inženýr. A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích.
1: Já vám rozumím, ale kde já to natisknu?
0: To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků.
1: Na záchodě nemá co zhořet, pane.
0: Pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet.
1: Jo.
0: No jo, jistě.
1: Jo.
0: Ano. A To je starší dům, víte?
1: To se dá říct starší, to je z dob Žižky někdy.
0: Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem.
1: A proč?
0: No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té pavlačky.
1: To byste musel tu pavlač vidět, pane! Vzhled té pavlače nemůže změnit ani atomová bomba!
0: Poslyšte, pane, to jste na velikém omilu.
1: Jak to?
0: Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti.
1: Ano.
0: Ano. A kdo vám to postaví?
1: No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle.
0: Počkejte, to musí být firma.
1: No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách, známá firma.
0: No jo. Má razítko?
1: Spíš pan Lucnici.
0: No vidíte, nemá. No a co, kanalizace?
1: Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se. V první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil.
0: No, to je vyloučená věc? To je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníku, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví.
1: No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne?
0: Ale prosím vás pěkně, nedělíte mě v tom holubní.
1: Ale holubní tak vysoká vůbec nemyslím, já chci záchod. No.
0: No. Dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním?
1: No tak to už bych snad si sehnala ta firma, která bych to stavěla.
0: Ale prosím vás, pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly.
1: No kdo to má teda jiný zhánět?
0: Jiná firma, jiní lidé.
1: No tomu nerozumím.
0: Jak to máte s proudem?
1: No tak s proudem, no tak... Kromě soboty vydatný prout a v sobotu jen tak čůrkem, to víte, každý se koupuje.
0: Prosím vás, pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá prout elektrický.
1: Jo, elektrický, ale to já to nechci, v obyčejný, žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no, rozumíte.
0: Podívejte se. Něčím tam přece musíte svítit.
1: No to ano.
0: No jaké je tam napětí, to mě zajímá.
1: U nás do mě, no teď kvůli tomu záchodku strašný napětí.
0: Já myslím jako napětí proudu.
1: No tak to jako všude v Praze 120.
0: A tak to je konec, pane, to je naprostý konec. No protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V.
1: Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V?
0: No docela dobře, pane.
1: No proč?
0: No proč, no protože... Představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s tím, rozumíte?
1: No to je pravda.
0: My myslíme dopředu.
1: No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220 v celé ulici a v celém čtvrtí je 120?
0: No jo, no, podívejte se, to je samozřejmě otázka.
1: Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju tranďák.
0: No to je vyloučená věc.
1: Co, proč?
0: No to by vám nikdo nepovolil.
1: Ne, no samozřejmě, tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no.
0: No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné.
1: A tak co mám
0: vy
1: dělat?
0: Vy si totiž musíte postavit trafostanici.
1: Co?
0: Trafostanici.
1: Ježišmarja, co povídáte, trafostanici?
0: Samozřejmě.
1: Trafostanici, a kde bych ji postavil?
0: Vedle.
1: No ale vedle já v takovým kamrlíku bývám.
0: Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory.
1: Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát?
0: To je trafostanici.
1: Ježišmarja, trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví?
0: Nějaká firma odborná.
1: Já vám něco povím.
0: Prosím.
1: Jak to tady sleduju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, který mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu počítat stolici. Už budu stát dávno před soudnou stolici.
0: Jen se uklidněte. Jen se uklidněte, totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje.
1: Nestrašte, prosím vás.
0: Ano, ano, dnes už století starší nejsou žádnými bílými vránami.
1: No, to je pěkný. Ježiši, podívejte se. Pane Defender, můžu vás poprosit o sklenku vody?
0: Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste, tady se zásadně neprosím, jen si klidně poručte.
1: Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Skutečně?
0: Samozřejmě.
1: V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene a přines mi flašku koňaku.

0: zprvu domnívá, že to je fagot, to není fagot. To je to tarotágo. Jsem poprvé slyšel to slovo tarotágo, to je nějaký, že jo, maďarský instrument, nebo jaký? Maďarský instrument. Já to stejně nepoznám, já znám fagot jenom ve spojení krucinál fagot. A... Ovšem, ode dneška budu říkat krucinál tarotágo, to daleko líp zní. Krucinál tarotágo, to zní na... To člověk vybije ten vztek obrovský. Vy nejste příbuzný s Jindřichu? Ne. No ne, to je taky ten chodský folklor, že jo? Zase tak jsem myslel, že jste nějak příbuzný. Vy jste jenom křestním jménem Jindřich.
1: Taky
0: jeho Čech,
1: ale...
0: Taky jeho Čech, jo? A to znáte, jak Jindřich ten chod, to je chodský skladatel, že jo? A on měl předplacenou, tu výstřižkovou službu, jak cokoliv o vás napíšou, i špatnou, tak dostanete vystřižený. To já mám taky, mě písí, v Maďarsku o mě napíšou třeba Keske, Mekere, Sefe, Karolu, Typy, Horníček, že jo, tak já to dostanu. A to si vždycky počtu, to je nádherný. A ten Jindřich měl taky předplacenou, co to pořád říkáte, tu výstřižkovou službu a dostal krásnou, všecko, co o něm napsali v novinách, tak on dostal. A jednou dostal zprávu, že nějaká dívka skončila sebevraždou, skočila do řeky, utopila se z nešťastné lásky a poslední slova vykřikla Jindřichu, Jindřichu. Tak vás, já nechci strašit, že by kvůli vám nějaká skákala do vody, ale to by volala Jindřichu Hovorko.
2: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
3: To je dnes krásně, Toníčku.
4: No.
3: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
4: No, hele, a proč si chceš pořád sednout?
3: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
4: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
3: Tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
4: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
3: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
4: Co, jako co to je, jako jo a ne?
3: Uznej, Antoníne, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
4: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to... takovej ostýchavej, víš? A stejně tě mám jinak, děsně to.
3: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
4: Co by jinej?
3: No!
4: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
3: A kdyby?
4: Já bych s ním.
3: Podívej se na sebe.
4: No co?
3: Jsme tu sami. Sami, no.
4: No.
3: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
4: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
3: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
4: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
3: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebudu domů.
4: Tak jo, pojď.
3: Sedni si, jo. Nebudu domů na věky.
4: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
3: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
4: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
3: Okej, víš co?
4: No.
3: Víš to, zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
4: Ja, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
3: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
4: No.
3: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
4: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
3: U usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: Ale ona brečela?
3: No to víš, to ono i to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
4: No, jde to.
3: Takže bychom to zkusili, ne?
4: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
3: Kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlaha a tichá noc, to nic není, to
4: je... Je půl čtvrtý odpoledne.
3: Jako, rozumíš?
4: Jo. Hele, straka pout! Pojď sem!
3: Koukaj, nech ty straka pout, a dívej se mě do očí! Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
3: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
4: Schvacuju tě!
3: Ty těsně lechcáš.
4: No a kde máš orosený oči?
3: Na to vedro to je až.
4: Co je fakt?
3: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
4: Co?
3: Víčka.
4: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
3: Já už to nevydržím.
4: Co?
5: Ježiš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děti odusíš.
6: Halo, co to dej, to nemůže být. Ježiš na Maria, otečinko, udělal vám něco?
3: Právě že nic.
6: Jaj.
3: Když on byl takovej nesmělej. No.
6: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
7: Takže dvojička zabírá začátek, trojička potom, jo?
8: Dobrý den, pánové.
9: Dobrý den.
8: Dobrý den.
10: No nazdar.
8: Ahoj, Režo.
10: Ahoj, rád tě vidím.
9: Vítám.
10: Autor tady, autor, ahoj.
8: Krchel,
10: dobrý den. Jsem moc rád, že jsi mi to vzal. Opravdu jsem šťastný, že jsi to vzal.
8: No jo, no tak tě já dva roky nedělal.
10: Já vím, co myslíš, že já,
8: Co ty?
10: Po tom seriálu Černý uhlí. No, taky dva a půl roku pauza, kamarád. To bylo strašný. To jsme dostali tituly za to. Oba dva národní.
8: No jo.
10: U Millera ta ožírečka. Podívej se.
8: Ale no. Vypadáš bezvadně.
10: Ano, tak to už. Už jsem se toho trošku dostal. Už jsem se z toho trošinku malinko dostal.
8: Si vyčítali mi, že jsem měl videových milicí.
10: No nebyl. A byl jsi?
8: No byl.
10: No tak to ti vyčítali. Člověče, já to nechápu.
8: No prosím tě.
10: No prosím tě.
8: Režo, tak mi to něco řekni.
10: No podívej se, hele. Četci to víš, o co jde. Žádný velký umění, žádný Bergman to nebude, kamaráde. To si musíš uvědomit, že je to na tu sobotu, na ten večer pro ty televizní diváčka, aby se trošku potěšili,
8: pobavili. Prosím tě, ta moje postava, to je nějaký straník, nebo...
10: No to si řeš sám, to je jedno v podstatě. V podstatě je to takové, jak se říká, jako je teda, je zapálený, je zapálený, ale jestli je straník nebo nestraník, to je prostě už tvoje věc, víš?
8: Tadyhle prosím ještě tvoje partnerky, tady říká oj,
10: počkej, moment, Počkej, moment. Oj, říká ona a aj říkáš ty, jo? Tak aby to bylo, jo? Potom, aby, to se pak po synchronizaci upraví, kdyby... Jo, a křičíte potom oba najednou, to udělají ruchaři. To nám udělají potom ruchaři.
8: Jo, tohle, jo? Ten výkřik potom
10: závěr. To je na závěr, jo? To je až na závěr.
8: Dobře.
10: Co jsme se natočili spolu, já si na to nemůžu. Člověče, to byl seriál.
8: No já se se ženou rozumět.
10: Nekec? A co se stalo?
8: No ona dělala vůml.
10: Ona dělala vůml? A ty ne? No to mi netvrdí tohle, kamaráde. No nic, no. Takže pojedeme, jo?
8: Takže
10: přátelé, prosím vás, světilka máme připravený, tak se na to vrhneme, jo?
8: Jo, Režo. Takhle. Kdyby náhodou, víš, tak to víš, já hrál samý soudruhy a teď najednou tohle, že jo? To...
10: Co máš strach? O co ti jde?
8: No.
10: O co ti jde, kamaráde?
8: No v tom závěru, kdyby náhodou to nevyšlo, nebo...
10: Ale do toho pronikneš. Jo. O to strach nemám, do toho se dostaneš. Tak přátelé, světilka, prosím, ať to rozjedeme, jo? Tak,
8: Režo.
10: To prosím tě, co je, Františku?
8: Náhodou trikem by to nešlo, víš?
10: No neříkej mi, že neuděláš prolinačku sám, kamaráde. To mi netvrdí tohle.
8: No, tak.
10: Ty a trik, kdy jsi byl 40 metrů pod zemí v seriálu Dunivý uhlí, jak jsi byl báječný. Tak jde.
8: Jo, Režo, ještě. Prosím, dobře. Náhodou, dubla bys neměl, viď?
10: Na tebe dubla, člověče.
8: Co prosím? Tak jeden prosím. Světilko, prosím. Doupravit.
7: až to spustíme. Jo, připraveni? Výborně. Jo, zalíčíme tam trošku. Tak. A jedeme, prosím, kamerka.
11: Jede.
12: Soumrak bohu poprvé.
7: A? Uleháme, prosím.
13: Tak se prohneme pěkně, hezky, no, pracujte mi tam. Všecko zapojte, všecko zapojte.
7: Stop.
13: Františku.
7: Režu.
13: Co je? Tohle u tebe neznám, stop, u tebe neznám. Porad se jelo.
8: Režo, to víš, já to v životě nedělal.
13: To mi netvrd tohle, no. Prosím tebe, co to povídáš? No. Soustřed se, jako doma, přátelé.
7: Tak prosím znova, no, Františku, moc prosíme. Tak se hezky uvolníme, sklidníme se, prosím, a jedeme.
11: Klapku, ne?
7: Kamerka, klapka! Kamera? Jede!
12: Soumrak bohu po druhé.
13: Režo, prosím tebe. Nemáme moc času.
8: Nešlo by to toho třeba, že bych říkal básničko Rudý zpěvy, nebo něco takového.
13: No tak se o to, to si jako myslí, to si prostě...
8: Se do toho dostal,
13: prostě si to si myslí a mi tam neříkej, to pak neodmažeme na posynchrony.
7: Tak prosím, přátelé, znovu. Kamerka! Kamera!
8: Máme tady, mám ještě Uříka, kdybyste byl takový zhodný. Zapudroval.
7: Stali tím!
8: Au! Ale prosím,
11: tak pozor, kamera jede, jo? Kamera jede.
7: Kamera nám jede! Kamera!
12: Soumrak bohu po třetí.
7: Tak prosím, bavíme se! Spontánně! Prosím vám, prolněme se hezky! Pracujte mi tam!
14: Stop! Rejžo, já už tohle dělám 40 let, ale takovýhle obuštíš k ničemu jsem ještě neměla, teda. To je práce. Já jsem mohla mít lepší kšeft. Takovýhle nemehlo.
8: Režo, z toho by šel udělat bezvadný prapor.
15: Dobrý večer, milé dámy, dobrý večer, přátelé, dobrý večer, děvčata. Vítám vás jakožto ředitel naší první praktické soukromé dívčí školy, kterou jsem založil se svým kolegou inženýrem Kamencem, kterého jsem současně jmenoval svým zástupcem. Co je hlavním cílem, účelem, posláním naší první praktické soukromé dívčí školy, přátelé? Tak hlavním jakýmsi cílem je jaksi napomoci nebo napovědět tak mladým... Napovědět mladým, hlavně neskušeným dívkám, jak se mají v životě orientovat. Tedy jinými slovy, jak se mají v životě porozhlednout tak, aby nepřišli jak k úhoně mravní, tak fyzické. Děvčata, chceme si nyní pomocí letmo nadhozených otázek vytvořit ony situace, o kterých jsem prvé hovořil, a následně jak si z poznatků z těchto situací vyplývající. Já nevím, nehovořím příliš komplikovaně.
13: Ty, já nevím, o co šlo, ale řekl jste to hezky teda. Krásně, pane řediteli.
15: Prostě vytvořit na bázi určitých poznatků určitá rezime, která bychom aplikovali v praxi. Ale úplně asociativně, co vás napadne, ptejte se třeba Vykroupová.
16: Já, jo.
15: Ano, hned.
16: Co
15: si tam šeptí? Co?
13: No prosím.
16: Já bych se teda... docela ráda zeptala na takovou ožehavou věc, no.
13: Výborně.
15: No, od toho jsme tady.
16: Jo, já jsem slyšela o tom, že nějaká dívka může být příliš důvěřivá ke svému chlapci, který ji ubezpečuje, že ji miluje, že si ji posléze snad i vezme, a tak ona mu nabídne to nejcennější, co má. Jestli teda nemluvím příliš komplikovaně.
13: Ale vůbec ne, já jsem okamžitě pochopil, o co jde. Nejcennější, co má vy... Cože? No to snad vy myslíte, no že by to šlo až takhle daleko, pane řediteli. Vy si myslíte, že by mu nabídla své zdraví?
16: Ale ne, to vůbec nemyslím.
13: Že by ona někam šla, tam by nastydla, kdyby nebyla dobře oblečená.
16: No jako, že by byla svlečená, už se blíží tady, se blíží, takže by
8: byla se blíží, nahá. Čemu se blíží, já vůbec nic nechápu.
17: Ale to já tomu rozumím, pane řediteli, ona nemyslí to nejcennější, co má, že je nastydnutí nebo rýma. No a... Ona myslí úplně něco jiného.
16: Jo, úplně něco jiného, ne?
8: Úplně něco
13: jiného. Nebo
8: nepleťte sem ty restituce, s tím nemají co dělat. Já náhodou vím, co myslí

0: To je flaška do postele.
1: Proč je to gumový?
0: To nevím, asi aby mě to neklouzalo, kdybych se vrtěl.
1: Prosím vás, nechte toho, vy!
2: Vyhoďte to.
1: Dávejte pozor! Vy jste tady Kroupové jako nabulíkoval, že jí milujete, víte? To je taková nehoráznost, já bych vás zmlátil jako psa!
2: Kolego, nepodlehejte emocím. No tak.
1: Držte mě víc.
2: Kolego, že jí milujete, že si jí možná dokonce jí vezmete, pozor, když vám nabídne to nejcennější, co má.
1: Železář, to je blbost, já bych nabídne.
2: Teď nám předveďte, jak by k tomu došlo. Akce.
0: Hned.
2: Hned.
0: Tak tamhle si ji položím.
1: Co to děláte? Prosím vás, rozejděte se! Rozejděte se! Hezvi! Vy tady máte působit jako model muže, a ne nějaký obecní ten, obecní.
2: Už bík.
1: No. Já jsem to nechtěl ani vyslovit.
2: Já myslím, že si zase nemůžete vzpomenout. Prosím.
3: Prosím, já bych tu svou otázku po tom všem, co jsem tady zažila, ještě doplnila.
1: No, tak si poslušte.
0: No, poslušte a předtím se...
1: Vyle!
2: Ticho, vy se schovejte tamhle za tabuli a vyjděte, až budete vyzván.
0: Až budete potřebovat, tak si řekněte, já jsem vždy připraven.
2: Já vím, ale tady jo. Reagovat živočišně jak kňour.
0: Pionýr teda.
2: Prosím.
3: Tak si představte, že už se to jako stalo. Jo. A ta dívka, teda už jako já, jsem mu to všechno nabídla v domnění, ano, že si mě vezme a on si mě nevzal.
2: Klasicky.
3: Ano. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli existují nějaké orgány, na které bych se mohla obrátit. Třeba jako Národní výbor.
1: Národní výbor!
2: Na ten zaplať pánbů už ne, pane kolego. I když velký orgán to byl. Ale to nás osloví je teď jiné, pozor, Kroupová, to není Národní výbor, dneska to je obecní.
0: Aha, bík, no, už jsem tady.
2: Prosím vás, ale jste. Kroupová, pozor, vy ze všeho nejdříve musíte zvládnout takzvanou schopnost rozlišovat.
1: Správně.
2: Pamatujem si, rozlišovat. Vy musíte už trošku vědět, testovat, koho máte přesně.
1: Tak.
2: Co když by to byl voják? Bezdomovec, nebo dokonce, nebo student.
1: Student, ano.
2: Jejich příjmy jsou pramalé, jestli vůbec jde mluvit o příjmech. Kolik má takový student dnes, byť prospěchového?
1: Ježišpan.
2: Máte kalkulačku, tak udělám ping, rovná se, ne?
1: No, tahle je rumunská.
2: To je matematicko-fyzikální mazochismus.
1: Pohnul prst úplně. Pane řediteli, no, takovýho studenta nebo vojáka by dostala maximálně 200 korun, víc ne, 190. No,
2: 200 korun, není to lej, nebo co tam mají?
1: Ne, to je korun. Já jsem počítal koruny. 200
2: Kroupová, Kroupová, 200 korun, no nic,
3: vůbec.
2: Při dnešní drahotě.
1: No právě.
2: Ovšem, pozor, kdyby to byla osoba situovaná dobře, jak my říkáme, sociálně zdatná.
1: Ano, už to nejde.
2: Se rovnají vynaložené...
1: Kdyby to byl třeba, pane řediteli, třeba valutový cizinec. Valutový cizinec, to by dostala 200 marek.
2: To bych se nepletl.
1: Ne, počkejte, 200 marek. A teď si představte ještě jednu věc. Kdyby to tady Kroupová třeba za den stihla pětkrát. To máte pětkrát, to máte 1000 marek.
2: Ano, to jsou taková
1: děs. A za jeden den jsou taková.
2: Jsou taková, ale...
1: Taková možnost tady je. Taková možnost.
2: Ale
1: no jo, to máte 1000 marek, to máte už z hlavy. Vám to vyskočí, že to je takových 17 000 korun. A za jeden den teda, Kroupová, gratuluji, 17 000 za jeden den.
2: Tak a my se vrátíme.
1: 17 korun za jeden den, taková holka, ona si vydělá za jeden den 17 000 a vůbec to nevadí, ono jí to neublíží, ona má 17 000 korun, taková 18letá holka má, 18letá má 17 000 korun.
2: Tak, pane kolego.
1: Taková nešahej na mě, nebo jí dostaneš tohle. To je neuvěřitelný, tak ona má 17 000 za jeden den! A já mám tady rumunskou kalkulačku! To je neuvěřitelný, že to možný dáno!
2: Není to možný.
1: Taková Dorota! Jak je to možný? Podívejte se na mě! Já mám vysokou školu! Přijde dole! A zbyde mi ta akoráta flašku Venkinskýho, tohle ví já! Ještě u toho musím zepět sám! Já se na to vyseru!
0: Teda chudák, pane řediteli, ten dopad ale.

0: Víte, já vím, jak se tenhle jev nazývá, to je sociálně pedagogická deprese. Bude to čím dál horší.
1: Já nevím, co s tím chudákem mám dělat.
0: No, přidat mu nemůžu. Jedině ubrat.
2: A to by snad bylo lepší.
0: Myslíte?
2: Že už byste ho dorazil, aby se netrápil.
0: No. Ale žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Pane modele, on si to nechá projít hlavou.
3: To je jak. Tak, děti, vraťme se k nám, k našim problémům. Kroupova, vy než to nejcennější, co máte, jak jste řekla, odevzdáte, vy musíte vědět trochu komu. Protože co když to bude, jak si teď, v této situaci předvedeme, co když to bude mimořádně vypráskaný svůdník třeba? Frajer, hochstapler, takový Kazanova, který bude chtít děvče jenom využít, zneužít, dostat od vás to nejcennější, co máte, ale pozor, vy nechcete a nechcete mu to dát. Situace jasná?
4: Ano.
3: Akce. Tak. Frajer, hochstapler, jo?
2: Nazdar, Kroupová.
3: Jo.
2: Kroupová.
3: Cigárko.
2: Nemohla bys si mě nabídnout to nejcennější, co máš?
3: Ne. Ne, pardon, takhle ne, takhle svůdník nemluví, svůdník mluví úplně jinak, svůdník vlastně mluví tak, že o tom vůbec nemluví, on mluví jako v náznacích, jako by začne od někud jinut, jak rozumíte, začít jako by nezávazně od něj zdánlivě, vy si musíte připadat jako takový pavouk, který je rozkročený nad bezmocnou mužkou, která se mu takhle klepe v síti. Neví, kurikam. A vy obřádáte, až z ní uděláte takovýhle culíček, popadnete do domečku a tam už jenom sajete.
1: Čili takhle nějak. Hlavně verbálně na to, děvče, verbálně úplně.
2: Verbálně hubou, jako. O něčem jiným, tak já to zkusím. Nazdar, Kroupová.
4: Ahoj.
2: Tak si představ, Kroupová, že já mám doma prkno. To je úplně něco jiného. Zborovýho dřeva. A já nevím, Kroupová, co mě to tuhle napadlo. Představ si, já jsem do toho prkna, jo, z ničeho nic začal vrtat tím nejcennějším, co mám. No ne, pane řediteli, já mám vrták, to nikdo nemá.
0: No já.
2: To je videová hlavice.
0: Prosím vás, neříkej.
2: A já mám celou sadu.
0: No já vím.
2: A Kroupová, špičku mám diamantovou.
4: Ještě nikdy neviděla.
2: Tak si přijez prkno, já ti to předvedu.
4: Jo.
2: To má takový otáčky, že i to nejtvrdší dřevo se zahřeje.
4: Jo.
2: Hele,
4: a je to jemná práce.
2: To víš, že jo.
4: A děláš to.
2: To víš, že jo.
4: Ty to se mnou tak umíš.
0: Yeah. Ne, stop, dost. Zbláznila jste se, Kroupová. Vy se mu vrháte kolem krku.
4: No.
0: Už by vás měl tam, kde bych chtěl. To je nesmysl. Vy si musíte udržovat větší odstup a dávat větší pozor v zásadě. Ještě jednou, akce.
4: Víš, já si musím dávat pozor.
0: No, to.
4: Budeš si taky dávat pozor, jo?
0: Ne, dost! Prosím vás, říkám, to tady hra.
2: No ne, já bych si dával pozor, bejvá.
0: Ale ne.
2: Třeba i dvakrát za sebou.
4: No tak.
0: Kroupová, pamatujte se, když se holka zdravá, mladá, trochu přemýšlet. Když to je váš budoucí partner možná, když to je člověk, vy se musíte snažit o to, aby ten člověk, ten partner si vás vzal a ne jenom tamhle někde, takhle na chvilku. Tamhle
2: by to bylo
0: nejlepší. Ale no tak, to nechte na mě, tamhle třeba vzal, jo. No, to je smích, to je... A pak nám přijdete v devátým a udělejte s náma něco, no. Vy musíte dbát, ne, aby si vás tamhle takhle jen tak na chvíli, rozumíte mi, vzal, ale vzal. Ona na mě kouká. Vzal, ne, tam na mě vzal, ale... Ona na mě kouká jak tele na nový vr...
2: Ale já vám rozumím, pane řediteli.
0: On mi rozumí.
2: Já jo.
0: Ne, aby...
2: Si vás...
0: Tamhle
2: někde... Jak je tamhle, by to tam.
0: No, aby jednou... Zacpěte si všechny otvory, laskavě. Tak stříkací vůz. Protože, Kroupová, vy se musíte snažit mít jakousi záruku.
4: No a kdo mi ty záruky asi zaručí?
0: No, teď se ptáte dobře. Konečně dobře, no ano, to je otázka záruk. Pane zástupče, pojďte sem, konečně se...
2: No, co je zase?
0: Konečně se... No vidíte, jste se vrátil upravený, akorát vám to...
2: Stojí vám vlasy.
0: Na hlavě.
2: Na hlavě vlasy.
0: Poslední závit se nevydařil. No, pane zástupče, vy vždycky máte nějaký volný záruční list. U sebe pan zástupce Mazanej, on si to bianko nechá potvrdit a až když je porucha třeba za 2-3 roky, teprve vystaví to datum.
2: Ona má 17 000 korun za jeden den!
0: Už nikdo tady nemá 17 000, na to Škropová, vy máte naopak záruční list.
2: Já mám záruční list na pračku.
0: Jež. To je ještě ten na tu romofulnek.
2: No, romofulnek.
0: To je ta 3 kilová, ta malička.
2: No, tam ze zhorách se to tam dávám, no. Ta je báječná, ta je, já tam dávám 4 kila teda.
0: Ona už jako propouští.
2: Ne, furt funguje krásně, ale ona vždycky, když se rozjede, tak... Já si na ní sednu a on mě to dělá dobře, no.
0: Příjemné, sužitečný, že? Tak tady máte, pan zástupce vám to podepíše. A pane zástupče, upřímnost za upřímnost. A děti, pozor, víte, že já si s tím doma taky občas hraju?
2: Tak to já vím,
0: Víte?
2: No.
0: Sakra, Liška, jsem se vám asi jednou svěřoval. A víte, co mě na tom celým hřeje? Že já se s tím potím sám a já pomoc nechci. Mohl bych zavolat někoho, aby někdo přišel.
2: Třeba ne, mě.
0: Třeba vás, ale proč? To bych byl tam, kde bych byl, že? Ne, já se do toho pustím s vyhrnutými rukávy. A nejde to. A já porád nevím, proč ten kolos stojí. Proč to nefunguje? A pak třeba až když propotím tričko, třeba druhý den přijdu na to, že to nefunguje skrz takovou blbůstku. Vadné relátko, představ. Ale já nepovolím, a ta ctižádost a ta pícha nad tím, že jsem přišel na klub tý, rozumí, také přeneseně děti v oblasti lidských vztahů, také vlastně záleží na tom umět vyměnit tu blbůstku, to malé relátko, aby, rozumíte tomu?
2: Ne. Neříteli, ale já vůbec.
4: Já už vůbec.
0: No tak nevadí. To všechno vlastně, to je oblast daleko hlubších, komplikovanějších lidských vztahů. To všechno budeme probírat, teď si dejte pusu, puste to z hlavy a běžte.
2: Tak jo, my jdeme na to.
0: Jo.
2: A vy si zatím vyměňte, víte co? Relátko.
5: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství.
2: Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
0: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
2: Já.
0: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá. Ne, to je. Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
2: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
0: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manželka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
5: Jen. Jako aerobik.
0: Jako.
5: Jako.
0: No. No rozumíte?
5: Jo, no, no že ona... Jo, že ona tam nebude!
0: No, teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
5: Pane, jako? Tak.
0: Situace k manželskému duelu je tu, je všední manželský den, ten pátek.
6: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
2: Ale prosím tě, kam bys chodila?
6: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
2: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
6: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
2: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
6: Jo, dala.
2: A co holuby?
6: Co je s nima?
2: Jsou zavřený?
6: Jo.
2: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál, Kilimandžáro známku, rozumíš?
6: Počkej, já to vemu.
2: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Halo, halo, cože? Omyl? A proč? Halo, jak omyl, nebo co? Halo, proč omyl? Jak omyl? Halo, halo. Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi Čeku sdělujou takovýhle informace.
6: Já už chci jít cvičit.
2: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
2: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
2: Je, nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, já si to vemu,
2: ne, já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
2: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Mě ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Malsprita.
2: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček malsprita? To je od m. Malsprita, m. Tupec. Yeah. Tupí, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
6: Bovo!
2: Bovo, výborně, bovo, to je odbln. Bovo, no vida vůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Ku, nikl, kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, si to vemu, já to vemu ten telefon.
2: Halo, halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
2: Ale byl, hele, já něco řeknu. Esperantista, esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
2: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím. vymetu králíkům koce, dám Daphnie rybičkám a naučím se 9. lekci z Esperanta a ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, víš, chudáku.
6: Víš co, ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma.
2: Pane zástupče, pojďte se. No, tak jste se no, slyšel, no. Jak to máte udělat, když si chcete ano. Doma udržet mladou ženu.
3: Ano.
2: Teďka pojde do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě půl hodiny čeká.

0: Já tedy nevím přesně, jestli se to hodí, kolegyně, ale já bych teď realizoval svůj dávný sen. Teď si uděláme hudební kvíz.
1: Si uděláme co?
0: Kvíz hudební. Jo. Kvíz je soubor hádanek či úkolů, soutěž znalostí, vědomostí.
1: No prostě kvíz.
0: Ano, ovšem hudební. No. Za tím účelem potřebujeme tedy...
1: Hudbu.
0: No to jo.
1: Když hudební,
0: hudbu, ano. Prosil bych, několik stačí pár členů orchestru, dobrovolníci, kdyby se laskavě přišli. Orchestru Československé televize. Dobrý večer, dobrý pánové, večer. Dobrý večer, budete laskavě spolupracovat. A teď, pozor, teď potřebujeme ještě co? Potřebujeme cenu.
1: Cenu.
0: Prosím, ano. Cenu. No a už nám jde cena.
1: To bude kvíz jenom pro pány.
0: Proč to?
1: No, vzhledem k té výhře.
0: Ale ne, to ne, to je... Dobrý večer, slečna je zadaná, že ano, to, ona jenom přinesla desky, děkuju vám pěkně. Cena bude album gramofonových desek, jo? A teď jak bude soutěž probíhat? Naše instrumentální skupina, podržte tu desku, prosím vám. Naše instrumentální skupina, která se jmenuje, tedy ona se nemenuje.
1: No taky pomenujeme, ať to nezdržíme.
0: Taky pomenujeme třeba Slimáci.
1: Je, to jsem vám říkala. O tom slimákovi, jak les na strom.
0: Prosím vás, kdybyste teď nechala slimáky lézt na strom, tady bude seriózní kvíz.
1: Dost času, on les 7 let.
0: No tak. Naše instrumentální skupina Slimáci nám jaksi zahraje vždycky kousek, tedy kousek nějakého kousku a my budeme hádat, z kterého...
1: Kousku je ten kousek.
0: Je ten kousek, no. Ano. Tak pro příklad, aby to bylo jaksi všem jasné, kdybyste laskavě zahráli cokoliv.
1: Znám.
0: To známe všichni. No. Děkuji, děkuji, děkuji, pánové. To známe všichni, tuhle písničku. Jenomže jde o to, jak se to jmenuje.
1: To já taky vím.
0: No tak to řekněte.
1: Nahlas.
0: No to samozřejmě.
1: Víte, já jsem stejně nikdy nepochopila, jak mohl ten skladatel takhle sprostě pomenovat tu písničku.
0: No počkejte, počkejte, o
1: čem no ne, já bej ta Linda, tak jaká s ním do smrti nepromluvím.
0: Jaká Linda, co
1: no,
0: to žvaníte?
1: Jaká Linda, ta z té písničky, že jo? Si jeli to, Lindo.
0: Okay. Ale kolegyně, to žijete v trapném omylu, ta píseň, to je zahraniční píseň a ta se jmenuje Si jeli to, Lindo.
1: No, si jeli to, Lindo.
0: A jo?
1: No.
0: Ovšem, ovšem pozor, to je španělsky.
1: No.
0: A česky to znamená hezké nebíčko.
1: No jo? Ale španělsky si jeli to lindo.
0: Hejte se, jděte stranou a mlčte, pánové, budou tak laskaví, zahrají další kousek. A prosím vás, teď už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte, jenom zdvihněte ručičku. Prosím.

0: Děkuji, děkuji, úplně stačí. Kdo ví, jak se jmenuje tahle skladba, zdvihne ruku. No to vás ví tak málo. Tak víte co, pojďte ke mně na jeviště třeba tamhle vzadu, vy na kraji. A třeba vy. A vy, pojďte, pojďte sem nahoru. Tady opatrně po těch schodech, prosím vás. Pomožte. Děkuju. Dobrý večer. Pojďte sem, prosím vás, k mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Tady, kdybyste šli laskavě k tomuhle tomu mikrofonu, takhle se postavte jako do obloučku, tak. Děkuji, pánové, to úplně stačí. Zeptám se vás, jak se jmenuje skladba?
2: Blueberry Hill.
0: Blueberry Hill, výborně. A vy myslíte?
3: Blueberry Hill.
0: A vy?
4: Blueberry Hill.
0: Správně. No jo, co?
1: Jenom jednu cenu máme.
0: Já vím. No, máte všichni po jednom bodu, jo? Začali teda výborně, jo? No, tak nic, dáme si další ukázku. Slimáci, prosím vás. Děkuji, stačí. A teď pozor. Vás se zeptám, jak se jmenuje tahle píseň? Pěkně na mikrofon.
5: Kapitán.
0: Kapitán, výborně. Kdo je autorem?
5: Izák Dunajevský.
0: Velmi správně. A vás se zeptám, z kterého filmu je ta písnička?
4: Děti kapitána Granta.
0: Taky správně, to je po dvou bodech všichni. Já vím. No, nic, rozhodne třetí kolo. To bude velmi, pánové, něco těžšího. Jo, pozor. Děkuji. Já vám prozradím, že to je skladba Jaroslava Ješka. Přihlaste se, kdo zná název. Tak třeba vy.
4: Potopa.
0: Potopa, no. Výborně, máte tři body, pánům děkuju. Vy máte jenom dva, bohužel. Máte jenom dva. Vy nám tady počkejte. Děkuji vám srdečně, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Nic se, počkejte, já vám dám ještě aspoň na památku takovou cenu pro útěchu,
5: děkuju.
0: Jo? Děkuju vám. No a vám blahopřeju, pojďte blíž, prosím, smím se zeptat na vaše jméno?
4: Libuše Mincová.
0: Těší mě.
1: Bohdalová, těší mě. Já jsem se chtěla zeptat, kde jste sehnala tu krásnou to už je, brož.
0: To už prosím vás, to je zbroží laskavě, no, předejte cenu a...
1: Tak já vám gratuluju.
4: Děkuju.
1: Hlavně, jestli máte gramofon, je, že?
4: Já mám no. Dokonce 4 rychlosti.
0: No tak, tak to
4: gramofon,
0: je...
4: to je prostě moje váše.
0: No, jo, vy jste sběratelka desek, nebo desek?
4: Je těch máte já mám, hodně. No. Je. Já, víte, to jsem vám chtěla říct, já třeba no. Večer takhle, když si sednu a když už mám jako umytý nádobí, ano, jo, no. Tak to já si pouštím jednu desku za druhou.
0: Ano.
4: A já je mám všechny v originále a já si taky přitom zpívám.
0: No já vám děkuju srdečně, ještě jednou vám blahopřeju a děkuju. Můžete se zase posadit.
1: Moment, ano. Moment, mě tak napadlo, co kdyby nám tady paní Mincová zaspívala.
4: Ne.
0: To je na, pojďte se.
1: No ale
0: se.
1: Vy zpíváte...
4: Tady je moc lidí, já bych měla...
0: Pojďte se, pojďte, moment, dáme rozhodnout
4: to
0: publikum.
4: To doma takhle, jo.
0: Chcete, aby nám vítězka zaspívala?
1: No,
0: prosím.
1: No, já vám podržím desku.
0: Pojďte, postavte se k mikrofonu, víte asi jak daleko?
4: Jo.
0: Asi takhle daleko, kdybyste stála. A teď ještě, co budete zpívat, aby věděli, co mají doprovázet.
4: Tak já bych třeba zaspívala Svatý pochodu, jo.
1: No.
4: When the Saints.
1: No to spíš ty Svatý pochodu, jo.
0: To je to samý.
5: Prosím.
0: Děkujeme vám. Můžete se zase posadit, já vás doprovedím tady. Prosím.

0: zpívala nám Libuše Mincová. A vy jste měla co na srdci?
1: Že děkujeme Slimákům.
0: Ano, těm děkujeme, ano.
1: Za doprovod, ale ano. Já s tím, jak jsem říkala, Slimáku jsem si vzpomněla ten vtip, leze Slimák sedm let.
0: Ano, to jste říkala, že
1: leze... Já jsem to nedopovídala.
0: No,
1: sedm let leze na strom, ano. Vyleze, spadne.
0: Jo.
1: A říká si, no jo, to je vždycky tak. Práce kvapná, málo platná.
0: Je to možný? Černý humor v barevném programu.

0: že jsme já, sila meňa odtudá, měli hodit, měli hodit, měli hodit.
1: Krásná píseň, klaune.
0: Proč mě říkáte vždycky v tomhle místě v každé země říkáte klaun?
1: Protože vy vždycky v každý hře v tomhle místě se přestanete chovat jako herec a začnete se chovat jako klaun.
0: Vy jste taky přeci klaun.
1: No jsem, byl
0: tak jak klaun. Vy jako klaun můžete poznat, jak se chová herec.
1: No já jsem poznal, že jste klaun z toho, že jste si tady zatáhl tu boponku a začal jste si povídat.
0: No já
1: si
0: jsem chodně odpočinul, povídat s lidma.
1: No tady si...
0: Klaun může, tady se dá povídat o všem.
1: O všem?
0: O všem se dá, o všem na vlastní riziko, samozřejmě.
1: A z toho jsem právě poznal, že nejste herec, protože herec nemůže být ven a odpočívat.
0: Jak to, že ne?
1: No nemůže, tady...
0: Herec nemůže si jít odpočinout, no, ten porád hraje.
1: No ne, to je tak, podívejte se, herec si taky odpočine, jenže nemůže kvůli tomu opustit děj. Aha. Nemůže opustit postavu, roli.
0: Takže on vlastně si odpočívá...
1: Uvnitř jen tak.
0: Aha.
1: Takže on si i zalehne s dřímny, oddychne.
0: No, ale jak potom ví, že má pokračovat?
1: Aha, aby nezaspal člověk od.
0: Ano, ano.
1: No tam je člověk od toho.
0: Ten do něj šťouchne.
1: No to nemůže na jevišti šťouchat.
0: No ne, bydlem tady,
1: no,
0: tady
1: bydlem. Vidět.
0: Ale černým bydlem proti černému pozadí to nepoznaj. No,
1: když je černý pozadí, každá hra má jiný pozadí.
0: No tak bude mít každá hra jiné bydlo.
1: To by bylo moc bydel.
0: No bude to navrhovat bydelník, že ano?
1: Jo, že...
0: A bude to dobré bydlo být bydelníkem.
1: Ne, tam není bydelník, tam je jinde člověk, tam je takhle, jak končí divadlo, jo?
0: To není divadlo tady, to je jeviště.
1: No.
0: Tady se jevějí věci, tak je to jeviště. Na ty věci, co se jeví, tady se hledí, to je hlediště.
1: Ano.
0: A ty, co se dívají, jsou diváci. A to celé je divadlo.
1: Divák. Taky to může být od diviti se divák.
0: No ne. No jsou taková. Tady divadla, která jsou dividla, kde se divějí, když přijde divák. Ano.
1: No tak tam, tedy na konci takhle, jak se to říká, prken.
0: Která znamená i svět.
1: Ano, divadlo je taková.
0: Takový jo. Edémek, takový otok.
1: Jo. Takový, ano.
0: Jo.
1: A to je z tamtý strany té ozdobení.
0: No ovšem, za ty peníze by něco viděli, to je.
1: Kdežto z téhle strany to není ozdobený, nýbrž naopak.
0: Naopak.
1: Je to vydlabaný.
0: To je vydlabaný.
1: To je úplně vydlabaný, to je vykotlaný.
0: To je vykotlaný.
1: No, takový altánek je tam, jo.
0: Takový kiosk.
1: Jo, kiosk. A tam právě je ten člověk.
0: Takový malý člověk?
1: No, malý český člověk. A ten tam je a všecko řídí.
0: Ano, to pak. Malý český člověk, ten strašně rád no všecko je. Řídí. Tam se to...
1: Ten tam sedí a přesně ví, co kdy kdo má říct.
0: No ovšem, malý český stojí, hlavně co prej kdy kdo měl říct.
1: Ano. Samozřejmě, že by si to nemohl pamatovat.
0: No ne, no to má noces, to má noces. A kdyby se nedej pambu něco nebo tak, tak tenhle noces zahodí a jinej otevře.
1: A ten právě říká, ty řekni tohle a ty mu takhle odpověz, že jo, a ty odejdi, ty umři, ty si rozmysli, Mařenko, všecko to tři.
0: Ale to tak rozděluje.
1: Jo.
0: A spravedlivě?
1: Malý český člověk.
0: No to mě na to máte právě.
1: To nedělá ze sebe, to má všecko, to je zjištěný, to on ví, ten už mluvil 2 minuty, tak dost. Ta už nepromluvila hezkou chvilku, tak víte, že jo? Teď by měl mluvit tamhle ten, ale nemá zaplacený příspěvky, nic.
0: Já to takhle nemám suknutý tady, že ano? A já si tady musím odpočívat,
1: to musíte protože, pochopit.
0: Ale u těch středověkých hadrech a v té antice, já už nehrál v civilu, v takovém saku střih fenka, abych stál třeba takhle u okna.
1: Jo.
0: Zvonil telefon, halo. A to si ty Noro.
1: Noro?
0: O, co? A Olaf to ví? Kdo mu to řekl? A Ingrid Bergmanová. Hle. Proto ona včera se na mě tak koukla jako vlčák na turecký med. A co děti? mají spalničky. Noro, no tak přijď zase jako obvykle, ano. Ve 3 hodiny. Ano. Ano, ve stohu. Noro, vem sirky, bude požár. To ještě hraju.
1: Já vím.
0: A opona.
1: To je krás. A proč by si nezahrajete něco takhle civilní?
0: Já nevím, oni mi nic nenapíšou takového, snad se... Snad mají dojem, že bych třeba poznal, že to je blbý, nebo něco takového.
1: Proč nenapíšete něco vy?
0: Tak... Nebo že mám dojem, že oni by poznali, že je to blbý.
1: Tak... Jste autor, tak bych si napsal v ruce.
0: Autor, pane, co autor, já jsem tady taky, co mám dělat dřív? Já jsem tady vedoucí. A už tady od rána, když vy ráno sedíte v posteli a máte na peřině pěkně tác a tam máte snídaně v jedné ruce, Stanislavského v druhé ruce, rohlík, tak...
1: Ne, ve obou rukou mám.
0: Stanislavského, jo. A jaký to vajíčka? No tím Stanislavským, jo? No tak když my se takhle živíte, já už jsem v kanceláři ráno a už tady a od 8 hodin zakládám kopíráky, no. Pane, víte, co to je faktura A?
1: To nevím.
0: Já taky ne, musím to podepsat.
1: Ovšem, teď jste narazil, mistře, na otázku.
0: Ano.
1: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi. Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
0: Takový intervivárium, ano.
1: Ano.
0: Vy jste od novin.
1: Kde?
0: Ne, já myslím v celku jako.
1: Jo, tak, to
0: ano,
1: jo, to
0: ano,
1: jo.
0: Já jsem hned poznal, že jste od novin. Ano? Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
1: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
0: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
1: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
0: Ano, ano, to bude originální, ano.
1: Takže já položím otázku...
0: A já ji zvednu.
1: To ne. Já to myslím obrazně.
0: A obrazně.
1: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
0: Vy nemáte odpovědného redaktora?
1: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
0: Aha, ano. Že to je dělba udělba.
1: Takže já začnu.
0: Prosím, jo. Prosím.
1: Jste připraven?
0: Jsem připraven.
1: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To je první otázka, jste připraven?
0: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
1: To si počtou lidé.
0: Jste připraven? Ano. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
1: Ano, ano.
0: Tak to tam nedávejte, ne?
1: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
0: Ano, sem!
1: Sem!
0: Je. Ano, sem a nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
1: Super! To už je na vůli toho, kterého, že?
0: Ano.
1: Jo.
0: Ačkoliv jsem, to je cogito ergo sum.
1: Myslím, tudíž jsem. To je známý.
0: To je nějaký filozof, ne?
1: Ano, Descartes.
0: A Descartes.
1: Ano, Descartes.
0: To byl filozof?
1: To byl filozof. Francouzský.
0: To byl francouzský filozof?
1: Francouzský filozof.
0: Jaká to byla škola, to nevíte?
1: Patrně metafyzik.
0: Co tak to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Že tak to škrtněte, to je lepší.
1: Já to škrtnu, aby nebyl průšvy.
0: Fuj, to jsem se flek.
1: Proč?
0: Já myslím, že řeknete průhonice.
1: Vy jsem se já flek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonice. No. Tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi. Takže ani nejste ani připraven, A já začnu druhou otázkou.
0: Ano.
1: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
0: Prosím?
1: Kdy procitáte?
0: To je latinsky?
1: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
0: Kde procitáte?
1: Někde, kdy?
0: Někde, kdy? Kde procitáte, jako je de profundis?
1: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to. To ne, to zase...
0: Kde procitáte?
1: No, kdy vy ráno...
0: Kdy procitáte?
1: No!
0: Felixrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
1: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
0: Hned po procitnutí, před procitnutí.
1: Takže... Po,
0: ano.
1: Popřed, jo. A mezi tím?
0: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
1: Mohu to o vás napsat?
0: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
1: Tak to bude něco od vědy.
0: To bude něco od vědy, jo.
1: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
0: Mám pomalý metabolismus.
1: Stejně se říká, co všecko máte.
0: No, no tak.
1: Jo.
0: A napište, že mám dva, ať mají step.
1: Jo.
0: Jeden rychle, jeden pomalý, je to.
1: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
0: Ano, každý a bez poukazu, že ano.
1: Tak to máme metabolismus 603, jo?
0: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
1: Fiat,
0: ale ten Fiat mám doživotně.
1: Jo?
0: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
1: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metabolizá kdy?
0: Tedy... No ráno, časně kolem 11.
1: No, napíšeme. A když jak si procitnete, tak...
0: No tak potom na mě vlítne údržba.
1: Údržba?
0: Údržba, no. To mě drhnou, čistěj.
1: Myčky.
0: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
1: Myči.
0: Tedy česačky a...
1: Ošněrovačky
0: a šněrovačky a...
1: Oblékačky.
0: A zapínačky, oblékačky.
1: Vazačky jste na to, že jo?
0: Ano.
1: Ano, samovazačky, tak... A halekačky to...
0: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
1: Jo. A pak je snídaně, ne?
0: Pak je snídaně, tedy kaviár, že ano, a zapít to šampaňským.
1: Vy snídáte šampaňským?
0: Ono není nic dražšího.
1: Jo. Pravda. No, a po snídaní to se jde. To
0: no pak tedy jdu, se zakládám. No až ano, pak zase odtedy, když to tady udělám, tak jdu domů. Na oběd, to se prosím zeptejte mého kuchaře, to je lepší.
1: To si nechám volné,
0: ano.
1: A zeptám se přímo kuchaře, který mě jistě. Taky moučníček? No a po obědě, no?
0: No potom omdlím, že ano,
1: no, tam...
0: A kolem páté hodině exhumace.
1: Tedy s hudbou jistě, ano. Harfy, že jo?
0: Ano, ano, a pak mě vezou do divadla, že ano, a tady mě naličej a daj na jepustěj, na jeviště. To mě držej, až je šlágvor,
1: tak pustěj, jo.
0: Tak mě pustěj, já jsem vlítnu a tvořím.
1: Ano, 18 lidí vás. A vy tvoříte, jo? Jo. Tak to máme všecko vlastně. Teď kdybyste dovolil,
0: prosím.
1: Já bych to zhrnul. Já to zhrnu celý.
0: To bude dobré, zhrňte to.
1: Já
0: ano,
1: to zhrnu v takovou dosti smělou formulizaci.
0: Ano, ano.
1: Já to zhrnu ve větu, že trávíte den v činorodém ruchu.
0: To je blbý, to se bude líbit.
1: No. A teď, kdybyste dovolili, abychom naše interview zakončili takovým, abych tak řekl, průhledem do soukromna. Takovým nějakým, bych řekl, nahlédnutím do vašeho...
0: Do duše.
1: Intima, intimna.
0: Intimna.
1: Intimna.
0: Ano.
1: Byly činěny přečetné dotazy z řad našeho čtenářstva, zda dlouholetým soužitím s paní Chotí, jak si v rodině nenastal u vás
2: určitý proces, který bychom lidově mohli opsat jako jistá podpantoflizace.
0: Flizace, no to je nesmysl.
2: Ano?
0: Při dlouholetým soužití manželů dochází k takové, řekl bych, k takovému srůstu, názorovému srůstu.
2: A velmi správně řečeno.
0: Když od sebe se stále zbližují, až konečně její nabídou vrchu.
2: Ano.
0: Ovšem, já jsem tomu čel, už jsem svého mládí, já jsem dlouho ženat.
2: Ano.
0: Jsme se dohodli s mojí paní, že budeme ovšem rozhodovat společně.
2: Velmi moudré.
0: Ona rozhoduje o těch maličkostech a já...
2: Podružnostech. Velmi moudré.
0: A o velikých zásadních věcech rozhoduju já.
2: To je velmi moudré řešení. A prosím vás, ty podružnosti, to je...
0: No podružnosti jako například... Co s penězi, které vydělám, že ano? Kdy mám odejít z domova, kdy se mám vrátit, že
2: co
0: ano?
2: Na sebe?
0: Co na sebe, kdy bude oběd, kdy bude večeře?
2: Kam večer?
0: A ano. Tyhle maličkosti běžné.
2: Rozhoduje paní.
0: A takové zásadní věci.
2: Například?
0: Jako například, jaký je náš poměr k Tajvanu, to dělám já.
3: To je náhoda.
4: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
3: No Vrána přece.
4: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
3: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
4: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
3: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
4: No, jo.
3: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
4: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane Brabec?
3: Vrána.
4: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
3: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
4: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte. Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
3: No to je horší.
4: No. Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říkám.
3: Ze skla? No.
4: Nějak jako sklo. Sklo.
3: Jo, tak a sklerózu.
4: Sklerózu, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
3: Jo.
4: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
3: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
4: No jo. A to bývá i v hlavě, jo?
3: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
4: No jo, tak to bude ono tohle, no.
3: No.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
4: Jména, čísla. Čísla teda.
3: No.
4: No a to třetí už jsem zapomněl, to nevím. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
3: Vrána.
4: To byste ne... Co?
3: Vrána.
4: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
3: Ne, já se jmenuju Vrána.
4: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jmenovat.
3: No, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
4: Jo, mu to ano, tak zkrátka dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
3: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
4: Na hlavu, že jo? A víte, už mě šediví, no
3: taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
4: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
3: Cože?
4: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
3: No tam... ta...
4: Jak se to jmenuje, co mám?
3: Skleróza.
4: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
3: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
4: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
3: Jo. No.
4: No a... u jakého řezníka jsem neřekl?
3: No, to jste neřekl ještě.
4: Máte, já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
3: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
4: Jo, tlačenky, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
3: Jo.
4: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevíte?
3: No tak asi k jídlu, ne?
4: K jídlu? No jo, k jídlu, ano. K jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
3: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
5: No tlačenka je k jídlu, to se jí normálně takhle jako třeba salám nebo
3: no,
5: tak
3: ano,
5: se
3: ano, správně.
5: To vy nevíte tohle?
3: Všem, že to vím.
5: No bylo to, bych se divil.
3: Já vím.
5: Tlačenka, neví ani tlačenka, no.
3: No zkrátka, dobře. Zkrátka, kde jsem to přestal, co jsem říkal? Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky. Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou. Svíčkovou z tlačenky? Co? No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky. Z tlačenky? No.
5: To já nevím, co to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
3: No to je špatný, tak. Pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak no, a kam pak vy? Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. No. Vlastně tam jsem byl včera, já jdu, já jdu dneska sem, jdu tady, jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
1: Do samého obsluhy?
3: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
1: Jo,
3: ne,
1: tam,
3: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
3: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
1: Tadyhle no, máte nějaký lístek.
3: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedky... Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
3: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strejček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Ne, už vím, to už nemám. Po mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
1: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
3: Na tom telegramu, ano, počkejte.
1: Že tam máte něco rukou, tak...
3: No jo, tady to je, hele, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou. No,
3: jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík, Stehlík.
3: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste, ani no, nevím, jaký.
1: Stehlík, Stehlík.
6: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěvat, keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne, teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na neho kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra.
7: Ano?
6: No tak ten se na něho tak díval, ale potom jsme si to u něho vyžehlili, u toho dirigenta, protože na tom divadelnom Fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to ako sa to povie po česky? Smyč, to len sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
7: Alebo plechy.
6: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Tak potom nám odpustil a dali Hulovi 4, tak ty plus minus k dobru.
8: Co děláš? Ty to celý poprskáš, čověče. Čemu se směješ?
9: Těm, tam se dívej, sakra, nevidíš?
8: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
9: Co?
8: Ten malej takovej ten, no.
9: Kaiser.
8: No, je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. Je. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co nevím. Co?
9: A to je Blábus.
8: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
9: To vím, já nevím.
8: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlaj přes ty vlasy, dej si to z čela. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
9: Tatko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
8: Co, proč já bych
9: no, udělej nějakou zábavu. Legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
8: Jsem šašek jako oni, nebo co?
9: Ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
8: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
9: No to já nevím, no tak...
8: Už nikam nepůjdu.
9: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
8: No tebe, viď, budu bavit, ne?
9: No, já nevím, tak...
8: No, tebe.
9: Máš řeči, tak...
8: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš? To je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jeho frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly, víš?
9: Je zavřené.
8: No, jistě. A proto tam taky není.
9: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci. Ale
8: prosím tě,
9: buď tak hodnej, udělej legraci.
8: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel, člověče, úplně jak zjančené.
9: Taťko.
8: No tak.
9: Tak se nenech pobízet, jeď? No, stoupni si a...
8: No? Ty jseš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
9: Co to je?
8: No to byl králik. No, co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
9: No to koukám teda. No.
10: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
11: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
12: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
11: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. Ano.
12: My jsme si připravili příhodu z natáčení. No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
11: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
12: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
11: Nevadí. Hlavně, že to bude.
12: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
7: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
12: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
7: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu.

0: jsou naivní, anebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
1: Jako patník.
0: Patník, lepší.
1: Štoudev.
0: No, štoudev taky.
1: Pudštok.
0: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pudštok.
2: Ale zase, na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Ano. Například Luděk Sobota.
0: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
2: Mysleli si, že je to nový ředitel.
0: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
2: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
0: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
2: Bratři se sestrami.
0: V Sokole třeba.
2: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
0: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv, nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
3: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
2: Jako Smol, jak umí napodobit i hlasovně. Ano, přesně takhle on se směje.
0: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
3: Co to je? To je princ, jo?
0: Tak, ne, to není princ.
3: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
0: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
2: Lučku, kde se tady bereš?
3: No já jsem se díval na televizi.
2: Se díváš na televizi s kladivem?
3: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
2: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
3: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
2: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
3: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
0: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
3: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
2: Vidíte, no, ve skutečnosti málem Edison.
3: Ano.
0: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
3: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
2: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
3: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou

0: Žebra už by tě nechce žádný obrazy.
1: A Luďku, kolik už tohle kladiva rozbilo manželství?
0: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
2: A takže je to výkonné kladivo.
0: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: mnoho, když jsme tenkrát hráli soho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si
0: přát. Země vždycky chybí sliby, chyby Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou
0: mám rádi jdou.
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour,
1: buenos dias,
0: buenos dias,
1: buongiorno,
0: buongiorno.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem z aktivní činnosti musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Edwina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápřah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle. Že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápřah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, ne, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivoje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivojář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivojit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bezvětří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele, hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly?

0: Ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co? No to je Silvestr. Co jako? Že to vychází letos na ten pátek. No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
1: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Vytočí v okýnku, říká, co jsem, prosím vás, proved. A vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr!
2: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna si kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu, dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
3: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku.
3: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale.

0: Já umru, já to nevydržím. To je moje smůra.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
2: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
0: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
2: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
0: Já tě mám facku.
2: Ale brouku.
0: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
2: Ale co to je s tebou dneska?
0: Já tě mám facku.
2: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku Elstosu.
4: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
5: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
6: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
5: Hádanku, jo.
6: Hádanku, kluk, co na mě vždycky hádanky vítejší do domu.
5: No jo.
6: A já žádnou neznám přeci,
5: no
6: že
5: jo,
6: ale vy jste takový.
5: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
6: No, říkejte, já hádám taky rád.
5: Tak kdo to je?
6: No.
5: Tak není to můj bratr.
6: Aha.
5: Není to ani moje sestra.
6: No.
5: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: Jak to bylo ještě jednou?
5: No tak, tak není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr, no.
5: Ani moje sestra.
6: No.
5: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
6: Tak moment, tak říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
5: Ne, ne, ne.
6: Sestra to taky není, říkáte sestra? Sestra to není?
5: Ale no tak.
6: Co? Sestra to ne, ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
5: To se není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
6: Co? No tak moment, tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
5: Ne.
6: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kde to je?
5: To víte, že jo.
6: A kde je to teda?
5: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
6: No tak kdo to je?
5: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
6: no,
5: ani moje sestra,
6: no,
5: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
6: No jo, kdo to může být?
5: No. No to jsem já přece.
6: Vy?
5: No ovšem, že ano.
6: Jo, tak vy, no jo, vy no, jste vy přeci, no. No jo. To jste přímo, vy jste to.
5: No,
6: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítě ten vaší matky a vaše otce.
5: No jo.
6: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná hra. To by tak hned někdo neuhodl, to vám
5: to
6: řeknu.
5: Není těžká hádanka.
6: To by tak hned někdo neuhodl.
5: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
6: Tomu nevěřte, to není tak. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
5: To není svečna.
6: Co?
5: To je pan Řehulka.
6: Panu Řehulkovi to dám, toho svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
5: to zkuste.
6: Promiňte, že se tak do vás míchám.
0: Ne, nic, prosím.
6: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
0: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
6: No tak
0: já
6: bych to vzal.
0: Tak,
6: no. Řekněte mě, kdo to je?
0: Jo.
6: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to To je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
7: To já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
6: víte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
5: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
6: Přesně.
5: No, ovšem, přesně.
6: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo ta sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo to není. Kortchyně, nebo tak to vůbec nepřichází. A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
7: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
6: Víte, nemá tušení, co vám říká, to není tak jednoduché.
5: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova, a vy to po mně opakujete.
6: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pohoď, slovo od slova.
5: Tak, Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
6: Tak, není to ani můj bratr.
7: Ani váš bratr.
5: Není to ani moje sestra.
6: Není to ani moje sestra.
5: Přece je to dítě mého otce.
6: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
7: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
6: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
7: Samozřejmě, že vy.
6: Vidíte, nemá tušení, co vám říká, ale to není.

0: pak to přece nejsem já.
1: No všem, že to jste vy.
0: Ale nepa, já to právě nejsem.
1: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
0: No kdo to je tady, pan Šlaušek? No vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec, pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový kožich, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radostně.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu mu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 parátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

0: Řekl by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako...
2: 40 sekund!
1: Máme čas.
2: 30 sekund!
1: Stále máme čas. Klid, tančíme, konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7.
1: Neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5. 4.
1: Klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2. 1.
1: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mně se to Ne!
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako!
1: To je jako, znovu, prosím vás. Znovu, prosím vás. Tak, prosím. Ještě jednou, a teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako...
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako...
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské...
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good, eh?
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 Takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady 4, nebyl.
2: 2,
1: tak,
2: jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako! Jsme ještě hluboko ve starém roce!

jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval: co to za cizotu vedete, a co chcete mě? Prostě on tak, co budu nám vyčí, že já nejlíp budu kňučet. My to hrál, já to hrál strašně rád, Zdeněk Sajdl dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník a teď jsme z toho byli tak, protože jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená. Tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dále, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, pač tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat: i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa, a takovýhle. A já nevím, co, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat: i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti, ty to budeš. A ti jsem dělal, tu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sama, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom si jenom dělal. Aha, druhý. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jako dudku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá: nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.

0: Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují značením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamýšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavěl a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval, mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Zpívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu, bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel. Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má, na rozdíl od nás, kde bydlet.
1: Dobrý den, soudruh řediteli. Prý jste mě volal.
2: Snad dobré odpoledne, soudruh Čivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
1: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní Choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
2: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Čivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
1: Opravdu? Jo, víte, že jo? Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýč

0: Na letišti on se vrátil z Buenos Aires.
1: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
0: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: A vidíte, soudruhu Živánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, vlastně, podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? Ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
1: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které, všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co, no, a 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Živánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, jsou druh řediteli.
1: Podívejte se, soudru Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémie. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu, soudru řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestu, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudru Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, dovolíte, soudru řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo. No tak to já se tam přijdu podívat. No, Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, yes. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, no. No a potom půjde na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudru řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo?
0: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudru Křivánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No dobrý. No tak ahoj, nazdar.
2: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to je můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že jo?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit, píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků.

0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká.
1: Teda ty ženský na těch ústěnách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní.
0: Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
2: Jednou.
0: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku od strýčka z Buenos Aires.
3: Co?
0: Jo, ty se, no jo, tak dobrý, fajn, tak tě, měj se, ahoj, Rudlo. No. Je to 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
1: Promiňte, soudu, přivánku.
2: Prosím.
1: To byl. Rudla.
2: Yes.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
4: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
5: Prosím.
4: Ty napíšeš dekret,
5: ano?
4: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenuje soudruh křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
4: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
6: Soudru Křivánku,
0: no.
6: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi, totiž soudru, no.
1: Já vím.
6: Jo.
1: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se měj.
4: Emilko?
5: Prosím.
4: A teď mě zavolej ministerstvo.
5: Ale...
4: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat, celé papírování a papírování.
5: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale zapomněla jsem.
6: Co pak,
5: celý den dnes nejdou telefony.
4: Přineste mě, Křivánka!
1: Ty jsi mě volal, Pepo?
7: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
8: To je fakt.
7: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
8: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím... Dívám se a pak maluju.
7: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
8: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
7: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
8: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
7: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
8: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.

0: hezké.
1: No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.

0: jsi měl pocity?
1: No, normálně.
0: Sám nebo i s holkou?
1: Normálně. Sám. S holkou taky.
0: S kterou?
1: No spíš.
0: Spíš jo?
1: Počkej, chci říct. Spíš sám, než s holkou.
0: Spíš sám jo? To je banjo.
1: No spíš vlastně ani sám, ne no.
0: Počkej, jak jsi měl teda ty pocity?
1: Normálně. Fotky jsem viděl.
0: Fotky jo. A kolik?
1: Spoustu.
0: Spoustu.
1: No spíš míň než spoustu. A jednu jsem viděl.
0: A jakou?
1: Ostrou, fakt ostrou.
0: Ale, pojď sem. Co je na ní?
1: No co je na ní? Co je na ní? Jsi neviděl mámu nikdy nahou?
0: Máma je máčo, co je na ní?
1: Všecko.
0: Všechno jo?
1: No.
0: To je horský. Hele, přinesi.
1: Jsi zblázněl, ne? Fotrý nedá z ruky, jo.
0: Hele, víš co? Půjdeme rovnou za holkama.
1: Jako na plavečák, jo.
0: Jasně, do kabin.
2: Teďko si stavíte nějaký svůj sen, domek s penzionem na Šumavě?
3: No, už je hotovej.
2: Už je hotový. No. A tam bude penzion?
3: Tak já tam bydlím a je tam i vlastně část s apartmánama. Apartmány.
2: Jako na pronájem. Mm. Čili kdybych tam chtěl přijet, tak si to můžu pronajmout?
3: No můžete, ale jako nejsme úplně levný.
2: Ještě to nemáte hotový, ne?
3: No, ale tak už teď jsme drahý.
2: Už teď jste drahý, jo. Si vy nejste snílek trošku.
3: Ale máme to tam dost pěkný.
2: Jo. Mm. A bude tam kompletní vybavení vevnitř?
3: No, tak jako, myslím si, že tam je úplně všechno. Ale
2: úplně všechno? Mm. To ve vašem případě bude nějaká posilovna, ne?
3: Bazének.
2: Bazének,
3: aha. Sauníčka.
2: Dobrý bydlení, ne? No. No a co to tak bude stát pokoj teda? No teď musíte taky umět to prodávat, tak co to bude stát ten pokoj?
3: Já kdyby byl nějaký zájemce, já bych ho odkázala na někoho jinýho.
2: No a tak odhadem mě řekněte, dejme tomu, kdybych tam chtěl přiletět teďko na zimu, tak...
3: Pane Kraus, pro vás by to bylo gratis.
2: Ale... Ne gratis, kolik by to tak stálo, ne, no.
3: Říkám pro vás gratis a budete o nás pěkně mluvit.
2: Ne, dvoulůžkovej pokoj, no, kolik?
3: To my tam nemáme dvoulůžkovej.
2: Tak jedno lůžák, no.
3: Ty tam taky nejsou.
2: Taky tak tří lůžák.
3: Osmi lůžák.
2: Tak jenom osmi lůžák? To je osmi lůžák, jenom jiný výběr tam není?
3: Ne, to jsou různé...
2: Jako normální penzion, co plánuje?
3: Ne, ubytovna to není, je to jako fakt docela luxusní penzion, ale...
2: No to vidím. To je... Tam se sejde osm boháčů.
3: A budou bydlet na palandách.
2: Bydlej na palandách a pak
3: ne,
2: řeknu... Ty bohatej, nechrápej tolik, prosím. Čili to zase nebude ale tak drahý, ten osmi lůžák, ne? Takhle, vy myslíte, celkově to bude drahý, ale na jednoho to nepřijde tak na moc, ne?
3: Ne, to jsou apartmány, které mají 4 až 8 míst a v tom apartmánu, myslím, když má někdo velkou rodinu, jako vy třeba,
2: no.
3: Tak se tam bohatě vejdete se všema synama.
2: Dobře, co to stojí?
3: Já vám dám telefon, ale...
2: Ne, já bych chtěl vědět, co to stojí, ten
3: pokoj. Já to nevím, to řeší zase někdo jiný. To je...
2: No, tak
3: já tomu dělám reklamu.
2: No, tak je to na Šumavě, ne?
3: Tak nějaký...
2: Je to na Šumavě, že jo?
3: Na Šumavě, no.
2: No. Tak víte v okolí, co to tak stojí, tak tohle bude pofouzdeší, bo ty vaše medaile, ne?
3: Na rok, víte, a na deal, jako na dlouhodobě, že tam budete jezdit na chalu, jak na chalupu.
2: Já bych chcete, aby tam ty lidi do toho osmi lůžáku jezdili dlouhodobě?
3: No.
2: Jakože on to nebude na jednu noc penzion?
3: Ne, ne, ne, ani...
2: Jo, takže si to třeba pronajmu na 3 roky?
3: Třeba. No budete to tam mít s bazénem taky.
2: Čili je to drahý a vy chcete ještě, aby tam lidi jezdili na dlouho. Jo. A někdo ekonomii dělal kolem vás takhle?
3: A se, když tam bude jezdit na dlouho, tak to bude o to levnější.
2: Já vím, a vám někdo radí s tím letím obchodováním?
3: No,
2: tak... Jako myslím, když to plánujete, tu stavbu a teďko...
3: Tak my jsme si to tak naplánovali, no.
2: Takhle jste si to naplánovali. S partnerem asi.
3: Taky, no.
2: No ne, byl to nějaký ekonom?
3: No, ekonom...
2: Takže by vám řekl, no, ono, když to bude drahý, tak to nikdo nebude mít...
3: Studovaný ekonom.
2: Studovaný ne ekonom. To znamená, tak, že tomu trochu rozumí.
3: No, trošku jo, no. Tak je pravda, že jsme nikdy nepodnikali v, jako hoteli a že nejsme.
2: To je trošku vidět.
3: Ale fakt přijďte, já myslím, že se vám bude líbit.
2: No ne, vy říkáte, tak přijďte, ale zatím jste mě vysvětlila, že teda osmi lůžák a na dlouho, hele, tak já za tolik myslím... času nemám, jak tam přijel na tři roky. Přijel, já jsem u Neumannovi na tři roky v osmi lůžák. Ale můžu tam být s celou rodinou, že jo?
3: Ne. Já myslím, jako, když se vám ta rodina bude rozrůstat, takže tam v pohodě budete mít pohodlí i, ne, i s tou velkou rodinou.
2: Když bych tam vzal ještě tu rodinu, tak pak za všechny v té rodině, abych je živil, ještě když budou oni u vás penzionu, že jo? To není tak jednoduchý, rozumíte? Stáhnout 8 lidí z pracovního procesu.
3: No, to musíte být trošku za vodou, no, abyste tam mohl přijet.
2: Člověk vám se může jenom, když je člověk trochu za vodou.
3: Malinko.
2: To by se tak možná mohlo jmenovat. Za vodou. Bude to být nějaký název?
3: Tak nějaké jo, ale...
2: Kde se to bude jmenovat? Asi máte něco?
3: No, tak my jsme zatím řešili takový ty důležitější věci, jako jak to postavit a tak.
2: Já to chápu, ale jestli máte nějakou představu třeba.
3: Tak asi jako... Je to trošku, nebo... no, to ne, to za chvíli už zase vítězka nebudu, aby si lidi
2: by si mysleli. Ubývalé vítězky se doplní pak tam. Tam dají v noci, ne, ona ráno už to je ubývalé, no.
3: Tak zatím jako u Kačenky, že jo, třeba.
2: U Kačenky?
3: No a výhodově to třeba
2: přejmeme. Taková soda u Kačenky. Si představuji, jak potkám v Praze někoho nahýho a říkám, co tady dělá, to říká, byl týden u Kačenky.
3: No ale my zase, když si to zaplatíme, mu nabídneme služby za to.
2: Jaký?
3: Tak jako to vybavení už jsme jmenovali, pak může přijít jako do hospody, ta bude jenom pro něj, tam si natočí pivo.
2: Čili vy se o to nebudete ani starat, o ty hosty, jo? No. Pivo máš dole.
3: To ne,
2: může tak... si sám ustlat.
3: Ne, to ne, to
2: vypere
3: jako...
2: Vypere si večer, když budeme mít volno.
3: O to všechno samozřejmě bude mít postaráno, ale kdyby se tam chtěl cítit jako doma a vzpomněl se jako třeba...
2: Proč bych to dělal? No, přece nepojdu z domova, abych byl doma. Teď si vypral, vyžehlil, hele, pak se pohádal s rodinou a šel si lehnout do hospodu.
4: Račte, prosím, být Judr Čeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
5: Ano, ano, prosím, račte dál. Prosím, posaďte se, prosím.
4: Děkuji. Velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
5: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
4: Ale co do jména? Ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
5: Jak to třeba, jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
4: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak... Budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
5: Zajisté, zajisté, pane...
4: Ale Moravec, já
5: pane, jsem... Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
4: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jak si, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
5: To vynechme. Já.
4: Prosím.
5: Ad rem.
4: Prosím?
5: Ad rem. K věci.
4: Ach tak.
5: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
4: Ano, tedy abych začal ab ovo.
5: Prosím?
4: Tedy od začátku jaksi.
5: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
4: Ano.
5: Nejlépe je začít od začátku.
4: Ano.
5: No pokračujte, prosím.
4: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
5: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
4: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
5: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
4: Je, to jsem...
5: A zdárně.
4: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
5: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
4: Prosím.
5: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
4: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
5: No.
4: Já miluji.
5: Prosím?
4: Pane doktore, já miluji.
5: No to je krásné. Gratuluji, vy milujete, to je nádherné. Milovat.
4: Ano.
5: No dobře, ale jak si dál?
4: Pane doktore, já miluji vášnivě.
5: Ano?
4: Vášnivě a z celého srdce ženu.
5: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
4: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
5: No to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
4: Ano.
5: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
4: Ano.
5: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
4: Bůh uchovej, pane doktore! To nikdy, to nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
5: Vy si ji nechcete vzít?
4: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
5: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
4: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
5: Co já?
4: Vetrené.
5: Vetrené?
4: Ano.
5: Co to je?
4: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
5: To je italsky?
4: Ne, francouzsky.
5: Tak je to vetrán.
4: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
5: Patrně něco tuší.
4: Snad, no. On je vůbec strašlivě žárlivý, ano.
5: No prostě primitiv.
4: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
5: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
4: Ano, často plně oprávněné.
5: No, většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
4: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
5: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
4: To ano.
5: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek, jako by to byla váza, nebo něco,
4: ano.
5: co si koupili.
4: Ano.
5: To trapné, to velmi,
4: no to je velice trapné. Trapné.
5: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane,
4: Morave.
5: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne?
4: No,
5: co já v té věci mohu dělat?
4: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma ano. Má totiž doma peklo, ano. rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
5: No,
4: ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že?
5: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
4: No, co? Jestli by prostě nebylo možné, ano? aby vy jste ano? tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
5: Vám.
4: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce, a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat, rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
5: To bude velmi těžké.
4: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
5: No, tak možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tihleti muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
4: Ne, bedna to není.
5: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
4: Ano.
5: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
4: To tedy máme.
5: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
4: Ano.
5: A kdo je ta žena?
4: Ano.
5: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kde je ta dáma?
4: Vaše paní.
6: Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně ho rozhoupali nastupující lidé, kteří v uličce podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou. Žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, odtušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla, a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je. Paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtila svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křížovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem. To vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměly krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křížovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křížovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály a úhlednými písmenky vepsala do křížovky anorak. Cestujte vlakem. Mami tady píšou, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde. Už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je Tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách, v životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby o toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. M-a-m, mám, v-el, vel, k-e-ho, velkého, pt-a, ptáka. Mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátral očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši hůlkovým písmem napsáno mám velkého ptáka, jen pro tebe, volej 603, celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až ji přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat? Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme. Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostěrny čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem a pak řekla, Štěpo, ten inzerát, Ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal. A třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej. Proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty jsi nám tu chyběla, a odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého? Kup mu ho. Velkého. My máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka. On drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ho ještě má. Mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla, aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano, no tak to se nedá nic dělat. Moc krát vám děkuju, ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí, uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít, děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang a tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže, lidi potili, buvoli potili, a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula, a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky a to byly vjezdy, rozumíš? A někdy byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem, ten pták, taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křížovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty, a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

Tak, můžeme se pustit do druhé půle. Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu-leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku, a ten nás potkal před školou a říkal: kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem, a říkal: kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No, to nevadí, ale uděláme to. No, říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všechno bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co, a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom: a říkám, ne, pane profesore, vy jste ještě. V určitých momentech zlomu, dějových zlomů, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál, a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal. Říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl, celý ten citát, a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, podal obsah. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu-leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku, a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil. Čili někdy to bylo zajímavé. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásné. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách, a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný, a jdeme vedle. Tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se jmenuje, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě: Pedují lodi do Teliany, pedují lodi na vše stezany. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď, nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, mě nic jiného nenapadá. No to jsem u vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl, já byl tenhle profesor.
jaké máte vzpomínky na Čmaňu? No teď jsme o něm mluvili, Pavel Zedníček, Čmaňa, byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím. No to nemyslíte vážně. Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí. Fuj, to jsem si oddechl. Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, hele. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře a říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme, já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte, oh, děkuji vám, merci beaucoup a byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, polis, polis. A říká, Čmaňa, co ona říká? A říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu. Ale vyvrcholilo to celý v té Francii, nás pozvali Čilani, to byla čilská divadelní skupina na Mejdan do hotelu. To bylo 6 nádherných manželských čilských párů, nádherný čilský holky a kluci. A
s náma šel ten prorektor pro ty věci politické a ten a Jiřinka Lišánková, naše učitelka pohybovky, která se od něho nesměla hnout, protože on nikam netrefil a navíc neuměla ani slovo cizím jazykem. A přišli jsme tam a tak to bylo takový jako trapný, chvilku jsme nevěděli, co máme dělat a najednou ta Jiřinka měla nápad. Uděláme mezinárodní etidu, za nás Pavel a za ně třeba John McLeod, co říkáte? A tak jsme říkali, že jo, tak Pavel protestoval, ale pak se přizpůsobil a začali hrát špiony. A on začal tomu Čílanovi říkat, ty, u nás je to všechno v pořádku, v Praze to probíhá dobře, jo, černá schránka bude vybraná zítra, takže jak u vás. A ten, ještě, to děláš, ten perfetament, a ještě, já ti rozumím úplně všechno, je to dobrý. Zítra to předám na centrále, jo. Dobrý. Ty počkaj, já ti dám materiály, jo. A vzal si od toho prorektora pro věci politické aktovku, ve který on nosil svoje stranické materiály, na tom on i spal, to on nedal vůbec z ruky, a půjčil si to, a protože ten prorektor zrovna pil tekilu a čilský víno, tak si nestačil zaregistrovat ten moment, kdy to bere, a předával to tomu Čílanovi. A teď to uviděl ten prorektor a vyděsil se, skočil po ty aktovce a začali se o to tahat. Čílan tahal na jednu stranu, prorektor na druhou, a Čílani si mysleli, že vstoupil profesor do etidy, tak řvali, bravo, jen profesore, bravo. A on se urazil a odešel. A my jsme tam zůstali, sami s těma čilskýma klukama a holkama. A najednou ty kluci na sebe udělali a odcházeli, jeden po druhým. A my jsme zůstali s těma nádhernýma šesti čilskýma holkama, nás, šest nadržených českých kluků v šustákách. A teď jsme seděli proti ním a ty holky na nás začaly dělat jazyčkama, očičkama, házeli nožky přes nožky, čmaňat, jo, já to nevydržím. Co dívej se, co dělá, to taky neuvěřitelné. Dívej tím jazykem, co dělá. Ty, ježimaria, po ní skočí. Říkám, čmaňo, neblbni, to nedělej, to neblázni. Ty neznáme tu mentalitu, rozumíš? Já nevím, kam šli ti chlapi. Šli pro nože, nevíš, rozumíš? Tak jsme tak na nějakou koukali, dělali jsme furt. A oni na nás. A tak to trvalo asi hodinu a po hodině přišli ti kluci zpátky. A ten John se na nás tak díval, jo, a kroutil hlavou a říkal, to je neuvěřitelný. A my jsme říkali, co? No, co my víme o Československu? Že hlavní město je tam Praha, nejkrásnější prej město ve střední Evropě, hrozně bychom se tam chtěli jet podívat, že tam máte nejlepší pivo, i u nás se prodává, a za třetí, že Češi prej jsou nejlepší milenci na světě. My jsme to chtěli těm našim holkám dopřát a vy uděláte tohle. Čmaňa, co říkal? Já jsem mu to přiložil, já tě zabiju, tyjo! Takže s Čmaňou já jsem měl zážitků spousty. Upřednostňujete ženy tiché, plaché, drze, extravagantní, či stejně upovídané jako vy? Cítíte tu jemnou urážku? Já si nejsem vědom toho, že bych upřednostňoval některé z těchto druhů žen, které jsou tu uvedeny. Já si myslím, pakliže se dá vůbec hovořit v případě žen o druzích, protože žena to je někdo, koho já absolutně uznávám, komu se hluboce skláním, v tomto se podobám panu profesoru Švejcarovi, kterého považuji za převlečenou českou feministku. Já mám strašně ženy rád z toho důvodu, že se mi jednak líbí. Až se mi líbit přestanou, tak se budu pomalu muset zamýšlet nad tím, jak naformulovat parte, ale taky proto, že nám zpříjemňují život, nám mužům. A nebýt toho, že jsou, tak nejsme ani my. A nebýt toho, že jsou s námi, tak nás to tak nebaví, i když mnohdy nás to nebaví s nimi a říkáme si, jaké by to bez nich bylo. Nebylo, nevěřte tomu. Čili já neupřednostňuji žádné ženy, ani tiché, ani plaché. Já upřednostňuji takové, které si to v tu chvíli zaslouží, aby byly upřednostňovány, aspoň v mém pohledu. A pokud si toho všimnou, tak jsem šťastný, to mi úplně stačí. Pane Nudile, máte nás rád? No, mám vás rád. Kdybych vás neměl rád, tak bych tu neseděl. Jestli mám na divadle někoho rád, tak je to především publikum. Vždycky jsem tvrdil a tvrdím to pořád, že publikum je konečným soudcem. To, co napíše nějaký kritik, je sice do určité míry, je-li to kritik fundovaný, ovlivňující, ale není to zavazující a není to směrodatné, aspoň ne pro mě. Ale vy pro mě směrodatní jste. Vy jste určující. A mimo jiné mě taky živíte. Ještě, když jsme u vás, u diváků,
jsou diváci taky oblíbení, jsou speciální diváci. My jsme jezdívali s provázkem do Pardubic a tam chodil nádherný divák, my jsme mu říkali Kropenka. Ten vždycky přišel a svým smíchem strhl všechny. To byl úžasný divák, to je divák k nezaplacení prostě. Jo. My když jsme přijeli, první starost vždycky byla do Pardubic, tak jsme nakoukli, Kropenka je tam, je to v pořádku. Ten se rozdřechtal a všichni byli úplně hotoví, my nemuseli nic dělat. My jsme vešli, udělali jsme takhle a Kropenka už... A už to jelo, jo. A jednou jsme tam zase přijeli a zase jsme něco řekli a Kropenka udělal... A podíval se vedle na paní, která vedle něho seděla, a ta paní ho sjela takovým... šeredným pohledem a Kropenka zmlkl a od té doby už se nikdy nezasmál. To byl jeho poslední smích, který jsem slyšel, pak se oženil a tím skončil. Pane Nutil, zajímalo by mě, jak dopadla vaše první zkušenost s alkoholem a cigaretami. Mockrát dík za vaši odpověď. Co se týče cigaret, to byla první zkušenost, to nás vzal jeden náš starší kamarád, který snává sice... Pak já mám ty zkušenosti s alkoholem za sebou, ale tamhle madam začíná. Řeknu vám, madam, když vám vypadne první sklenka z ruky, nejlepší čas pro to přestat. Jinak zvuk to je nádherný. A sklenička podle zvuku zůstala celá. Zkušenosti s cigaretama jsem měl takový, že první, že můj otec kouřil lípy, to byly výborné cigarety. Na ty moc rád vzpomínám, lepší už byly jenom Bystrice. A já jsem letky, že jo, ty byly takový, samý takový význačný značky, že jo, to byla Bystrica, letka, pak přišly startky, to už byly američky trošku, ty startky. A pak už to šlo dál, to byly Visantky, Kleopatry a tak dál. To už jsme kupovali jenom, když jsme opravdu se poskládali celá třída dohromady. Ale první zkušenost byla s lípou, to jsem doma tátovi čornul, tu jednu krabičku a šli jsme do lomu, kde nám starší spolužák, který sice s náma chodil do třídy, ale byl výrazně starší, asi o 6 let, ukazoval, jak to s tou lípou máme dělat. A tak jsme to udělali dvakrát po sobě a měli jsme takový ten pocit, který každý kuřák, který s tím začíná, zná. A kdy by měl poprvé a naposled tu cigaretu odhodit a už nikdy v tom nepokračovat. A přesto se stane to, nevím, kde se to v člověku vyveme, že se to zlomí a člověk v tom pokračuje a ničí si zdraví dál a je blbej a ještě blbější. Tenkrát to skončilo dost drasticky, to si pamatuju. To jsme přišli, takže ty kalhoty rovnou šly do pračky. A přesto všechno jsme v tom pokračovali. No, bylo to, je to smutný, ale opravdu doporučuji všem, kteří s tím začínají, aby to hned po tom, co to zkusí, tak aby se nechali inspirovat tím prvním dojmem. Ten první dojem je otřesný, je třeba ho využít a už nikdy v tom nepokračovat. Zachráníte sami sebe. Můžete nám říct ještě nějaké zážitky ze studií? Já se ještě, jestli dovolíte, jednou vrátím k tomu prorektorovi pro věci politické, pač to byl opravdu zážitek na celý život. A velmi určující, my jsme přijeli do té Francie a tam tenkrát zrovna jsme byli v době 1. máje a byla demonstrace. A my jsme to do té doby nezažili, že šly všechny možné politické strany. Vedle sebe šlo desítky názorových seskupení a teď se to sešlo na čtvercovém náměstí v Nancy a uprostřed byl pomník. A náš jevištní mistr řekl, hoši, musíme vylézt na ten pomník a odsud budeme mít nejlepší výhled. Tak jsme tam vylezli a potom jsme pochopili, jak byl výborný a geniálně a předvídavý. Ze všech těch uliček, z každého rohu toho náměstí se vyhrnuli ty názorově odlišné skupiny, postavili se tam, z prefektury vypochodovali policajti, postavili se za štíty, dali si helmy a kouřili. Potom někdo vzal dlažební kostku a hodil to proti těm policajtům. Ten jeden policajt to dostal do ty helmy a v ten moment oni ty helmy zaklapli štíty, vzali je do ruky, vzali do druhé ruky obušky, ozvalo se od velitele těch policajtů. A oni vyrazili a ve vteřině to vyčistili, to náměstí. Jediný, kdo tam zůstal, jsme byli my na pomníku.
A tak jsme to pozorovali, zase se to náměstí zaplnilo a zase tam ti policajti se postavili na to místo a zase něco naštvalo, tak zase vyrazili, zase to vyčistili a my jsme tam zase stáli. A v té chvíli se objevil v jedné té uličce prorektor pro věci politické se zbytkem výpravy, která se neodvážila jít s námi. A teď nás uviděl na tom pomníku, zešílel a šel nás zachraňovat. Jenomže přesně v momentě, kdy se ozvalo a tak prorektor pro věci politické byl jediným zraněným z celé demonstrace. A my jsme z pomníku viděli ty jeho salta a přemety a byl to úžasný pohled. Když si na něho vzpomenu, jak se nám ztratil, jo? Jednoho dne, on nikam netrefil a jednoho dne Jiřínka Ryšánková zmizela ráno, utekla, aby se ho nemusela držet pořád celý den a on zmizel taky. Přitom jsme chodili jenom 150 metrů rovně na oběd do menzy a to bylo všecko a on tam netrefil. Jo? A vrátil se za dva dny, to už jsme měli trošku starost, protože jsme si říkali, to bude pěkný nářez doma. A on se vrátil, měl takovýhle kruhy pod očima. Jo, přišel a říkal, svolávám chlapce do haly hotelu. Přišli do haly hotelu a on řekl, řeknu vám, jestli chcete problematiku západních hodinových hotelových domů. Vyprávěl mi kamarád, který zde dlouhá léta žije. Odvyprávěl nám problematiku západních hodinových hotelových domů a usnul. A ten potom, když jsme chodili po Paříži a naše holky se dívali do výkladu a říkali, to u nás nikdy nebude. A on říkal, v 6-5 letce u nás všechno bude. A pak už propadl taky z maru a říkal, nebude, nebude, nikdy to u nás nebude, to je katastrofa. A když se na to dívám, co oni všechno mají, Eiffelovka je tady. To taky bylo krásný, Čmaňa uviděl Eiffelovku, když jsme přišli do Paříže a řekl, ona tu stojí. A on taky, on by nejradši Eiffelovku přestěhoval ten prorektor a všecko a teď chodil a plakal, že to nebude a že my jsme to udělali špatně všecko a on to ještě učí, jo. A byl takový jako celý z toho špatný a přijeli jsme domů a na nádraží nás vítal rektor a on vystoupil jako první z vlaku a řekl, soudruhu rektore, nad propastí, nad propastí. Setkal jste se při práci s panem Mariškou? Tady nějaký známý Zdeňka Marišky, no prosím. Zdeněk Mariška samozřejmě se setkal, při práci moc ne, ale setkali jsme se poprvé tak, když jsem já chtěl dělat přijímačky na JAMU, tak jsem ve Slávii naproti JAMU, tam se dost často chodilo studovat, tak tam jsem potkal studenty čtvrtého ročníku, mezi nimi Zdeněk Mariška seděl. A já jsem byl tak naivní, že jsem se jich ptal, prosím vás, jak se to dělá, jako já bych chtěl na tu JAMU, oni mi říkali, že se vás mám tady zeptat. A Mariška mě říká, to je jednoduchý, podívej se, běž naproti na katedru, tam je doktorka Pavlincová, řekni, že tě posílá. Já teďka na rok odcházím, půjdeš místo mě. Já byl tak blbej, že jsem šel a zeptal se. Tam mě vysvětlili, že to teda je hrozně hloupý nápad, že musím udělat přijímací zkoušky a talentovky. Tam jsem pochopil, že si ze mě Mariška vystřelil, ale já jsem mu to potom vrátil i z úroky. My jsme jednou byli se Sváťou Skopalem v Praze na divadle a šli jsme za jedním naším kamarádem do divadla Otomara Krejčí, do divadla za branou a věděli jsme, že Mariška tam chce do angažmá. A tak jsme vzali hlavičkový papír a hlavičkovou obálku a napsali jsme: "Vážený pane Mariško, přijímám vás do angažmá, váš Otomar Krejča." A poslali jsme to do Brna. A přijeli jsme sem v úterý a Čmaňa nás potkal na chodbě a říkal: "Víte, co se stalo Mariška díky Krejčovi?" Neblbni. Už tam je, no ježišmarja, kdy? Včera. Je, no ten s náma rok nemluvil a pak nám to teprve popisoval. On tam přišel, Krejča něco psal a Mariška říká, dobrý den, Mariška, která Mariška? Zdeněk Mariška. Zdeněk a Mariška, já nevím, co chcete. Já jsem Zdeněk Mariška, herec z JAMU, vy mi nabízíte angažmá. Já vám nabízím angažmá? Vyloučeno. Nikomu angažmá nenabízím. Mám plný stav, tak aspoň v mimickém sboru. Nemám mimický sbor. Vypadněte, nezdržujte. Rok jsme spolu kvůli tomu nemluvili, já jsem se mu nedivil, to byl velmi krutej žert. Ale potom jsem přijel do New Yorku, kde Zdeněk potom, když emigroval, pracoval v hotelu Waldorf Astoria. A já jsem si ho nechal zavolat k telefonu a říkám, to je pan Mariška, dobrý den, tady je Krejča, nabízím vám angažmá. Taky jsme se jednou teda při práci setkali, to je pravda, to bylo v Brně.

proč to dělala. Vyběhl ven a řekne, co blbnete, mě kazíte záběr. Jo, a my jsme jako mlčeli a ona nás nepráskla a řekla, donutila Mariška mě šáhy na kozy. A Mariška se postavil, zachoval ducha přítomnost a říká, nemáš je nosit do dabingu. A bylo vymalováno. Fakt je, že on tam taky jednou ten Zdeněk přišel do toho dabingu v takovém stavu, že to moc nevnímal, že je v dabingu. A říká, když si to prohlídnul jednou tu zmičku, říká, vyhoďte zvuk. Tak mu ten zvuk vyhodili. On pokračoval směle dál, vyhoďte obraz. A v zápětí se ozval od režiséra, vyhoďte Marišku. Jak se vám líbilo na mistrovství v balónovém létání v Lisicích? No, fakt, mně se tam líbilo, já jsem se tam dostal náhodou, mě tam vyvezl můj kamarád Ivan Martínek, já jsem netušil, že budu létat, protože do poslední chvíle říkali, že všechny balony jsou obsazený a pak najednou někdo přiběhl a řekl, chcete letět? Já jsem říkal, no tak jestli je to možný, tak poletíte tady s tím Němcem. Říkám, ježišmar, s Němcem, já neumím ani slovo. Teď mě tam narvali, stáli jsme tam čtyři v tom koši, já jsem vzletěl tak rychle, že ani rodina to nestačila zaregistrovat. Najednou živitel se jim znášel do oblak, jo, nikdo nevěděl kam. A já jsem mizel směrem na Boskovice. A teď jsme letěli k těm Boskovicím, já jsem nevěděl ani, to jsem tady žil takovou dobu, že v Boskovicích je zřícení na hradu. Já jsem věděl, že tam je zámek, ale že tam je hrad prostě na skále, to mě nenapadlo, Hergot. A teď jsme k tomu pluli a tam stáli lidi a mávali nám. Furt nám někdo mával, že jo? Ale tam na těch zříceninách stáli nějaký a mávali tak jako strašně radostně a postupem času jim jako mrznul ten úsměv. Na rtech jako a my jsme se k ním blížili čím dál víc a jsem si říkal, to je pilot, hrad nám ukazuje zblízka. Tak jsem se k němu ještě obrátil a říkal jsem mu, super, super. A k tomu Němcovi a on mi říká, já jsem tam nechtěl. Tam jsem pochopil, že je to český mluvící Němec, což bylo dobře, ale zároveň jsem si uvědomil, že taky nemusíme letět tam, kam chceme. Což se potvrdilo v zápětí, pač nás to začalo snášet nad Boskovickou přehradu, která nebyla v mapě. Říkal, my to nemáme v mapě. Říkám, no a co to znamená? Že nás to nese k vodě. To já jsem nevěděl, abych tudy nikdy neletěl. A nás to neslo opravdu k vodě, pak to nějak vybral nad těma stromama a letěli jsme dál. A teď nastalo takový krásný dorozumívání s tou doprovodnou výpravou, která nás doprovázela po silnici a měla to bezpečnější a oni vysílačkama se neustále dorozumívali. A on říká, vypadá to, že přistáváme na louce za Boskovicema. V zápěti už to tak nevypadalo. Nehlásil, přistáváme u Vratíkova. Tak jela ta zase jeli k Vratíkovu. Teď my jsme přibližovali se k té louce a říká, asi přistaneme. A říkám, tak asi nebo určitě? Asi určitě. Držte se pořádně, trochu to drcne. To trochu to drcne, to znamenalo, že jsme málem vypadli. Byla rána, teď jsme na sebe popadali. Chlap, který ležel na mě, říkal, vážím 97 kilo. Já mu to věřil. Ten to nemusel vůbec říkat. Vlastně ten konec toho nádherného plynulého letu byl takový, že jsme odsud lezli jak chrobáci. Jo. To bylo takový po čtyřech, jsme se vyplazili z toho balónu a seběhli se děti ze všech vesnic okolních a chtěli, abych se jim podepisoval na ruce a na nohy a na hlavy a tak jsem se podepisoval. A oni, kde jste se nám tady vzal? A říkám, z nebes, dětičky, jsem přiletěl. Z nebes. A bylo to takový hezký až dojemný, jak jsme se tam všichni na ty louce bratřili a oni balili balón a v zápěti vidím, jak na kole se blíží postava a shodil to kolo a seskočil a řval, jděte do hajzlu z té louky, to je moja, jděte to podupete. Tím celý můj let skončil a byl jsem rád. Čili balónové létání se mě moc líbilo. Máte nějaké zážitky z USA, když jste tam s Národním divadlem hráli? No to víte, že mám. Především největší zážitek byl ten, že to byl úspěch. My jsme tam hráli hru Sluha dvou pánů, což je hra velice úspěšná v Praze, řekl bych nejnavštěvovanější hra v Praze, protože jsme teď hráli 80. reprízu a na každé sedí 1000 lidí. A sedí tam až po bydýlko, kde je to nastání a sedí v uličkách a na přístavcích. Je to úžasný. Já jsem si myslel, že to ani v Národním divadle nezažiju, protože jsem měl pocit a viděl jsem tam dost veselých her, že v Národním divadle, speciálně v té historické budově, geneticky něco zakódováno, co znemožňuje divákovi se smát. Já jsem tam zažil situace, kdy se divák zasmál způsobem jako a vedle

0: Už někdo seděl a šťouchal do něho a říkal, nesměj se, seš v národním. Že ta posvátná úcta najednou, řekl bych, jako překonala tu snahu toho člověka, nebo chuť člověka smát se. Tady se stalo něco neuvěřitelného. Probourala se bariéra, lidi se řechtají, ne že se smějou, plácají se do kolen, tleskají, vyvolávají bravo. Je to krásné a to tež se dělo i v Americe. Tam jsme to hráli se simultánním překladem do sluchátek. Ten překlad byl od té tlumočnice udělán naprosto geniálně. Zatímco my jsme skákali po jevišti a dělali ty šumprnágle, tak těm Američanům do sluchátek ta tlumočnice říkala What's gonna think you have a Nazifer per branch? Just a few less of sedentation depression. No bylo to neuvěřitelné, prostě ten kontrapunkt toho mluvení té překladatelky a těch našich akcí v těch Američanech vyvolával záchvaty smíchu. A dokonce došlo i k tomu, já tam v jednom místě dávám puding jedné divačce do první řady, a kterou si vždycky vyberu a řeknu, aby mi ho pohlídala, a já jsem jim ho dal. A to byl první případ, předtím se to nikdy ani potom nestalo, kdy ho sežrali. Já jsem říkal, že zrovna tady se to stane, to jsem nečekal. Ale Amerika je taková, že jo, to je prostě země. Oni nám říkali, po představení budete mít pouze 3 potlesky, s tím počítejte. My jsme říkali, proč? Protože tady je to zvykem. Tady víc potlesku nemůže být. A říkám, vy se jednou utlučete vlastní svobodou. To je neuvěřitelný. Proč by nemohli být 4? Nemůžou, jenom 3. To je konvence. No a tam byl nachystaný guvernér státu Ohio, který po 35 letech navštívil město Cleveland, kde jsme hráli a oni nám za to byli vděční. Tak ten byl nachystaný na proslov. Když odezněla třetí děkovačka, tak on našlápnul, že jde na proslov, a zněla 4., 5., 8., 9. a on furt našlapoval. Ten našlapoval jak divej a furt se tam nemohl prosadit. Pak říkal, já už nejdu, a ta ochranka ho přemlouvala, pane guvernére, kdybyste byl takhle, řekněte, ten ředitel toho divadla, pane, počkejte chviličku, je to nezvyklé, něco se stalo, nevím. Naši diváci nám zřejmě nějak zblbli. Tak on asi po 16. děkovačce tam vlezl a řekl thank you very much. A tím zkrátil ten 20-stránkový proslov na minimum a my jsme byli ušetřeni těch dlouhých slov a bylo to bezvadný. Ale tam bylo krásných věcí spoustu. Oni nás pozvali třeba na recepci, nebo oni nás pozvali na barbecue, protože každý Američan dělá barbecue, jestli trochu něco znamená, když ne, tak nedělá barbecue. A my jsme šli k general sponsor toho performance na barbecue k němu, protože on sponzoroval ocelárny, tak co by si nezasponzoroval taky National Theater from Czechoslovakia, tak vlastně from Czech Republic, I'm sorry. A teď jsme u něho seděli a bylo to takový nudný, jo? Nic se nedělo. Tam všichni v kvádrech mu přišli tak, teď jsme na sebe jako dělali takový nice weather. Yes, sure, of course, yeah. And it's very, very good performance. Thank you. You know United States? Yes. Yes. You know Czech Republic? No. Tak jsme furt jako se bavili, jo. Bylo to takový nezávazný. A Miluška Šplechtová, moje kolegyně, najednou pocítila potřebu, že to potřeba už nějak rozstřelit, zcela správnou potřebu. A tak řekla takovou větu, kterou oni ani nechtěli a nemohli pochopit, protože ona řekla, I go smoke. Teď ti nekuřáci všichni, že ho uslyšeli, už ten způsob, jak jim to řekla, byl divnej, a to, že vyzvala vlastně veřejně k tomu, co oni nesmějí, bylo divnější ještě víc. Ona se zarazila, pak jsme do ní začali mírně šťouchat, říkali jsme, že to není vhodný, tak ona by to napravila, tak když viděla ty apple pie, ty jableční koláče na stole, tak to chtěla pochválit a říkala, very good peach. Teď oni hledali ty broskve, jim to přišlo jako invektiva, že žádný nepřinesli, tak oni mazali pro broskve a už si na ní dávali pozor, jako. Říkali, tato bude trochu divná. A ten general sponsor, aby to zachránil, tak nám nabídl prohlídku zahrady a Miluška to zakončila větou very good Aida. A to jsme lehli my. co třeba něco o Zdeňkovi Pospíšilovi? No to by bylo na další večer. Zdeněk Pospíšil to byl vlastně pro mě fenomenální režisér divadla Na provázku. Vlastně mě tam přijímal do toho divadla. Já o něm hodně hovořím v tom představení, pořád se něco děje, ale Zdeněk byl prostě člověk, který se dokázal nadchnout pro věci, dokázal úžasným způsobem nadchnout i ostatní. A on byl vždycky takový, že jeho babička, ona ho krmila vždycky takovým výborným jídlem a vždycky mu nezapomněla zdůraznit: Zdenečku, je tam to nejlepší, co může být. A on: babi, já to vím. Zdenečku, je to to nejlepší, co jsem ti mohla nabídnout. Já to vím, babi. Zdenečku, to je to nejlepší, věř mi to. A Zdeneček nevydržel a vzal ten talíř s tou hustou polívkou a bum. A já vidím do dneška, jak ta polívka takhle teče po té stěně a ten talíř se pomalu veze dolů. Jo. Nebo když s tatínkem stavěli verandu, tak tatínek mu říká: nepoužívej, Zdeňku, tyhle ty hřebíky, ty dvacítky, dej tam třicítky. Tati, to stačí. Ne, já ti říkám, dej tam třicítky. Tatínek byl obrovský stavitel, všemu rozuměl, že jo? Dej tam třicítky, já ti to říkám. Ne, opravdu, tati, nech to bej, to stačí. Říkám ti, dej tam třicítky. A Zdeněk vzal sekeru a rozsekal tu verandu, kterou už měli hotovou. Pane Nutil, děkuji vám. Já vám taky děkuji. Za nahrání vašich kazet. Aha, no tak to vám děkuji podruhé. Mnohokrát mi zlepšili náladu v autě při mých dlouhých služebních cestách. Chtěla bych se vás zeptat, jaké byly ohlasy lidí, o kterých ve svých kazetách vyprávíte? Iva. No, milá Ivo, musím vám říct, že ohlasy byly menší, než jsem si myslel. Já jsem si myslel, že spousta lidí bude se cítit dotčená, nebo bude říkat, tohle není pravda, nebo já nevím, jak si to představuješ a tak. Protože lidi se neradi přiznávají k tomu, co skutečně zažili a že to bylo takový. Musím říct, že zdaleka tolik ohlasů, co jsem čekal, negativních nepřišlo. Pozitivních si vážím velice, ale důležité v tom vašem dotazu je to slovo mnohokrát. Jsem si přehrála tu kazetu. To je důležité, protože tím pádem, že jste si mnohokrát tyto kazety přehrála, milá Ivo, to znamená, že se vám brzo obehrají a koupíte si nové. Proč tak rád vystupujete právě na Šelepce, bývalý návštěvník Šelepky? Já tady vystupuju proto rád, protože tady jsem prožil kus svého mládí. A to dost velký a podstatný kus. Ti pánové, kteří to tady vedou a nenápadně se krčí ve vašich řadách, tamhle sedí pan Jurka Sedláček, pan Bernátek ve svém kouzelném fialovém sáčku. To jsou pánové, kteří to tady řídí už 100 let, tu Šelepku, řídí to bezvadně. Ještě s nimi tady byl kdysi pan Jemelka, ten dneska řídí úplně jinou instituci v jiném městě, které se jmenuje Moskva. A bylo to bezvadné uskupení, které zůstalo z větší části díky tomu, že tady pan Sedláček a pan Bernátek a tady se opravdu, tady kráčela historie, tady zpívali ty nejpopulárnější beatové skupiny, tady se hrála dobrá muzika, tady chodili hezký holky a chodí zase. Tady se to prostě pořád, mně to připadá, že se tady zastavil čas, že tady, jakoby člověk, když sem vstoupí, omládnul o spoustu roků a proto se sem tak rád vracím a odmítám všechny jiné sály, protože tenhle ten sál svým duchem a tím, co jsem v něm prožil, mi naprosto vyhovuje. Tak.
1: Má někdo živej dotaz?
2: A když jste mluvil o tom jídle, jíte rád a co?
0: Že jím rád, to je na mě vidět. Jím cokoliv. V podstatě se nepříčím žádnému jídlu, to je pravda. Měl bych se příčit a měl bych se příčit hodně jídlům, to je taky pravda, ale o prázdninách jsem byl v Austrálii a tam jsem se naučil jíst všecko, co pochází z moře. Seafood. Já jsem to nesnášel. Já jsem to nemohl ani vidět, ani cítit jsem to nemohl. Ale tam mě přesvědčili kamarádi o tom, když jsme se zastavili v Hongkongu a tam nás pozvali na večeři a poprvé jsem uviděl, jak se to skutečně připravuje. Ono to zpočátku nebylo nic moc, teda když přinesli ty krevety napíchané na ty špejle a oni byli ještě živí a dělali na nás takový jako... No, to říkal, ježišmarja, tohle budeme jíst, jo. Teď na stole se hřály dva hrnce, do té vody jsme to ponořili, kreveta udělala. Zčervenala celá, Masičko zbělelo, oni mě ukázali, jak mám odlomit hlavičku, vyloupnout páteř a voloupat tu krustu. V zápěti to všechno chutnalo úplně báječně a já jsem začal tomu pomalu přicházet na chuť. Ještě nás naučili ty omáčky a to všechno. A ten pán, ten, co nás tam pozval, ten to dělal jako divadelní představení a absolutně mě strhnul pro tu kuchyni. A navíc tam to všechno je čerství, že jo. Tam to rybář uloví, rovnou se to přinese do hospody, rovnou to uvaří, rovnou to dostanete na stůl. Když to tady je to všechno zmražené a nemá to tu chuť. Já už jsem zkusil tady ten krevetový koktejl hned po návratu a už jsem zase od toho ustoupil. Protože tady je to všechno úplně jinak, to máte pocit, jako když jíte pryš z fatry na pajedla tady. A to, čímž se nechci dotknout tohoto druhu pryže, naopak já si myslím, že tam dělají dobrou pryš a v mnoha ohledech i velmi prospěšnou. Co se jídla týče, tak ryby teď obohatili výrazně můj jídelníček a všechno vůbec, co se moře týká, protože teď už kdykoliv bude příležitost k tomu, abych to v čerstvé podobě dostal, tak se tomu nebudu bránit. Ještě někdo má živý dotaz? Umím vařit, samozřejmě. Vařím dobře, vařím rád. Když... Může to potvrdit moje žena, samozřejmě může. To já zase bych neřekl nic, co by žena nemohla potvrdit, protože vím, že kdyby to nemohla potvrdit, tak mi to doma přitvrdí. Každopádně, když mám čas, a to je velmi málo, tak vařím právě rád čínskou kuchyni a to proto, že čínská kuchyně vlastně, a to jsem taky trošku byl vyveden z omylu tam v tom Hongkongu a v Singapuru a v Thajsku a v Austrálii, naše představa je nasekat na kousky maso, přidat trošku zeleniny, sojové omáčky a nechat to všechno na tom tuku opražit a máme vymalováno, jo? Není to tak. Čínská kuchyně má mnoho set druhů. Je to příšerný, kolik druhů má. Nevím, jestli vám řekne třeba něco čínská kuchyně jamča. Mně to neřeklo nic. To je maso a čaj. Ale je to úžasný v tom, že tam přijedou s takovýma vozejčkama, jen tam přijdete, sednete si, už je u vás bába s vozejčkem a s šikmejma očima, tam mají všechny šikmý oči. A teď vám doveze takový dortičky různý a buchtičky a v tom je kolečko a vy to sníte a je to hrozně dobrý všechno. A oni vám dělají křížky takový, jako že jste to snědli, jo, a čím víc křížků, tím víc se blížíte obezitě. A teď to sníte, tu buchtičku s tím kolečkem a říkáte, z čeho to bylo? A my říkají, to bylo z takového tlustého mořského bílého červa. Ono to tam tak jako pluje, no taky jsem říkal. Bylo to úžasné, bylo to dobré. A to ještě zdaleka jsme nebyli ani u toho, že přinesli potom slepičí pařát, že jo. A teď ten slepič, teď je to s tím palcem takhle obráceným, jo. A je to obalený nějakou omáčkou, říkám, tohle nebudu. Jest to musíš zkusit všecko. A říkám, no tak to zkusím, no. Tak jsem jedl slepičí pařát, no. Slepičí pařát, bylo to dobrý, nechtíky jsem si dával, všechno. Úžasnou chuť to mělo. A to je čínská kuchyň. Čili čínskou kuchyň já vařím, protože poskytuje možnost pro fantazii, protože tam můžu v podstatě vrznout cokoliv a rodina to s úspěchem jako sní. A já si myslím, že to je podstatné, aby muž, když vaří, vařil úspěšně. Protože žena vaří z povinnosti, u nás je to tak zavedeno, muž vaří z libosti. Když muž uvaří, tak je to záležitost, všichni mu to musí chválit, když mě doma nikdo nechválí, já jsem nervózní, tak říkám, jak to, že to nechválíte, to je to výborný, ne? A oni všichni, ano, tatínku, že nás to nenapadlo, samozřejmě, že to výborný. Trošku tušíte to pokrytectví, no, ale přece jenom vám to lichotí, jako, no, no, když tak si to vynutíte, a to, je to dobrý, no. Pak vám syneček políbí ruku po obědě, řekne, děkuji živiteli a odejde. Tak já tady mám poslední písemný dotaz, má ještě někdo něco naživo?
1: Co říkáte na politiku a když máte takovou skvělou výmluvnost, proč se do politiky nepřipojíte a pokud ano, tak do které strany?
0: Vidím, že na výmluvnost se ptáte záměrně, pači, taky nemáte nejhorší. Můžu vás... Ale můžu vás ubezpečit, že politika, pokud sám nejste politikem a nevíte to líp než já, není jenom otázka výmluvnosti. Politika je otázka činů, politika je otázka erudovanosti, politika je otázka odvahy a politika je taky špína, která se častokrát musí prát a tu neperu rád. Jaký je pro vás jako kolega Jiří Kodet? No, Jiří Kodet je pro mě báječný kolega. Jiřího Kodeta určitě všichni znáte. Znáte ho jako noblesního člověka, jako šlechtice českého filmu, českého divadla. Já si pamatuju, když nás představovali, mě představoval Jiří Menzel Kodetovi poprvé a řekl, to je pan Jiří Kodet a to je pan Miroslav Donutil. A Jirka řekl, promiň, Jiří, ale nevím, po kolikáté ti budu vysvětlovat, že nejdříve musíš představit toho méně známého a potom teprve toho slavného. Tím jsme se spolu seznámili, pak jsme se stali kolegy v divadle a jednou přišly dvě divačky za mnou, chtěli nějaký podpis a když tam vešli, tak akorát narazili na Jirku Kodeta a on říkal, ale jdete pochopitelně za mnou, že? A on říkal, ne, jdeme za panem Donutilem. Aha, tak to je o 3 šatny a 50 let dál. Jeho historek je strašná spousta, vypráví se o něm celé legendy a je to na celý večer, ale aspoň jednu mi dovolte vzpomenout, snad se Jirka neurazí, když ji budu povídat a možná i nepřesně, ale když byli kdysi s činoherním klubem v Anglii, tak Jirka řekl, byl by to hřích, když člověk je v Anglii, aby nenavštívil hotel Hilton. Já jsem tam šel, měl jsem v kapse 55 liber, to byly 3 měsíční platy a 2 obleky. Přišel jsem tam, sedl jsem si ke stolu, udělal jsem na vrchního protože jsem pochopitelně neznal ani slova anglicky. Vrchní přišel, já jsem ukázal na jídelní lístek, ten trouba to pochopil a přinesl ho. Já jsem ho otevřel, prstem jsem ukázal na jedno jídlo a udělal jsem Vrchní viděl, že jsem zřejmě nějaký bohatý podivín a odešel. Já jsem rozevřel Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodiny se otevřely dveře, vyjel vozík, na kterém jel 14-poschodový svatební dorm. Všichni tleskali a hledali nevěstu. Já tam byl pochopitelně sám. Dort přivezli ke mně, šoupli mi ho na stůl, já jsem vzal moučníkový příbor, naštěstí s ním umím zacházet, a ze 14. poschodí jsem odebral jahodu, kterou tam umístili přímo rafinovaně. Tu jahodu jsem s lžičkou pudingu snědl, udělal jsem na vrchního ten pohunek to pochopil, přišel ke mně a jsem mu naznačil, že zaplatím. Vypsal mi účet na 51 liber 50. Dal jsem mu svých 55 a odešel jsem do háje.

Tak poslední dotaz, který tady mám. Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu z natáčení při filmu Dědictví Volkem Polívkou? Vzpomenu a rád. A věřím, že i vy si vzpomenete při tomto filmu na veselé příhody, které jste si z tohoto filmu odnesli po jeho shlédnutí. Já jenom na závěr řeknu, že jsme se na ten název těšili, že jsme vždycky chtěli, aby ten název byl vyslovován celým jménem, že jsme s Volkem si přáli, aby to v televizi zaznělo naplno. A stalo se to poprvé na festivalu v Plzni, kde paní hlasatelka řekla: vážení přátelé, dnešní večer uvidíte premiéru českého filmu Dědictví a nepomneši Guten Tag. A my jsme říkali: ne, to jste neřekla celé. A tak ona znovu se pokusila, řekla: uvidíte premiéru filmu Dědictví a nepomneši Guten Tag. Znovu to nebylo celé. Nastoupil její kolega, kterýmu se to velmi líbilo, a řekl: vážení přátelé, dnes večer uvidíte premiéru filmu Dědictví a ne kurva už Guten Tag. Děkuji vám.

0: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazům. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to Vůcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt Údolní přehrady nebo Operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
1: Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte? V pátek na šichtě Roby vědmi předpovídali, že víkend bude vařící. Podezřívám jich, že mají v kanclíku ropuchu ve sklence od ogurek a potvora jim tam šplha po žebřu navrch a dolů. Však svůj k svojemu. Kolega Erich mě lakal, jestli s ním nechci v sobotu zajet na takovou menší cykloturu, že jsme už dlouho spolu jenom tak nevyjeli. Neměl jsem žádný plán, tuž jsem mu kivnul. Ale pateční odpoledne po robotě, které jsem stravil v Komeňaku na Kolobutách, už bruslím skoro jak Romanovova segra, mě nahlodalo, že ty naše ropuchy možná budou mít pravdu. Projížděl jsem parkem zlehka sem a tam, na triku jsem měl spocené kolca okolo ramen a aj na dřiťu. Nechápu, čemu aj tam. A aj jsem si našel 5 případných nevěst. Akurát, že za jednu přijel její kolik na bruslách a měl větší svaly jak já. Druhá byla rychlejší jak já, tu už jsem jí furt čučel enem z dálky nařiť, no nebyl to zlý pohled, akurát jsem ji nemohl oslovit. Třetí měla sebu jedno děcko, tu už to by mi nevadilo, však praxi ju mám s hrantami od segry, ale ty další dvě, co se vymotali spoza křaku, bych asi nerozdychal. Však aj ta mamina vypadala, že jich má plné kolobuty. Čtvrtá měla sice jakési to kilo navíc, ale dobře rozložené po celé robě. Akurát, že si zapalovala jednu od druhé a já od jisté doby kuřačky nesnášam. Přibližně od té doby, co jsem sám přestal dymit. Ta pata vypadala fajně. Bílé tilko, krátké galaty, bederky, z kterých vykukovali tanga jak vetřelec z břucha a řvali na mě, pojď sem cipe. Akurát, že moja kontrolka blikala tak vystražně, že jsem jim radši neodpověděl. Byl jsem z toho odpoledne tak vyprahlý, že do mě večer zahučeli 3 škopky tak jak Intercity do tunela. Potom jsem si vzpomněl, že zítra pojedu na kole, tuž jsem radši šel dom, abych si nafukal galusky, bo už jsou za ty roky trochu spuchřele, jak je furt přifukuju. Ráno jsem se zbudil do nádherného dňa a proklel Ericha. Deprem včil mi došlo, že v hicu jak na NHčku při kontrolní tavbě se budu smažit bez tak až na Ostravicu, bo on je taky šilenec. Asi mu ten hic težně zrobil dobře, bo jak jsem zapnul tydlifon, přišla mi SMS-ka, že ten Rožnov ruší a že stačí jenom hlučínská štěrkovna, bo je vedro jak byk. Trochu jsem zapanikařil, bo kaj jsem asi loni schoval plavací trencle. Naštěstí leželi na vrchu v Kumbale, hned vedle zbytku mořských mušlí a jiných bestií, které jsem si loni dovez z dovolené a chtěl jsem si je vystavit na poličku. Nalil jsem do lavora trochu tekutého mydla, bo trochu smrděli a nechal je tam močit. Mezitím jsem nafukal kolce, bo ty galusky jsou fakt na guvno. Zas byly prázdné. Jak Erich zazvonil před barakem, plavky byly ještě mokré, tuž jsem je vrazil do baťoha spolu s minerálku a paru tatrankami a valil ven. Cesta byla fajná až na ten hic. Užíval jsem si šlapaní, bo jsem letos na kole ještě neseděl. V přivoze před Černým potokem útočný lokálek jsem si všimnul zakazu vjezdu doleva, tož nevím, co tam zas robia. Jak jsem z posledních sil vyšlapával ve stoje ten kopec za Petřkovicami před kostelem, úplně jsem zapomněl, že tam je. Jak tam valím 90 z felinu, připadám si jak na rovince a deprem ta svině kolo ukáže nerovnost teréna. Na vrchu jsem trochu spočnul, bo jsem dýchal jak Anakin po úraze. Jak mě přešli křeče, jeli jsme dál. Kolem štěrkovní už jsem byl vysmiatý, aby ty polonahé robky neviděli, jak umírám. Našli jsme si pěkný plac hned u vody, rozhledli se po okolí a pravili si, že všecko je tu příjemné na pohled a tak zůstaneme tu. Erik hned zevlek kraťasy a valil do vody. Já jsem musel pod osušku zrobit paru prosto cviku a navlez si ty mokré plavací trencle. Trochu mě zarazilo, že Erik stojí furt po kolena ve vodě a rozhlížel se po okolí jak Hrušinsky ve vesničce. Jak jsem smočil nohu, bylo mi jasné čemu. Zimu se mi postavili chlupy na nartách. Ty zasrané plavky mě v citlivé krajině studily víc a víc a navíc jsem si všimnul, že nás pozoruje taká kočena z nedaleké deky, tuž jsem se jenem tak přišel k Erichovi, prohodil jsem, že voda je fajná, kutkem oka se ujistil, že roba furt čumí k nám a rozběhnul jsem se a skočil svoju proslavenou pološípku. Jak jsem věl celý pod vodu, chvíli jsem přestal dýchat a asi jsem měl slabý infarkt, bo jsem měl pocit, jak by mě přepadlo 200 nasraných švadlen s jehlami. Musel jsem gvaltem uplavat 20 metrů, abych zas ucítil ruky. Otočil jsem se a než mě chytla křeč, jsem plaval zpátky k Erichovi, který zahanbeně stál u břehu. Guvno zahanbeně! Zatímco já jsem umíral tak jak Leonardo, ten gist hučel do té robky, co se původně čučela na mě. Lapnul jsem na osušku a začal vyhlížet další oběť. Plavací trence zastudili, ale slunko pralo, tuž celkem rychle uschli. Horší ale bylo, že jsem cítil lehký odor morských potvor. Tuž kdyby něco, svedu to na nekvalitní vodu v štěrkovní. Erik furt hučel do té baby, která už mi nepřipadala taká pěkná, jak poprvé. Potom dorazili další tři rozhýňané kamošky. On se asi zleknul, bo prchnul ku mě na osušku. Leželi jsme, kecali o ničím a hodnotili roby kolem. Jak nám bylo horko, schladili jsme se, potom zas kecali a jak robek přibyvalo, zrobili jsme si sukromnu sutěž, kdo nás bírá víc holých cicků. Potom jsem asi chvíli zachrapal, bo jak jsem se probral z komatu, Erik seděl za zutých bab a asi jim vykladal vtipy, bo se tlemili jak diváci na gogo show. Trochu jsem se nasral, bo si mě vůbec nevšímal. Tež mě mohl přizvat do toho jejich spolku. Bez tak měl strach, bo já jsem známý lev salonu, no. Spíš taky lviček. Jak si k mě začal svrbět hřbet, tuž jsem se pomalu zbalil, pojčal jsem si jeho pumpu a dofukal galusky. Chvíli jsem laškoval z myšlenku, že odjedu na tým jeho hypermega cyklu za 30 litrů, bo si mě furt nevšímal a i jak viděl, že už se balím, ale začali mě svrbět aj stehna, ruky a ksicht, tuž jsem se na něho vysral a jel dom sám. Doma jsem už špiglu pochopil, čemu mě všecko svědí, jak bych přespal v kopřivách. Byl jsem rudý jak zař nad Kladnem. Dal jsem si ledovou sprchu, ale to nepomáhalo. Chvíli jsem trpěl před televizu, potom jsem to vzdal a zavolal mamě, jestli neví, co se dává na popaleniny. Zdvihla to segra. Jak mě slyšela, šokla mě novinku, že se jí ztratilo nejmenší děcko. Tož ní, že bych se valil zrovna věšať, ale přece to trochu zamrzelo. Segra dál pokračovala, že prý se to stalo na zahradě. Trošku jsem zaváhal, bo to jsou sice hektary, ale také. Segra potom nasraně dodala, že za to můžu já, bo prý to nebohé děcko zabludilo v travě, která vyrostla tak vysoko, bo to nikdo nekosí. Pochopil jsem, nachytala mě na slivkách. Co fotra ten její pajtaž, doptal jsem se. Bestia to čekala, bo rychlostí bleska odsekla, že tata má posraný hřbet a její chlop, že je na montaži. To jak jinak, no ní? Vysvětlil jsem jí, že mám popaleniny třetího stupňa, takže mám jakousi neposečenou travu u dupy. Navíc mám sennu rýmu. Poradila mi, ať si nařbět na kipu zimný jogurt, narvu se antihistaminikami a zítra ať valím posekat lany. Bo už jsem věděl, co jsem potřeboval, bechnul jsem jí s kecafonem spíš jak ona a to se mi moc často nestává, bo ona je bestia rychlá. A i kdybych měl na nedělu milion plánů, nezrobil bych žádný, bo se mi od soboty večera pala motala, jak kdybych vyhrál celodenní permanentku na Husenkovu drahu. Celý člověk mě bolel, zevnitřku z toho kola a navrchu z toho slunka. Tož jsem se jenem smutně plužil zatemněným kvartirem, polehával u televize a chladil se pivami. První jsem si zimnu plechovku valal po těle a potom šupsnu do břucha. Večer už mi bylo celkem lepší, tuž příště, než pojedu kajsik na kolo, budu chvíli trénovat a hlavně nezapomenu na opalovací krém, i když to mi nepřipadá moc chlapské, mazat se na veřejnosti, jak na soutěži kulturistů.
2: Tak to by bolo. Pozri, aj voda je tu červená, ty kokot.
3: Chápete vůbec, že jsme první lidi na Marzu?
4: Hele, jestli sem z země někdo dokoukne dalekohledem, tak se těším na ty titulky v novinách, ty vole. Tam bude, na Marzu je tráva, lebeda a chrobák. Ale k tomu se ještě dostaneme.
3: A nebo tam bude lebeda a dvě hovada.
2: A nebo Slováci jako první dobili Mars. Kosmonaut Chrobák zadovážil na rudu planetu trávu a lebedu. A jste v ryti.
4: No, tak teď je nejvhodnější chvíle na hádku, ale asi vám nedochází, že jsme na Marzu, ale nemáme se jak dostat zpátky. No, takže žádný novinový titulky nebudou. Nikdo neví, že jsme tady, že jo? A na letiště jenom vyhořela benzínka, muničák a všichni si jako obvykle myslí, že tráva, lebeda a chrobák dřepějí v putice a lejou si pivo do ksichtu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Počujete ten zvuk?
3: Já nic neslyším. To znamená, že to bude jeden zeslyšitelný zvuk. Ultrazvuk? Infrazvuk? Nebo hukot v kládě?
4: Já taky slyším nějaký bzučení.
2: Jaj? Chalani tu pod oknou mám Marťana. Ty kokot nevyzerá velmi kamarádsky.
3: Já nevidím, jak vypadá.
2: Jo, popižám ho. Vyzerá jako můj starý otec.
3: Takže je starý? Má vrásky a bílý vlasy?
2: Ne, nemá nohy jako můj starky. Má iba také, že elektrické kolesové kreslo, ale má väčšmi kolies a voláky pásy, či čo?
4: A co oči, jaký má oči?
2: Ako môj starky, také silné okuliare, zazerá ako kokot a dvíha hore a dole umelú ruku, rovnako ako kokot môj starky.
3: Vylezeme ven, buď je dobrá a bude s ním řeč, a nebo je debil a dáme mu nakládačku. Teda, pokud je tady sám.
4: Dobrý, tak si zavřete helmy, připněte si tašky s kyslíkem a hlavně si rozepněte pásy, nebo se daleko nedostanete.
2: Otváram východ z modulu.
4: Opatrně, nemáme schůdky.
3: Je to malý krok pro člověka, ale moc velký pro mě. Zase jsem se posral.
2: Ale jsou tu schodíky.
4: Tak to jsme minuli asi něco hořícího, jak to kolem nás proletělo, protože vejtřaska je na svém místě. Aspoň máme vozítko.
3: Teď se vyprdni na vejtřasko, jdeme omrknout z toho Marťana.
2: Je tu malá přitažlivost. Cítím, jako se mi v skafandri všechno humpála.
4: Aha. Tam je můj starký Marťan. Přicházíme v míru.
2: Co to trepeš, kokot, v sojuze, ne? Však to nie je mír, to je sojuz, ty kokot.
3: Sám seš kokot a na jiný to svádíš. On myslí, že mu nejdeme oblížit, magora.
4: Hele, asi neslyší furt hrabe pazourou v tom červeném prachu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Ako můj starký. Počkaj, nie je to azda on? Štefan, ovce ti utekajú. Nič, toto by počul.
3: Ty seš debil. Co by tady dělal tvůj dědek?
4: Co by tady dělal? Já bych se už nedivil. Včera jsme si to sami říkali my a teď jsme tady.
2: Štefan, starky můj.
3: To není on. A už nežve. Prdne mu v kouli a usmaží nás laserem, nebo nás nacpe do zkumavky.
4: Evidentně nás ještě neviděl. Hele, jdu pomalu k němu, jo. Kdyby na mě zaútočil, bez milosti se na něj vrhněte.
2: Či je to můj starky, daj mu toto. Vybral jsem z gati oštěpok a parinicu.
3: Tvůj děda by na něj nezaútočil, ne?
2: To by si sa čudoval, je to kokot.
4: Přicházíme v sojuzu a v míru. Mám oštěpok a parenicu.
3: Otáčí se a zvedá pazouru. Nadaj! A hlavu ti roztrepím, ty hovedo. Já jsem tě za každým varoval, vravil jsem ti, že ještě raz tě stretnem, dobijem tě, svíňar. Koukej se, kam látíš, dvě si dal mě. Tu máš, Štefan, tu máš.
4: Nechte ho, když už je na kusy. Vidíš, že to není on, ne? A navíc jsem řekl, pokud na mě zautočí, teď on si chtěl jenom do báglu uložit tady ten červený kamínek a vy ho tady rozmlátíte do sraček. Ale k tomu se ještě dostaneme.
3: Je to marťanský robot. Organismus by rval bolestí a krvácel by. Tenhle ani nepnul a teče z něj volej.
2: A kolku takých to oných tu může běhat? Stouky alebo tisíčky?
4: Ale odhadem tak 3 nebo 4. Hele, ten tvůj Štefan, kterýho si dostřískal, je sice ze země, ale určitě ne z Popradu.
3: Jasně, tady má americkou vlajku a nápis Marine USA. Roztřískali jsme americkou sondu.
2: Ještě, že nás mě zbadala, poslala by domů video.
4: No právě, vy kreténi. Všichni by si dozvěděli, že jsme tady a dostali by nás domů.
3: Takže musíme najít jinou, ovšem fungující sondu, aby nás vyblejskla.
2: Ale či se bude podobat na starkého Štefana? Znova ju dokaličím, či chci ti, alebo ní.
4: Mám takový zvláštní pocit, že ti děda Štefan něco proved.
3: Podle toho, jak mláčil do toho robota a vlastně i do mě, tak ho děda nejspíš skvaltoval už v předškolním věku.
2: Nie, mlátil ma to hej, ale nikdy ma neumaciaval, to nie. Ale keď jeho brat zomieral, všade rozprával, že mu brat zomiera na AIDS. Ale on mal volaču na mozku.
4: A proč Štefan říkal, že jeho brácha má AIDS?
2: Že vraj až zomri, aby mu ženu nikto netrtkal. Už sa nevydala, chudák.
3: Je pěkný hajzl, ale měli bysme se už nějak pohnout. Nerad bych tady ještě víc zestárnul.
4: Ale neboj se, v kosmu se stárne pomalejc. Jestli tady s Kejstem tak na 2 roky, tak se vrátíme jak svazáci.
2: A čo s tím oným roztrypaným?
3: Měli bysme ho pohřbít. Je to vlastně regulérní oběť kosmického výzkumu.
2: Je to tu samý kráter, aspoň kopat nemusíme.
4: A vy třeba jsou 2 lopaty, tak ho nějak zahrabejte a já mu pak řeknu něco hezkýho. Ale k tomu se ještě dostaneme.
3: No ta nízká přitažlivost má něco do sebe. Jednak jsem se k vejtřase dostal 2 kroky a navíc jsem unes skoro celou vejtřasko. Tady jsou lopaty. Už se těším na Jendův nekrolog. Kdybych tady náhodou zařval, tak ať mluví někdo jiný než tráva. Nechci, aby mi nad hrobem nějaký debil opakoval, ale k tomu se ještě dostaneme a debilně se uchytává.
2: Já ti můžem zarecitovat. Například Fraňo Krála.
3: Ještě jsem nesklapnul paraple, aby tobě náhodou nehráli dřív. Já bych ti zaspíval. Zasviť ty mi sluko zlatvé.
4: Hotovo? Ještě mu ta paprča umila, vykukuje z pěsku. Aha.
3: Hotovo!
4: Kluci, našel jsem ve vejtřasce muziku, takže jedeme.
5: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
6: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skromnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli, správně neměli a nesměli jako profesionál jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to, prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl. Jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. Tom člověk horko těž

0: toto. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připraveni, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a stop, mě se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér, stop, co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mě se to zaseklo. Herregud, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten amukomat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
1: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
0: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů. Já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
1: stop, prosím vás, pane Vimr.
0: Já jsem říkal, Ježíši, kde to zase?
1: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
0: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, jak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
1: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
0: Tak zas ty tanky, lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu.
1: Jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrat zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě nebo všechno. Tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem prošvih, on se mnou to. A já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle... Tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přijmou řívoko, jo. A on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako Že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
2: No, vážení přátelé, my o vlku a Vánoce jsou pomalu za dveřmi. Vážení přátelé, Luděk Sobota vás teďka připraví na Vánoce a naučí vás strojit vánoční stromeček.
3: No tak, vážení přátelé, jak strojit vánoční stromek? Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už o tom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme se, seženeme si takovej jako takovej kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž.

0: jak má, jak je pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví. Ano, na nejvýš se objeví míza, že ano, to je tekutina kapalného stavu, vlastně kapalina tekutého stavu, kterou vylijeme do připraveného kýble a snažíme se dostat kmen peňu. Rozbíháme se hlavou proti zdi, tedy dolní polovinou kříže, a nejde to, a nejde. Po následující, tedy několika hodinové rvačce, odcházíme do železářství pro železný stojan. Dobrý den, naschledanou, děkujeme, nemáme. Podíváme se, vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano, podíváme se pod pult a něco tam se našlo. Odnášíme si železný stojan, že ano, a rveme se zase z peňu kmenu a se stojanem a tak dlouho, až zjistíme, že se nedá nic dělat a že budeme muset zatočit s matkou. Donutíme ji rukama, aby jaksi svírala kmen peňu stromu až do tří králů. Potom už matku potřebovat nebudeme. Ano, vyhodíme i stromek a jsme šťastní a veselí, máme hodně zdraví, že všechno se stromkem dopadlo výborně. Ovšem, moje rada zněla, vážní přátelé, jak strojit vánoční stromek. No, při mé poradě, tato starost automaticky odpadá, že poněvadž stromek, který jsme si uřízli v létě, když je takovej suchej, holej, nic se na něm neudrží. To je žalostný pohled. Člověk by zaplakal doslova. Takže je zbytečný vůbec na takový stromek něco dávat, nebo nějak ho strojit, nebo něco. Akorát na, bychom to trošku, tak na vrchol stromeku dáme takovou vánoční hvězdu a ono bude lepší, když si nakonec uděláme pěknou špičku.
1: Po druhé. Petr prorokoval precizně. Pavla později porodila Patrika. Pětikilový pořízek Patrik potřebuje přebalovat, přenášet, pochovat. Prostě pořád potřebuje pozornost. Petr prodal přepichové podkroví, přidal pěknou porci půjček, pak pořídil prostorný pětipokoják. Potřebovali peníze, proto Peťa praštil prací popeláře, pak přijal práci plzeňského policisty. Pitomec. Pátek podvečer. Petr předstírá podřimování. Přitom potají pozoruje Pavlu. Po porodu pěkně přibrala. Příšerně povadlá podlouhlá prsa. Plandají přes 25-palcovou pneumatiku Pirelli. Poněkud podhuštěnou. Postavou pak připomíná ponorku. Pochopitelně průměrem. Papůla podobná papiňáku pořád pouští páru, přičemž pronikavě piští. Pojednou papiňák pískne. Přebal Patrika, příživníku. Petr přeopatrně porozbaluje Patrikovi plenky. Pěkně podělaný. Příšernej puch. Petr přizvedne Patrikovi paty, povytáhne podělanou plínku, poutírá prdelku, popráší pudříkem, potom prckovi poskytne pěknou, provoněnou pampersku. Pavla přitom polehává před plazmou, polikajíc pátou pizzu. Přebaleno, prohlašuje poslušně Petr. Pozdě, pozdě, Peťane. Právě papám poslední. Praskni, pixlo. Procedí

0: plnovous. Prosím, pískne papiňák. Povídám, papej, papej, Pavlínko. Petr polkne pár piv. Později přidá pár panáků. Po přesně přepočítaném počtu panáků připadá Pavla Petrovi pořád přitažlivá. Petr přisedá, pohladí Pavlu po parovodním potrubí. Promiňte průmyslové přirovnání. Pohladí Pavlu po paži, pak políbí pirelku. Počkej. Poocedne Pavla. Přinášíš prachy? Potřebuju prachy, prudí. Prachy. Proč pořád potřebuješ prachy, pindá Petr? Pro Patrika. Podívej, předej prachy, pak přidržím. Podej párek, potřebuju papat. Petra přepadá poměrně příjemná představa. Připraví policejní pistoli, povolí pojistku, pak prásk. Projektil proletí přikrývkou, Pavle přerazí páteř, pokračuje pohovkou, pak propíchne parkety. Potom Petr představu poliká, předává Pavle peníze, Pavla přidržuje. Pak přijde pondělí, pátek, pořád pryč. Petr pracuje, pochlastává, předává Pavle peníze, podle předem připraveného postupu Pavla přidržuje. Podělaná perspektiva. Pokračovat příště? Pro Boha, proč?
1: Jak jsem již předesílal, všechno, co tady dnes večer řeknu, je pravda. A věřte i tomu, co vám řeknu nyní. Já mám takovou příhodu na Marka Ebena, já vám o něm něco povím. Ještě to nikdy nikdo veřejně neslyšel. A je to proto, protože tahle ta scénka jakoby geniálně si zapadala do toho dnešního večera a tahle ta příhoda je úplně takový bonbonkem na dortu, bych řekl. Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo. A kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo. No, váleček nešoustá.

0: Je to na mě, když bych řekl,
1: Ale s tím nosem mě to zajímá, jak ty skutečně hraješ nosem, jo?
2: No to nic není.
1: Zahraj něco nosem.
2: Právě nosem se hraje, když chceš hrát na víc nástrojů nohromady, ještě k tomu pískat třeba.
1: Snad. Tak. Jo, on hraje na obě díry. Ještě k tomu pískat, to jsou živé dudy.
2: To už pak nejde, no.
1: Tak... Živé dudy, Jiří Stivin. Děkuji za Jirku. Děkuji, Jirku. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Děkuji, to bylo tak.
4: Ten neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
5: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
4: Herečkou.
6: Řekli
4: jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
6: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
4: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě, furt se tam plet mezi nás nějakej malej chlap, takovej plešatej, nějakej ponty, prej, a nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophii Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic, lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
5: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
4: No, ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Řekl by, takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
6: Jak snášíte ženské tělo, co si myslíte o ženském pláči?
4: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Kdyby řekla partnerka, kam to jdeš? A ti to zakazuju. Bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel bych. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocnej. To jste bez... Co s tím?
5: Tady je ta žena.
4: Ano?
5: Žena slabá se hlásí o slovo.
4: Když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
0: Jsem od Tisku.
4: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
0: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
4: Na tohle?
0: Máte snad jiný?
4: Ne.
0: Škoda.
4: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
0: Jak jste se dostala k divadlu?
4: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, vždyť ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
0: Co si myslíte o vlastním herectví?
4: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
0: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
4: To je takové, mají, co to mají? To žádnej předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, že to bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
0: To jsem viděla.
4: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
0: Ne.
4: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne, a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
0: děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milda.
4: Čím pak? Že mluvím primule, jo?
0: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
4: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Kdysi to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic nevím. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil. Ale ona o tom nevěděla.
0: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
4: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
0: Mildo, chtěl byste být krasavec?
4: Chcete tím říct, že nejsem?
0: Zapomeňme na to, ano?
4: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli, jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou, jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnůj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychovat. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha rozkoší, v neustálém slastném rozkochání.

spíše je o toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor. Ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý, příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá... Takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, tak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče, a to... No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde.
Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáto. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne: maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejt? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit. Zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj.
Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny,

0: jedno. Všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádoby, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
1: Trapas. Trapas.
0: To bych řekl, to je trapas jak?
1: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
0: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou, v Mozarteu tenkrát to bylo rozdělené takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, to si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučen, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila: Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám: Oto, to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě: To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal: Hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: Podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: Krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Poklona! Poklonka uctivá! Pardon, jsem zde dobře v kasárnách?
1: Ano, ano.
0: Aha, a vy tady radšíte být vrátné, že ano?
1: Dovolte!
0: Cože?
1: Dovolte, já jsem přece důstojník!
0: Sakra! A co jste proveď, že vás šoupli do vrátnice?
1: Mám přece službu dozorčího posádky.
0: A tak to sloužíte lidu, víte?
1: Samozřejmě.
0: Ne, bašta, to mě taky posloužíte, já jsem taky lid.
1: Ovšem. Vy jste návštěva?
0: Jo, ale s tím si nedělejte starosti, já už jsem obědval. Můžu si sednout u vás, děkuji
1: Prosím.
0: Vám za pozvání, děkuji uctivě.
1: Koho jdete navštívit?
0: Ale já nikoho, já jen tak jdu kolem, tak se tak jdu optát.
1: Na syna.
0: Co?
1: Na syna.
0: Sakra, vy jste chytrý, jak chcete uhát. No ne, na dceru se budu ptát do kasáren, že?
1: Jak se jmenuje?
0: Kdo?
1: Váš syn.
0: Syn se jmenuje Máňa.
1: Já jsem se ptal na syna.
0: Jo, se jmenuje Máňa, Mánička. On si nechá narůst ty dlouhý moderní vlasy, tak mu říkáme Máňa. Ten má tak moderní vlasy, že už skoro ani neslyší. Ale jinak ve skutečnosti se jmenuje Bohouš, víte?
1: Co Bohouš?
0: My mu říkáme Máňa.
1: Bohouš.
0: Ano. Dceru máme taky.
1: Taky máte dceru?
0: Jo, ta se zase jmenuje Bohouš. Ona se nechala ostříhat nakrátko na kluka, víte? Taky říkáme Bohouš, ale ona se vlastně jmenuje Máňa.
1: A jak se jmenují oba dohromady příjmením?
0: Máňa Bohouš.
1: Příjmením.
0: Jo, příjmením Hlustvisihák.
1: Hlustvisihák.
0: Máňa Hlustvisihák a Bohouš Hlustvisiháková.
1: Tak moment, Hlustvisihák, tak toho jo. Tady nemáme.
0: No podeď, jo, to je unikum, pane, to jméno máme všichni po dědovi.
1: No, u které je roty?
0: A to pak není už žádný do roty.
1: Já se ptám, u které je roty.
0: Jo, u roty, on je doma u roty. On je doma teda.
1: No tak proč ho hledáte tady?
0: No já ho nehledám, já se tak jdu jen tak omrknout, jak to tady vypadá.
1: Že se jdete podívat, jak tomu mám rozumět?
0: No helejte, jsou různí rodičové, že ano? Některým je úplně jedno, v jakým prostředí jejich dítko žije. Nám s růženou hoď to jedno není.
1: No já vám pořád nerozumím.
0: No já vidím, že koukáte jako vyvoraná myš.
1: Vy říkáte, že váš syn je doma.
0: Jo, teda je doma, jestli nešel na fotbal.
1: On má dovolenku.
0: Na ten fotbal?
1: Ale ne, z kasáren!
0: A to musí mít dovolenku, když jde na fotbal?
1: No všem, a jak to, že vůbec není v kasárnách?
0: Hlejte, pane inženýr štávní, to je tak. On náš Máňa, on vyštudoval zdravotnickou školu, jo? Takže je z něj teďka zdravotní sestr. Ale já mu říkám ty můj zdravotní synu, pochopitelně. A kdežto sestra jako Bohouš, tak tam mu říká ty můj zdravotní bratře, to je logické, že ano? Kdežto úřady mu zase píšou soudruhu, zdravotní soudruhu, jo? Kdežto zase dcera jako Bohouš, tak ta se vyučila holičem, jo? A Máňa jako syn, tak ten kolikrát...
1: Co mě to tady vykládáte?
0: Safra, vy jste na ně nějaký přísnej. Na chudáka, to jde teprve pondělí k odvodu.
1: Cože? On není voják?
0: De fakt, ale on za to nemůže. On se narodil kapánek později. On je chudák přenošený.
1: Posekněte, co si tedy vlastně přejete?
0: No, helejte, pane Štěle, já se jdu s dovolením informovat, že ano. Jak to teď na vojně chodí, tak s ubytováním a tak.
1: No, s ubytováním přece normálně, jako v kasárnách, ne?
0: Jo.
1: Vy jste nebyl voják?
0: Já byl, u konů. Ale víte, já myslím jenom, jestli taky u vás nešel náhodou pokrok mílovými kroky vpřed.
1: Pokud je mi známo, pane, tak tady žádný pokrok v tomto směru nebyl nařízen.
0: Jo.
1: Kavalec, slamník, prostěradlo, přikrývky.
0: Přikrývky? Tak. No tak vidíte, jak to pokročilo. To my jsme na vojně ještě mývali deky. A poslyšte, co takhle peřiny z domova, ty by si mohl přijít, víte? On je náš kluk, je strašně náchylný na housera, pane poručík.
1: Já jsem kapitán, jo. Jen tak mimochodem.
0: Aha, to ještě nemáte ze zhora schválený, že ano? A poslyšte, pane inženýr. A co takhle strava, pane kapitán, jak strava?
1: Strava je normalizovaná.
0: No jo, to je to, náš kluk je zvyklý spíš na čerstvou.
1: Ale to je přece čerstvá s patřičným obsahem kalorií.
0: No to je to, právě náš kluk je spíš takhle na knedlíky. On na kalorie není.
1: Knedlíku může mít, co chce.
0: Jo? No, tak to je výborný. Safra, to byste mohl někdy přijít na návštěvu, víte? A vzít nějaký sebou. Naše rodina strašně má ráda tyhle vojenský blbouny. Jo, knedlíky.
1: Jo, knedlíky, jo.
0: A co když takhle, pane přednosto, když ho přepadne...
1: Nepřítel!
0: A co nepřítel, ale žížeň!
1: No tak.
0: Kolikrát horší než nepřítel.
1: Čaj, minerálka, sodovka, voda z vodovodu a tak dále.
0: Jo, a poslyšte, ale co když takhle dostane vycházku a půjde ven? Tak...
1: Podívejte se, když má vycházku, to je jeho věc, jak si užije. Aha. Ovšem, do kasáren musí se navrátit, absolutně střízlivý.
0: A to jo, to kluk vždycky do třídnu vystřízlivý.
1: No. A pak také otázka, jestli tu vycházku vůbec dostane, nejdřív si musí zasloužit.
0: Jo, a hlejte, co jako musí dělat, pane inženýr?
1: No musí mít všechno v pořádku. Třeba lůžko.
0: Lůžko, a to jo, tomu máma vždycky odskočí uslát.
1: Podívejte, vy stále předpokládáte, že váš syn zůstane tady ve městě. Jo. Ale co když bude odvelen třeba do Olomouce?
0: Jezus, manko, te, co by dělal v Olomouci? Dík, on tam chudák nikoho nezná. A akorát ty syrečky. A ty se dělají stejně ještě někde jinde. No, a co jako musí mít tak ještě v pořádku?
1: No třeba vozidlo.
0: Ale my auták nemáme.
1: Ale já myslím třeba tank.
0: Jo, ten taky nemáme. Jo, tak služební, aha. A vy na to nemáte svoje lidi?
1: Jak to svý lidi? Třeba to bude právě váš syn.
0: Jo, dejte pokoj, cizí věci mu vůbec nesvěřujte. On je strašně neopatrný.
1: No tak neopatrný nesmí být. Co když dostane na starost takové dvojče?
0: Ježišmarja, děti korumu nesvěřujte. Představte si, zrovna nedávno mu sousedovi svěřili 5letýho kluka na dopoledne na opatrování a on se vrátil až kolem půlnoci se 17letou holkou.
1: Jo, musíte okamžitě opustit kasárenský prostor, budeme mít poplach.
0: Co, poplach?
1: A žádný poplach, poplach.
0: Jo, ale jehej, to jste kvůli mě nemuseli. Mě stačí naznačit a já jdu. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Je to krásný, když si dvě uniformy takhle krásně rozhovárají.
1: Naschledanou.

se unavuje od třetí třídy, kdy přišel do třídy nový spolužák. Byl stejně starý jako my, zároveň však byl mladší. Jan Kovář mladší. Tak se podepsal na svůj první výkres. Učitelka se ho tehdy zeptala před celou třídou, proč se podepsal na čtvrtku mladší. Jan Kovář mladší vstal a řekl: můj otec je malíř. Jmenuje se taky Jan Kovář. Proto jsem se podepsal mladší. Všichni jsme mu záviděli. Nikdo z nás takhle mladší nebyl. Někdy v březnu se měla konat jedna z pravidelných třídních schůzek. Učitelka nám nadiktovala pozvánku a my to měli dát doma podepsat. Jan Kovář mladší okamžitě zvedl ruku. Když byl vyvolán, sdělil učitelce: od nás nikdo nepřijde. Otec jel do Prahy, aby tam připravoval výstavu, a maminka čeká dítě. Jakmile zvonek ohlásil přestávku, nahrnulo se nás několik k Janu Kováři mladšímu a chválili jsme mu jeho výmluvu. S bezelstným pohledem nám odpověděl, že jeho otec jel opravdu připravovat do Prahy výstavu a jeho matka, že skutečně čeká dítě, neboť si koupila těhotenské šaty. Takové štěstí může mít jen Jan Kovář mladší, říkali jsme si, zahleděni k výklenku, kde včera Jan Kovář mladší převrhl bistu buditele. Ještě nám pod nohama křupala sádra. Jan Kovář mladší ze všeho vyvázl a my měli buditele na podrážkách. Počase si náš nový spolužák vyžádal na učitelce volno, že musí doma pomáhat matce, na kterou to prý už jde. Otec je v Praze, jsem na všechno sám, povídá Jan Kovář mladší, a volno dostal. Zatímco chyběl, informovala nás spolužákyně Pavlíková, že i herci, spisovatelé a sportovci bývají mladší. Věřili jsme Pavlíkové, protože její otec byl voják a my věděli, že vojna nás naučí. Usoudil jsem, že všichni ti mladší budou asi příbuzní. Že náš spolužák není ani tak kovářem, jako především mladším. Když se pak vrátil do vyučovacího procesu, zeptala se ho učitelka: tak Kováři, co se vám narodilo? Hrdě odvětil: kluk. A doplnil: Jan Kovář ještě mladší. O přestávce jsme dali Kovářovi hobla. Tvrdil sice, že on se nenarodil, ale nám to bylo jedno, hlavně, že se známe osobně s někým ze slavné rodiny mladší. A to jsem tenkrát ještě netušil, že je příbuzný.

řečeno, že země se otáčí. Tehdy jsem poprvé pojal k učitelce nedůvěru, ačkoliv jsem jí měl dosud rád. Vždyť si dávala nohu přes nohu a já seděl v první lavici. Dobře jsem viděl. Kdyby se země skutečně otáčela, pak by přece nemusela existovat letadla. Stačilo by vznést se do vzduchu helikoptérou, ta by čásek visela na obloze, na jednom místě a země by se pod ní zatím otáčela. Šup! A už by tu byl Lisabon. Také vodopády by dopadaly někam zcela jinam. Všechny vlašťovky by zahynuly. Létají před deštěm nízko nad zemí a kdyby se země otáčela, domy by musely nutně narážet do vlašťovek a vlašťovky jsou velice křehké. Země by se otáčela i pod parašutisty. Vyskočili by nad Bratislavou a dopadli až v prostoru strážnických slavností. Žádal jsem o vysvětlení jednoho spolužáka, matematického olympionika, ale ten mě nasknul, že nemám mozkovou kapacitu. Byla to sice urážka původní, ale k pochopení problému mi příliš nepomohla. Sám si vůl, snažil jsem se zatáhnout spolužáka zpět do hovoru. Podařilo se to a posléze rošafně povídá. Hele, půjdeme na to od začátku. Proč se střídá noc a den? Podle hodinek, povídá. A co když hodinky stojí? To byla rána pod pás. Vymotával jsem se z ní poukazem na fakt, že člověk také bdí a spí. Světlo tudíž musí stejně tak změnit svou podobu, je-li unavené. Unavené světlo je tma, o tom nemůže být debat. Tak se střídá den a noc, nezávisle na hodinkách, připouští. Spolužák, matematický olympionik, značně vzkypěl a osočil mě, že si přikládám polínko pod hranici Jordana Bruna, který za otáčení země položil život. Nemíchej do toho city, říkám spolužákovi chladně, protože mě naštval. Svědomím převahy odešel a nechal mě v nevědomosti. A já bych přitom se zemí otáčel docela rád.

Chodili jsme spolu do školy, ale husy jsme spolu nepásli. To uměli jen oni. Pasení hus nebylo zdaleka jedinou oblastí, v níž nás převyšovali. Vzhlíželi jsme k ním s obdivem. Kdyby se mě tehdy někdo zeptal na povolání, po němž toužím, odpověděl bych jednoznačně. Být jedním z nich, být přespolním. Sjížděli se k nám do školy do městečka z několika okolních vesnic a se zvláštní důležitostí nám ve třídě vysvětlovali. My sem spadáme. Mívali tváře od větru, klid na rtech, na svačinu čerstvé uzené a drželi spolu po způsobu stromů v lese. Z blízké osady chodili pěšky, jinak dojížděli vlakem nebo autobusem. V rozpravách mezi sebou používali magické vzorce jako: čím jedeš? Půl šestkou, já půl čtvrtkou. Za pěkného počasí jezdili na kole s vyhrnutou nohavicí a s dálkou v očích. V zimě se někdy do městečka spouštěli na lyžích, dali autobusu vale, byl dobrý jen k cestě zpátky do stoupání. Párkrát přijeli dokonce na bruslích, rovnou pod most u školy, až tam je dovedla zamrzlá řeka ledový běhoun. Naši rodiče je úpěnlivě litovali, že musí dojíždět a ztrácejí čas. A učitele nám nabádavě vyčítali, že nevíme, co máme, když nám škola leží u nosu. Já věděl, že každý přespolní musí ráno dříve z postele, že zima je studená i v teplé bundě, že na otevřené zastávce

se někde na Výdrholci, je jarní dešť zvlášť mokrý. Že černové parno v autobuse je k zalknutí. Ale nebyla to lítost, co jsem k přespolním cítil. Spíše jsem jim to putování, ty louky a cesty záviděl. Podobně jako traperům z knížek. Přespolní byli stejně jako trapeři zdatnými lovci. Přinášeli živé žáby, nepředstavitelné brouky a mrštné zmije, před nimi šprchal i učitel zoologie. A pak ty podivuhodné ranní příjezdy. Vlak, autobus, kola, lyže i nohy mívaly zpoždění každé úterý. V den, kdy jsme pravidelně psali písemku první hodinu. V úterý houstly na podzim mlhy. V zimě se kupily v úterý závěje. Na jaře řádily v úterý záplavy. Ani v červnu si katastrofy nedali v ten den pokoj. Jednomu přespolnímu dokonce v úterý včela píchla kolo. Nevytahovali se, nekasali se a přesto byli mocní. Nikoli v kalendář, ale oni načínali roční doby. Podzimním blátem na botách, prvními modřinami sklouzaček, prvními sněženkami a nakonec zprávou špičkovou, že voda už je na koupání. Tu a tam sice nadávali, že toho dojíždění mají už plné zuby, ale přesto se mi zdálo, že na světě nemůže být nic hodnotnějšího, než být přespolním. Každý z nich k nám náležel a současně byl poslem odjinut. Dvojnásobnost jejich života mě pouze přes uličního okouzlovala. Byl jsem vždycky rád, když jsem s někým z nich mohl sedět v jedné lavici, dotýkat se jejich života vandrovného. I za tu cenu, že jsem v úterý ráno zůstával v lavici opuštěný. A trnul jsem, jaká originální smršť

také jednou ročně přednášku z oblasti pohlavní výchovy. Těšili jsme se na ten den velice. Byla to cílová prémie. Nikdo nechyběl, neboť každý chtěl být vychován. Už od počátku školního roku jsme se o přestávkách živě dohadovali, jak na to tentokrát lektor půjde. Že od lesa, to nám bylo jasné. Měli jsme už určité zkušenosti z přednášek předchozích. První výklad jsme vyslechli někdy v 6. třídě a jak roky přibývaly až k maturitě, poznávali jsme nejrůznější osobité přístupy k jednomu a témuž námětu. Někteří přednášející našlapovali do výkladu ze široka a obchvatem přes rostlinnou říši. Květ, včelka, opilování, to byl jejich obvyklý nástup. Metoda vcelku fádní. Jediné zpestření přinesl lektor, který se do úvodu zcela vložil, protože doma choval včely. O nich také až dokonce vykládal. Pak nám rozdal přihlášky do včelařského spolku. Zvláštní způsob volili přednášející, kteří se úvodem vydávali za naše starší kamarády nebo druhé otce. Chtěli zřejmě navodit familiární vztah. Toho staršího kamaráda bych jim ještě tak věřil, protože byli opravdu starší. Ale co si myslet o tom, když se přednášející bezostyšně vydával za našeho druhého otce? Bylo nás ve třídě 40. No a připadalo nám nezodpovědné, že má tolik dětí, i když je lektorem pohlavní výchovy. Samostatnou kapitolu tvořili přednášející, kteří pojali téma takzvaným vtipným způsobem. Začínali obvykle slovy. Co vám mám povídat? Vy byste mohli školit mě. Bylo zřejmé, že tyto nástupy mají vyzkoušené a očekávali úsměvy v publiku. Na jejich fintu jsme ale odpovídali kontrafintou. Nikdo z nás se neusmál. Celá jejich skladba rozverného rozprávění se zhroutila a oni záhy vyjevili svoji pravou tvář. Začali na nás valit zcela nezábavné údaje, jakože naše tělo se skládá ze 33 bilionů jednotlivých buněk. Nechápali jsme se na tom pohlavního. Daleko vtipnější byli ti lektoři, kteří si na vtipné nehráli. Vstupovali s objemnou taškou a s prohlášením. Mám tu pár názorných pomůcek, které vám po přednášce ukážu. Pak začali vykládat. Na rtech jsme jim nevyseli, ale na tašce ano. Co tam jen může být? Krajní napětí nás udržovalo v šachu a vůbec jsme nevyrušovali. Závěrem přednášky konečně lektor otevřel tašku a vyndal nějaký ušmudlaný plakát se spoustou načištěných čísel o vzrůstajícím počtu obyvatelstva nebo diagram o potřebě vitaminů v různých letech života. Každopádně nás lektor vždycky překvapil. Byly to zajímavé přednášky a s obděkem na ně vzpomínám. Stmelovali naši třídu a otevírali nám nové obzory. Že děti nenosí čáp, to jsme věděli i bez přednášek, ale teprve po absolvování těchto vzdělávacích promluv jsme si ozřejmili, proč je nemůže nosit. Protože žádný čáp nebyl vzdělán pohlavní výchovou. Zdálo by se, že propagační pracovníci využívají konce školního roku dostatečně, že vědí, jak na to. O celý červen se objevují za nejrůznějšími výkladními skříněmi nápisy začínající slovy za pěkné vysvědčení. Knihy,
sportovní potřeby, ale i ponožky, zájezdy, porcelán, zboží vhodné i méně vhodné, je doporučováno jako odměna za dobré známky. Viděl jsem i poněkud krkolomný poutač, který vybízel kolem jdoucí, aby za pěkné vysvědčení nechali své dítě pojistit. Všechny tyto slogany přesvědčují chodce, že vysvědčení je vlastně jakýsi odběrný poukaz. Dobrá, pravím. Když už zastávají propagační pracovníci tento názor, proč nejsou aspoň důslední? Ptám se, co za špatné vysvědčení. Zde reklama nepracuje pružně. Obchodu tak unikají veliké možnosti. Chápu. Nelze inzerovat za trojku? Tříkolku. To by prosím nebylo výchovné. Dal by se však klidně vymyslet slogan odpovídající, šitý na míru. Prostě za špatné vysvědčení, špatnou knihu. V každém knihkupectví vědí, že právě ty jdou nejhůř na odbyt. Nebo za špatné vysvědčení, zvadlou květinu. Nebo za špatné vysvědčení, neprovokavý stan, do kterého teče. Nebo za špatné vysvědčení, porové boty. Nebo za špatné vysvědčení, kompas, který neukazuje. Případně za špatné vysvědčení, gramodeska, na které přeskakují drážky. Obchodní úspěch by byl zaručen. Do rodin by se tak dostalo zboží, které jinak nevábí pozornost kupujících. A efekt výchovný, ohromný. Představte si jen chvíli, kdy žák či student si pustí takovou desku, o které byla řeč, při jejím poslechu jednoznačně pochopí, že si má o prázdninách opakovat.

0: Školní rok jsem pravidelně začínal 31. srpna, kdy mě naši poslali k panu Blecknerovi, aby mi vylepšil hlavu a přilepšil si k penzi. Žil v podkrovní místnosti, kde měl kamna, skříň, stůl, postel a krásně chromované holičské křeslo. Poslední den prázdnin se nás tu scházela spousta. Své potomky sem posílali i další rodiče a když ne, tak si o to kluci řekli sami, protože setkání u pana Blecknera pro nás bylo něčím na způsob slavnostního zahájení vyučovacího roku, ještě den před projevem ministra školství. Blecknerovi zvonivé nůžky odstříhávaly kaštanové, havraní i blond prázdniny. Vlasy vymáčené z rybníků, prováté větrem a vychysované sluncem. Účes nám pak zarovnával břitvou, o které říkával: Hoši, to je Solingen. Nevěděli jsme, co je Solingen, ale znělo to důležitě a věrohodně. Jeden z nás seděl na holickém křesle, druhý na dřevěné židli u stolu a zbývající kandidáty usadil pan Bleckner na postel. K posezu na pelest nás vybízel slovy, že stejně trpí nespavostí, takže postel je mu na nic a takhle bude aspoň k užitku. Do jeho podkrovní místnosti vedly úzké dveře a bez počtukrát jsme se s kamarády dohadovali, jak jsem pan Bleckner mohl nasoukat své široké holické křeslo. Bylo snad rozebírací, nebo vytáh křeslo po provaze zvenčí, tedy oknem? Můj spolužák se jednou otázal nahlas na uvedenou záhadu a dostal jednoznačnou odpověď. Chlapče, s tím křeslem to nebylo jen tak. Domnívali jsme se, že po této příslibové větě bude následovat vysvětlení, ale pan Bleckner jen zastříhal ve vzduchu nůžkami a bylo jasné, že dotaz pokládá za odbitý. Jeho stručné výroky byly v skutku netušené. Už mu táhlo na osmý křížek, nesloužila mu paměť, kalendář prokluzoval mimo něj. Zcela zřetelně pořád ještě slyším, jak se mě zeptal 31. srpna. Tak co? Jak se těšíš na prázdniny? Brali jsme jeho slova jako překvapivé záblesky a vděčně. Snad proto, že existuje zvláštní souručenství dětí a starců. Nikdy jsme se mu neposmívali. Jeho řeč byla posunuta bokem a byl nám tím blízký. Měl v místnosti věčně zataženou látkovou roletu a když jsem se ho zeptal, proč roletu nikdy nevytáhne, odpověděl rozvážně, že si nechce přidělávat starosti. Doplnil, že po vytažení se roleta zasekává a potom nejde stáhnout, tak ji radši nechává pořád dole a je klid. Na konci prázdnin bývala jeho útulná světnice plná žáků a starých novin, do kterých po každém stříhání pečlivě smetl malým košťátkem všechny vlasy, které padly za oběd nůžkám. Smotal malý kornoutek a ostříhanec pak dostal na zpáteční cestu balíček určený pro popelnici před domem. Když nám kornout podával, říkal: tady máš vejslušku. Měl kostnaté ruce, protkané modrými vystouplými žilkami. Prsty se mu chvěly, ale ve chvíli, kdy uchopil nůžky, jeho ruka byla pevná, jistá a sebevědomá. Stříhal pomalu a právě takový byl jeho hlas. Ještě učí Trnka. Mýval nás na tělocvik. Rozpačitě jsme mlčeli. Vysvětlil si ticho po svém a vůbec nebral na zřetel, že čas sletů je pryč a my cvičíme na Spartakiádu. Pozvolna navázal na svá předchozí slova.
1: Už tady neučí?
2: Určitě ho přeložili. Dobře mu tak. Dělal chytrýho a přitom neuměl kotrmelec.
0: V průběhu školního roku jsme sem chodili jednotlivě, ale to už nebylo ono. Nic nemohlo přetrumfnout houfné stříhání a sezení a povídání v den dobíhajících prázdnin. Potom ráno, 1. září, jsme šli se zarovnanými vlasy směrem ke škole a každoročně jsme vedli stejně zanícenou debatu, jak asi pan Bleckner nastěhoval to širokánské holičské křeslo do podkrovní místnosti, kde měl tak úzké dveře.

0: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba by se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jaký to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jaký to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to je takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Ta by tam nedržela samozřejmě. Ta by těma nicama unikala, víte? To bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého na různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám to tak udělal ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte? Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
1: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.
2: Už mě to nějak nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
3: Prosím tebe, co to blábolíš? Ještě urazíš ředitelství divadla.
2: Mě na žádném ředitelství nezáleží.
3: Víš, co by za to jiná dala, kdyby mohla takhle zpívat na divadle? Ne? Proto.
2: A co by za to jiná dala?
3: No jiná by za to dala, nevím co, kdyby mohla takhle zpívat na divadle.
2: Když mě ale opravdu nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
3: Tak dobře, tak nemusíme pořád zpívat, můžeme třeba něco, třeba, no nevím co, můžeme třeba...
2: Ale to snad ne.
3: Můžeme třeba sehrát nějaký kus divadelní třeba. Ale jaký?
2: Něco, aby se v tom jedlo. No, tak ne. Já si teda koupím salát.
3: To víte, žádný dramaturg to není, no to nikdo netvrdí. Zahrajeme vám Fausta.
2: Vážené lidi, sehraje zde roli Markétky.
3: To taky, no, ale role rozděluju já, jo? Nejdřív budeš to, no, to, Mephisto. Potom to Valentino. Jo, vůbec, pardon. Úplně nejdřív budeš pudl, přece.
2: He, to mě ani nenapadne.
3: No samozřejmě, to muselo napadnout mě. Pane Dušek, prosím vás, my hrajeme teď Fausta, to je takový kus, víte? A potřebovali bychom tmu. Tmoucí, kdybyste docílil, no. No, takovou, jako před válkou bejvá. Pudl! Kde seš? Nějak jsem si na tebe zvyk za těch 10 minut, co mě otravuješ. Pojď sem. Co je tohle zase? Jo, to je tedy jádro pudla. Potulnej bakalář jakejsi. Pěknej bakalář.
4: Dobrý večer, pane doktore.
3: Si mě plete se šlitrem. Já jsem Faust.
4: Doktor Faust.
3: A jo, má recht. Doktor Faust, kandidát věd, zasloužilý astrolog a co ještě? A primáš nemocnice na Františkově.
4: Primáš. Prý máš

0: Marketko.
1: A sundej to z tý palice, vypadáš v tom jako Lucifer. Péro, tady.
2: Už zase takovéhle přirovnání. Nemáš ty nakonec spolky s peklem.
1: To je furt nějakýho vyptávání.
2: Když já mám takový strach.
1: Strach? Zase ten strach, to je peklo. Ty už k čertu přestaneš mít ten strach. Teď víš, že bych pro tebe šel třeba až do horoucí...
2: Pekel.
1: Pekel, proč pekel?
2: Protože o ničem jiném nemluvíš.
1: Ty kecko! Teď mluvím furt jenom o tom, jak tě miluju.
2: Pekelně. A mě tak chybí. Ach, ta láska nebyla.

svět je malej, a láska nekonečná, jen mi nalej víno čistý.

0: A co tohle zase?
1: Tak. A teď už musím jít. Už je pozdě.
0: Na co?
1: Na dívku, jako jsem já. Už mám dávno spát.
0: Prosím tebe, ty už skoncuješ těhle infantilníma předsudkama.
1: Nevím. Snad v pátek.
0: Dobrou noc, můj drahý přelude. Má bílá myško, dobrou noc. Sny, které se ti budou zdát, ať jsou to rokátové. Se spoustou perliček a trpaslíčků. Probuzení a tě do růžova. Hlavně dobře zhasni a špatně zamkni. Můj dortičku, má pochoutko, nyní šrádlo!
1: Taky bych něco pojet.
0: Jo, pane, tady se jedná o jiný sousto. Jsem se tady loučil s takovou vypečenou křepelkou.
1: S křepelkou, ha. Jo, s holkou. To už je ráno, nebo co?
0: Ne. To je takový fígl jenom. Jo, to my se loučíme vždycky takhle, jo, pod oknem se loučíme nahlas a dlouho a sousedi, jak dávají pozor, jo, pohov, tak oni myslejí, že už je po všem a zalezou. No a my máme zelenou.
1: Zelenou! Jo, zelenou! Ty kluku, ty se vyznáš! Co je to za holku, na vojáky si náhodou nepotrpí?
0: A co by ne? Tak má bráchu na vojně, tak vojákovi přece nebude pře.
1: No počkej, to ještě není tak jistý. Moje sestra má taky bráchu na vojně a jaký je to nevinný stvoření?
0: Tak teda pozor, jo? Tahle taky, jo? To je nevinný stvoření úplně. Ano, skutečně to je tak nevinňoučký, až to není pěkný. Ta, co znala, to zapomněla už všecko.
1: Vážně?
0: No, ano.
1: Čověče, pojď sem. Padám. Řekněme ještě něco o té holce.
0: No, je to taková... Taková, no, prostě holka, no.
1: Aha. A co nohy? Jaký má nohy? Jsem od pěchoty, tak mě to zajímá.
0: Sám brigádní generál pěchoty nemá tak krásný nohy, jako ona.
1: Dobrý! A co oči?
0: Má obě. A vlasy blond.
1: Pěstí si hlavu.
0: Jo, zvenčí. A marketka už zhasla, to znamená, že už můžu, tak se tady mějte. Fajn, pane, Pickelhaubner, já letím.
1: Jsem Valentín, bratr marketky.
0: No a? Vůli tomu ještě nemusíte porážet člověka, skoro, jo? Valento. A jo. Těší mě.
1: Dlouho tě těšit nebude. Když jde o sestru, neznám bratra. Budeme se být.
0: No a jiná možnost by tady takhle nebyla.
1: Druhá a poslední možnost je ta, že budu být jen já.
0: Neprvá možnost. Ale Valenta, tak to necháme přečít první, ne? Co bychom si komplikovali život?
1: Jo.
0: Jo? Budeme se prostě být a být. Ale čím?
1: Kláckama!
0: Valenta, hrobaříci.

0: od této chvíle je Marketka jedináčkem. Marketka je právě v kriminále a čeká, že se... Pardon, vy to nevíte? Ano. Marketka je v kriminále. Říká se, že prý kradla v samoobsluze. Můžu věřit. Moje Marketka, že by kradla a v samoobsluze, tam přece všechno hlídají. Johann Wolfgang Amadeus Goethe. Spoluautor této podívané píše, že se pokusím Marketku osvobodit. Ovšem, píše, že se mi to nepovede. S tím nemůžu souhlasit. Jak možno věřit, že bych já nevysvobodil svoji Marketku? Takový kusy si mohl psát on v době, kdy nebyla televize. To by mu třeba na to někdo chodil. Ale my si dneska nemůžeme dovolit jitřit city diváků. Skutečně, protože když dneska budeme si tak počínat, tak prostě dneska publikum na nás není závislé tady. Dneska nám vlastně publikum dělá benefit civolenci, když přijde. Jo? A my si toho musíme vážit. Ano. Slečno Uvadičko, prosím vás, všechno v pořádku, jo? Nikdo si nestěžoval. Pamatujte si, že musíte být úslužné a ochotné, zvláště k cizincům teda. Jo, a zase lišit ty tvrdý a ty druhý. To je důležitý vědět, že se cizinci lišej. Ano, cizinci se lišej. Vy jste mysleli, že lišejte takhle na ksichtě se odtáhli. Cizinci se taky lišej. Jo, a hleďte, zítra vyfacujete každá takovou kůžičku a před představením přeleštíte pánům divákům brýle. Jo, takový servis. Jo, takový světový, víte, musíme trochu. Hezky půjdete, dýchnete, naleštíte. Samozřejmě, že než dýchnete, tak se přesvědčíte, zda divák skutečně brýle má. Za tím účelem vyfacujete každá takový špičatý kolíček. Tím to zkusíte a hned uslyšíte, jestli je má nebo ne. Škoda, že jsme s tou kůžičkou na to nepřišli už dneska, aby jaksi jako lépe viděli naše extempore. Osvobození Marketky navzdory klasikovi. Pánové, prosím vás, pojďte, uvrhněte jí. Vrhněte.
1: Stejně tě řeknu. Měli už jsme tady různý. Ale takhle usedavě nám tady ještě žádná neplakala. Na tou by se ustrnul snad i zubní kámen.
2: Prosím tě, praští něčím, než mi to utrhne srdce.
1: Poslední dobou seš nějakej přecitlivělej.
2: To je nedostatkem vitamínu A.
1: No jo. My už jsme taková generace. Málo vitamínu a mnoho citu. Já jsem ti taky takovej senzitivní člověk. Já by sem snad neuhodil ani starce.
2: Já jsem zrovna tak senilní jako ty. Představ si tu tragédii, já bych sem porád jen brečel.
1: Prosím tebe. A nad čím?
2: To máš jedno, třeba nad kanálem. právě to. Všecko. Já se podívám třeba na tebe a bulil bych jak blázen.
1: Jestli to nebude tím, že jsem je cibul.
2: A to už jsem u tebe zvyklej. Ale co tamhle ta? Ta nejedla cibul? Přesto je mi dopláče, když vidím, jak je jí dopláče, když mě vidí.
1: Se na ní nekoukej.
2: Jo? A ona mi přepiluje mříže a upeče mi.
1: Čím? Prosím tebe.
2: Čím? Nohama mi uteče.
1: Čím tě přepiluje mříže?
2: Pilkou mi na železo.
1: A kde ji vezme ti?
2: Třeba jí má my.
1: Nejsem to pilotu.
3: Jakou?
1: Má žezlo. Má železo.
3: Nemám.
1: To říkáte všichni. No, šacovat tě nebudu. Dovedu se ovládat.
2: Já se taky dovedu ovládat.
1: Ale jedno tě povídám. Mříže mi nech na pokoji. Teda na celé.
2: Kdyby se mi náhodou sápala na mříže, tak jí smíme bacit podle paragrafu mi 67.
1: To je správný, ale já bych se mi spíš bacil podle Stanislavskýho.
2: To pozor, aby nám nespichla. Protože když je někdo praštěnej podle moc velkýho vzoru, tak mu to může stoupnout až do hlavy.

0: A opravdu to bude v New York Times?
1: Jo.
0: A co ve Vlastě?
1: Taky.

0: Služební hlášení. Dozorci číslo 12 a 320 mají se dostat řediteli věznice. Opakuji, věznice.
1: Johann Wolfgang Amadeus Goethe napsal, že se pokusím Markétku osvobodit, ale že se mi to nepovede. Povedlo se mi to. Byli jste svědky gigantického úsilí a obzvláštní píle, kterou jsem vynaložil tedy v zájmu divadla, poněvadž jsem si vědom, že kdybychom dneska jitřili publikum, respektive city publika, smutným koncem, tak zítra máme poloprázdno a pozítří hrajeme pro vojsko. Proto jste viděli, jak se prostý synek českých rodičů utkal s klasikem a vyhrál svůj boj. Co je to? Co je to?
2: Kradla v samoobsluze.
3: Andor.
1: Já vám zaspívám něco.

nepravostí rázně tepat. Kajzrok, tyto fazony mě ale nikdy dobře nepad. A proto

Ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil, mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů. A tak mi ušlo, že jsem žil někdy i pod mě.

0: tím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti. No nedivte se, prosím vás.
1: Takový krásný společnosti.

Salvador Dali posvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a za tím kolem

0: co je? Já už jsem dneska všechno řekl. Mě už každý klidně může...
1: I tamto.
0: Mě každý může klidně vynechat, poněvadž já... Všecko, co mělo být dneska řečeno, bylo už dneska řečeno. Někdy třeba trochu nesouvisle, ale vždycky upřímně.
1: To je na tomto cený, protože souvisle dovede mluvit kdekdo.
0: No taky ne každý. A to se nebude.
2: Já bych teď si dovolil laskavě poděkovat za vaši ctěnou pozornost, kterou jste věnovali našemu krásnému pořadu Deficit.
1: Benefice.
2: Tak snad vědí, na co šli.
3: No nepřeháníte to trochu?
4: Já si chci přisednout.
3: No to prosím, přisedněte, a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
4: No, jak toho přece se říká, řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
3: Co mi tykáte?
4: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pekno.
3: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
4: jak
3: ne?
4: Jak to, že ne?
3: To kdybych čekl, když nastali deště, tak jsem mrak.
4: No jistě, přísloví nelže.
3: No
4: přece.
3: Jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
4: No jo, ale vy čtete bídáky.
3: Bídníky, bídníky, tak já se jmenuje bídníci, prosím. Protože no. Jsem přítelem historické beletrie.
4: No, no.
3: Co vy například čtete?
4: Já?
3: No.
4: Já čtu bídníky.
3: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak no. Jak se vám líbí tak nějak?
4: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
3: Ale prosím, já přeci se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
4: Doma?
3: No doma, co jste četl v poslední době?
4: V poslední době doma, to jsem čet jak ono se říme, psí hlavy.
3: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
4: Ne, normálně psí, no, psí hlavy.
3: Nemáte náhodou na mysli psohlav?
4: No, to je ono.
3: No to, to není ono, ta kniha se jmenuje Psí hlavy. A co? Teda, pardon, no, vy jste mě splet.
4: Co?
3: Psohlavci se jmenuje ta kniha.
4: No, tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
3: No prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, ano. Máte rád toho Kozinu, toho Lomikara,
4: no,
3: že?
4: No, tak radši mám toho Kozinu, než toho Lomikara.
3: No pochopitelně, protože Lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho Lomikara,
4: no,
3: kolem toho Koziny,
4: ano,
3: že?
4: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No ale zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
3: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ale? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
4: Ne, z historií nemám nic společného.
3: Ne, historie vás zajímá,
4: to,
3: ne?
4: Jo, to ne.
3: Ne? Tak ne. Jo nebo ne?
4: Ne.
3: Tak jakou máte rád literaturu?
4: Já mám

0: Mám rád krásnou literaturu.
1: Čili vlastně také klasickou beletrii.
0: Ne, to ne.
1: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
0: No krásnou.
1: Jak krásnou?
0: Jak krásnou, hodně krásnou.
1: No, jak hodně krásnou.
0: No prostě, že krásná, že je to hezký, krásný, no, knihy, když
1: no, jak
0: to,
1: hezký?
0: No barevný obrázky, když jsou tam a když to má zlatý obřízky.
1: Cože?
0: Obřízky a řízky mám rád. Bramborovou kaši.
1: Vy jste se zbláznil.
0: Bramborov má tolik ne, ale bramborovou kaši.
1: Našte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
0: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
1: Meny?
0: Scházelo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
1: Ale prostě, já se vás tady no, ptám na literaturu.
0: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátl.
1: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
0: Jak?
1: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
0: A matematika ne.
1: Ale tematika.
0: To mě nezajímá, to nemám
1: tematika,
0: rád.
1: Člověče. Co? O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
0: Tematika?
1: No.
0: To nevím.
1: No jak to, že?
0: Mě zajímá celkově tematika, akorát železniční.
1: Železniční no, tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
0: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem, a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
1: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam přeci o železnici není ani zmínka?
0: No, ať jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
1: No, to jste měl vrátit. To.
0: Já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečil, abych se pojel, jestli tam není něco o železnici, no.
1: A pak jste knihu odnesl na ztráty a
0: no, ale pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
1: To je správný, knihu no. Měl podepsanou,
0: no,
1: tak se
0: no,
1: to má
0: ano, dělat. Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Aloizovi.
1: Prosím vás, Alois Jirásek tu knížku napsal.
0: No tak to vidíte, tak on se s tím píše, jo, a pak to zapomene někde na nádraží, doma ždicích, na co ty lidi myslí, já
1: ne. Prosím vás, Alois Jirásek už nežije.
0: No tak na co myslel, když žije?
1: Tak znova, Alois Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no ten měl na co myslet.
0: No tak vidíte, a pak se mu zase člověk nemůže divit, že zapomíná někde na nádraží knihy.
1: No to není jo. Možný, taková no. Ale zabedněnost. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku,
0: ano.
1: Komu byste ji vrátil?
0: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
1: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
0: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
1: Tak se podívejte, prosím.
0: No, naštěstí je.
1: Jo, komu patří?
0: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha 1, Panská 8.
1: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do Panský Hugovi.
0: Hugovi do Panský.
1: Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. S váma já se, pane, nemám o čem bavit, vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
0: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.

0: Dobré poledne, vážení diváci, vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Ota Černý. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilik pro nejlepší novináře a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přijal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, minister zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad řaknu v palici Semtex. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď o rybičku docela zežral, pane. To byla sakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebude jste, na pohádky už jste velký. Houby jste malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
2: No tak já musím reagovat.
0: Ojej, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Macáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSAD, ne, ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
3: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem pane Klausi, ne.
2: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
3: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot kůž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: No, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň je třeba říct si. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
2: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste taky včera asi nakapal do strojku, co?
3: Ano, na tu stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás, jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, jo. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládě. Teď vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo? Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. To byl, z toho jsem dělal pěkně šlouflič, jo. Dřív dělal podskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spůně vidět, že v naší straně je svoboda.
0: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano. Všech bolševíků velitel, to je teda fakláris.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
0: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
0: Ježišmarja, to snad. Ano, ale současně třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je tu, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tříkolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevkem Níněm Primakovem, která se z důvodu své safašnosti protahla do časných ranných hodin.
0: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledviny. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
0: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
2: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
0: Pane Klausi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
2: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
0: No tak to prr.
2: Ano, málem bych zapomněl, samozřejmě PR na druhou.
0: Ano, tak z toho chápu prd na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
2: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
0: Aha, takže i pivo?
2: Ano, i pivo.
0: A víno?
2: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
0: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo? A fernit?
2: No taky.
0: Čili všechno, co se dá pít, jo? Hele, a co nájmy? Elektrika? Voda?
2: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
0: Ale když já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
2: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandelinky s nápisem Mandelinka Brouk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
0: Ale copak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
2: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po pánech.
0: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé kraviny, kraviny, zas jen kraviny. Na rozdíl od balíčku našeho.
0: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofr jak na poště s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
2: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
2: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností. Hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze dvě výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopá.
0: O nazdar teda, to jste to narovnal. Pan Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo. To by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithara, on je takový šťavňaťoučko, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
2: Prosím vás, zpátky do reality.
0: O, nakonec toho Luxe bych taky stláskal, že? Ale takový Ransdorf, ježiš, to bych blil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pánovi, díky, příští týden naslyšenou, naschánou.

0: Reklama.
1: Motyl, zálog 73, jsme u restaurace, bojíme se dovnitř, nějaká strašná rovačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily. Chlapci, nemám ani jeden volný už. Snad, co máme dělat?
2: Hele, koukej.
1: Oříšková deli a je poprdel.
3: Ty, já se na to opravdu...
0: Eurotel vás najde všude.

0: dělal? Jdou k vám kůžátka.
1: 0609 36 36 00.
0: Strejdo, zavalej nám daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

0: V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 v pořadu Tanec s vlkem.
1: V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda!

0: zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým. Vážené poslankyně,
1: jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partýny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním či vidím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernitkem.
2: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
1: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste ví, prosím, račte, dáte si něco na mě.
2: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou dvojku bílého.
1: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
2: Ne, dvojku bílého rumu.
3: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumu Semtex a pro Udel Orectus. A prosím vás pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
2: A přidejte k tomu kapku vitriolu s gutelaxem.
1: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíc rozumíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já nažhavím štěnicí, tak, a hr na ně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 nějak legrační nepřijde.
3: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselé je.
1: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného přetvázelo.
3: Uhďáku, vysvětli mu to.
4: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
1: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
3: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to je dobré.
1: No tak já radši půjdu vodům dál. A safra. Lidovci usekávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo píší nikdy.
3: Otčená šince na nebesí.
1: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se, častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
5: A ty znáš je tu, tavariš Čorný, rozcvětále jablona i gruše.
3: Hele, neprovokujte, Fomo.
1: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner na stole pečený salátku, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste palite Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza. Jičínský. Uhde. Od Uhdeho na Klauze. Klaus na Ruml. Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto, stav 101:99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny, spláchnu to napětí, celý si klepu, už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdí na dny Wagner, za ním Zeman.
2: Wagner, ty Chris, hnusné Chris.
1: Bitva je vyhraná, válka však ne, tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavujícím. Díky, naslyšenou.

0: jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu, takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný, co je s tebou?
1: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
0: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
1: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brýle na váleční stezce.
0: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
1: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
0: No.
1: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
0: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
1: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
0: No jistě.
1: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
0: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
1: Jo, no.
0: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
1: Proč?
0: No to jsem zkoušel.
1: A co?
0: No co?
1: Studená voda nebo co?
0: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
1: A co ty na to?
0: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
1: Hele, a co je vzít na lodičky?
0: Lékaře?
1: Ale. Děvčata?
0: Na lodičky, jo. No. Hodně daleko od jezu.
1: Proč?
0: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
1: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru?
0: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
1: Proč?
0: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
1: A co říkali?
0: Nic, pustili mě sednout.
1: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezké holky.
0: To víš, že ten způsob existuje.
1: No tak.
0: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
1: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
0: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
1: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
0: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
1: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
0: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
1: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
0: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
1: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pouť.
0: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
1: No.
0: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
1: Proč to nevzal?
0: Já to vzal, odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě ostatní strašidla bojej.
1: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
2: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
1: Jo.
2: No jistě.
1: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
2: Jakou? Ty máš teorii
1: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
2: Neříkej, kterou ti připomínám já.
1: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
2: Jak to?
1: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
2: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
1: Ne.
2: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
1: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
2: To je ona mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
1: Taky ne.
3: Vážení přátelé, u gramofonové desky se vám nabízejí dvě možnosti. Za prvé je velice skladná. Stačí malá škvíra, do té desku vložíte a nepřekáží. Ovšem, dáte-li ji na gramofon, je to nebezpečí, že vám na nějakou dobu otráví život. Autor mluveného, jak říkají klasikové, živého slova, nemůže z těchto variant nikdy přesně odhadnout tu pravděpodobnější. Víte, já bych usnul musím číst. Ne málo a ne moc. A tak jsem si řekl, napíšu pro lidstvo příhody tak akorát, na rychlé usnutí. Ovšem ironii osudu vyšla z toho předsevzetí gramofonová deska a při té musí aspoň jeden zůstat z hůru k zastavení gramofonu. Budou to příhody kolem auta a z auta. Strávil jsem v něm třetinu života. Při prvních jízdách mě přepadal pocit úzkosti uvnitř vozidla, nyní mě přepadá tentýž pocit vůli pěšky. Život je prostě v pohybu a i naše pocity jsou skutečně čistě relativní. Podstata problému ovšem zůstává stejná. Auto musí sloužit jako dopravní prostředek. Do práce, na výlet, k příbuzním, na návštěvu, na nákupy a podobně. Nelze ho kupovat proto, abychom udrželi souseda v mrtvičném stavu. Znám případy lidí, kteří se v stáru styděli při poslechu desky, kterou namluvili v mládí, a to je důvod, proč tvou desku nahrávám až v stáří. Jako autor i interpret přiznávám, že jsem sledoval cíl zábavní. Pokud vás klamu, stačí malá škvíra, do jedeku vložíte a překáží. A teď k tématu. Abychom vůbec mohli vidět, musíme se zmínit o dopravních značkách. Podstata řady věcí spočívá v tom, jak si žijeme. A jsou diči, kteří si dopravní značky světlují jako spiknutí proti vlastní osobě. Jsou značně trudnomilní.

že jejich zažívání nefunguje zcela normálně, že občas trpí drobnými vyrážkami. Spí jich dopadní značku, téměř vždy bolestně sno. Daleko lépe zdravotní samotní, kteří chápou dopadní značky o vpadě v péče o svůj život a zdraví, a nejen o svůj. Pozná je nervní pohled, jsou spravedlnější, veselější, vyrovnanější a smyslodobný krásný život, jako jsou pěčkují motýly. Je zvláštní, že působí také daleko oduševnělejším dojmem. Dopravní péče je dokonce ovlivní natolik, že si navzájem pomohou v případě nouzy. Zapůjčí třeba chybějící klíč, roztlačí vzpouzející se auto, nebo aspoň dopraví děti a babičku do tepla domova. Jsem si vědom, že se v rozmístění dopravních značek mohou stát i drobné omily, ale ty pomíníme. Někdy na nás záplava značek může dokonce působit jako dopravní hysterie, ale měli bychom to spíš nazvat bezpečnostním fanatismem, protože vše je ve skutečnosti vyvoláno péčí o naše životy. Abych uvedl příklad, vylíčím situaci v naší ulici. Přijíždím-li od Letenského tunelu, nemohu se domů dostat jinak než obětím celého bloku. Směr od státní plánovací komise není o mnoho jednodušší. A tak se často stává, že přijíždějící návštěva se zoufale telefonicky táže na další postup cesty, přičemž zpravidla není schopna vysvětlit, kde se právě nachází. A tak bez dalších úvah a vnitřních sporů denně vyjíždím z domova jiným směrem, než jsem měl v úmyslu. Něco na způsob poštovního holuba, který nejprve zakrouží nad svým příbytkem, než nabere správný směr. A závěr? Vždycky si říkám, aspoň si napřed zahřejí motor. Leč jsou dokonce značky, či lépe řečeno znamení, která se ve stovce nenajdou. A jejich účinnost je výjimečně silná až přímo strašidelná. Mohu posloužit vlastní zkušeností. Vracel jsem se po dálnici do Prahy a najednou se v dálce přede mnou objevil muž obrovské postavy v zářícím oranžovém skafandru. Mával praporkem. Zřejmě, abych zpomalil. Čím jsem byl blíž, tím více se postava zvětšovala a tím oslnivěji zářila. Lovil jsem v paměti zákony o přímé a nepřímé uměrnosti a v tom mi blesklo hlavou Marťan. Marťan. Zápětí jsem si vzpomněl na údaje o letadlech mizejících nad oceánem a na nepoškozené lodě záhadně opuštěné posádkou a cestujícími. Zalil jsem se potem. Bylo mi jasné, že unikat nemá smysl. Jistě disponuje nějakými paprsky, kterými mě hravě dostihne. A pak po levé ruce svítila bílá, nepřerušovaná čára. Stejně nesmím uhnout. A tak jsem pokračoval v jízdě, svírán úzkostí a poháněn zvědavostí. Byla to výstražná figurína. Automat se skleněným úsměvem šílence, a vedle ní na silnici něco opravovali drobonké postavy dělníků. Nesmírně jsem si odechl a zároveň mě napadlo, jak by se asi vyvíjela situace, kdyby se mnou jela nějaká těhotná žena. Jsem přesvědčen, že při zapojení tohoto zařízení na silnici v noci zastaví úplně každý. Otázkou ovšem zůstává, zda se vůbec ještě někdy rozjede. Hodnotím samozřejmě tuto výstrahu kladně, ale asi mi uniklo, když ji zavedli. A co závěrem? Ještě bych chtěl říct, že dopravní značky nás mohou upozorňovat, varovat, přikazovat nám, ale dobrou vůli nám dát nemohou. To už musíme.

0: Tady něco hoří! Božka! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila!
1: Emile, hoří nám v pokoji!
0: Ježiš, tak to nepříš, ať nás nerozkecaj! Běž rychle! Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to něčím stříkej, jo? Já zavolám o pomoc! No, kde pak ženská a přírodní katastrofa? Hej, cákej na to nějakou vodu, jo? Nějakou tekutinu! No, zavoláme kohod. Kdo by takhle mohl mít tohleto? Zavoláme Tondu, Tondovi Boučkovi, no jo? Cákáš na to, cákej! No. Těmu to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic, no nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těmu. Hele, kdo by to mohl... No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, tak bych toho... Hele, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, Soutuško, prosím vás, já, prosím... Já nezavěšuju. Co, totiž nám tady hoří v jakým pořadí? Hej, nechte si to napřed vysvětlit, jo? Podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutne. Ale já pořád nezavěšuju, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se... Jakým Hej, stříkej! A hlavu vzhůru! Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No, teď jsem měl smůlu, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Prosím, jo, vy jste soudruh. Ty to bylo nedivný, že máte takový nějaký přiskřípu. Promiňte, já jsem se chtěl bavit, jak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím. Co jako to, že co lehne popelem nevzhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihořívá, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeba bych účastníka Františka Křížalu, jo, Praha 4 Kánovnická, prosím, Křížala, sušená švestka, Kruslí Kánovnická, ano, znamenám si, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo. Tak no, Olga, stříkej, stříkáš tam, no. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo, nech to trošku hodně. Tak, no, kde pak tohleto, hned volat, pořád, kde pak tohleto, halo, těmu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo, to, proč mluvíš s pistolkou? To je fanoušek, hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuji, počkám, no jo. Co to dělá, hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těmu Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš, ne? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
1: Prosím tě, dobrý známý.
0: A co?
1: Tady hoří.
0: No, tady voláš hasiče. Ježíš, to tady
1: požární služba? Tady Praha 6, Dejvická 3.
0: A ona se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
2: Už jsme tady, je to tady.
0: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
2: Normálka.
0: Tak to?
2: Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady. Yes.
3: Koncem dubna obcházel správce domu nájemníky a upozorňoval je, že je třeba umýt okna, protože se blíží 1. máj. Matka tou dobou už obvykle přerovnávala knihovnu. Brala z ní hovory s Masarykem a volá Londýn a odnášela je s obrázkem TGM do ložnice, kterou zamykala. Kdo přišel s nápadem na alegorický vůz, se nepodařilo zjistit. Někdo říkal, že to byl domovní důvěrník pan Kalousek, ale pan Dinner tvrdil, že si to vymyslel právě inženýr Janeba, který si to potřeboval zlepšit v zaměstnání. Jisté je, že to byl inženýr, kdo přišel s nápadem, že vůz bude vypadat jako továrna, protože chtěl uplatnit svůj přístroj na výrobu kouře. Inženýr s důvěrníkem pak požádali malíře Sichru, aby vůz vyzdobil. Mistr sice tvrdil, že s něčím takovým nemá žádné zkušenosti, protože se už 12 let specializuje na polabí, ale nakonec to udělal, protože měl strach, že by mohl přijít o ateliér. Scénu vymysleli inženýr se slečnou Jášou, která bývala tanečnicí v operetě, i když pan Denner vyprávěl dědovi, že tančila před válkou nahá v baru. Slečna Jáša chtěla nastudovat nějaký balet, ale inženýr byl proti tomu, protože by to prý nepůsobilo dobře dohromady s jeho kouřem. Nakonec se slečně Jáše podařilo prosadit alespoň malý sólový taneček. Když se nájemníci dozvěděli o tom, co se chystá, dostali strach, aby nemuseli účinkovat. Pan doktor Sobotka odjel do lázní, otec zmizel tenkrát na služební cestu už koncem dubna a pan Denner si opatřil od nějakého známého lékaře potvrzení o tom, že nesmí dlouho stát. Tak se na voze nakonec objevil pan Hulena, který býval kdysi ředitelem banky. Prozradil matce ve frontě na maso, že to dělá jen proto, že doufá, že se jeho dcery dostanou na nějakou školu. Pan Hulena dostal roli utištěného dělníka. Utiskoval ho továrník, kterého hrál náš soused, pan Kopecký mladší, syn domácích, kterým kdysi náš dům patřil. Pan doktor Kubička dostal roli Černocha. Proč se na voze objevil ještě Černoch, je záhadou. Pan doktor Kubička si myslel, že Černoch se do scény nehodí, ale pan Kalousek tvrdil, že je to důležitá role a slečna Jáša ho podporovala, protože měla možnost nacvičit malý taneček. Ráda bych, aby to bylo takové vervní, říkala neustále. Pan doktor z toho byl hodně nesvůj, protože prý nikdy netančil, ale slečna Jáša ho ujistila, že se nemusí bát, protože každý má rytmus v těle. Celý příběh vypadal takto. Jakmile se vůz rozjel, pustil se pan Hulena jako dělník do práce a dělal, že přenáší něco velmi těžkého. Po chvíli nošení začal pod nákladem klesat a jevil i jinak známky těžkého přepracování, protože se potácel, až se musel opřít o zeď, která byla papírová. Pak přistoupil k panu Hulenovi pan Kopecký mladší, který byl až do té doby na druhé straně vozu, a ukazoval divákům, že má dva velké pytle peněz. Krom toho měl velký doutník a velké hodinky na řetízku ze zlaceného papíru. Pan Kopecký měl také břicho vycpané polštářem, aby byl dostatečně tlustý. Tím břichem pan Kopecký mladší do pana Huleny strkal, tiskl ho ke zdi a dělal, že ho utiskuje. Pak se pan Hulena, nedaleko řidičovy kabiny, náhle zamyslel a díval se utiskovateli dlouho a upřeně do očí. Tato scéna působila při nácviku prý největší potíže. Po chvíli srazil pan Hulena, který býval dříve ředitelem banky, syna domácích pana Kopeckého mladšího na podlahu vozu a postavil se vítězoslavně na něho. Pan Hulena šlapal na pana Kopeckého velmi opatrně, protože měl strach, aby mu neublížil, a pan Janeba se za to na něho zlobil, že to nevypadá věrohodně. Když scéna skončila, vyskočil pan doktor Kubička a zatančil svůj černošský taneček. Během celé doby se kouřilo z továrního komína. Šel jsem se tenkrát na alegorický vůz našeho domu podívat, když šel po hlavní třídě. Za vozem šel pan inženýr Janeba, který musel občas kontrolovat přístroj na výrobu kouře se slečnou Jášou a paní Kopeckou. Paní Kopecká nesla manželovi piva v tašce a podávala mu je mezi výstupy. Slečna Jáša musela občas panu Kopeckému upravit břicho, protože polštář mu při hraní klesal do kalhot. Na konci hlavní třídy na Štrosmajerově náměstí došlo k nehodě. Vůz zaměstnanců pojišťovny, na němž několik žen zakládalo každých 15 minut pantomimicky zemědělské družstvo a tahalo velkou řepu, narazil do našeho vozu. Pan Hulena ztratil rovnováhu a padl na pana Kopeckého mladšího, který šlápl na doktora Kubičku, jenž se zrovna chystal zatančit. Nějaká zdravotní sestra musela pak pana doktora Kubičku ošetřit. Řidiči obou vozů se začali hádat, kdo srážku zavinil. Nárazem se také rozbil přístroj inženýra Janeby na výrobu továrního kouře. Inženýr pak tvrdil, že jen pro tu nehodu nedostal vůz první cenu v soutěži. Ale doktor Kubička byl jiného názoru. Vyprávěl, že viděl vůz, který první cenu dostal, a přiznal, že byl skutečně lepší. Šlo o scénu, kterou nacvičila skupina prodavaček Pramene. Tančili jako mandelinky, zatímco vedoucí dělal agronoma, který během tance je postupně hubí. Od té doby se už náš dům nikdy podobné soutěže nezúčastnil. Největší radost toho měl náš otec, protože nemusel myslet na to, kam zase odjede. Otec chodil do průvodu rád, dokud byl sociálním demokratem, ale později ho oslavy přestali bavit. Jednou musel nést spolu s dvěma jinými zaměstnanci nápis, který namaloval podnikový aranžér na 3 tabule. Otci připadlo slovo socialismu, které prý bylo zejména za větru nejhůře ovladatelné. Krom toho se kolega, který nesl slovo vítězství, neustále spožďoval. A muž, který nesl za, šel zase neustále napřed. Kvůli nápisu musel otec zůstat v průvodu až do konce, protože musel tabuli zase odevzdat. Vzal si z toho poučení a od té doby chodil každoročně jen na seřadiště, kde počkal, až si ho zatrhnou na listině přítomných a pak nenápadně mizel. Ve škole organizoval průvod obvykle učitel tělocviku. Zkontroloval, zda jsou všichni přítomní, seřadil nás a pak upozornil krajní na to, aby v zatáčkách dávali pozor a přešlapovali na místě, aby řada byla pěkně vyrovnaná. Nedaleko Václavského náměstí nás tělocvikář upozornil, že nebudeme odpovídat na hesla těch, kteří byli u mikrofonů na balkonech domů a na tribunách, jednotlivě a neuspořádaně, nýbrž, že budeme všichni dávat pozor na jeho znamení, aby náš hlasový projev byl jednotný a výrazný. Hned na kraji náměstí, když na nás volal první člověk do mikrofonu, že zdraví mladou generaci, mávl pan učitel rukou a my vykřikli hurá. Učitel nebyl spokojen a když se průvod zastavil, vysvětlil nám, že nejprve zvedne ruku, abychom se mohli nadechnout, a že počtem zdvižených prstů taky ukáže, zda máme křičet 1, 2 nebo 3. Když pak mávne rukou k boku, bude to znamení, abychom na heslo odpověděli. U příštího hlasatele se to už povedlo lépe, i když to učitel měl těžké, protože křičeli také ti před námi a ti za námi a my zaslechli jen část hesla. Naši mládež, která. Další člověk křičel, ať žijeme. A my odpověděli 2. A když volal, že jsme nová a že jsme Gottwaldová, reagovali jsme docela přesně na mávnutí. Pak se do pozdravů přimíchala dechová kapela a bylo ještě těžší rozpoznat, co kdo vykřikl. Ale učiteli to zřejmě nevadilo, protože se dokonce stačil dívat, zda správně pochodujeme a zda je řada rovná. Někdy měl hlasatel svůj pozdrav už rozkřičen, když jsme se k němu blížili, volal, že za mír a za socialismus a tělocvikář to stihl se znamením, takže naše hurá vyšlo a když takový vyvolavač toho ještě neměl dost, křičel znovu za upevnění nebo za udržení a učitel počkal, odhadl vypadlé slovo, vycítil, za to byl mír nebo něco jiného a teprve pak nám pokynul, abychom reagovali. Občas se pan učitel díval a pak překřikoval hlasatel a volal na nás, abychom se snažili. Protože kdo nebude řvát pořádně, dostane nejen horší známku z tělocviku, ale také z mravů. Když se z balkonu vyklonil další křikloun, že se Sovětským svazem, že za úrodnější, za výnosnější, odpověděli jsme mu v krátkých dávkách 3 hurá. Potom jsme slyšeli, že ve šlépějích, ale učitel počkal se znamením, protože bylo třeba dát člověku u mikrofonu čas, aby dokřičel Stalina, Lenina nebo Gottwalda. A čím více bylo těch v jejich šlépějích, tím více bylo našich výkřiků. V dolní části náměstí se na tribunách objevili zahraniční hosté, vyznamenaní zemědělci a horníci, a vyvolavači tu byli ještě divočejší, patrně proto, aby zahraničním hostům ukázali, jak jsme radostná, jak nová a jak kráčíme do světlé. Protože přesně tohle křičeli do mikrofonu a my museli dávat hodně pozor na znamení, abychom jim odpovědí neskočili do výkřiků. To už jsme věděli, že nám nakonec náměstí k hlavní tribuně zbývá jen kus cesty. A pan učitel velel, abychom v těch místech také zároveň mávali a dali do křiku skutečně energii, protože se blížíme k našim představitelům. Sám šel příkladem a rozeřval se vší silou. A když hlas v mikrofonu ječel, že jedině strana vláda, zařvali jsme jako tuři hurá, hurá, hurá. Těsně před vládní tribunou přibylo vyvolavačů a křiklounů. Řvali do mikrofonu jeden přes druhého, že neochvějně, že jsme socialistická, mladá, Gottwaldová a že vstříc krásným, vyšším a ušlechtilým. Učitel nařídil slávu a dal tříprstovou trojdávku a pak další a další a my se sotva mohli nadechnout, dříve než znovu mávl rukou, ale to už bylo jedno, protože před hlavní tribunou se řev pomíchal tak, že nebylo rozeznat,

0: a vyřvaní a usípaní jsme se vrhli ke stánkům s limonádami a zmrzlinou. Pak jsme cestou domů se brodili zvolna nápisy a hesly, kopali jsme do papírových kvítek a mávátek a šlapali po vlaječkách. Za několik dní obešel správce nájemníky a pozbíral obrázky. Tou dobou matka přenesla knihy opět do knihovny. Uložila tam také obrázek prezidenta Masaryka, toho, který byl přesvědčen, že pravda vítězí.
1: Tak přejete si?
2: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
1: Myslíte?
2: Ne, nemyslím, to já pane vím. To já vím.
1: Prosím vás, jak to můžete vědět? Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat.
2: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
1: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
2: ano,
1: formulář, ten máte tady, tak, ano, jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak no, to tam je, potom nějak lidu, jméno, příjmení, jo, jméno manžela, pokud žije ještě tyhle ty věci, jo? No, tak teda vám řekl, jo, a pokud to bude v pořádku, tak samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
2: Mráček Antonín.
1: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
2: Ne. Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
1: Jo, tak
2: jistě, já to tady
1: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost. Hrobnit, jo, no, tak no, dobře. No. Poslyšte, paní...
2: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
1: Ano, ano, ano.
2: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy
1: ne... Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako... Jo. Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
2: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mi řemeslo k tomu, to úplně stačí.
1: Počkej, ale potřebuji vědět, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
2: Jo, to jsem neřekla, ježiš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak proto bych potřebovala to oprávnění.
1: Ano, ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
2: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
1: Ale... Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
2: Jo, vy jste myslel daně,
1: no,
2: jako daně.
1: Ano.
2: Ježišmarja, já bych myslel daně jako daně.
1: Ne.
2: Víte?
1: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
2: daně,
1: já jsem myslel tady...
2: Myslel vaší daně.
1: Naše daně, naše daně.
2: Ano. Tak to jsme si
1: dostali. No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
2: Já jsem jasnovidka.
1: No to koukám jako blázen, no, tak to tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
2: Já vám to řeknu, špatně.
1: Jako špatně pro koho?
2: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
1: všechny. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
2: no,
1: samozřejmě. No,
2: to mě podržte.
1: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
2: Z koule.
1: Z koule, jako z paměti, jo?
2: Ne, to.

0: A jsem vás z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák. Veša.
1: To říkaj to o mně, no.
0: No ne, počkejte, já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
1: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
0: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helečte, no to tady.
1: Ukažte mi to.
0: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že
1: ale
0: jo?
1: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
0: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
1: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
0: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
1: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
0: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
1: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
0: Ale to si tam šupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
1: musím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
0: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
1: Počkejte,
0: to drahý pane, to
1: ale
0: nejde
1: tak, zase
0: černo.
1: Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
0: No. Tak pane referente,
1: no.
0: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
1: Přímo takhle?
0: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
1: Jo, no to jo. Je zrzavý.
0: Jo, vaší manželky.
1: Ne, to je moje.
0: Jo, to je
1: moje, vaši... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
0: takhle,
1: co to maloval, víte?
0: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
1: To je docela možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
0: ale
1: víte?
0: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá.
1: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
0: můžu,
1: jestli
0: můžu,
1: přijde.
0: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
1: kolik?
0: 11. května.
1: Teď jsme u toho. Jo, to je úplně nesmysl, víte proč? Jako... Dneska je 11. května.
0: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
1: Moment, počkejte.
0: No.
1: Vy mi chcete říct,
0: co?
1: Že to, co vy tam vidíte,
0: no.
1: ložnice, postel, blondák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
0: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
1: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
0: Ale ona už se oblíká.
1: Jo?
0: Jo, ona už se oblíká.
1: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
0: Ne, tak za tři dny.
1: Přijdu možná až za tři dny.
0: Jo.
1: Cože? Kde budu?
0: Na chalupě.
1: Na chalupě budu.
0: Se svojí sekretářkou.
1: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
0: Ježiši, teraz. Já vám řeknu, teda

0: vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
1: No jo.
0: Ta vám dala.
1: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla. No vás jo, mě se slalo samo nebe. No. I vy jste mě vlastně zachránila, no bych jo. se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
0: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razítko.
2: Ale pro vás,
0: jo, no. No,
2: vy jste opravdu machr.
0: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo, tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
2: jo,
0: že jo,
2: tohle, no,
0: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo, to máme dohromady 1525 bez DPH. No. Tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
1: Co říkáte, kolegyně, našemu dnešnímu publiku?
0: No já myslím, že je velice inteligentní, jo. Že? No, směje se, tleská. No.
1: Směje se, tleská, přestože je inteligentní, jak jste no. říkala. No. Já myslím, že bychom mu za to měli něco dát.
0: To jo, no ale co?
1: Já bych řekl hádanku.
0: Je, no ano, já vím jednu hezkou.
1: No tak jsem si...
0: No, jak rychle zhodnotit českou korunu?
1: To je hezký, no.
0: No?
1: To bych nedával.
0: No.
1: No, no přeci jenom víte ty ekonomiky, no, no. teď já bych se jí nedotýkal moc.
0: Jo, radši. Jo.
1: Ono to bude taky těžký. Dáme publiku hudební hádanku.
0: Jo.
1: Já teď pozvu na scénu novou mladou instrumentální skupinu. Prosím, pánové, na jeviště. Vítám instrumentální skupinu Jana Žižky. To si udělali bohužel smyčcem všichni. Skupina Jana Žižky vám teď zahraje kousek hudby, hezké, a vy máte za úkol uhádnout, který slavný americký film vám tím skupina připomene. Prosím, hrajte, pánové.

0: Děkuji.
1: Pánové, děkuji vám rozchod. Pozdravujte v Trocnově. Tak a teď je to na vás, milí přátelé. Kdo z vás tady v naplněném divadle v Karlíně uhádl, který americký film jsme vám připomněli?
2: Já teda ne.
1: O vás nejde.
2: No já
1: vy jste
2: ne,
1: to ne... Ale...
2: No, to je...
1: Tak ví to někdo?
2: No, taky nikdo.
1: No ne, moment, no, to zase není tak náročný. Pro inteligentní publikum.
2: No.
1: No tak dáme příležitost divákům u televizoru.
2: Jo, jo.
1: Milí přátelé, kdo jste uhádli ten americký film, napište nám do 14 dnů na známou adresu.
2: Ano, a do rohu obálky napište Televariete. A pět správných odpovědí vylosujeme a výherci dostanou třeba kazetu nebo CDčko písničky z Televariete.
1: Ano, takže si pak ty výherci budou moci doma hrát Jošku Černýho, Helenu Vondráčkovou, Janu Petru.
2: Ale taky nás dva,
1: ano,
2: jak by, zpíváme s Karlem Gottem. Daleko dřív, než to napadlo Lucii Bílou, že?
1: Mě vrtá hlavou ta hádanka, co jste chtěla dávat publiku. Víte, jak se dá, to by mě zajímalo, jak se dá zhodnotit česká koruna?
2: No to je velice jednoduchý. No. Stačí do ní vyvrtat dvě dírky a jako knoflík se dá prodat za 2,50.
1: Nápad je to výborný, ovšem to vás potom zavřou.
2: To jo, ale zůstanou mi hezký vzpomínky.
3: Já bych ještě navázal na ten přehled tisku, který jsem tady dělal, že jsem četl výstřižky z novin, ale ty tiskoviny, to je vlastně... Nejsou jenom noviny, máme i různé tiskoviny, o kterých nemáte ani tušení. Jsem jednu takovou zajímavou tiskovinu přines, kterou skutečně málo kdo z vás zná, pokud nechodí do mateřské školky. Jsou maňáskové scény pro mateřské školy. A jsem nedávno byl přizván ke spolupráci při vytváření těchto maňáskových scén, ačkoliv nejsem maňásek. A byla mi zapůjčena tato knížtička, kterou vypracovali moji předchůdci. Tam je plno svěžích nápadů, které mohou být pro vás užitečné, pokud jste již rodiči malých dětí, anebo budete v dohledné době. Kdybyste je včas podchytili ve smyslu otužování. Že autoři těch maňáskových scén, když už měli pocit, že ty hry vyčerpaly svoje možnosti přesvědčování malých dětí prostřednictvím sympatických maňásků k pravidelnému otužování, tak vymysleli zajímavou věc, a sice dát tomu určitou organizační bázi, a vznikl klub otužilých dětí. Vám přečtu, jak to vypadá. Členem se může stát za prvé, kdo se každý den ráno myje do pasu studenou vodou. Za druhé, kdo se každý večer před spaním koupe, sprchuje nebo omývá. A toto večerní mytí zakončuje omytím nebo osprchováním studenou vodou. Vidíte, že možností je celá řada a není těžké se stát takovým členem. To dokonce není věkově omezeno, čili je možné začít i v dospělém věku. Členství v klubu trvá tak dlouho, pokud člen plní podmínky. Plnění podmínek potvrzují rodiče vždy jednou za měsíc do členského průkazu. Neplnění podmínek není na překážku členství. Jen tenkrát, je-li dítě nemocné. To je taková dobrá poznámka, která jako tlumí nezdravý fanatismus některých malých dětí, které by s povážlivou horečkou se byly ochotny omývat studenou vodou, jenom aby nestratili členství. Znak klubu je vypracován grafikem tak, aby vyjadřoval myšlenku klubu. Pěstování otužilosti. Ve znaku je stylizovaná rybička. Podle jiných autorů je to delfínek, tady se hovoří o rybičce. Znak je otištěn na obálce scének pro mateřské školy. Odznaky pro děti vydává Ústav výchovy pro zdravotnictví Praha jako samolepky na samostatných arších. Učitelky nebo děti sami odznaky vystřihnou a podlepí. Je vyjádřena určitá víra ve schopnosti učitelek nebo dětí. Členské průkazy klubu vydává rovněž ÚZV a mateřské školy je dostanou spolu s odznaky. V průkazech jsou na třetí a čtvrté straně rubriky na 24 měsíců pro potvrzování rodiči a učitelkou. Hymna klubu je písnička otužilých dětí otištěná ve stejnojmenné scénce. Přijetí za člena bude slavnostní před všemi dětmi, aby na jedné straně povzbuzovalo snahu ostatních dětí a na druhé straně vyznamenávalo přijímaného člena. Učitelka stručně promluví o významu otužování a osobní hygieny. Samozřejmě v dobru věci, v zájmu věci, když mluví z vlastní zkušenosti. Potom předá novému členu členský průkaz a odznak. Na závěr děti zaspívají na jeho počest klubovou hymnu. Práva člena. Člen má právo nosit klubový odznak na rukávě. A to v prvním roce členství barvě zelené, v druhém roce... barvě modré a v třetím roce barvě červené. Pokud přežije tedy ty...
0: Já tady zastupuju diváky,
2: ano.
0: Tak tě vítám.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předem předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním, nebo kterým
4: hovorech
2: to bylo, že ano. No tak tam se některé, tam byly některé nepatrné úchylky.
4: No počkej,
2: tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
4: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
4: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No, tak to no, nebo jsou to lichotníci.
4: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, ano. Leobratní lichotníci.
4: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
4: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let, takže to mám za sebou, tu maršruturu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
4: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili
5: Pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl
4: si to ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak
5: jsem... Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou, jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
4: Ano.
5: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, šip, teď myslím, návěští tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, jo. Tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel a ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak.
4: Jo.
5: A on povídá místo toho tak, Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
4: k tobě.
5: Jo, a teď já nevěděl, o co jde.
4: Jo.
5: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem neviděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako o hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam to čišlo. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
4: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem vlastně říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
5: No. No, hraju ho.
4: Hraješ ho, tak.
5: Hraju
4: tak,
5: ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
4: Ano.
5: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
4: studuji
5: jsem
4: šel do...
5: Jo, no studuju, porád ho studuju.
4: Jo? Budeš mít fousy?
5: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlovně.
4: Tam se
5: ani... To byl chytrý člověk.
4: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
5: Ne.
4: Ty nemáš?
5: Ne.
4: Já taky ne. Přímo ze života, jo?
5: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. Ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
4: Já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
5: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
4: jednou.
5: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
4: Ano.
5: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
4: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
5: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
4: Ano.
5: A teďka taky vypouštěj.
4: Ano.
5: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co je ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě, napřed jsem se musel účastnil takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Pani, oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, jako zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
5: Tohle to jsem
4: to okno, pochopitelně
5: to... takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
5: nějaký jo, tak, tovar, ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a ano, celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, půl, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
5: Nepřetahujem to,
4: nepřetahujem. Ne.
5: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
5: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano. Dogo.
5: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, páč tam nějaká duše se nadmou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sobo, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
4: ano,
5: nepojistné cvoci. No a tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla, skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam měla před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pánu, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada, a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano, vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano, se těm psům chová. Tak ano, samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, jestli je nadšený, anebo prostě rozuřený. Poznám.
4: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
5: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano, ano.
5: No tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřtáby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne bebe. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi. Jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst najít, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
5: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo.
4: Jo.
5: A teď bába od stolu, přes by nepozoroval, jak se zachovám, jo, tak já takhle, v tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě, výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů, to to ještě.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco,

0: s husím prejtem.
1: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
0: Moment! Řekl ty jsi někdy něco takového svýmu synovi?
1: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
0: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci jaksi rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
1: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
0: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
1: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
0: Ano, tak, jako ty, jako ty.
1: On byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
0: Jako ty, jako ty.
1: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, jdi druhý, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
0: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
1: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti, v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
0: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
1: Jako voják, umělec. Spíš,
0: jako no, voják, umělec.
1: Když je voják, musí být umělec.
0: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
1: Jako v Auzu.
0: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
1: výborný
0: byl...
1: písař.
0: Ano. A já jsem...
1: Černoška se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
0: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
1: Já taky už ne. Ty ani... Myslím, že to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
0: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a... Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
1: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
0: Plnovous.
1: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, Oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapa, jestli pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč. A byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, k večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
0: nepil,
1: no, tak skvašenej.
0: Ano.
1: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
0: Klích?
1: Ne polivku, klích.
0: Ty máš rád klích, ne?
1: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
0: No.
1: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli. Jo. Co, vám mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně, jediná možnost. Jak leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
0: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
0: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Mirečku, já myslím, že bychom to měli ukončit.
0: Prosím.
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pak jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolik a těch děkovných vzkazů.
0: No proč říkáš paní, ale adresu si neřek.
1: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
0: Aha, pardon.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
0: Ani splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
2: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo. To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo. Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, v obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval. Jo? A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já si říkám, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, ty taky, tati, jo. A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady u stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No, já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale taky on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď běž chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že? Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně, od malička on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč a ten potom byl jako dragoun na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu a ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a šli dolů a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila a on řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky. Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně, Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl, Pavel, po půlnoci ukázat. Říká, čeče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, čověče, to ti je čipera, jo. Ten ti nepostojí ani chvilku, jo. My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já se říkal, Pavle. Buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo. Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, ukaž se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. No říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásné chvilky. No Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A... Káčič, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Trojníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Trojníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem on se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem a vlk taky. A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel, bylo vlastně 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka, já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, protože já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mi říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to chrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak jo, vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Co si říkal, byť to o pár století naspět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s lidovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 91 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo a on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. A tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat. Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života, ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí, já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce a mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to o vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukázal.

0: Můj vztah k ženám je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jak jsem se zklamal v ženách. Ve styku se ženami jsem nikdy nepatřil mezi smělce. Ačkoliv jako dámský kadeřník jsem měl dostatek příležitostí k důvěrným dotykům, nikdy jsem svého postavení nezneužil. To kolega Backstein, co pracuje na vedlejším křesle, schválně hází dámám sponky do výstřihu a lišácky nabízí pomoc při výlovu. Minulý týden šel dokonce tak daleko, že zažádal o přiložení na pedikuru, aby si užil tvaru dámské nožky. Nechápu takové muže a často je tvrdě kritizuji v časopise pražských kadeřníků Pitralon. V posledním čísle jsem dokonale zesměšnil chlípného Backsteina těmito verši. Tímto dávám na vědomost pracovníkům hygien, že jeden z nás, a sice Backstein, je nemravná bestie. Pravda, těmito verši jsem sice Backsteina zesměšnil před svým otcem, mnichem z Emmaus, ale jeho popularitě jsem příliš neublížil. U křesla se mu tvořila fronta pohledních ženštin, zatímco na moji sesličku usedli za den sotva dvě stařeny a poručili si vystužit drdol zápalkami. Mrzelo mě to, ale v boji s Backsteinem jsem nepolevil. Decentně jsem své zákaznice obsloužil a zaslal do Pitralonu další úderné verše. Zatímco holiči v službách jsou pilní, Backstein práci odbývá a veřejně smilní. Ani po této kritice neopadl zájem o Backsteina. Spíše naopak. Backstein teď i vystužoval a já zatím v krámku poklízl spadlý vlas, leštil okna a rovnal hřebeny podle počtu zubů. Ale jednou

0: sluchátko útle.
1: Ale všechno bylo marné. Dáma seděla pevně vklíněna. Bakštejn poznal, že prohrál. Zarazil sambu a vytěl mi mastný políček. Nestradil jsem ducha přítomnost a vrazil mu do nosní dírky štětku na holení, do druhé pak kamenec. Povolili mu nervy a šel po mně břitvou. Mistrně jsem uhnul. Cítil jsem, že přítomné dámy jsou už zcela na mé straně. Jedna dokonce nastavila Bakštejnovu minou. Děkuji, slečno, zvolal jsem rychle, ale vyřídím to zprostáka sám. Bakštejn se na mě znovu vrhl. Metl se mu do tváře trochu šamponové pěny, aby ho poškádlil. Dámy začaly tleskat. Kvído, kvído. Bakštejn zrudl a sáhl k poslednímu trumfu. Roztočil nad hlavou 100kilovou pokladní a mrštil ji po mně. Jemně jsem tu ženu zachytil a vrátil do původní polohy, to jest kolmo k zemi. Řekl jsem, promiňte, Bakštejn se neumí chovat. A dámy opět zapláceli mému gentlemanství. Bakštejn se zdál vyřízen. Snažil se mě ještě sice zasáhnout výkladní skříní, ale jedna z dam, zřejmě Slovenka, mu nasypala hrachu pod nohy a Bakštejn se sesul jako lavina. Poznal jsem, že je hotov. Vstal a sykl. Dobrá, jsi silnější, ale vyřídíme si to po odborářské linii. Vyšel z krámu a zamířil k domu odboru. Já jsem zatím vychutnával laskání dam. Až večer, když jsem stahoval roletu, byl krámek prázdný. Pouze v ruce mě hřál lísteček s adresou mé krásné zákaznice. Políbil jsem jemně ty úchvatné řádky. Carmen Buštová, Praha 7, jateční 66. Ano. Byla to láska na první pohled. Letěl jsem domů, odložil oděv z kanafasu, oblékl sváteční bavlněné šatky a nasadil si elegantní žlutý klobouk z kopřiv i přídečky, jak se na kavalíra sluší. Cítil jsem se dobře. Na těle mě hřálo kvalitní bílé jegrovo prádlo s vlasem dovnitř a široké šle dodávaly pocit jistoty. Také společenské boty z azbestu a filcu, které jsem náhodně levně získal v hospodě od jistého moučky za 6 piv a 500 korun, mi seděli, jak se patří. Dokonce i jemně vrzali a lidé slyšeli, že jde lev salonu. Ano, takto vybraně, vyšňořen, vkročil jsem požádat rodiče své vyvolené o poženání k sňatku. Nesl jsem sebou v dřevěné kasíce 30 000 korun urvaných od úst na diškrecích za léta mé služby, protože Carmen věděla o hezkém nábytečku a družstevní klíčce. Při jízdě do Prahy 7 došlo k jakési trapné příhodě, které jsem nerozuměl. Lidé si šuškali, ukazovali na můj kožešinový štucel z nevydělané zaječiny, kterém jsem si hřál ruce, abych nepodal tkánovi ledovou ruku, a několikrát padlo slovo kotce. No, asi mi záviděli. Jateční ulici jsem dlouho nemohl najít. Špatně jsem se v tom zápachu orientoval. Konečně jsem stanul před hliněným domkem s číslem 66. V rychlosti jsem azbest na botách přileštil kapesníkem a zazvonil. Co je, vejde? Ozval se velmi hluboký hlas, možná nejhlubší, co znám. Ze tmy se vynořil tlustý muž ve spodkách. Oslovil jsem ho. Sluho, bydlí zde pan Bošt? To jsem já, mladíku, řekl tlusťoch a otevřel vrátka břichem. Trochu mě to překvapilo. Přestože Carmen o svých rodičích nehovořila, představovala jsem si alespoň trochu lidsky. Co chceš, panáco? Dechl mi tchán výpady rumu do tváře. Jsem snoubenec vaší dcery Carmen, vykoktal jsem ze sebe a smekl zdvořile kopřivák. Bušt zjihl. To je jiná, pojďte dál. Pak už to šlo rychle. Ještě jsem stačil zahlédnout paní Buštovou v páře unecek, vybraně ji pozdravit a nastala tma. Někdo mi diskl hrdlo a jiná ruka, rozhodně ne moje, mi vytrhla kasičku s úsporami.

Tak jsem musel odevzdat kopřivák, lněné šatky i boty azbestovky od jistého Moučky. K ránu jsem se probudil na bískovišti u Vltavy. Srovnal jsem si všechno v hlavě. Moje ztráta činila něco kolem 30 000 korun, nepočítaje v to kopřivák a bodky. To tak nenecháš, kvído mstiteli, řekl jsem si a běžel jako kolouch do Jateční ulice. Ku podivu, domek číslo 66 nikde nebyl, i když jsem požádal o radu okrskáře. Znovu jsem si o tom zapřemýšlel a pak jsem pochopil, že jsem se asi stal obětí podvodu nějaké povětrné holky. A dobře mi tak. Ženy nejsou pro mne. Popelku holírny. Ženy patří Don Juanům, ženy patří Bachsteinům.

0: Já...
1: Pirenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo. Tak už jsi starý Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. My již musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě Rošťák rozvrátil rodinu. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch Rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no,
1: já nemám zájem,
0: já, promiňte,
1: ani čas se, pane, tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej neboštíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt vojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci? Paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říká. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
1: No, dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji. Kulajda. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: ta ten
0: šišky a někým
1: vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a ví, ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel tak... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do Pístku místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To bude počítač.
1: A počítač nedává, protože do Frýdku místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: James.
3: Prosím, pane.
2: Gnoe.
3: A nezastřelíte ma, pane?
2: James. Ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech tě netrápia. Vylez.
3: Tu som, pane.
2: Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok?
3: Ťažko povedať, pane. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
2: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
3: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my chudobnejší.
2: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
3: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
2: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
3: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
2: James.
3: Áno, pane.
2: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal?
3: S radosťou, pane.
2: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
3: Ďakujem, pane.
2: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
3: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
2: No už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
3: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
2: A predstav si, James, lady Fusakelová tancovala s mojím dobermanom.
3: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
2: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný?
3: Ďakujem, pane.
2: A prečo si tancoval, James?
3: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S s vašou dogou.
2: S mojou dogou? A proč?
3: Zdalo se vám, že je smutná, pani.
2: Och, ano, už si vzpomínám. Mala také velké smutné oči s výstrihom však.
3: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
2: A ako sa ti tancovalo, James?
3: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
2: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
3: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
2: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
3: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahawky z chrbta.
2: Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
3: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
2: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
3: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
2: Tak preto sa nechcela vyzliec potvora jedna?
3: Možno preto, pane.
2: James.
3: Ano, pane.
2: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
3: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
2: James?
3: Ano, pane.
2: A čo keby sme si išli?
3: Čo?
2: Trochu zastrieľať.
3: Obidva ja, pane.
2: Máš pravdu, James. Vy ani veľmi nie.
3: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
2: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
3: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
2: Ukáž, kde?
3: Tamto, na poli, pane.
2: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej.
3: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
2: Čo je s ním, James?
3: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
2: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
3: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
2: Kto? Zajac?
3: Nie, ten sedliak.
2: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
3: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace. A žiadneho sedliaka.
2: No a čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
3: Prosím, pane.
2: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
3: Ale, pane...
2: James! Ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť? Len mŕtvý indián je dobrý indián. Ha, ha.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno všem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím braníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl,
Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagoval velice. Když druhý v nich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem. Korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám jí říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky.

Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská. Ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Linomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicienský škou vedle něj, řeknu Linomas ven, Linomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká, to byla pauza, že šli lidi kouřit. A když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká, všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské, z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem veličenstvo. Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasal pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Štajmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všecko takový obyčejný. To já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně, ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš.
1: To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primá nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podívala a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. Toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale,
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva, přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu, hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějakej zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza doved vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny, tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, protože to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputi nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý...

štěkárna za mýho mládí. Tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim. On měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal syšák takhle hnátu na nápovědní boudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku, tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem

přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel, člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za nic. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska, v 60. letech dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi! Nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech, co to má znamenat. To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadítěs, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánská já. Hurá, zvolal bratr Ivan, koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík, snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal, zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát opsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korunu, a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý, až odporný. Zdá se, že i páchne, ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos. A navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolal otec a nervózně ril do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal, zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, úpěl otec. Tvůj strýc, můj bratr udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do Rakous omylem prokopal, a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky. A najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Dyba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete, optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Dyba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistů ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Dyba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přines ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a i otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Dyba.
1: Hele, kluci, co kdybychom to teď obrátili? To byly rodiny, v jakých jste žili. Co kdybychom teď vzali rodiny, v jakých žijete dneska? Genio, celý národ viděl tvoji svatbu, jak ses dostal do Chomoutu. Všichni si myslej, že jo, že si všichni myslíte, nebo z 50% si lidi myslej, že to tady zavinil Suchoš.
2: Jak jako zavinil?
1: No zavinil, to jsem použil špatný slovo, že k tomu vlastně, že si navet vedoucího nebo šéfa zábavy na Nově a ten to celý spunktoval.
2: No ne, já vymýšlím legrační pořady.
1: Jo, tak to máš pravdu.
2: Já nedělám takovýhle jako,
1: to máš pravdu.
2: Na vlastní oči.
3: No ne, no tak jo, jak...
1: To bylo občanský judo spíš.
3: Ne, tak jako já jsem se oženil, protože my jsme s mojí ženou chodili 8 let, máme se hrozně rádi, nejradši bychom byli pořád spolu, jezdíme spolu na dovolený. Ale teď on vážně, jsem se opravdu oženil. A tady to nespunktoval to Suchoš, ale za všechno může Hanka Zetorová a Štefan Margarita. Tyhle ty dva prostě seděli doma po koncertě ochraptělí. Nudili se, řekli, že udělají nějakou legraci, pak přišli na to, že někoho oženěj. Teď přišli, že bych to mohl být já. Teď ta moje koza s tím souhlasila. Přitom my jsme se brát nemuseli. My už jsme dítě měli. A mám ještě jeden takový poznatek. Moje žena se jmenuje Liduška. My, když jsme s Liduškou spolu chodili, tak jsme bydleli u mě. Pak jsme se vzali a najednou já bydlím u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Tak ta svatba ještě byla na parníku, že by to byla ještě větší legrace, ale to bylo na parníku spíš proto, že se tchýně dozvěděla, že jsem špatný plavec a že se z toho parníku nepustím do samostatného úniku, že jo, přes tu vodu.
2: A přitom se bát nemusela, páček, všichni víme, sádlo plave, že jo.
3: Je pravda, já třeba když plavu v bazénu, tak plavu a za mnou už jeho vězí polívka.
2: No já mám ještě takovou perličku tady. Jako pro jako osobní informace. On kromě toho, že třeba umí takhle tu polívku jako v nějakém teplém bazénu, tak on třeba umí vyrábět i sodovku. Jako ve vaně třeba, jo, ve vodě. A on vám tu sodovku umí vyrábět i bez vody. To vyrábí mnohem častěji, než s vodou.
3: Ne, tak bublinky to má, ale pít se to nedá. To jako... tak ta svatba pro mě měla...
1: Je to léčivý. Mě bolej klouby, víš, tak kdyby...
3: Tak ta svatba, ještě který si svatbě, teda ta svatba pro mě měla ještě jednu výhodu, kromě toho, že jsem sehnal na doma uklízečku, tak... tak
2: to se asi vystřihne z té desky tohleto.
3: No jo.
1: To budou Vánoce.

0: No Michale, a co ty? Co, tvoje manželství, jsi ženatej?
1: Tak,
2: jehoj.
1: Já jsem ženatej, jsem 16 let ženatej.
0: A jaký to je?
1: Tak, hezký. Já nevím, co bych k tomu víc jako řekl.
0: No ne, tak to rozveď trochu, nebo...
1: Já bych to udělal, ale máme děti, takže to já nemůžu, jako... No, co bych řekl, no tak... To takový, tak... Musím říct, že moje žena a já, že se z nás stali po těch letech nejlepší kamarádi. To se tak promění, ten vztah. Jako, že jsme fakt, jako musím říct, jako, že jsme opravdu kámoši takový. Jako.
0: To znamená něco jako s Geňou?
1: Něco jako s Geňou, akorát, že Geňovi můžu říct všechno. Doma jako některé věci jako neříkám, jako třeba já nevím, kde jsem byl v noci, co jsem tam dělal, že třeba i dvakrát nebo takovýhle, to jako... To jako nic, no. Pak, co chám ještě řekl o svý rodině, mám syna, Jáchyma, tomu je 11. Co bych vám o něm řekl zajímavýho? Včera si zavázal kaničku u bot. Taková informace do spy. No, pak mám dceru.
2: To je holka, ne?
1: No. No, Berenika. Se jmenuje, tý je 5 nebo 6. No 7 nebylo jako to. Ne, tak ona má narozeniny každý rok, víte co, takže ono se to nedá jako úplně přesně jako říct vždycky jako ono se to furt načítá jako jo, a teď a ten kluk navíc, ten můj, ten Jáchym, to je její brácha, ten má taky narozeniny každý rok.
2: Jsou sourozenci, ne?
1: No, to je bratr se sestrou prostě. Takže on má taky každý rok narozeniny, jo. Ona má narozeniny. Teď on má svátek ještě. A to není všechno, ona má taky svátek, ale každý rok. No a teď, a protože on, a navíc se každý jmenuje úplně jinak, takže to mají v jiný dny, tohleto. Jo? A teď to se nám to, furt se nám to načítá. Teď jsou ještě Vánoce, že jo, k tomu Ježíšek, to mají teda ve společný den, to je 4 dny po tvých narozeninách. A takže to jsou ještě dárky za tohle. Teď ještě jako dárky za vysvědčení, že jo, teď on ten hajzl se dobře učí, má sem jedničky, takže to furt, to není jednoduchý, jako.
0: Čověče, no to stojí strašný prachy, ne?
1: No. A tak jako já jsem po tátovi, takže to je v pohodě, jako to.
0: To čověče, co se týče těch dárků, to tak na to já jsem pamatoval, proto jsem klukovi dal jméno Adam. Ten to má všechno v jeden den. Víš, všechno, ty dárky na Vánoce.
1: Možná, kdybys toho kluka neměl, že by to přišlo úplně jako levnějc.
0: To je taky pravda, no. No tak...
1: Mám si dává pozor příště, Pepiku.
0: Jo, to mi nikdo, teda mi to nikdo neřekl, no. Vidíš.
3: Dnes vám představíme dalšího z kandidátů na úřad prezidenta republiky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Proč se rozhodl kandidovat?
4: Prostě na to mám. Prostě vím, že bych to funkci mohl dělat dobře.
3: Ano.
4: Poctivě. Od malička jsem vedl všelijaký party a říkali mi, seš super. Dokonce mi říkali, že ze mě jednou něco bude.
3: To je pěkné. A v čem se budete lišit od vašeho předchůdce?
4: Budu se lišit tím, že budu chodit pěšky, na hradě v žádném případě pracovat nebudu.
3: Ano.
4: Přestanu kouřit. Poslední čout. No. Nebudu jezdit na koni.
3: Ano.
4: Budu poctivý. A všechny boháče vyženu ze země.
3: A chudáky?
4: No těm dám peníze.
3: Ano. Jaký bude váš program?
4: To už jsem teď částečně řekl. Jeden z dalších programů bude, že od rána do večera bude teda nejenom první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ale bude i hlavně tam bude od rána do večera si vysílat Tutti Frutti. Toto já to teda slibuju. Ano. Že to je něco super. Co mě ten? Jen kámoš mi nasadil. Znáš ty brejle, ne? Jak si vezmeš ty brejle, koukáš ne. Na to, co?
3: Ne.
4: Znáš to?
3: Neznám, ne.
4: To je ale podívaná. Jo. Rozumíš, ty si vezmeš ty brejle, teď na to čumíš, jo, a jo. Máš úplně, jak kdybys prostě ty ženský měl kvartíru.
3: Jo, kde no? Se to sežene?
4: No.
3: Co? Kde se to sežene, ty brejle?
4: No to já všechno budu mít, tohle.
3: Je tak.
4: To každému budu rozdávat.
5: A
3: Jaké si myslíte, že máte reálné vyhlídky oproti svým protikandidátům, myslím?
4: No, reálné vyhlídky, podívejte se, hlavně, taky ještě, jeden z programů, že se k tomu pořád vracím.
3: A ty brýle se, jako to se žene u nás, nebo jak myslíte, že?
4: No zatím ne.
3: Zatím teda ne, to byste skláněl.
4: Ale v momentě prostě, jak budu dělat, že teda prezidentskou funkci, tak ty brýle prostě ti můžu dát, kdykoliv, můžu se hnat.
3: Jo, no.
4: Hlavně taky třeba ochranku. Vůbec absolutně nepotřebuji ochranku. To je tlek, víš?
3: Jo.
4: A nesnáším kravaty.
3: No a takže na závěr. Myslíte, že vás opravdu bude teda volit každý, jo? Nebo máte takový pocit, že budete volen od každého občana tohoto státu?
4: No takhle, podívejte se, já si myslím, že každý slušný, normální člověk mi dá svůj hlas.
3: Tak teda ještě, že jsem cvok, ale ty brýle by mě zajímaly.

0: Dobrý večer, přátelé, já vás vítám už při čtvrtých Volkovinách, ano, už jsou čtvrté. Chtěl bych a rád poděkovat našim sponzorům, stálému sponzoru, konstantnímu sponzoru, mastnému průmyslu Krásno. Děkujeme. A takovému polostálému sponzoru, vytrvalému, a to je Hame Babice. Také děkujeme. Tak a teď tady mám hosty. Nejstarší mis z Československa. Ivanka Christová. Ahoj, Ivanko.
1: Nie najstarší, ale prvá.
0: Nejstarší, ale první, ale
1: se pomíle,
0: stále nejkrásnější. No, to zase bychom urazili ty nový, kteří jsou 10 roků po Christové. Tak prosím tě, doktora, máme tady lékaře. Doktor Ivo Jahelka, nazdar.
2: Ahoj.
0: Nazdar, jak to tady říkám. Ty jsi doktor práv, všichni to vědí, že jo?
2: Opravdu ten titul vlastně, přísahám.
0: A spíše jsi advokátem, či spíše seš tím, co se snaží potopit?
2: No, advokát je vždycky od toho, aby klientovi maximálně pomáhal, samozřejmě.
0: A, ten prokurátor naopak zase ten dělá toho...
2: On dělá zase svou jinou práci, no.
0: Takže ty seš advokát?
2: Já jsem advokát.
0: Ty pomáháš?
2: Já pomáhám.
0: Snažíš se?
2: Snažím se.
0: A prosím vás, já nevím, kdo zná pana Borise Filana. Pan Boris Filan je spisovatel, má také program svůj v televizi, bratislavské nebo slovenské, jmenuje se to V Gala, už jsem tam dvakrát byl, V Gala. Zase jsem byl v tom půjčeným smokingu od bráchy. On nejenom je spisovatel a chytrý a moudrý člověk, a on je taky bývalý košíkář. Boris Filan. Ty jsi hrál taky proti Adovi Pospíšilu.
3: No jistě, a proti brněnským hvězdám, všetkým Kovičkovi, Pištělákovi, no, Mustafovi.
0: Brabenec.
3: Kamil.
0: Mustaf, no jistě, známe všechny, jsou tady ty vysoké. A ty jsi je trošinku většinou, jak si pamatuju, tak si je trošku převyšoval, přece jenom. Intelektuální. Já totiž Adu Pospíšila, to je vlastně můj takový vzájemný bratrný závěr, se dobře znám, to je můj kamarád. My do dneška hráváme fotbal, máme takovou jedenáctku. A my jsme zrovna složeni tady z těchto typů, jako bývalí fotbalisti, bývalí sportovci, nynější umělci, protože jak jsem zjistil, umělci jsou mnohem díl aktivní než ti sportovci, rozumíš? Sportovec prostě skončí v těch 30 a umělec tam kolikrát začíná. Co? Jako ten můj kamarád Peca. Já jsem založil taky takovou nadaci Doajen v tísni. A jo, Peca tam hraje, Barin tam hraje, Freddy tam hraje, Leoš Janíček, náš kamarád, tam hraje. Teď jsme hráli proti Lanžhotu, to je docela pěkný, proti lanžhotským podnikatelům. A ty nás všechny představovali, jo, a Jiří Pecha, herec divadla Na provázku, kolega Bloka Polívky, jo, Ada Pospíšil, bývalý košíkář, mistr světa, že on byl, mistr Evropy, mistr Československa, několikanásobný. A mě a teď představovali ty podnikatele lanžhotské, rozumíš? A teď jsem už viděl, že oni se rozcvičovali a jak ten míč mají přilepený maradonovsky. Víš, na těch kopačkách, jak se to pěkně hází a požvíkujou, tak nepodnikatelsky bych řekl. A teď je představovali a teď byla Josef Juráček, podnikatel. Petr Schwalbach, bankéř. A on ty hára dlouhý. A ty nebankerský. Všichni byli podnikatelé a bankéř. Dva bankéři, jinak sami podnikatelé. A před tím začátkem, jak jsme losovali, já jsem kapitán, jak jsme losovali, tak já říkám, pánové, a v čem podnikáte? A ten jen říká, prodáváme výsledky. Taky jsme prohráli 3-1. Protože to bylo 500 korun na chlapa, jste měli zaplatit. za 2-1. Rozumíš? No tak to ne, to by zase vyhazovat peníze nebudeme. Já bych se dostal k tomu, proč jsme tady. A sice k těm dopisům. A je tady Vojtěch Týma Skladna. Ten má krásný zážitek. Ona manželka, že večer musí jet za kamoškama, znáš to, za kamarádkama. Vidíš, Maria, večer jsme teď přijeli, zase bude za kamarádkama. Já tam musím, bude tam Maruška z Hradiště a Liduška z Otrokovic. A Majka z Otrokovic, jsi říká Maruška, že z Hradiště, ale ne, to je Majka, to je jiná. Maruška a Majka, co pak se nemůžou dvě ženský jmenovat stejně, víš? No, takže ten bude se musí. On říká, no dobře, no, když tam zase chybí ta voda. No to si, to ano, voda do ostřikovače, ne, do chladiče, prosím tě, on říká. No tak do chladiče, to je jedno, ne, hlavně, aby tam byla voda. Ona zase na to. No tak on říká, když jsem v županu. Říká, no tak odešla, za chvilku přijde, ty si tady děláš kafe? A on říká, ne, převařuju tu vodu do chladiče. Co to prosím tě převaříš, co si se mě děláš krávu? Říká, nedělám si s tebe žádnou krávu, to se musí převařit, jak se ti to celý ucpe, co pak zebrá někdy na macoše? No nepřipomínej mě, že máme nevlastní děcko. Maria, jo a teď to převařuje. Teď to převařuje. A teď ona zase, tak už to máš převařený, ne? A on říká, no jo, ne, nechám to chladnout. Taková manželka, že pořád, některé manželky jsou takové, že pořád vlastně něco říkají a něco chtějí, rozumíš, Ivanko? A že tak pomalinko, jo, a pomalinko to manželství na tom vlastně, na tom chtění, ten manžel, to manželství jakoby takovým zvláštním způsobem troskotal, rozumíte, děvčata? Kdyby ona nic nechtěla, tak to vydrží díl. No a jak ona pořád něco chce a chce, tak on potom teprve tam jde s tou vodou, teď otevře tu kapotu, tam odšroubuje tu zátku, nalije tam tu vodu převařenou, rozumíš? A jak má ten župan, tak zaklapne tu kapotu a teď ten župan je zaklapí v oběma těma ty kapotě. A co? On nemůže ani tam, ani zpátky? On se nemůže dostat do vozu, tím pádem nemůže tu páčku otevřít od ty kapotu, tak on tam prostě... A tak co teď, ježiši. Ha, chce zařvat halo, ale jen si to rozmyslím, protože nechce dělat blbce v těch zahradách. Ha, když se z toho dostanu, jsem inteligentní, jsem inženýr. A vidí, ten župan vlastně, on je takhle jako tam. Sice ten pásek je v tom, ale jak vidím ten uzel, tak já tak lehonce, lehonce dopěkně takhle napravo.

0: jsem skoro na boku, ale akrobaticky, rozumíš, pravou rukou se držím levou nohou trošku na tu kupatu, na tu kapotu, já jsem půjdu toho fotbalu. Teď se už na té kapotě a mám vlastně dělat takovou pomalou hvězdu. Rozumíš? A jak se převrátí, říká tak a je pouzu. A on byl dvojtej. Teď se dívám, tak to z toho županu, a pak, jak pak já se dostanu z toho županu, já bych mohl vlastně se vyvléct. Rozumíš, systém had, tak on jde zase takhle dolů, to bříško trošku vadí, ale on se tak umí stáhnout, že hruď má větší než bříško teď. A on opravdu už je to nad pupikem, jestli mě rozumíš, nad pupikem. A pomalík, a už tak... Teď si uvědomíš, to má v podpaždě, ale takhle ne, rozumíš? Ono přece jenom, jak je níž, tak už to tak zase neovládá, protože ty nohy cpe jako pod to auto. A to už má ten uvazek, takhle. Kdyby někdo šel tam, on se trošku usmívá, že to vlastně nacvičuje jenom. Když se někdo dívá, a trošku se šli. A ty už tu má takhle na nose, ten uvazek, a už je skoro zachráním, že ten nos jenom musí dostat pod ten uvazek. A už je venku v těch slipech. Ne, myslíte? A najednou otvírá dveře tchýně a říká, Vojtišku, co blbneš zase, proč jsi tady ve slipech v zahradě, když sousedí to uvidí, to si nemůžeš vzít aspoň župan. Matko, chtěl jsem tě ušetřit, měla jít jenom moje žena, Maruška, Majka a Liduška, ale půjdeš taky. Tak já bych to... Děkuji vám, s tím Vojtěchem jsem se trošku spotil. Páč v té letní zahradě takhle, v tom županu, co? Umíš si to představit?
1: Ano, to se tě spotil.
0: Doktore, zaspívej. Nějakou.
2: To je zajímavé, že někdy zvířata vstupují do právních vztahů, jo? Zejména na venkově. Třeba jenom tady namátkou ze spisu taková epizoda, kdy došlo k narušení nočního klidu, projednávala to Komise ochrany veřejného pořádku a ten narušitel pak do toho protokolu uvedl. Když jsem se vracel z jezevčíky z hospody domů, našel jsem vrátka uzamčená i rozhodnul jsem se přehodit jezevčíky přes plot a pak přelézti sám. Když jsem takto přeházoval již 12. jezevčíka, tak jsem si teprve všiml, že se mi dírou pro slepice a se vracejí zpátky. Takže poslyšte baladu o slepičí tragédii v obci Horní Dvorce. Žili byli dva sousedi v převelikém napětí, to napětí, představte si, souviselo s havětí. Pro větran do čepice Antoš choval slepice a ti tupí opeřenci chodili před dveře venci, v prachu se tam váleli, carára na zápraží káleli. Stokrát venca na ty slípky postval svýho voříška, po případě diabolku vypustil jim do bříška. Jenže ony potvory v plotě měly otvory, tak se vedli denně

Dne přišel Venca z práce domů z nádraží, rozhodnul se nečekaně betonovat zápraží. A než došlo k setmění, zašaloval bednění. A než nastal slunce západ, dostal věru skvělý nápad. Hodil z okna sednice, carára, na beton hrst pšenice. Jak ty slípky uslyšeli, puťa, puťa, potrava, od stodoly, od Antoše, hned se hnali doprava. Přes koblihy kobylí, vstříc chutnému obilí, hr na beton nezatvrdlí, zobali tam jako prdlí, za chvilku se nepohli, carára.

putky v betonu ve verandě. Ať si jede vyprostit, vysekat či vykostit. Antoš ho přes koprsněle zůstal zírat skoprněle na tu scénu náročnou. Carára nad kohoutem nad kvočnou. Leč vysekati z betonáže drůbež věc je složitá.

0: Hrozný.
1: Jsou nějací ochránci slepic? Přičít a jinou rozdělat to nemůže, že ty jenom popisuješ, co se stalo. On prostě musel podseknout ty slepice a potom to bude zakroužit krkem, a kdyby zakroužil krkem, tak oni prostě nemůže podseknout. Jaromír Dale zažil, on je pošťák. A tam byla taková v jejich vesnici, že taková babička, ona už má 86 roků, rozumíte? To už je ještě 14 kilometrů a už je to povolená rychlost na dálnici. Teda roku. 86 roku. Ona si to tak krásně, ta babička, užívala. Ona si představovala, jestli přijdou ty vnoučata, jak přijde celá rodina, jak přijde celá vesnice. A někdo přijde z okresního města. A možná pan ministr Pilip. Ne, on je takové sympaťák, ten by přišel, to by zase všichni se dívali na něho, nikdo by se nedíval na mě, jak tam budu ležet a jak já vlastně tam budu ležet, víš? A teď si nechala přitlout zrcadlo ke stropu, koupila si rakev pro sebe, rozumíš? A teď tu rakev dala na stůl a teď si vzala ty svadební šaty, které tak často se stávají šaty pohřebními. A oblíká si ty svadební šaty, rozumíš, Ivanko? Všechny tam musíme. A ona si to ale na rozdíl od mnohých zkoušel, rozumíš? A ona se nám nasoukala do té rakve a teď se dívala, jak bude vypadat s tím křížkem, jak se bude tvářit, ona si zkoušela. Zkoušela si různé obličeje nahoru, rozumíš? A jak se tak zkouší, tak najednou vrznou dveře. Listonoš, Jaroslav Dale. Později přichází, Ježišmarja, ona umřela, babička. Nikdo tady není, tak samozřejmě on byl pobožný, tak pěkně si klekl na kolena a začala se modlit. Babička se přes to zrcadlo dívá na to Jaroslávka. Teď si představ, jak se všichni budou modlit, i ten ministr Pilip takhle rozumí. Jak se budou tak pilně modlit a teď celá ta rodina, ty si to představuje, on se domodlil a jenom tak jako nábožně prostě sklesla ta hlava toho listonoše. A ona se zvedla, ty rakvi říká, Jarošku, ten duch mě nechej na stole v kuchyni, ano. Teď si představte se úprk toho listonoše, on proběhl zavřenýma dveřma, on pošlapal jedna kachna, husa takhle krk na krk husy šlápl, teď přeskočil přes ten zavřený plot, rozumíš, teď vrchá ještě šlápl na stranu. Ale když se dověděl, že babka si to jenom zkoušela. Řekl si, já tu mamu zabiju. A naštěstí to neudělal, protože nábožný, rozumíte? To někdy ty zásady jsou dobrý. Já bych ji taky nezabil. Tak ji zdravíme, možná už až tam. Babičko, dobrý, takhle se máš jít. Krásně. Ivanko, prosím tě, ne, že bych nějak asocioval s tou mysli. Myslíš, před 10 lety, 89, že jo?
2: Ano.
1: To je poprvé vlastně po dlouhé době, kdy byla volená Miss Československo. Teď nedávno, když jsme hráli, jak jsem si vzpomněl, někdo říkal, kdo dneska večer hraje? Říkají Československo, on říká, proti komu? To je velký výkon, být nejkrásnější v Československu.
2: No.
1: He?
2: Tak.
1: Zůže ta dobrovolná třeba ta jenom v Česku. Co? Jako kdyby jenom horní polovina vyhrál. Rozumíš? No jaký to bylo pro tebe, být taková nejhrnější holka v Česku, když jsi někde tam z východu, že jo?
2: No, já jsem sprešala. No. A byl to krásný pocit.
1: No a jaký krásný?
2: Tak vtedy jsem...
1: Najednou všichni, ne?
2: Ne, no tak najednou ma všetci poznali. Za noc jsem se stala slavnou. No. A bylo to také šokujúce.
1: Za noc, kolik tě jich poznalo za noc?
2: To finále bylo večer.
1: Jo, tak ty mě trošku utaháš za noc.
2: No, bylo to pekné a já se stále chválím, aj keď jsem teda zvonku, že jsem prvá a posledná komunistická.
1: Je to ještě byl za éry?
2: No.
1: Aha. Ty jsi byl ještě předseda komise vlastně.
0: Ano.
1: Budeš si, jo?
0: Pýtajú sa ma moji kamarádi, že jak sa mi to podarilo. Každý bol zvedavý, že jak som sa ja k tomu dostal, po aké protekcie.
1: První predseda komisie.
0: A ja hovorím vám, že to bol taký špeciálny počítač americký, do ktorého vhodili všetkých mužov, Čechov aj Slovákov, a ten počítač vybral mňa. A jeden hovorí, že no s Bohom, už sa nemôžeme spoláhnuť aj na počítače. Ale bolo to zvláštne. Ja som na konci toho celého večera dostal do ruky výsledky a tie výsledky spracovávali ľudia, ktorí tam predtým nesmeli byť, lebo všetky rokovania boli veľmi tajné. A oni nevedeli, že sa nesčítávajú hlasy, ale že vyhráva tá, čo má najmenší počet. Že 6., 5., 4. a tak. Ja som dostal do ruky papier, na ktorom bola Ivana 6. a pred ňou bolo 5 iných. No a to sa nezhodovalo s tým celým hlasovaním, tak som ten papier chytil, tak som ho otočil a už bola Ivana prvá.
1: Žana protekce.
0: A ja myslím, že by sa to zišlo niekedy spraviť aj na tých ostatných miest. Mi sa páčilo, keď bol Bolek v porote, tak sa ho pýtali v nejakom interviu, že prečo tam bol. A on povedal, že môj přítel Miloš Zapletal z jakýchsi temných dôvodů usoudil, že bych měl být v porotě.
1: Že by tam měl být znalec.
0: A keď tam seděl Bolek, tak dával tým soutěžícím různé jména, jako no, nábožná,
1: ne, katolička,
0: katolička,
1: kulhavá, přihrblá. A oni to potom našli, ty moje zápisky, rozumím, to byl plus, já jsem zamykal pořadím, že vyhrála katolička.
0: Tu sa hovoria krásne príbehy, ja to strašne rád sledujem, ja som zberateľ príbehov, ale najmä príbehov o kráse. A minule som počul jeden príbeh, ktorý...
1: O tom nic nevíš, že tady Ivanka o tom niečo by nám mohla říct, rozumíš? No co?
0: Ukončil moje hľadanie príbehov o kráse, že jeden človek zatúžil, aby dostal odpoveď na najdôležitejšiu otázku v jeho živote, na zmysel toho života. Prečítal všetky múdre knihy, ale odpoveď nenašiel. Navštívil mudrcov, mudrci mu neodpovedali, preštudoval náboženstvo, ani tam sa to nedozvedel. Až mu povedali, že v Tibete žije nejaká žena, ktorá je tak múdra, že mu odpovie. Tak 3 roky putoval v zime, v lete, v mraze, pršalo na ňo, až prišiel do Tibetu a povedal, že naozaj úplne hore žije nejaká žena a tam mu to povie. Prišiel v takej chalúbke, zabúchal, otvorili sa dvere a v tých dverách stála taká krásna žena, jak je Ivana. Ale bola skoro nahá. A povedala, že tak konečne si prišiel. Nemám síce doma manžela, ale môžeš vojsť a položiť mi jednu jedinú otázku. On sa na ňu pozeral a povedal, prosím vás pekne, a kedy sa vráti ten manžel? Taká je krása mocná.
1: No jo, a Ivanka není vdaná už. Prosím tě. Ivanko, a co jsi vyhrála třeba na tým? Co ti dali za to?
2: Tak já jsem vyhrála také pekné dary na vtedejší dobu. A to byl žijací stroj značky Singer.
1: Jo, to?
2: Který byl vtedy nedostatkový tovar v podstatě. A svadobné šaty. V tom sa vydala moja sestrnica, vyšlo je to manželstvo, mohla som si

0: nechať. A potom zájazd do Japonska, ktorý sa nikdy nekonal. Ale v Japonsku som už bola, takže...
1: To byla doba, přátelé. A potom si se stala nějak modelkou, ne? Celý svět, jo, proježděný celý svět, ty ateliéry.
0: Za těch 10 rokov člověk vyrostí.
1: No, takže říkej, povídej, to je zajímavé.
0: Prvá cesta vlastně vyjedla do Santo Dominga, kde se konala soutěž krásy Macha International. A tam jsem to vyhrala, to bylo vysílané s satelitom do celého světa.
1: U nás ne, tedy.
0: Ne, vtedy...
1: Ještě jsme nebyli celý svět.
0: A vlastně to vtedy viděla agentura Elite a vlastně ponukla mi prvý kontrakt a tak jsem začala pracovat jako modelka, takže...
1: Kde musíš mi říct? Nám.
0: V New Yorku.
1: New York.
0: New York City.
1: Teď děláme takový střih filmový, rozumíš, střih a teď najednou jsi v New Yorku, teď jsi další střih a jsi v Paříži, teď jsi s těma hvězdama, rozumíš, obklopená hvězdama, teď jsi jedna z hvězd, ne? Teď jsi modelka, teď všichni chlapi po tobě jak jdou, ne, chtějí ti líbat ruku a rozumíš, chtějí tě pohladit nějak jako, rozumíš, poškrabat tě, neškrabat tě na levém ňadru třeba, rozumíš, mě znáš ty chlapy, takže ty hvězdy, ne toho filmového plátna, co, že?
0: Tak jste to zase stále,
1: no?
0: Hvězdičkami.
1: A co? Jak na tebe působili, blbečci.
0: Tak já mám takovou zásadu, že já nikdy nenadávám.
1: Já taky ne, já jenom říkám, co si o nich myslím. To tady jsme taky hvězdy, viď, Borisi? Viď, Jošku? No, pojď za náma, Ivanku, chceš. Ty patříš k nás, to budeš pod nějakýma stolónama tam.
0: Tak poznala jsem taky lidi, ale teraz tak vážnější prejdem, kterých si velmi vážím, jako například Miloš Forman.
1: No, ten je od nás. Toho si vážíme taky, ne? Velký režisér, velký člověk.
0: A ten by byl takovou oporou s vojskou v New Yorku. A taky jste se starala, protože ty začátky vlastně toho modelingu byly velmi těžké, hej, že třeba jsem došla do toho New Yorku a mamka vypravila, mala jsem $100 z domu.
1: No vidíš, prachy změla, tak se říkali.
0: A hovorím, mamka, tak v Amerike všetci nosia rifle a ja rifle nemám, ale vlastne prvé rifle som si kúpila zo svojho prvého honoráru. Tak hovorím, ušim nejaké rifle, tak mamka ušila rifle, zobrala som si, tak som došla do toho New Yorku, došla, lebo som dostala kontrakt s agentúrou Elite.
1: V ušitých riflích si jela do New Yorku.
0: Ako? Áno, v ušitých riflích.
2: Maminka Číňanka ušila rifle.
1: Ne, maminka napsala na tepláky rifle.
0: Vyšila, no,
1: teplákem,
0: ne, teplákem, prostě,
1: do
0: zvonu.
1: Prostě,
0: keď jsem došla do
1: toho
0: New Yorku, tak jsem mala
1: ty
0: rifle. Mala jsem žlutý
1: štrikovaný
0: svetrík. A to jsi štrikovala
1: sama, nebo?
0: Ne, to štrikovala teď maminka. Já vím těž štrikovat, ale už jsem dlouho neštrikovala. Hej? No a došla jsem do té agentury a zelené tieň jsem si dala. Hovorím, že hello, my name is Ivana Christová a I'm Miss Czechoslovakia 89. A teraz som si myslela, že wow, hej, že jaká som ja dobrá. Dole vlásky svoje som mala, no a my tak na pozdraví.
2: Maminka už trikovala.
1: My mother was tricking this.
0: A oni proste tak na mňa pozdrali a vlastne ten modeling ma celú zmenil, pretože prvé, čo bolo, ma zobrali na nákupy, obliekli ma, ostrihali ma.
2: Iné moje kamarátky tam najprv vyzliekli.
0: Nie, mňa obliekli.
1: Si modelky,
2: jo.
0: Záleží od modely.
1: A taky si asi poznal nějaký hvězdy, já nevím, to Jacka Nicholsona, nebo Dustina Hoffmana, nebo takového někoho, kdo se nám hrozně líbí a koho nemůžeme nikdy potkat, kromě mě.
0: Tak je pravda, že jsem poznala jako viacerých týchto, já nevím, zda to zase Paul Newmanom, takisto jsem stretla mnohých.
2: Musím povedať, že z Prešova jeden kulturista, ktorý sa vysťahoval do Kalifornie, trénoval aj Sylvestra Stallona. Ja som tam trávil asi mesiac u neho a Stallone sa ma pýtal, odkiaľ som, a keď som povedal, že ja poznám jedno dievča, čo hovorí tvoj language, a že bol som v Paríži, celý večer som do nej hustil a povedal, nedala potvora. A ja hovorím, a jak sa volala? On povedal, Ivana. Voláš si to ty?
1: No jsem rád, že mám aspoň, až to aspoň v něčem jsem s tím Stallonem podobnej. Ivanko, ty tam někde bydlíš a ty tam někde pracuješ.
0: Tak takú strašne peknú príhodu ti poviem, a to bolo, že tým som nevedela anglicky. No a vlastne mala som na tých $100, ne? Tak si hovorím...
2: To ja, není veľa.
0: To není veľa, tam je to veľmi málo, tak hovorím si...
1: No to už taky víme.
0: Tak si hovorím... Tak si hovorím... Bože Ivana, jak ty to tu prežiješ? No tak chodila som potom v New Yorku a taký prvý dojem bol, že všade tam smrdelo a všade predávali pizzu strašne masnú. Chodili tam žlté taxíky, tak to všetko som mala. Pizza stála $10, chlieb stál $50. Tak som si kúpila ten chlieb, tak s tým chlebom to by sa dalo, ten chlieb a voda.
1: 99 pizzu si
0: mňa. Tak som si kúpila ten chlieb a som si povedala, OK, musíš šetriť. A vlastne musí byť aj štíla, tak vlastne každý deň si dáš kúsok chleba a vodu, hej? No ja som proste nevedela sa dohovoriť s tou agentúrou nejak, že som hladná.
1: To si nemohla ísť do nejakého kriminálu. To ti dávali vodi, rozumíš?
0: Tak
1: jo. Ty si mňa toho pána.
0: Tak vlastne som...
1: Ja bych uškrtila předsedu komise, rozumíš? Oni by ti dali do kriminálu, kde by si hubla krásne, dostala bys to sami. Taky by to tam smrdilo, rozumíš? Do celého. Takže jsi někam do New Yorku, je zbytečně.
0: No ale tak pokračujem ďalej, hej, takže prostě...
2: Voli tím žlutým taxikom.
0: Tak prostě jsem jako jedla ten chlieb, pila tu vodu. No a po takom mesiaci jsem jako strašně schudla, hej, a teraz ta agentura se mám pýta, jakože... Excuse me, Ivana, are you okay? Jakože jsi v poriadku? Já hovorím, že jako... I'm a little bit angry, lebo som nevedela povedať hungry, som
1: akože angry.
0: Tak som si to troška pomýlala, som vedela troška anglicky maličko, tak som povedala, že som angry. A hovorí mi akože...
1: Hungarian?
0: Tak sa ma pýtala, či náhodou nerobím nejaké drogy, že tak chudnem rapidne, za ten mesiac som prišla pekná Slovenka. Zrazu niečo také tam zo mňa ostalo. No a potom som tam odpadla v tej agentúre. No tak pochopili, že som vlastne hungry a dostávala som také diety, pokiaľ som začala zarábať.
1: Jo,
0: to, taký pekný príbeh. No tak to jo. Sú tie začiatky.
1: Vlastne by asi každá tá modelka měla myslet nejakým spôsobom na zadní kolečka na to, čím si bude vydelávať, až príde do módy iný druh krásy. Nebo rozumieš, iná subspecie krásy, třeba bych to vyjadril odborne.
0: Práve v tejto dobe nahrávam svoje prvé CDčko. Sme v štúdiu a tak ďalej, však to budú počuť aj diváci v Čechách. Ja som spievala od malička, najprv v Prešovčatách, potom v ľudovom súbore. A odtiaľ mám jeden strašne krásny príbeh. Mne sa strašne ako páčili, alebo páči sa mi stará kultúra cigánov. No, pretože som nejak študovala cigánsky folklór a cigánske tance, cigánske piesne, tak...
1: Tam v Kanade už nebo?
0: Jednému tomu nášmu huslistovi raz, že prosím ťa, akože ja naozaj potrebujem nejaké také staré piesne cigánske, ktoré ešte nikto nepoznal, lebo som mala taký súbor detský, ktorý som učila tie cigánske tance a chcela som nejakú novú hudbu. Tak hovorím, poď so mnou do nejaké osady a že ty poznáš tých ľudí, ty si tam už bol, tak poď, predstav mi niekoho, aby som chcela taký materiál nejaký, ktorý ešte nikto nemá. Tak on hovorí, no dobre, poďme, zobre nejaký rum alebo niečo. A hovorím, koľko? Pol litra? On nie, zober 3 litre. No tak ja hovorím, dobre, tak som zobrala 3 litre rumu. Došli sme do tej dedinky. Tam sa si, ako nie dedinky, osada to bola. Prišli sme do takého domčeka, ktorý nemal strechu. Tam babička sedela, starenka, s takou perfektnou šatkou, čo je vlastne dneska veľká móda, nemala zuby. Ja sa aj troška tak zľakla, ale tak hovorím si, nie, no tak som sa takto držala toho muslistu nášho. No a hovorím, že dobrý deň, že my sme prišli, že my sme radi ako nejaké tie piesne. Tak som ako tam dala tú fľašu rumu a hovorím, zaspievate nám niečo? Ona hovorí, ne, nezaspievam. Som sa tak pozerala, hovorím, a prečo? Tak ona hovorí, že no tak nič nepovedala, len pila ten rum a pila. Dopila prvú fľašu, ja hovorím, že ja som bola tak tam, taká tam bola atmosféra iná. A ja som tak troška, hovorím si, jej, no tak hovorím, zaspievate nám už? A ona, že nezaspievam. No a taký hrubý mal, hlas mala, bola stará, taká babka, nezaspievam. Tak som dala tú druhú fľašu. A to som ju tak pozerala, tak ona pije, no už sme tam boli 2 hodiny, no vypila 3/4 tej fľaše.

0: Musíš, môžeš sa búchať do hrude, si sa máš tu mikrofón. A môžeš...
1: Dobre. Dobre.
0: A môžeš robiť také...
1: Co, budu dělat?
0: Můžeš robiť inca. Ale toto hrdlovo to musíš robiť.
1: Hrdlovo.
0: Hrdlovo. Boris, ty budeš
1: lúskať? Nikdy som ešte nedělal hrdlovo inca. Ale jo, inca, no tak... Ja to stačím tak lúskať.
0: To musíš tu... Alebo môžeš lúskať, keď sa bojíš.
2: Ale hrdlovo.
0: Aspoň niečo nezvládneš. Tak dobré.
1: Já taky mám rád pojem, mám kamarád, který zpívají krásně, jen až i mužka by
2: to... Opatrně, aby to něco po cigánsky neznamenalo to.
1: Tak hledová, tak zpívá tak, tak když zpívá třeba Ovčák i Čtvrtáky, tak už je tak vlastně ten soul, ta duše už je tak silný, že... Ovčáci... Ty vlasy lítají, takže já budu dělat jenom inca, inca.
0: Tak dobré.
1: Tak zaspěl nějakou hezkou romskou, dobře. No pojď. Jsem jednou vyjel. Jsem jednou jel autě a teď tam jsme zastavili a vedle nás zrovna přijela Lada, tam byli kluci, čtyři romští kluci a... A já jsem stál v okénku a říkám, kam jedete chlapci, vraždit a loupit? A oni se podívali a říkají, ne, ne králu, to máme za sebou, do hospody, pojď!
0: Takže...
1: Můžeme.
0: Ajce.
1: No, počkej, tak si musím nějaký rytmus dát.
0: Čaj,
1: chceš nebo co? Chceš čaj?
0: Já nemám to naspěvat. To je ta atmosféra, já teraz vytváram tu atmosféru, jak ta babička nám ji vytvárala.
1: Jasně, samozřejmě.
0: Ajče. Dobrý den, druga snáhne, mám pirani, suka znáhne. Lollipopaj, pročinovaj, popo, epa šuke, epa šmange, hopopo. Na, hopopo, epa šuke, epa šmange, hopopo. Androver dan, druga snáhne, mám pirani, suka znáhne. Lollipopaj, pročinovaj, hopopo. Mám ďalší duet.
1: No, já ti na to můžu zavu. Tak já bych dal do které ještě jednu píseň, že jasně, nálada.
3: Jasně, do každého soudního spisu přichází zpráva z Národního výboru, no přicházívala z Národního výboru, dneska z obecního úřadu z místa bydliště, jako o těch lidech, kteří se soudí a ty zprávy někdy byly naprosto úžasné, jo, třeba to je typické, čím žije náš venkov, třeba zpráva MNV. Obyvatelé obce byli velice chudí a živili se tím, že se vzájemně okrádali. Zpráva o pověsti jednoho občana, tak tam takové normální věci tam byly napsány a pak tam byla taková stylisticky bezkonkurenční pasáž, nebo tam bylo napsáno. Otec jmenovaného padl ve válce, matka v domácnosti. A příběh, to je z doby, kdy se šlo po úplatkářství u nás, zejména ve zdravotnictví, se to hrozně jako pranířovalo. Tenkrát zkrátka OUNZ se běžně překládalo jako odevzdej úplatek nebo zemřeš, no. A z té doby je tenhle ten příběh.

no řekněte, co pak sní, přes nich ten člověče vypije, co teče, ať je to po ránu a nebo večer. Sotva však udělat, krůček stačil, tak řezník, co právě bůček svačil.

0: Mne sa páčilo, jak pán Jahelka to uviedol na správnu mieru, že vtedy to ONZ a tak, ja tomu hovorím staré, zlaté, hnusné časy.
1: No, to je hezky.
0: Ty dostávaš tieto príbehy ako posluchačské listy, dopisy. No. Ja som sa tým jeden čas v televízii živil. Robil som za Slovenskú televíziu bakalárov a chodili mi stovky, možno tisícky listov, ktoré prešli do ríše zabudnutia, ale dva mi zostali na site srdca aj mocku a mám ich veľmi rád. Jeden mi poslala jedna staršia pani a písala o vojačikovi, ktorý bol prvým týždňom na vojne a veľmi mu bolo smutno, zle si zvykal na tú vojnu. A tak išiel do posádkovej knižnice a požičal si tam pár kníh a v jednej tej knihe našiel lístok, kde bolo 10 ženských mien aj s adresami. A on podľa takého citu veril na také predtuchy, si vybral jedno meno a na tú adresu napísal list a vyznal sa tej menovanej, že je prvým týždňom na vojne, že má z toho strašne depresie. A pýtal sa jej, či by si bola ochotná s ním dopisovať, prípadne sa aj stretnúť. A na konci napísal, že by rád vedel, či toho predošlého vojačika, od ktorého tá adresa, ešte stále má rada. A bol veľmi prekvapený, keď v priebehu 10 dní prišla odpoveď. A tá menovaná mu písala, že si rada bude dopisovať, lebo chápe, čo prežíva, že sa s ním rada aj stretne. Ale na konci písala, že toho predošlého vojačka rada mám a vždy ho rada mi ti budú, pretože som jeho babička.
1: Ja zakončím tady, začal som s tým lanžotem, začal som s osobní historkou a zakončím osobní historkou. To dítě moje, nebo to naše dítě, ten Vladimír, on má teď takový období spíš, abych řekl, militantní, militaristické, bojovné. On pořád vyhazuje ruce, on vyhazuje pořád nohy, on pořád někoho přepadá, on pořád musíme chodit do lesa a tam nějaký zbraně vymýšlet. A teď jsme měli krásné dvě mečiska a šli jsme tady vedle do zkušebny a teď jsme tam začali prostě do sebe šít. A já vidím, jak ten kluk zapomíná na to, kdo je otec. Už jsem byl jenom ten soupeř, už jsem byl prostě ten, který on chce zlikvidovat, zničit, rozumíš? A teď tím mečem pro mě, tak já se sotva bráním a nechci zase říkat, nechme to, protože zase, aby si nemyslel, že jsem nějaký zbabilec, rozumíš, Ivan? A teď bum, bum, bum, a teď takovou ránu přes palec mu ten meč zlomil, rozumíš, ta zbraň se mu zlomila. Já říkám, no tak blbneš nebo co, já mám večer představit, že jsi se zbláznil, jak jsem na něj vyjel. A on zajel tam pod stůl a tak tam brečíš, tak mi to trošku přicházelo, ta bolest. Tak říkám, Vladimírku, no tak přece jsme kamarádi, no tak mám právo trošku vjet na tebe, když mi uděláš takovou bolest, já jsem se bál, že nebudu to představení ani hrát, já si myslím, že mám zlomený palec, no, tak se na mě nezlo, pojď. Dej mě ubičku, no, když jsme kamarádi, jsem tvůj tatínek. Slyším, jak on říká, mě se zlomil meč. Tak, vážení přátelé, a tím ty čtvrté blokoviny končí. Já děkuji svým hostům, ještě jednou děkuji Ivance, byla jsi skvělá. Děkuji. Doktore, děkuji, děkuji moc, ahoj. Borisi, děkuji moc a prosím vás, vy přátelé, samozřejmě pište Týdeník televize, Týdeník květy do Českého rozhlasu a taky samozřejmě do České televize Brno. Napište nám a my se budeme snažit to tady nějakým způsobem interpretovat. Dobrou noc, děkujeme.
2: Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pitlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
3: Ano, samozřejmě.
2: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček.
3: Ano, ano.
2: A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček pro nás reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
3: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl...
2: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal...
3: Tak když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte?
2: Aha, ano. Vy odjíždíte?
3: Ne, já se vracím, víte? Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy a teď zase vracím domů.
2: Ano, ano.
3: Autobusem, no jo.
2: To je celkem logické, ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, ty mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
3: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové, různé zboží.
2: Zboží, hlavně, zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké
3: jo,
2: zboží.
3: Jaké, aha.
2: Ano, jaké
3: zboží. No, tak já jsem koupil hlavně dárky.
2: Ano.
3: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků, víte.
2: No, to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupili.
3: Jo, jaké myslíte?
2: Ano, jaké?
3: Ano. No, tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
2: Nezlobte
3: se. Před Vánocema, vánoční.
2: Já nechci naléhat, pane Lemlíčko, jestli byste to nemohl říci přesněji.
3: Jo, přesně, myslíte, přesně, no to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. No, to víte, jsou Vánoce. No.
2: Různé dárky prostě.
3: Různé,
2: mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé dárky?
3: Jo, jaké, ano, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte? Já jsem, ano, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se jej nezdržuju nějak.
2: Takhle, že jsem si nevybral někoho jinýho, no to je jedno. No, půjdem na to jinak.
3: Ano?
2: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
3: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit, je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
2: Ano, věří na Ježíška,
3: no,
2: to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
3: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
2: Ano, až uvidí, co pak?
3: No, tady ten dárek, jo. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
2: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
3: Ne, autíčko už dostal loni.
2: Aha, loni dostal autíčko. A letos?
3: No, letos už ani auto nedostane. Pojďte, on mi to stejně hned rozbil, klubujte.
2: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
3: No, tak dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
2: No, prosím vás, ale tady v tom balíčku, ano. Co pak je tady v tom balíčku?
3: No,
2: tady je co?
3: No, to je právě, jak to je dárek ode mě, tohle.
2: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
3: Ne, mě jde autobus, já musím jet.
2: Takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
3: Podle představ, myslíte?
2: No.
3: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte,
2: konečně,
3: moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
4: Neříkejte, a kde?
3: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.
5: Teď si vám dovolím představit dívčí, pěvecký a hudební soubor, který k nám vážil cestu až z dalekých Filipin. Čili na scéně teď zazní filipinská hudba. Máte ráda hudbu, slečno? Jo, máte, jo? A co děláte po představení? Ne, pardon, já mám totiž doma spoustu krásných desek A jsem sám zrovna doma, žena je v lázních a pod...
6: Nejdu, nevhod.
5: Ne, ne, proč,
6: nevhod. Koukám, že tady propuklo rašení jara.
5: Ale ne, já jsem se... Já jsem se tady snažil prodat nějaký starý desky.
6: No tak... Na vašem místě aspoň jednu bych si nechala.
5: Kterou?
6: Nikdy se nevrátí pohádka má.
5: Podívejte, kolegyně, každý je tak stár, jak se cítí.
6: No tak v tom případě vám je asi tak 70.
5: Poslouchejte, nebuďte zlá. Ale co ne. Pak vy nemáte radost, že se blíží nejkrásnější doba roku?
6: Ale to víte, že mám. Musím vymalovat, vygruntovat, zimní věci dát do čistírny, auto do opravny, vypučit si na dovolenou, to je radosti.
5: Ale ta poezie, no. Podívejte, vzduch se rozvoní, skřivánek si vrzne v koleji.
6: No. Zas a... budou k dostání sáňky.
5: Ale já říkám, prosím vás,
6: ano.
5: Já říkám poezie, tak se držte žánru. Slunce bude pořád štědřejší.
6: Až jednoho krásného dne konečně nerozkvetou tulipány, který jsem na podzim zapomněla zasadit.
5: Ale prosím vás, ale všimněte si třeba Amorovi šípy budou svištět.
6: No, Amor dost, zase pink, jo. Amorovi pink šípy. Co pak se dá takhle postaru zvládnout ta současná poptávka? Amor, ten už je dávno vyzbrojený kulometem.
5: No a není to dobře, láska je to nejkrásnější, co v tom oboru existuje.
6: No to jo.
5: Já mám lásku rád.
6: Já taky.
5: Jenom manželky, poslouchejte, manželky, kdyby měly trošku víc pochopení.
6: No a manželé víc tolerance.
5: Oni životní druhové jaksi nechápou, že každá roční doba chce svoje, ale najmě vesna, že jo? Moje žena třeba vůbec neměla žádný námitky, když jsem chodil s myslivcema na zajíce. Ale určitě bude mít, jak začnu chodit se zajícema na myslivce.
6: Mně zase připadají někteří manželé jako divadelní architekti.
5: Jak to?
6: Pro kde jakou volovinu musí udělat scénu. Jeden můj známý se měl vrátit takhle o 2 dny dřív ze služební cesty, jo. Rozumíte? A pláče, dobře vychovaný, no tak o tom poslal manželce telegram. Vrátil se, přistihl s jiným, udělal strašný kravál a přitom ta chudá ženská v tom byla ale úplně nevinně.
5: Nevinně?
6: No. Ona nedostala ten telegram.
5: A pak se divíme, že je tolik rozvodu, jo? Se furt divíme, že je tolik rozvodu a může za to pošta.
6: Ale jenom pošta někdy, jenom zbytečný otázky. Já se někdy zbytečně ptám.
5: To je pořád doma, kam jdeš, kdy přijdeš, kdy se vrátíš, s kým jsi tam byl. Já vám řeknu, chytrá žena se manžela nikdy neptá.
6: A ptá se chytrý muž manželky?
5: Chytrý muž nemá manželku.
6: Helejte, na tohle téma se vedou věční spory. Jo. Bohémové tvrdí, že milenecký vztah je zajímavější, naopak prakticky mužové zase preferují manželství. No.
5: Já jsem měl přítele filozofa a ten říkal, nejlepší je obojí. Mít manželku i milenku. On povídal, podívej, manželce řeknu, že jsem u milenky, milence řeknu, že jsem u manželky a hup do knihovny.
6: No jo, ovšem.
5: On ovšem počítal.
6: Ten váš přítel počítal tedy s velmi tolerantní
5: to
6: manželkou.
5: To jsem chtěl říct a taky s velmi tolerantní přítelkyní a takový samozřejmě neexistují.
6: No jistě, podle vás jsou všechny ženy saně, rafinovaný, nepřející, sobecký.
5: Podívejte, rafinovaný jste určitě.
6: No tak.
5: Jinak připouštím sebekriticky, že sobecký a nepřející dovedou být i páni. To mě vypravoval bratranec takovou příhodu. On totiž chodí, abyste věděla, vybírat pobytech předplatný na časopisy. A takhle nějak zazvonil u jistých abonentů Světa motorů a Vlasty. A Svět motorů byl zrovna někde v tahu. Vlasta sama doma, taková prej pěkná blondýna. A ta mu otevřela a povídá, budete muset chvilku počkat, než najdu peníze. Ale prosím vás, nezouvejte se, on manžel zase nasypal okolo postelí připínáčky.
6: No.
5: Jako,
6: rozumíte tomu? Já vám rozumím, jo. Hlavně, že už tu bude jaro, že?
5: No, já mám dojem, že už je jaro na dosah, protože já vám už, jako když cítím jarní únavu.
6: Jarní únavu, to
5: Já se nemůžu dočkat, až přijdu domů dneska, tak si dám černou kávu s neslazeným kondenzovaným mlíkem, to mi dělá strašně dobře.
6: A tak to nebude jarní únava, to, co máte. To jste utáhnej, jak jste schánil to mlíko.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podívám, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se reče?
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým.
0: A, se teď nemusíme. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název. Název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Vy jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak myslíte.
1: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád C, o půl tónu, níž aspoň. Kde to jsme? Polani nebo posrně? Není to též tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, mně se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán scelený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, čistě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. Co je to?
0: To je mrak, to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezkej rým, nevocelej obraz, věčně krásný, to by se líbil Vondrejcovi.
0: Ano, ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju, tak my začneme mladej. Pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, hejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor Pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vyť mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Kerion.
0: To tady jo.
2: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí jak kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučil do mě jako beran, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Mně je totiž 14, ještě chodím do školy, mám brejle a jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Bylo tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě. A vážně dodal, žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že má strach. Nemělo smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal jsem masem a zeleninou. Spal 10 hodin denně. A pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan pení lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na uzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto bylo jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravej, všichni jsme to viděli. Jediný, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce 300 a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Arthur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbli, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se narbil. Díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se na to vyparádil, komediante. V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistil, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Artura se zde přítomným atletem prohlašují za otevřený. Marina vykročil. Šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arturovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se jen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlap. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmelec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhl a řekl, tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, člověče.
0: Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídám mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma.
2: Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepách, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby se vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátí medvěda.
0: Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou si mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obličeje. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrovej pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Marini jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval, a pak jsem šel domů. Od Maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
1: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a v Otkovici jsem se probouzel u Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí ze souboru ví. Jednou se stalo, si představte, že jedu tím autobusem, zima.
2: Jirko, ty jsi host.
1: No já to zkusím, ale...
2: Jirko, probuďte se člověče, probuďte
1: se. To bylo pomaličku noc. A jedu, a já vždycky samozřejmě s autobus tam se sedí po dvou, že jo, a většinou jsem seděl vedle nějaký starší dámy, a jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima, jedem, a já spím, a já mi se občas stane, že křičím ze spaní. A si představte, že takový ten tichý jeden autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, na práci. A najednou se na to těší. A teďka, no a najednou, teďka jedem a najednou mě probudí takový jako... Že se to proberlo, tak mě tahá za ruku taková starší paní a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka tady. Celý autobus na mě zíral. Teďka, co se děje? Co se teď... Vy jste tak strašně křičel ze spaň, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, já jsem se zastydil. Víte, jak to muselo vypadat, tiché autobus, jenom. Je ta hostka, já jsem rudnul a teďka šofér ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to tam hostka, že se smáli, pochopitelně.
2: Tak už si řeším, že tak rodí chlap. Tak nespěšel určitě na to.
1: Na to jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak sliním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, já jsem se takhle klimba, taková zase starší paní se jela vedle mě, že jo? A já vždycky jako jsem na ní přepad, takhle se jako, no, promiňte.
3: Jen si odpočiňte, mladý muži.
1: Jsem ještě mladý muž, ty. Děláte se to nezlobě se. A zase jako za ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, a takhle.
3: Já jsem říkala, odpočiňte si.
1: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, tom spánku, jak takový vám jdu, a na její svetr, jo, tak, opravdu, no, tak jsem to také rafinoval, jak se to v tom spánku tak jako rozpňahňal.
4: Ale to můžu jenom potvrdit to. Jirka křičí ze spaní, to je pravda. A měl jsi s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. Když jsme před 2 lety byli na společné dovolené, tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já. A spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty. Takže
5: na Krku to bylo, ne?
4: Pokoje byly asi tak 6 metrů čtverečních a bylo jich tam hodně a samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon všichni, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovým tom borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak to, tak zase se ozývalo, co? Jirko, nech toho. Zápětí zase.
6: Přestaň, Jirko.
4: Jak nevěděl, co má, co se opravdu děje. Tak tam teda asi 4 hodiny takovýhle dialog. Shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
7: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele, národního podniku Očista do čista inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
5: Soli máme dost.
7: Ale to jste loni tvrdili také.
5: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
7: A jak to, že vám zbyla?
5: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
7: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
5: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
7: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
5: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
7: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
5: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme. Který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
7: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
5: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
7: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
5: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
7: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
5: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
7: No, vraťme se k původnímu tématu našeho rozhovoru. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
5: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
7: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
5: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
7: To bych rád.
5: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou. Nebo vědou a zůstanou někde trčet a my jsme rádi, že za pomoci brigádníků důchodců, kteří je ručně vyhrabou, se dostanou zpátky do garáži. A to jsou pak kolikrát zbytečné ztráty pohonných hmot a někdy i důchodcům.
7: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
5: Podívejte se, Naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
7: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
5: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
7: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
5: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
7: Děkuji vám za rozhovor.
8: Další, prosím.
9: Dobrý den.
8: Posaďte se.
9: Děkuji.
8: Promiňte, paní doktorko. No dovolte. Já jsem lékař, paní. Proto jsem právě jdu, já vidím všechno strašně rozmazaně. Nepovídejte. Ano, sunejte brýle.
9: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
8: Ale prosím vás, jak bych mohl? O televize mohu mít jedině vytáhnutý krk.
9: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
8: Ne, já koukám k sousedům přes ulici.
9: Aha. No podívejte se, tak co pak je vám?
8: Já bych to řekl tak, pane doktore. Mám noční poty.
9: Ano?
8: Spánek mě unavuje tak, že kolikrát musím vstát a odpočnout si od toho.
9: Nepovídejte.
8: Ano, chodím, přemýšlím a hlavně mám stále deprese.
9: Ale pane, deprese, to zavinila televize. No to je jasné. Neustále propaguje, obraťte se na odborníky a když nějakého potřebujete, tak samozřejmě žádný není.
8: Nemůžete ho najít, ano,
9: no, jasné,
8: ano,
9: jasné,
8: to mě velmi deprimuje, to je pravda. Ano,
9: ano, ano, ano, nebo máte svíte. Vy si takhle klidně sázíte kytičky, najednou přijde medvěd, takhle vám zaťuká na rameno a povídá, proč sázíš kytičky? Sázej Matesa.
8: No. Že vy to vymýšlíte, tohleto na televize, víte? Poslíšte, nemáte vy něco s hlavou, prosím?
9: Co pak?
8: No ne, tak to není, naopak. Podívejte se, já od televize mám jedině klidný spaní.
9: Nepovídejte.
8: Sousedí to pustí, já usnu. Tomu se říká...
9: Poslíšte, já už to mám. Já už to mám. Končí souboj z paměti, vy si vypnete televizor, pokoj je tma, hlavu máte jako škopek, myšlenky namačkané jako sardinky a najednou to přijde. Vy nejste vy.
8: Jste podobný na bezruče. Je to tohle, promiňte, to já jenom tak pač, já znám...
9: Poslyšte, pane, nepřerušujte mě. Já se chtěl říct, že vy nejste vy, jste Štercl. Všecko je vám jasný, všecko znáte, ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku.
8: Jakou?
9: Proč u nás dobytek nemá vnitřnosti?
8: To bych se taky rád zeptal. A opravdu nemá. Sežeňte mě někde vnitřnosti, no prosím, to je pravda. No,
9: počkejte, a nebo už to má. Vy máte pocit, že jste hadrbalcová,
8: ale dejte pokoj pro těch vás.
9: Neříkejte.
8: Ale kde pak?
9: Pěknou ploštilo postavičku, maxi sukínky, otázky spíš... střílíte od boku.
8: Ale kde pak?
9: Neříkejte, pane, neříkejte. Co je to vaša šíra?
8: A šašíra to nevím.
9: Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
8: A to jo, nevím. Dejte mi s tím tohleto. Poslíšte, já jsem se přišel jako normální zdravý člověk, který má mírný deprese a odtud odejdu asi jako mešťůke. Já myslím, že jsem... Já jsem vyskla. Podívejte se. Nechte si to prosím pěkně v klidu vypovědět.
9: Prosím.
8: Já jsem úředník osobního oddělení, ano?
9: Prosím.
8: Ve dne jsem psal, v noci jsem spal. Někdy naopak, pane, měl jsem vynikající sny, já jsem se kolikrát v noci tak nasmál. Si představte, já měl jednou sen, že se nadmnou vznáší takový velikánský černý klobouk, já vám hrůzou až o něm měl, já teda ve spánku moc stejně nemluvím, tak jsem to nemohl poznat. Koukám na jinou klobouk se vorátě a na mě se sypou zlatý dukáty. Já pám ráno, to byl sen. Mít je tak ve skutečnosti a v tom čtu novin a koukám se, rubrika sportovní zprávy. Co byste neřekl? Vážený pane, chuchle! To je nadávka, ne, to jsou dostihy. A tam vidím v seznamu koní, že běží kůň Hučka. No co byste si řekl, to je vnuknutí. Večer na tebe ulítá nějaký klobouk, kůň se jmenuje Hučka, padají na tebe tolary. No, co? Vzal jsem spořitelní knížky, povídám, že Fingo, u vás pěkný oběd, šel jsem do kuchle, všecko jsem, pane, vsadil.
9: No a jak to dopadlo?
8: Hučka, příběh poslední.
9: No co dál?
8: Víte, kdo to vyhrál? Nějaký cizokrajný kůň, který měl takový divný jméno. Sombrero. To je k steku, pane.
9: Ale já mýval sny. Takový třeba alkoholický. Takový já třeba, já vám jel na mopedu a tam takový nízký viadukt, víte? Já se zapomněl zbohnout a mě to trepanovalo bednu. Teď to představte, já už dožiju život jako taková velká štamprdle. Já musel takhle chodit opatrný, aby se nevyšplout, pane. No. A najednou z ničeho nic, jako když utne, vážený pane, a koukám, mě se vám to, dělají se mně mžitky, kola, a vidím sami dotazníky, dotazníky, dotazníky. Malý, střední, velký, modrý, červený, zelený. Prosím.
10: Za prvé máte pěkný vlastenecký sny.
9: Ano, velice pěkný.
10: A za druhé jste říkal barevný?
9: Barevný, ano.
10: To je zajímavý. Nemáte náhodou zamontovaný už třetí program?
9: To mám spíš nekonečný kanál v hlavě, vážený pane. Podívejte se. Ty na mě neustále padají. Takové otázky, jako kolik jste chytil kapů, kolik cejnů, kolik úhořů, kdy vám naposledy zabral karas, jak vyplétáte podběráky, jak navazujete vlasce, co děláte s podměrečnýma rybama, co vám říkám, Jakub
10: Krčín.
9: Krčín, zjelče! Takovéhle otázky, vážený pane. Co děláte, když neděláte, co děláte s nicnostma z ryb, co děláte s jejich šupinama a tak dále, vážený pane. Co děláte ve volném čase?
10: No co pak děláte ve volném čase, to mě zajímá.
9: To si všimněte takhle, škubám ramenem.
10: A víte, co já dělám ve volném čase?
9: Co děláte ve volném čase?
10: Skládám pro pacienty písničky, básničky. Onejdá jsem složil velice pěknou písničku.
9: Ano.
10: No pro pacienty, kteří mají ledvinový záchvat, víte?
9: No prosím, prosím, poslouchám.
10: Já vám ji trošku přespívám. Ledviny, ledviny jsou v těle jediný, jenom ty ledviny. Bez slezin, bez jater, Dunalov ondater, ale ty ledviny jsou v těle jediný. Bez polky žaludku, střelím si po dudku, ale ty ledviny jsou v těle jediný.
9: Co vy tady děláte? Vy jste básník! Vy jste básník! Proti vám já jsem úplně břídil. Já jednou v noci, když jsem trpěl nespavostí, vážený pane, tak jsem přeložil do slovenštiny tuhletu básník.

0: musím vám říct jednak, že máte skutečně mohutnou žílu.
1: Ano.
0: Tedy skutečnou. I básnickou.
1: Ano.
0: To vám musím říct opravdu.
1: Ano.
0: Báječný. Ale vraťme se prosím pěkně k těm vašim snům.
1: Ano.
0: O těch dotazníků.
1: Ano. Vážený pane, tak střídá se mě modrá, zelená, červená. Říkám samé otázky. Otázka za otázkou. Otázky na mě padají. Já podím klesám. Jsem z toho celý zmordovaný. Otázky jsou to nesmyslné. Co děláte s tím? Jak děláte tohle? Co s káděma? Jak hnojíte dno rybníka? Čím to hnojíte? Kde to berete? Já se z toho zblázním, vážený pane.
0: Prosím, se stačí. Stačí. Úplně stačí. Vaše diagnóza je BZ 144.
1: BZ, co to znamená?
0: BZ 144. Podívejte se. Vy budete za chvíli úplně zdravá. Sny budete mít jako batole. Ale musíte, prosím, musíte dbát mých příkazů.
1: To znamená dělat co?
0: To znamená, již nikdy v životě nevyplnit žádný dotazník. Takový.
1: To jste mi moc pomohl. Já jsem v životě takový dotazník nevyplnil, vážený pane.
0: Počkejte. A jak to, že to tak brilantně ovládáte?
1: Co vám říká, jsem z osobního oddělení a je vymýšlím. Nashledanou.
2: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
3: Cože?
2: K vašim 80. narozeninám.
3: Jakých 80? Mně je teprve 70.
2: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není-liž pravda?
3: No, 1906, to jsem se narodil.
2: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
3: 70.
2: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
3: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
2: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
3: 3.
2: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
3: Ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
2: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
3: 3 ženský.
2: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
3: Co to?
2: Kolik tygrů jste ulovil?
3: No tak asi tak 150.
2: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
3: No, prosím, mi taky jednou přihodilo.
2: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
3: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
2: Aha. A vy jste neměl pušku?
3: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
2: Ano, a co se stalo potom?
3: Koukal na mě. Já na tygra.
2: Ano, ano.
3: Dlouho se žádný z nás nemohl pohnout. A potom náhle krvelačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
2: Zařval, ano.
3: A kráčil blíž a blíž.
2: Ano, blíž a blíž.
3: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
2: Do vás?
3: Ne, do mě, do země. Povolil očima,

0: chystal se skočit a pod...
1: Ano,
0: pod...
1: co? No, po...
0: Potom...
1: Potom, co se stalo?
0: Potom... Ano. Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
0: Co to? No, co to?
1: Něco jste musel udělat.
0: No, jak on skočil.
1: Ano.
0: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.
2: Tak poté, poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
3: Ano?
2: Dneska prvně. Jak se cítíte?
3: Velmi dobře. A vy?
2: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No a že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zarlete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak Hergot, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
3: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
2: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali mi dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
3: Ano, ano. Poslyšte!
2: No.
3: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
2: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
3: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
2: Jo,
3: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
2: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
3: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
2: A perla.
3: Že?
2: No.
3: Řekl jste vražte.
2: Jo.
3: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
2: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady.
3: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo,
2: tedy co? To by mě netrklo.
3: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co? Vrazil do těla kopí, nůž,
2: jo.
3: Meč.
2: Nebo pár facek.
3: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
2: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
3: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
2: Facek já už v životě slyšel, ale...
3: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem.
2: Ona nedá pokoj.
3: Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
2: Helejte, no. Pistole je... Píšťalko... To... Chci říct, soudružko, profesorko, hele, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
3: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídití se má nesporný základ ve staroindickém root, tok. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
2: ne.
3: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rucat, to je vrhati, slovenský rucat.
2: Já vím, le tu pesku, nedrůcaj, nedrůcaj. Jeďte.
3: Správně, latinský tvar Ricio, Teci. O tu dodnes ricinový olej. Jo. Ano. Z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče. Cítíte tady tu logiku, ano? V němčině ani potom ne. Navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
2: Ježišmarja.
3: Řítiti se.
2: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na hledce, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Je to je otrava.
3: A mýlíte se.
2: Je to otrava.
3: Ne, opět se mýlíte. Slovo jed je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
2: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyni, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. Ať totiž koukněte se do slovníku.
3: Opět se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
2: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Heď, to je zase od slova hoditi boží, hod, hody, hody, doprovody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě zvolču ženská! Halo! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
3: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
2: Nedám!
3: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
2: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte pryč!
4: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod. Jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
5: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
4: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
5: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
4: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
5: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
4: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
5: Podle mého soudu?
4: Ano.
5: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
4: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
5: Aha, aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
4: Co je to?
5: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
4: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
6: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
7: No já byl první dokonce.
6: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
7: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
6: Úplně první filmová...
7: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statýrovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
6: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se statuje...
7: Koukejte se.
6: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
7: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Roth, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Roth měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji v lásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožeralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
8: Na co byl takový největší malér zatím? Pro vás, myslím, takový ten moderátorský.
9: No, pro mě moderátorský malér, no když jsme třeba v tom pořadu řekli paní, že ta její maminka, co si jí přála vidět, je mrtvá.
8: A proč jste jí to říkali?
9: No, protože ona si jí přála vidět a pošťák Ondra zjistil, že je mrtvá.
8: Tak jste jí to mohli říct a nemusela chodit do pořadu, ale...
9: No, ale my jsme pro ní měli skvělou zprávu, že máme bratra.
8: Ale toho ona nechtěla asi.
9: No, ale...
8: Co tam děláte? Chtěla maminko, že ta není, ale máme bráku. Ona ho třeba nenáviděla.
9: Ona ho neznala, ona byla adoptovaná.
8: To jste si mohli vymyslet, to je brácha, ale...
9: Ona byla adoptovaná, chtěla poznat svou biologickou matku, tak jsem jí říkala, fakt nás to mrzí, ale ta už nežije, ale máme trumf, máme bratra.
8: No máme, a to jste jí sdělovali všechno až v tom studiu.
9: A ona přišla, tam to proběhlo a pak se ukázalo, že to není bratr. Že to nebyla ta mrtvá, že není její maminka, takže jsme jí dali naději, že možná ta její maminka žije.
8: No takhle, čili vy jste jako jí řekli, maminka je mrtvá, místo toho máme bratra, zjistilo se, bratr není bratrem, ono ani maminka není mrtvá, my jsme si vás spletli s jinou paní.
9: Aha. My jsme si nespletli.
8: A tak to je hezký pořad, to už jste blízko u srandy jako.
9: No.
8: To už bušíte na dveře takový jako zvláštní černý legrace.
9: No.
8: Ta se to ještě nedělá.
9: No.
8: Tak to je pěkný případ, no. Ale tak, a teď jako moderátorka se jí to tam sdělovala, jo.
9: No tak ono se to vlastně tak jako...
8: A jak jste zjistili, že to není ani
9: ten bratr? My jsme si mysleli, že on si trochu vymýšlí, ten bratr, jo? Že se nechce znát k tomu, že má nějakou sestru.
8: Jo, vy jste chytli nějakého chlapa, zdálo se vám, že on si vymýšlí.
9: Ne, on v tom studiu začal tvrdit, že jako jeho maminka se jmenovala sice stejně, ale se narodila úplně v jiném roce. A tak se to tak
8: a
9: jako...
8: A co jste dělal, když se to šlo bortit?
9: No já jsem, to bylo moje první natáčení.
8: Jo?
9: Takže jsem z toho byla dost nešťastná.
8: No a co jste dělala?
9: Co jsem dělala, tak jsem jako, ono to vlastně nevyplynulo úplně, protože on ten pán byl trošku, že to musím opatrně volit slova.
8: No opatrně, no, tady opatrně.
9: Tady opatrně.
8: No není jako cakcárna, jako pošta, že?
9: No ne, prostě ten pán vypadal zmateně, on vypadal trošku, aha, že ani neví, jak on se jmenuje na to.
8: A proč jste si ho vybrali teda?
9: No protože se zdál být bratrem té paní, to mi zase respektuje.
8: A někdo z těch vašich pracovníků taky není trochu zmatený, když najde tohle toho?
9: Ne, jsou všechno profesionálové.
8: To jsou profesionálové, co našli úplně jinýho chlapa. Řekli, tady je váš bratr. Není jo, tak pardon.
9: No, takže ne, ona vlastně měla radost ještě při tom.
8: Nakonec se odvázá, že maminka možná žije, že jo?
9: Ona měla radost, že vidí toho bratra.
8: Ona byla odpoledne s maminkou, pak jela do televize, tam se dozvěděla, že maminka umřela. A na konci jste jí řekli, že to není pravda, že to nějaký zmatený pracovník televize si tam.
9: Takhle by to nějak jako mohlo být, ale ona tu maminku fakt neznala, jako takže, aha, takže...
8: A no, tak to je pěkný. A už jste se trefili někdy do nějakého teda příběhu? Jako...
9: Jo, většinou se trefíme, ale ten samý den jsme takhle hledali pánovi spolužačku dětskou lásku Vlastu.
8: Musíte na mě pomalu. Spolužačku dětskou lásku Vlastu. Dětskou lásku. Lásku Vlastu.
9: Vlastu.
8: Aha, kolik bylo pánovi?
9: Asi 50. To byl taky mladý. To byl ten první den toho natáčení. Čili co?
8: Mladý,
9: krásný chlap, mladý.
8: No, jasně.
9: No, dá. A on vyprávěl, jak s ní chodil do kina a že to byla, že ona byla taková neskušená.
8: No to můžeme tady přeskočit, tady nejsme.
9: Počkejte, že on ji zasvěcoval a že byl opravdu
8: jak zasvěcoval?
9: Do toho lásky plného života a do toho milostného života v 15, tak já jsem se děsila trošku. Ale přišla ta Vlasta a já jsem hned na ní začala, co vaše první láska, jak na ní vzpomínáte? Ona strnula a řekla, ta je mrtvá. Publikum se začalo smát, že jo, teď ona byla zoufalá, proč se smějou tomu, že její první láska je mrtvá.
8: Ty jsi taky smála,
9: ne? Ne, vůbec ne, já jsem byla zvyhlá. Takže jsme si s tou Vlastou hezky povídali.
8: A on čekal vzadu, abyste mu řekli, ty jsi mrtvej, ty jdi domů.
9: On byl za tou stěnou, že jo, nemohl nic.
8: Byl vlastně mrtvej. Nebo dvojka, se ukázalo, že při nejlepší je druhej.
9: Ne, ale pak se mu ulevilo, protože si zjistil, že to je jiná Vlasta.
8: Že to je jiná Vlasta. A tak vy to děláte pěkně, ten pořad.
9: Ne.
8: Máte vymakaný, koukám.
9: Teď mě zabijou asi z toho pořadu, ale ne, tak to bylo moje první natáčení a teď mi všichni říkali,
8: ale ono je to takhle, jestli jsem to dobře pochopil. Tam prostě někdo přijde, vy něco na něj zkusíte a buď to sežere, nebo ne. A ty, co vzdorují, jak se jim omluvíte, vy pak uděláte pardon, naše pošta.
9: Ne,
8: my jsme pošla pro tebe.
9: Prvních 8 dílů moderovala Bára Kodetová a já vstoupila do toho 9. a teď za mnou všichni chodili tenhle první den, kdy jsme pohřbili tu matku, která přitom nebyla matka a našli jsme tu Vlastu. Všichni říkají, to se nám doposud nestalo.
8: To, jo, to byly úplně jatka, když jste nastoupila.
9: Když jsem nastoupila, tak se, ale už se to asi srovnalo.
8: Už se to srovnalo, teď už byli všichni právě.
9: Teď
8: jako...
9: už opravdu se to, já vím, že to tam nedáte, že to vystřihnete, že to od té doby se nestalo.
8: To je jediné, co tam z toho rozhovoru s váma zůstane.
10: Panenko, mám blízka, my letíme nahoru.
11: A zrychlujeme. Ale a k tomu ještě navíc, ty vole, já mám fougla 3 cm dovnitř, to je přetížení.
10: Já jsem to asi udělal po sebe.
12: Nie potřeba do skafandru, já těž, už ako som si sadal.
11: Jak se to letiště vzdaluje?
10: Jaký letiště? Já už vidím půlku Evropy. Začínám vidět hvězdy.
12: Já jich tý kokot Slovensko má druhého kosmonauta, ale nikto sa to nedozvie.
11: Odhodili jsme první stupeň. Vejtřaska padá v plamenech dolů. Teda, pokud je to vejtřaska.
10: Ona tě to sranda přejde a zjistíš, že ty obrázky na tý cisterně srosvítily a ještě debilně blikají.
12: Ježíš, co je to za kravina? Ještě z něj voláky antény vybehly.
11: No tak už jsem si naložil do trioly taky. Asi mi to v tom šoku uteklo nebo co, ale k tomu se ještě...
10: Moc velký šok to asi nebyl, když furt meleš ty tvoje kraviny. A já začínám být v šoku, protože přestávám vidět normálně a dělají se mi mžitky přerlačivá.
12: Lebo ti hovno vybehlo do helmy.
11: Pánové, jsme ve stavu bez tíže. A to není všechno. Ta cisterna, o který nikdo nic nevěděl, bude asi vyrobená jinde než v Rusku. Nejen, že ty obrázky svítějí a blikají a vylezly z ní antenky, ale ještě má nějaký svůj pohon a navíc sama ví, kam letí.
10: No, aspoň někdo ví, kam letíme. A taky zrychlujeme. Hovno mi zajelo z helmy až do boty. A vy dva máte protahlý ksichci o 30 centáků.
12: A ty vyzeráš jako hovedo. Máš rýpak jako klepadlo do pekla. Zbohom mojí, jdem od vás. Neublížil jsem.
11: Koukněte z okýnka, to je pohled. Země.
10: Země. Ještě kus vyběhnul. Ale neva. Už v druhý botě.
12: A prečo se vraví modrá planéta, však nie je modrá, je celá dojebaná.
11: Aha, a to už je měsíc.
10: A my si tam letěli týden a my jsme tady za pár minut. Aspoň si můžete spočítat, jakou kudlu letíme. To taky vysvětluje ty vaše protažený držky.
12: Otváram helmu, či je tu vzduch.
11: Ne, nedělej to, nedělej. On to udělal, ale k tomu se ještě...
10: Tak co, je tady nebo ne?
12: No troška smrdlavý, ale asi hej.
10: Rup.
11: Tak ukaž, otvírám. Je tady.
10: Bacha, taky otvírám. Nelekněte se, kdyby něco vyletělo. To je největší výhoda stavu bez tíže. Když se poděláš, nemusíš si utřít prdel, ale stačí si utřít helmu.
12: Pozri, co jsem našel. Ha? To jsou vrecka s kosmickým jedlom. Jaj. A já mám pod skafandrom v monterkách ještě parenicu a oštěpok. Můj brat Bača mi poslal.
11: To bych pak rád ochutnal. Na dovolený v Tatrách se mi to nepovedlo.
10: Ty tě tam mají na každém krachu.
11: No, ale my jsme chtěli parenicu a oštěpok ochutnat hned po vyrobení jako od Bači. Ale k tomu se ještě dostaneme.
12: A čo, jste nenašli Bačovu alebo čo?
11: A našli, ale šli jsme v různým vedru z kopce do kopce, z kopce do kopce. A když jsme tam došli, tak mu říkám, že jsme jako z Prahy. A jestli nemá na ochutnání parenicu. A on, že teda má, ale že nedá. A já říkám, počkej, tak jako aspoň oštěpok. A on, že prej taky má, ale že nedá. No. Tak jsme šli nasraný jako z toho kopce, do kopce, z kopce. A když jsme byli na kopci, tak on řve, Česi, pojďte sem, pojďte. Tak jsme šli zpátky zase z kopce, do kopce, z kopce. A když jsme tam došli, tak on říká, ještě mám aj korbáčiky, ale taky nedám.
10: To jsi tak vymyslel.
11: Jo, ale k tomu se...
12: Jsi kokot.
11: Máš štěstí, že jsem připoutaný.
12: Já čo keby si nebyl.
11: No tak bych byl nepřipoutaný.
10: Zatímco se hádáte jako haranti. Já jsem ochutnal tu kosmickou stravu a asi bude prošla. Chuťově rozhodně nic moc.
12: To asi nebylo jedlo, teda možno bylo, ale tak včera, nebo předvčerom...
10: Co to meleš?
12: No toto vrečko som mal nahadiť si, čo mi gríti vedie. A kebyže si si ju napojil, tak by si nemal gaštany v helme.
10: A ťa zabil, dobytko!
11: Hele, mrknete sa z okna. Rudá planeta.
12: Ty kokoť, to je Mars.
10: A spomalujeme.
11: A rozblíkala sa zase ta cisterna. Asi poznala, že je doma.
12: Takže je to marťanská cisterna. Jaj, a ja len tak 20 rokov sa tá povalovala na dvorku, navyše mi raz rozprávala sa s mobilom, raz so mnou.
10: Fakt? A to ti to nebylo divný? Proč si něco nekráknul?
12: Alebo som myslel, že sa mi to sníva, tak však vieš, aký som ja ožran. Nikto by mi neveril, no. Ty by si uveril, že sa cisterňa abecedu učí.
11: Ale tak to je hustý. To je pro silný nervy a pořádne otrlý nátury. V jednu chvíli naložíš kravinu na vejtřasku a za pár minut seš kosmonaut a seš ako první na Marsu. A ešte ťa veze marťanská cisterna, ktorá sa 20 let učí abecedu. Aniž bys jako chtěl, hele, zažil někdo z vás větší nářez?
10: Já? Zapil jsem prášky na spaní šaratici.
12: No a co stretním s Marťanom? Bude mať skafander plný kozmické stravy.
10: Ani mi to nepřipomínej, ty hovado.
11: Pánové, ale evidentně přistáváme, ale k tomu se ještě dostaneme.
12: Na Zemi sa všetci dohadujú, či na Marsu je voda, lebo nie je. No a ja už viem, že tu najebeme do rybníka.
10: Ježiš, držte sa!
7: Tak taková to byla slepice. Chodí například venku na zahradě a najde malý kulatý oblázek. Hned si na ní sedne a myslí, že vysedí kuřátko. No co už dostala kvůli tomu od ostatních slípek a od černého kohouta. Říkali, že je hlupák, padlo i slovo pitomec. No a nakonec se kohout před ní postavil a vynadal jí, že je idealistkou. Odmlouvala, že nikomu do toho nic není a chodila tak dlouho po dvoře, až našla hliněnou kuličku, s kterou si chlapci hráli. Sedne si zase na ní, sedí a myslí, Bůh ví, jaké krásné kuře se z toho nevylíhne. Dospělejší kuřata, no takový uličníci, chodili kolem a smáli se jí. Malé kuřátko, mrzáček, který kulhal, ale přitom strašně zlomyslné, jak už to v životě bývá, vypísklo před ní a sedlo si na kamínek a napodobilo jí a pošklebovalo se jí. Přišel černý kohout a udělal pořádek. Pocuchal kuře a pocuchal slepici idealistku a pak měl řeč, ve které úplně odsoudil mládež. Co bude holka z tebe? Řekl zlomyslnému kuřeti. Co z tebe bude, až vyrosteš? Budeš klepat, pomlouvat, kohouti ti budou trhat peří, budeš vypadat jako oškubaná slepice. Tak tě chytnou a upečou. A máš odsuď. A vy, obrátil se na idealistku, vy zanechte už těch hloupostí. Vždyť se vám všichni smějou a dělají si z vás legraci. Co už jste všechno chtěla vysedět? Seděla jste na zouváku, na čepici našeho pantáty, na švestce, na třešni, na náprstku, který ztratila naše slečna. A tak jste se z Bůh darma okrádala o pravé požitky ze sedění na pravých vejcích. Víte o tom, že vůbec vajec nesnášíte? Už jsme vás dávno prokoukli. Když jde hospodyně, tak si někdy sednete na cizí vejce od jiné slepice. Tu zaženete a počnete se nafukovat na cizím. Víte o tom, že jste pomatená a že jste seděla už na mrtvé myši? Víte o tom, že jste už chtěla vysedět mravenčí hnízdo a co z toho máte? Až na to přijde hospodyně, že jste nepotřebná, že jen to tak všechno markírujete, tak s váma bude konec. Zařežou vás jako mé nebožký ženy, když přestali snášet vejce a... Ale jste strašně drzá při své duševní omezenosti. Když některá z mých nynějších žen snese vejce, tak už jste tam a začnete kdákat a sednete si na ně, aby hospodyně myslela, že to je vaše práce. Vy ničemnice, vy nesnášelko. A vůbec, abyste věděla, protivíte se mně i jinak, svou koketérií.
13: Máte porád zobák ve svém peří, pokukujete po mně, když se čechráte a myslíte si, to je pitomec, toho přece já svedu. Ale já vás prokouk. Vy si chytáte čmelíky, zapřít si s váma známost, tak je mám. A to byste se mě pak smála, co? To byste se nasmála, až bych si je hledal. Známe své papenheimské, má zlata. Jste falešná a přitom jste ještě idealistkou. Jo, ale až vám slečna přijde na vaše rejdy, tak budeme chodit kolem kuchyně a vy budete miláčku uvnitř pěkně na pekáči a slepice budou říkat, kdo pak to tam tak pěkně voní. No a já řeknu, no kdo? No, ale víte, no, ten blázen. Ale co je to všechno platno? Co je to platno, že vás napomínám? Teď na vás ani tresty neplatěj. Předešle jste chtěla vysedět má zlatá opice toho chrousta. No tak jsem vás na hlavě do krve zďobal. No ale ať mluvím s váma andělsky nebo ďábelsky, vše jedno. Chodíte jako pitomá ovce a najednou si sednete na kozí bobek a šeptáte si pro sebe má zlatá kuřátka, mé zlaté děti. Víte, co jste? Vy jste prach pitomá, nenapravitelná idealistka. Pokáraná slepice odběhla na zahradu, zobala a plakala. Říkala k sobě, že se polepší, aby jí měl černý kohout rád. Byl takový krásný a nebál se sousedovi kočky. Byl takový černý a uměl tak hrozně krásně kokrhat. No ale jak si tak říkala, že má předsevzetí, přišel k ní bílý kapoun a tázal se jí, jestli neví, kdy zabíjejí kapouny. Řekla mu, že až za měsíc a on pravil, že je rád. No a pak se rozhovořili a on se jí svěřil, že má zvrácené choutky a že někdy myslí, že je kvočná. A předešle už je tomu sice dávno, vylítl na okno vedle v sousedním hostinci a tam uviděl koule na kulečníku. Tak vletěl na kulečník a sedl si na ně, aby vyseděl kuřátka. A přitom znečistil kulečník a teď nesmí do hostince zobat drobty pod stolem. Kapoun, když se svěřil, odešel a slepice zůstala sama. Všechno její dobré předsevzetí bylo opět to tam. Znala koule na kulečníku. Taková pěkná vajíčka. Jedno červené, jedno bílé a jedno s tečkou. Pokoušela se už taky je vysedět, ale vždycky ji zahnali. Tak šla zase na dvůr s hlavou sklopenou a její malá hlavička byla plná ideálů. Šeptala si, má zlatá kuřátka. No nakonec vylétla na plot naproti otevřenému oknu komory a rozhlížela se kolem. A co vidí? Tam v komoře na stole je košíček, a v něm jsou opravdová vejce. Ale jak krásná. Žlutá, červená, modrá, zelená a jiná opět s kresbami. Na žluté půdě červené a modré kresby. Z toho budou krásná kuřata. No, tak krásná, že je svět neviděl. Vysedím je a až se mě vyvedou, tak ta světová kuřata přivedu k černému kohoutovi a řeknu mu, prosím, milost pane, račte se podívat, že nejsem žádná opice, jak jste mě řekl, ani pitomec. Tahle ta legie kuřat, to je moje dílo, prosím. A slepice idealistka se těžce rozletěla a vlétla na kraslice v komoře, na kraslice vejce to uvařená natvrdo. Nenapravitelná idealistka. Když na ní přišli, čepejřila se a klovala slečnu, která ji chtěla sehnat dolů. Mladý hospodář se dopálil a povídá, no už ji dlouho pozoruju, dlouho. Dělá takový divný věci, dělá, moc divný. Podívej se, zítra máme svátky, přijdou hosti, víš co, my ji upečeme.

0: Ubohá slípko idealistko. A druhý den, když mladý hospodář se obíral jejím stehínkem, řekl ke své sestře, tedy jako kvočna možná, tedy nevím, ale možná, mohla snad být výborná, jako kvočna. Ale tedy maso má příliš tuhé, dej mě ještě. A řekl to právě v tom okamžiku, když černý kohout před kuchyní pravil ke slepicím, maje slzy v očích. Neřekl jsem jí to. Už tam voní.
1: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže...
2: Seďte. No. Seďte, to je dobrý.
1: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
2: Tak to už bude záležet na nich, jestli se nechají chytit příčinu. Paní...
1: Slečna.
2: Slečno...
1: Netečná.
2: Netečná, ano. Já jsem neužil.
1: No to já taky ne.
2: Ale já se jmenuju neužil.
1: Jo, vy se pardon,
2: ale to je teďka vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přítomen závěrečné zkoušce?
1: Neměla jsem příležitost.
2: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
1: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty. Ty nejlepší se vám posadila tady do těch prvních
2: řad. No,
1: tak například tady jsou kasaři.
2: Ano.
1: Tady bytaři.
2: Ano.
1: No, tamhle už jsou tuneláři.
2: Ano.
1: Pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhého.
2: Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
1: Nevypadají, víte.
2: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu. Nenápadnost.
1: To jo.
2: No, k vám to budu povídat, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě obrat 1500 cizinců, víte?
1: No.
2: Jakže vám to galerka říká?
1: Ručka šmátralka.
2: Ano, ručka šmátralka, no. Dobře, už jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
1: Dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
2: Vyberte, koho chcete.
1: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
3: Tady, ano.
1: Ano, tak prosím.
3: Prosím vás, děkuji.
2: Ano.
1: No, to je šikovný děvče.
2: Jo, se tam tlačí na někoho. Ne, mrška. Ahoj, Brožíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
3: Ne, já už jsem tu po třetí.
2: Ale a na čem pak si vyhořela?
1: Ale ne, jsem... na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně. Poskytování služeb. Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
2: A proč si toho nechala, Brožíková?
3: No víte, mě vadil ten přechod.
2: Hraniční přechod Cína?
1: Ne, přechod na euro, víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama furt málo, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářku.
2: Já myslím, že v těch službách by si to dělala víc, ne?
3: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tímto nemůžu živit.
1: Já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolili. Tak, kdybyste šel kousíček. A Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla ho obrat.
3: Ano.
1: No, tak začni.
3: Takže.
1: A klid.
3: Jo, tak.
1: No to.
3: Guten Tag.
1: Lejte, tato.
3: Entschuldigen Sie bitte. Ich suche Wenzelplatz. Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
2: Hrostomila, ale nevím, co říkala.
1: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientelu.
2: Tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
3: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
1: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Já jsem, mě to trošičku ulítlo, no. Jolanko, musíš to hodit do češtiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl.
3: Jo.
1: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jo. Pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Aha. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
2: Teda?
1: Hrožíko vás, no.
3: Myšlelko, když ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
1: Nemůžeš, no.
2: Ale, ano.
1: Můžeš.
2: Ale samozřejmě můžu, no, ano, ale mám podmínku.
3: Ano. To já taky, na dva roky.
2: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni, aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát, aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
1: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
2: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši, já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej,
1: ano,
2: prostě.
1: Ano.
3: Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
2: Ale jo, klidně, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
1: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Rožíková si teď udělá solovku a pak teprve tlačenici. No ale při té solovce byste jí mohl udělat spojku.
2: Můžu?
1: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné.
2: Jo.
1: No, Brožíková, klid, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
3: Aha, no. Takže to je, Čmajská, no. Jo, pak spojka, pak pryč.
1: Ale já můžu tím vůbec. Dvě spojky.
3: Jo, jasně.
1: Čmajská, spojka,
3: jo,
1: pryč.
3: Jo, já jsem přece, jsem blbá. Čmajská, pak je to spojka.
1: Spojka, to je spojka. Jo. Ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tam, dělej mi první spojku, jo? Čmajská, jo, spojka,
3: jo.
1: Spojka, no a já jdu v klidu pryč.
3: Ty.
1: Protože já nic nemám.
3: To je fakt úžasný. Konšelko, vy jste opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
1: Mě to baví.
2: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
1: No. Panečku, ty budou koukat, tam se bude krásně jako víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme, no. Pane inspektore, no. Tak kvalitně, jako u nás, se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém,
2: no,
1: že?
3: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
1: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka. Teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu.
3: Aha.
1: A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
2: Udělala vám, co chcete.
1: No tak počkejte. Tak,
3: jo, tak já...
1: Helejte, tadyhle. Tak. Tady.
2: Jo, jo, dobře,
1: no, pomoz panu inspektorovi.
3: Ukažte.
1: No, on ti pak dá dobrou známku. Tak, no.
3: Ježiš, tak. Orgáne, vy jste teda kávka.
2: No, už
1: mrdá trošku, pačko. Já se vždycky tak rozčílim.
2: Ne, a to se nevomlouvejte. No tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
1: No.
2: Takže. Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
1: Ano, vy jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí a díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové.
3: Jo. A ty mám taky obrat?
1: Ne! Ne. Panáčkové jsou nahoře a kunčovti jsou dole. No, a protože koukají nahoru, tak nedávají co? No pozor! Aha. A protože nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
3: Antikoncepci.
1: Hovno postřeh! Pro Krista pána!
3: Nebo ne? Že jo?
1: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
2: Tak já začnu jako, jo?
0: Tak koukám.
1: To jsou zkoušky.
0: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam kukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde. A bude poledne.
1: Co bude, Brožíková?
3: Bude 12. Bo ne?
0: Chvora má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
1: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to, Brožíková, to je takový kopyto, jaký jsem tady v ročníku ještě neměla.
0: Ano.
1: No, ještě neměla. Brožíková, kdy si stoupnou tamhle?
3: Že to nemůžu.
1: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
0: Já.
1: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo? A velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo, hodinářem, to byste neřekl, hodinářem Hanušem.
0: Hanuš,
1: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo, tam je Týnský chrám.
0: Týnský, jo.
1: Bim Bam House.
0: Bimba House.
1: No a uprostřed toho náměstí, jo?
0: No.
1: Je socha Jana Husa.
0: Hus, Feuer.
1: Ne, Feuer, no to je jedno, A tadyhle, když se kouknete tamhle, počkejte, abyste viděl dobře, tam se koukněte, jo, a co? Tam je staroměstská radnice.
0: Jaše.
1: No. A teď, když se kouknete dozadu, tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic. Tak vidíte, ale takhle se to dělá, Brožíková tlačenice.
0: No, brilantní, teda netečná.
2: Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
4: Drobku.
0: No. Volku.
4: Teď seš malej, co? Teď seš malej.
0: Kde tě mám?
4: Kde jsem?
0: No, už jsi postavil nebo co?
4: Ne, já stojím a... Jsem zase větší, když jsem malej.
0: No dobře, já se taky můžu postavit, počkej, hele. No.
4: Ty nestojíš, ty se vznášíš.
0: No, a to je ten rozdíl mezi náma. Ty musíš zůstat při zemi, já se můžu vznést.
4: No, já taky mohu se vznést, ty se taky můžu.
0: No hele, já teď jenom jde o to, jak těm lidem dokázat, že víc neumíme a že ten večer končí. Jak jim to říct? Hydrantama nebo?
4: Já to obyčejně říkám odchodem.
0: Že bychom odeš.
4: No. Ale ta Chantal tady dělá ty ruce tak hrozně, bude mě pořád tady takhle. A oni pak lidi myslí, že ty měl, nebo že mě tady to.
0: Ne, to oni vědí,
5: Oni cítí tu něhu v tom pohybu.
4: Oni zapomněli. Ne. Na rozdíl ode mě, já už nesmím.
5: No, já si myslím, že tiše vody, jdeme odletíme.
4: Tak je to, přátelé, dobrou. Dobrou.

0: Kdysi dávno se mi opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
1: Hudební koncert? To je pleonasmus.
0: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
1: To není hudba, Jospě, podle tebe.
0: To netvrdím, ale hudební.
1: No, tak mluv,
0: koncert dá, je to terminus technika.
1: Tak povídej, no povídám.
0: No, nešlo to hladce, dalo to trošku práce dokonce, tak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
1: Žinantní,
0: ta vstupenka propadá. Najednou koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
1: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Že má něco kulturnějšího.
1: No.
0: A nakonec, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
1: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
1: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
1: Tedy ne proti České filharmonii,
0: ale
1: tak.
0: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
1: No,
0: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
1: Tak jo.
0: Ano, a vždycky mě to mluvilo v duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
1: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, tím já jsem milovný.
1: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohle to.
0: A takhle to šlo pořád. Já jsem byl za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
1: Ne že... duel?
0: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
1: A takhle, tak a pardon.
0: To je duo.
1: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
1: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
0: Proč?
1: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
1: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
1: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem?
0: Takhle to šlo pořád.
1: Jo.
0: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou, Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale já si musím říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo.

0: v zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
1: Aby ho zpěl. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jsem ho informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat a říkal, tam se ulejívají některý muzikanti, nehrajou.
0: Nehráli, já se si všim.
1: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
0: upravit. Na práci, ano,
1: zrovna ano, ano, no.
0: Který si nevrz za celý večer. No.
1: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli ty pauzy se jim jako strhávají z honorářů. A tak dále. A
0: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
1: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... Že koncert, to koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
0: no, nebo čelo, že? Nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
1: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
0: Dobře, to...
1: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
0: No.
1: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
0: Ano.
1: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
0: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec Mildo bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
1: Jak tě vynášeli.
0: Jak vynášeli.
2: Dotančit, prosím. Dotančit. Přistupujeme k zlatému hřebíku naší kulturní zábavy v Pidivajzlici. Soudruzi, tiše tam vzadu. Neperte se tam se soudruhem okrskářem. Pepiku, vrať mu hned tu pistoli. No, proto. Přistupujeme tedy k volbě královny plesu v našich Pidivajzlicích. Do poroty prosím, zástupce místního národního výboru. Dále prosím, do poroty zástupce zdravotnického střediska. Nakonec pak prosím, do poroty zástupce požárníků v Pidivajzlici. Prosím, ať porota zasedne. Pane vrchní, láhvinku, napište to na kulturní fond, rubrika zájezdy po českých zříceninách. Děkuji vám. Tak, soudruzi, na volbu soudružky královny plesu v Pidivajzlici. Na zdraví.
3: Já myslím, že ono se moc vybírat nedá.
2: To řek dobře, soudru. To řek dobře.
3: Ne, já si myslím, že královnou plesu musí být plesu soudružka předsedová MNV.
2: Správně, soudruzi, podporuju tento návrh, protože soudru předseda si to určitě zaslouží.
3: Mimo to on je slavista, už neměl dlouho žádnou radost.

0: Aspoň ať ta stará jeho jednou něco vyhraje.
1: Soudruzi, pardon, pardon.
0: Nic se nestalo.
1: Já si totiž myslím, že bych se měl klást větší důraz na politický aspiky, soudruzi.
2: Aspekty, soudruhu.
1: Jo, na ty taky. No, a proto si myslím, že soudruh tajemník, který byl už prosím šestkrát ošátkovaný od pionýrů za různý projevy, by si chudák zasloužil, aby ta jeho manželka byla tou feudálkou.
2: Ano, správně, soudruh, a to by šlo. A vedle toho má několik vyznamenání za sběr. A taky bylo zjištěno, že ten ječmen neukradl on, ale bezpečnostní technik. Tím víc by bylo záhodno, aby královnou plesu byla soudružka tajemníková. Na zdraví.
3: Na zdraví. Na zdraví. Já navrhuju, aby to byl velitel místních požárníků Kozůbek, protože ten taky nic neukrát a navíc má bráchu v nějakém vejboru.
2: No já ten...
0: Pokud vím, tak má bráchu zavřenýho.
3: No jo, ale je tam ve vězeňském vejboru.
2: Ano, to má soudruž pravdu. Ovšem, soudruž, myslím, že jsme zapomněli na soudružku lékárníkovou. Když královna, tak soudružka lékárníková. Protože soudruž lékárník je prudký člověk a ten, když se rozčílí, no nazdar.
4: Nazdar, bratři!
2: Nazdar!
1: Pardon.
2: No, tak. Pokračuju tedy, soudruži. Herko, kde já pokračuju?
1: Že lékárník je pes.
2: Ano, lékárník je pes. A nevyřídil on toho čuříka tím jedem na krysy?
3: No jo, ale z roztržitosti.
2: No jo, z roztržitosti, ale vyřídil ho. Já navrhuju tedy lékárníkovou. A navíc, soudruzi, je daleko lepší usedlá královna šedesátnice, než nějaká nevyspělá svazačka, která by se nám s tímhle titulem vůbec nevyrovnala a chodila by nám po pěti vajzlicích mravně narušená celý život.
1: Zdraví proti vnitřně narušeným svazačkám. Ať žije královna doktorová.
2: A žije, počkej, já jsem říkal lékárník.
1: A já vás říkám doktorová. Za prvé. Doktor musel štujírovat díl než lékárník. A za druhý, když by nás v případě nezvolení, ty svý, chotě mařený přestával uznávat, soudruzi, tak kdypak my si máme postavit králíkárnu?
3: No, tak kde nám o králíkárnu nebo o královnu?
1: Co? Soudruzi, mě jde o králíky, protože mě se strašně rychle kotěj.
3: Moment, já navrhuji, aby to byl velitel požárníku Kozůbek, protože soudruzi, on má doma ve špajzu obrovskou bednu syrek. On by nám mohl, kdyby jsme ho nezvolili, zapálit pěděvajzlice a ty by lehli popelem i s tou tvojí králikárnou.
1: No. No ne, ale předseda nebo Kozůbek, to je praž nebo uhoď. Když nezvolíme předsedovou, tak nám předseda spočítá metry a stejně nemáme kde bydlet.
3: No dobře, ale nelehne nic popelem. A takhle si to představ, všechno lehne popelem, nezůstanou ti ani žádný spotky, ani svršky. Jenom pár legitimací a holej život. Strašná představa. Proto já navrhuji velitele požárníku Kozůbka.
2: No jo, ale moment. Tady Kozůbek, a kde máte manželku? Kozůbek už je 25 let vdovec.
3: A co na to taháš manželku? Pro tebe člověk bez manželky není člověk, jo? To se na to teda špatně díváte ze špatného stanoviska toho druzy, to teda promiňte, já vysloveně hlasuju pro velitele požárníků Kozůbka. Ať žije velitel požárníků Kozůbek,
4: královna plesu v pínu a dřesil.
5: Byl jsem na fotbale, to je takovej dobře 20 let, jo. A nedávno volá mi kamarád Vojta, říká, co děláš. Říkám, no, co dělám, čekám, až bude druhý den. On říká, no tak nechtěl by si se mnou jít na fotbal? Říkám, no tak celkem, jo. Byl to ten zápas, co tenkrát Slavie byla, jo. Obrovský manévry kolem toho, bylo to všude v televizi. Zbrojnoši tam vedli ty fanoušky, asi 6 fanoušků, takhle 180 policajtů kolem, lítali vrtulníky, tanky, zavřená doprava, jezdilo se jenom doleva. Jo. Opravdu brutální zákrok. Jo. Ne, vy se smějete, ale to bylo dříve, když jsem já chodil na fotbal, to se ještě chodilo na fotbal, dneska to, abys tam byl dřív než na letišti, tam jsou bezpečnostní předpisy, to neuvěříš prostě, 4-5 hodin před zápasem tam musíš být. Jo. No tak tam přijdu, jdu k tomu turniketu, co dřív býval vstup. Tam stojí u toho chlap, jo, jak hora, ale jo, na rukou takovýhle svaly, jo, na nohou těžký boty, na hlavě žádný vlasy. Jo. Aby se ho rozeznal od skinheada, tak má na sobě žlutou vestu s nápisem pořadatel. Tam přijdu a říkám, dobrý den, vůbec nepozdravil a povídá, stůj, neseš něco, a já, co, kde? A teď už klečel a už mě šacoval. Začal normálně u kotníku a teď mi takhle ohmatával nohu, když byl u kolen, tak jsem ucuk. Povídám, člověče, co to děláte? Jak se to ke mně chováte? Teď já jsem normální slušný divák. A on říká, jak mám asi poznat, že nejste výtržník? A já říkám, jak mám poznat, že vy nejste buzerant? A šacuje mě dál, vůbec na to nic neřekl, už byl tady, teď mi tady také začal klepat. A povídá mi, pane, a to vy nevíte, že na stadion je přísně zakázáno vnášet ocelové tyče? A já jsem říkal, já už jsem vám jednou říkal, že jsem slušný divák, jo, ale ještě chvilku mi to oklepávejte, tak tu tyč vyndám a natrhnu vám s ním prdel. Teď on se postavil a požádal mě o telefonní číslo. Jsem ho nedal, samozřejmě šacuje mě dál, tady na kapse se zastavil, jsem měl bundu takovou, zastavil, co to tu máte? Já jsem říkal, to mám pet lahev s kolou. No tak to nemůžete. Já jsem říkal, proč bych nemohl, se bojíte, že se během zápasu napiju? On říkal, no to ne, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo? To je stejně debilní výmluva, jak na těch letištích, jo? Na fotbal nechodíš možná, ale v letiště jsi byl někdy, že víš, že se tam nesmíš si vzít pití do toho letadla, že ti to seberou, jo? Víš, tady kejvá, jo? Jak to, jo? A víš proč? Kdo ví proč? Kvůli teroristům, jo? Blbější výmluvu jsem v životě neviděl, rozumíš, já si vždycky představím toho teroristu, jak vtrhne do toho kokpitu, teď mám v ruce tu lahev s kolou. Teď zařve na toho kapitána, otočte okamžitě do Iráku, než ti s tady tím postříkám všechny páčky, co tu máš. Jo? No nic, zpátky na fotbal, jo. A říká, tady to hoďte do toho kontejneru, tam normálně kontejner, v tom svačiny, řízky, jo, vlašský salát, já jsem tam do toho hodil to, tu kolu a on povídá, co ten deštník. Já jsem říkal, tak prší, tak mám asi deštník, ne. On říká, to mít nemůžete, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo, já jsem říkal, proč, to se bojíte, že budete mít suchý diváky? A on říká, no to ne, ale vy si vůbec nedovedete představit, jaká zbraň je deštník v rukou zkušeného výtržníka. Já jsem říkal, už jsem vám jednou říkal, že jsem normální divák, ale vám bych ho nejradši vrazil do prdele a otevřel. Je požádal po druhý o telefonní číslo. Teď to hoďte sem, na druhé straně jiný kontejner, tam samý kovový věci, francouzský hole, dětský kárky, jo, invalidní vozíky, nesmíš tam vnes nic kovovýho, jo. Takže jsem tam hodil ten deštník a mu povedal, teď si projděte tady tím rámem, tam normálně rám, jako na těch letištích, ty jsou ty rámy, tam zabejčený chlap takhle povídal, ne, já mám kardiostimulátor. A oni mu říkali, my vám ten kardiostimulátor po zápase vrátíme. A on říká, co blbnete, teď mě zabijete. A oni říkají, pane, nám jde hlavně o vaše bezpečí. O kus dál na zemi ležel chlap, tomu vyndávali totální endoprotézu kyčelního kloubu, protože mu to v tom pískalo. Jo. Já už neměl nic, já už jsem prošel úplně normálně za tou bránou. Další skinhead a povídá, lístek. Já měl, tak lístek nemám, ne, jsem se rozhodnul teď spontánně, ten si koupím teď. On byl, to těžko. Říká, proč? No, lístky se prodávali včera. Říká, je vyprodáno, to ne, to ani náhodou, ale to je opatření kvůli výtržníkům. jsem říkal, tak kde si teď koupím lístek? No nikde, přijďte příští týden. To tu hraje Baník. To už přijďte ve středu. Jo, a vemte si pás nebo občanku. Jsem tam už nešel. Jsem se bál, že budu potřebovat vízum.
6: Dámy a pánové, dovolte mi, abych na chvilku teďka přerušil naše představení a vysvětlil vám, co se bude dít. Jistě jste si všimli, že tady jsou mikrofony, které směřují nejen směrem k nám, ale i mikrofony, které směřují směrem k vám, a to je proto, že tady teď natáčíme vlastně takovou nesnad desku, ale takové podklady k případně k desce. No a potřebujeme živé reakce publika, protože to bude živá deska. My ji potom teda dotočíme ve studiu, ale ty živé reakce budeme potřebovat natočit, takže si je teďka s vámi natočíme. Takže teď, jak jste se takhle zasmáli, tak to je, myslím, první věc, kterou bychom potřebovali. Takový kratičký smích, jestli můžete, prosím vás, aby jsme si neskákali do řeči, aby se v tom dalo stříhat, tak vždycky, že by byla chvilka klidu a namávnutí, že byste udělali tu reakci. To pár věcí, které budeme potřebovat, já myslím, že nás to nezdrží. Tak. Tohle bylo velmi pěkné. Ano, ale takhle, jak to děláte všichni, je to lepší ještě, jo? Takže jenom by to bylo potřeba, kdyby to bylo opravdu velmi krátké. Takový jako kratičký smích, ale plné publikum, ano? Takže se prosím připravíme. Utište se, prosím. Tak. Dobře, vysmějte se hezky. Tak, už je klid. A teď pozor, kratičký... A jakmile udělám takhle, tak nasmějte. A jakmile takhle, tak skončíte, ano? Takže pozor. No to bylo úplně špatně třeba, že? Dobře, tak tohle to už máme. To nebudem natáčet. Dobře, tak pojďme dál, co tady potřebujeme. Teď bychom potřebovali takové jakoby pochvalné mručení. Jakože se tady někomu něco povedlo, ale není to zas tak vtipné, ale zase stojí to za takové pochvalné zamručení. Zkuste někdo takové jako... Zkuste někdo. No, to je dobré. Tak, výborně. Tak se prosím nás připravíme. Podle už natočíme, jo? Výborně. Jenom bych to poprosil ještě jednou, abychom to nerušili těmi smíchy. Místy jsou v tom smíchy. To je dobrá verze, tu si necháme, ale ještě uděláme jednu... Verzi toho zamručení, takové Tak prosím, pozor. Jste hrozně rozjívení. Dobře, pojďme dál. Teď bychom potřebovali, jakože se nám tady něco nepovedlo zase vůbec a... až takový jakoby výsměch, takový jakoby šklep, jakože to opravdu bylo špatné, co jsme tady předvedli a nebylo to hodné vaší úrovně, ano? Takový jako z vrchu se na nás díváte a vysmějete se tomu spíš v takovém krátkém výsměchu. Tak pozor. No to bylo takové neuspořádané. Já bych si to představoval jako takový výsměch, jako může tam někdo i třeba říct si, no tohle třeba, nebo může tam zaznít i nějaký takový výkřik, jeden, dva, jako, no toto, nebo tak, jo? Takže prosím, pojďme na ten výsměch, ať to máme za sebou. V pořádku, to bylo výborné. No a teď... Teď už jenom si uděláme takové špitání, jakože se tady na scéně stalo něco, o čem nikdo netuší, co to vlastně bylo. Jestli byste tak mezi sebou mohli, co to bylo, takový šum jako nejasný, jako co to bylo, nebylo to tohle, tak jako mezi sebou, nakonec zase, jo. Já vím, je to trochu složitější, ale já myslím, že představte si, že jste takové inteligentní publikum, já vím, dá to práci asi, ale... Prosím vás, už jsou před náma jenom dvě nebo tři věci, takže takové to špitání, co to bylo? Připravíme se. Se pořád smějete, opravdu to je strašné. Děkuji, to bylo krásné. A teď už na závěr jenom bychom od vás chtěli, to dáme asi na závěr té desky, kdybyste skandovali, protože tam budeme mistři, mistři, mistři. Bez potlesku, ať je tomu hezky rozumět. Mistři, mistři, mistři, ano? Tak prosím, připravíme se, já vám to odmávnu a jedeme, pozor, teď. Určitě nepoužijeme. A teď takové jednotlivé výkřiky, to už je poslední věc, co po vás chceme, takové jednotlivé výkřiky, bravo, bravo, sklepy, sklepy, bravo, sklepy. A tím skončíme. Takže prosím, poslední zkuste jeden, dva začít takhle a ostatní se přidají, bravo, bravo, a pak už takový celý dav, sklepy, sklepy a na závěr potlesk ještě, ano? Tak prosím, teď dáme do toho všechno, je to poslední věc. Pozor. A jednotlivé hlasy, já pak říkám. Bravo! Báječně. Děkujeme. Takže jestli si koupíte tu naši desku, tak se tam pravděpodobně uslyšíte, pokud to tam dáme, a vy, kteří tam účinkujete, ji dostanete samozřejmě se slevou, a pokud se to tam nevejde, tak za ní zaplatíte ještě víc než normální lidé. Tak děkujeme a představení pokračuje.
7: Hej, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt, a proto nadevše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krk 50, v kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, trak usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají! Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka, nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete rád, ale teď jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho třem čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. Ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa dokutál 20 kol dříví. Proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna vřála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne, rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to prý, promiňte, kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen vnímavé zkazky pamětníku přibližují nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď beta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby hnát rozporkama přes polního inseminátora, protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. Jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže sehnat brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, mějíčky do Národního na něčo v studni, a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. prej, aby nezaspal dobu. A já? Já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslep u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u toho, ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek, filek, král, eso, ať vám padá karta!

0: Já vás všechny vítám, přátelé, vás, kteří jste přišli včas, i vás, kteří přicházíte o něco malinko později. Každý platící divák, platili jste, víte, co jste přišli jako, dobře, tak má právo přijít, kdy chce. Já vás ještě jednou všechny vítám, zdravím hlavně vás v první řadě, kde vždy sedí nejbohatší lidé z města. Bych rád poděkoval Smetánce podnikatelům za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce. Samozřejmě ale zdravíme i ty normální, prosté lidi, že to jsou od té druhé, třetí řady dál. Dobrý den. Zdravíme i dozadu chudinu, buďte pozdraveni. Tak. Už vás máme pozdravení všechny. Mimochodem, všimli jste si, že poslední dobou v té první řadě už tolik nesedávají podnikatelé, ale spíše manželky podnikatelů? Ano, podnikatelé také sedí, ale no, to jsou takové smutné věci. Já myslím, že to se na začátek pořadu nehodí. Máme tady dneska posilu. Přijali jsme kapelníka velkého klávesového orchestru, je jim pan Jiří Markvart. Dobrý večer. No ale vy jste sem nepřišli kvůli hudbě. Ba co dím, vy jste sem nepřišli ani kvůli mně. Vy jste sem přišli kvůli tomu, co se tady za chvilku vedle mě... Teď nevím, jak bych to řekl, abych nikoho a nic neurazil. Ale no tak, co se dá dělat? Ta příroda taky někdy může. I mistr Tesař se někdy utne. A takhle vznikají význační komici. A proto mi dovolte, abych mezi námi na jevišti přivítal vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě teď odněkud. Co je to? Co je to?
1: To je igelitka.
0: No to všichni vidím, ale proč to taháš na jeviště?
1: To mám na dárky.
0: Na jaký dárky?
1: Tak bude mezinárodní den dětí, tak kdyby už předstihem někteří si vzpomněli.
0: Ty již celou řadu desetiletí nejsi dítě.
1: Ne.
0: Ne, odlož si tu tvoji podepsanou tašku. Co tam máš napsáno? Debil?
1: Ne. Byla.
0: Byla, ano. Sestry. Prosím tě, už si pozdravil diváky.
1: Ano, dobrý večer, vážení přátelé. Všechny vás tady vítám. Jsem rád, že jste přišli. To se divím, že jste přišli na takovou kravinu. Jako
0: prosím tě, něco zajímavého by bylo dobře. Něco poutavého, co lidi zaujme.
1: Přátelé, mám pro vás funglnovou zprávu. Jsem zdravej.
0: To je ono. To je šok.
1: Ano, to si VZP oddychlo.
0: Ano, to teda určitě. To víte, kolik teďko se udělá novej sanatorii za ty ušetřený peníze?
1: Přátelé, já jsem totiž byl v Luhačovicích v lázních.
0: Jo, tohle.
1: Tam mě dali dohromady.
0: To ne.
1: Dokonce jsem zjistil zajímavou věc. Já sám dokážu lidi léčit. Já jsem v těch Luhačovicích taky chodil a já jsem léčil lidi. Já vyzařuju energii.
0: Nepřipomínej
1: a
0: to.
1: A pomáhám lidem překonat jisté obtíže.
0: Nepřipomínej.
1: Máte paní obtíže? Velice třeba pomáhám při léčení neplodnosti u žen.
0: Alois.
1: To je můj koníček.
0: Ano. Taková paní se na něj podívá a radši porodí.
1: Jsem byl ve 14 případech úspěšný léčitel.
0: Prosím tě, nepřipomínej tady tyhle věci. To byla ostuda, neskutečná ostuda.
1: Ty Luhačovice?
0: No jistě.
1: Proč?
0: No, ty si na to nevzpomínáš? Hele, já jim to řeknu.
1: Mně je to jedno.
0: Já jim to opravdu řeknu, jak to
1: tak
0: bylo.
1: Jo, no.
0: Představte si, že on chodil po těch lázních, po těch kolonádách.
1: Kolovám nádo.
0: Ne, to byly jiný lázně.
1: Jo. Co Karlovy Vary?
0: Ano, to jak v Karlových Varech si se snažil Rusům prodávat bicykly. Tak chodil po těch lázních, po těch Luhačovicích, po těch kolonádách, zastavoval dámy, paní a slečny a tvrdil jim, že je chodící mamograf. To byla ostuda. Představte si, milostivá, že on jednou asi čtvrt hodiny nesehnal žádnou pacientku, tak vyšetřil šoféra z autobusu, který Ausgerecht ze začátku ani nechtěl.
1: No, přátelé, opravdu, já léčím lidi, já jsem léčitel, Ježiš. Já to dělám jako jediný v republice, snad nezištně.
0: Tak a počkej,
1: normálně...
0: zadrž.
1: Co?
0: Co to je podle tebe nezištně?
1: Beru prachy na černo, aby to finančák nezjistil.
0: To jo, tomu rozumím.
1: To je nezjištně.
0: Nezjištitelně.
1: Ano, nezjištně. Lidi mi volají, píšou z celé republiky, já jim pomáhám. Jsem na tuhle mi jeden pán psal tady odsaď, psal mi, pane Náhlovský, mám strašně tvrdou stolici, poraďte mi,
0: prosím
1: mám
0: tě
1: dělat, mám problém.
0: Chápeš, že to má být kulturní záležitost?
1: No jo, ale musím pomoct každému, on má problém. Pán měl problém s tímhle,
0: tak
1: jsem mu napsal, pane, máte tady tvrdou stolici, neváhejte, naštívte prodejnu nábytku Euromebel.
0: Jo, takhle.
1: Až uvidíte ty ceny, tak se s tou na fleku.
0: Prosím tě.
1: Pomátnete, pane, pomátnete a koupíte si nějakou pěknou měkkou stolici, ano, na které se vám bude lépe sedět. Nebo psala mi paní, poslala mi takový krátký dopis a poslala mi 50 korun v tom. Napsala mi, pane Náhlovský, je mi 50 let a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Tak jsem odpověděl taky krátce. Už nic, paní.
0: To je opravdu veselý, tohleto.
1: No ne, tak přece tam nepojedu za 50 korun.
0: To nikdo nechtěl po tobě.
1: No, paní byla ze Šumperka, to bych dal víc za dráhu. Třeba jako jediný na světě umím vyléčit rýmu.
0: Tak pozor.
1: To neumí ani doktoři, já umím
0: vyléčit rýmu. Neumí vyléčit na světě nikdo.
1: Já jo. Mám na to svoji vlastní metodu, říkám jí pracovně vyhánění čerta ďáblem. A spočívá to na takovým přírodním principu, že silnější bacil z těla vyžene bacil slabší. Pojď se s tím nesnese, tak ho vyžene. Jako to je v přírodě, že jo? Silnější element vytlačí element slabší. Třeba, já nevím, jak bych vám to připomněl, třeba kukaččí hnízdo. Kukačka, že jo, přinese omylem orlí mládě do hnízda, to je silnější než kukačky. A kukačky vystrčí se z hnízda i tam sám. Prostě silnější ptáček, větší ptáček vytlačí.
0: Prosím tě, neráchej se v tom.
1: Ptáčka menšího?
0: Neráchej se v tom.
1: Z hnízda.
0: Ano.
1: Tak prostě silnější pacient vytlačí slabší. Dejme tomu, já se vyberu jako pacientku třeba. Tady. Vy, paní, máte sympatický, přijdete ke mně, máte rýmu. Já vám píchnu bacil chřipky, virus. Pozor, virus chřipky, ten je silnější, než je bacil rýmy a za hodinu máte po rýmě. Jak jednoduché, doktoři na to nepřišli, já jo, jedinej, to je. Co?
0: Počkej, ale to by
1: silnější paní bacil vytlačí, slabší.
0: To by paní měla chřipku.
1: Ano, to, jo. No to nevadí.
0: No nevadí, jak taky, komu?
1: Taky za hodinu píchnu něco silnější. Třeba bacil žloutenky, dáme ty pce, tedy silnější, a paní má po chřipce.
0: Možná ti budu připadat jako šťoura.
1: No to už skoro jo.
0: Ale paní má v tu chvíli žloutenku.
1: To co se mnete, když máte žloutenku?
0: Prosím tě, ne teď.
1: Jo, teď, aha.
0: Hypoteticky.
1: Hypoteticky má, no, paní žloutenku. No tak co? Tak jí píchneme něco silnější? Za další hodinu, že jo, paní? Asi u mě posedíte, no. Mám píchnu bacil plicního moru. Ten je silnější než bacil žloutenky a je po žloutence.
0: A co budeš dělat s tím plicním morem?
1: Už nic, to paní chcípne.
0: No to je výborný.
1: Ale já jsem říkal, že umím vyléčit rýmu, no, ne plicní mor.
0: To je skvělý.
1: Já mám cestu nastoupenou dobře, ten formálně jsem na dobrý cestě, že to kolečko nedokážu uzavřít.
0: Ano.
1: Až
0: ano,
1: to uzavřu, dostanu Nobelovu cenu za medicínu. Ano. To je.
0: Zatím je to na debilovu cenu za cokoliv. Ano. Prosím tě, zdravotnictví, to je vážná věc.
1: No, já se v tom hodně vyznám. Dokonce já jsem mohl být minister zdravotnictví. Jak ten minulý minister zdravotnictví, ten David, jak s tím praštil, že to nebude dělat, jo? Tak scháněli novýho. Já jsem byl jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví. Oni nakonec vzali hezčího.
0: Jak na tebe takhle zblízka koukám, člověče, to muselo být vofous.
1: No, já jsem byl nevoholený, měl jsem fousy.
0: Ano. Prosím tě, musím ti vysvětlit jednu velmi důležitou věc.
1: Mně je všechno jedno.
0: Ministr zdravotnictví u nás vůbec nemusí rozumět zdravotnictví.
1: To všichni víme.
0: Ne, takhle jsem to nemyslel. Ministr zdravotnictví musí být hlavně ekonom.
1: Ekonom.
0: Tam jedou neskutečné peníze. Si jenom uvědomte ty léky, co stojí, ty nemovitosti, nákupy, prodeje celých nemocnic. Vzpomeňte třeba kauza Homolka.
1: Homolka. Kupuje nemocnici. Ale Franta Homolka.
0: Ale ne.
1: Proč by to dělal? Vždyť je to truhlář.
0: Prosím tě.
1: Hledáš, že by koupil patologii, on chce dělat rakvárnu. Ne, to je dobrý šéf rakvárna. Co, paní? Taky vám nebude jedno, v jakým papundeklu vás pálí.
0: Prosím tě, trošku úroveň.
1: Já chci třeba z cedrovýho dřeva. Pěkně intarzie, mahagonový,
0: no, to ví, že
1: kování, stříbrný, no, ale prostě zlatý křížek.
0: Určitě.
1: Malým diamant.
0: No to ví, že jo.
1: Přesně možná to. Může být i safír. No, to, já si na to šetřím.
0: No to si můžeš šetřit, ty peníze půjdou na něco úplně jiného. Ty dostaneš normálně falbrovku a půjdeš.
1: Koho?
0: No odborářskou rakev, zdarma.
1: To je nějaký pytel na jutovej.
0: No ne, se nebude vyhazovat za jutovej pytel. To tě položej tak na 3 dny do mrazáku a pak ti takhle ze strany nastřelej madla. A ještě cestou na hřbitov můžeš ochladit nějaký pivo.
1: Madla.
0: Hovoříme o zdravotnictví.
1: Ano, zdravotnictví.
0: Homolka stojí v Motole.
1: Proč si tam nelehne, když je nemocnej Franta?
0: Homolka na Homolce leží.
1: Homolka leží na Homolce, tak to je peříčko.
0: Ale prosím tě, jo, na Homolce.
1: To se tak jmenuje.
0: No, to je nadstandardní nemocnice. Přijedete obrovské parkoviště, rovnou vám vemou ty věci, vezou vás vozejčkem hezky přes tu hlavní vrátnici. Všude obrazy na stěnách, květiny všude, hraje hudba. Víš, kde leží ta nemocnice?
1: No podle toho, co tady říkáte, tak je to Las Vegas.
0: V Motole.
1: Tam je taky Las Vegas, ale to je herna, tam vás voškobou.
0: Ale každý pacient má svoji vlastní sestřičku.
1: Jo.
0: No jistě, ta vám udělá, co vám na očích vidí.
1: Tak to vás podvedli, to jste byl v bordelu. Ale to nevadí. To taky někdy pomůže. Že jo, pane? Šuváte vysoký tlak v peněžence. Tak vám jenom odpustěj.
0: Hele. Už zase jedou kolem těchto problémů lobby.
1: Lobby nejezdí, bobby jezdí. Mně to jedno.
0: Proč já ti to vysvětluji, ty to stejně nekoupíš?
1: Proč bych to kupoval, co pak jsem blázen,
0: no.
1: Nemocnici?
0: No.
1: Já mám o práci postaráno, já právě u Franty Homolky budu dělat v té rakvárně.
0: To nejde.
1: Proč ne?
0: Ty se nemůžeš živit manuální prací.
1: Jak důvod?
0: No ty vemeš hoblík nebo sekírku a budeš první zákazník. A ještě z jedné strany to bude uší, až bude chybět ruka, to nejde.
1: Ale já budu dělat v oddělení marketingu a reklamy u Franty Homolky.
0: V rakvárně?
1: Já už jsem mu vymyslel reklamní slogan na jeho
0: prosím
1: firmu.
0: Tě.
1: No už to má zlatým písmenem na dveřích těch pohřebáčků.
0: Jo.
1: No jistě. Vaše smrt, naše radost. Pane, to prodává. Vývěsný štíp udělám.
0: Jo.
1: Vlastně, no. S námi je radost umřít.
0: Přátelé, uděláme jednu důležitou organizační věc. Máte možnost napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat. Čili milostivá paní, vy dostanete, já vám ho potom podám, notícek, napíšete dotaz, pošlete vedle, ano? Pán napíše dotaz, pošlete vedle, ano? Vždycky nemusíte se podepisovat, vedle, nezdržovat, vedle.
1: No.
0: Vedle. Paní, vy ne vedle, to by upadlo by dozadu a zase zpátky, ať se dostane.
1: A když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Taky fialový papír?
0: Ne, prosím vás, nevkládejte tam žádné lakmusové papírky.
1: Nedávejte tam kovový, ty vypadnou často.
0: Kovový papírky. Mohu vás požádat.
1: Paní, umíte čísta psát, že jo?
0: Já se vám omlouvám. Jste první, tak on na to musel. Proč by paní neuměla čísta psát?
1: No, taky to může být Ukrajinka.
0: Už jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec. Co by byl tady pán veprostřed?
1: Čečenec. A je opálený.
0: Tak, přátelé, dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy budou hovořit můzy.
1: Někdo ještě přijel?
0: Ne, nepřijel nikdo, jsme komplet.
1: Můzy.
0: Bude hrát a zpívat Josef Náhlovský. Ta hudba vždy povznáší. Hudba je...

0: Hej! Hej, co se děje? Co se děje? Jak co se děje? Reklama, vole! Dneska všude. Jak se živit musím.
1: Přátelé, skladba, kterou uslyšíte nyní, to je skladba, ve které Josef Náhlovský ukazuje svou citlivou stránku.
0: To mám od Elvise.
2: Je mým úkolem přivítat prvního hosta a s ním první problém. Poněvadž jsem si ho schoval někde mezi vás, diváky. Teď ho musím hledat. Já se trošku ostýchám. Slečno, musím do vás. Do publika. Ne. Řešení je zde. Klaunský nos, nejmenší maska na světě a pod maskou se nestydím a jdu do vás! A jdu do vás! To je manžel? Ne, bedna. Manžel je bedna. Tady je můj host. Marie, pojďte. Marie Rotrová.
3: Opatrně.
2: Dobrý večer, Marie. Marie, co nám zaspíváte?
4: Já můžu zaspívat cokoliv, ale bohužel tady nemám kapelu.
2: Marie, nevadí, máme klavír.
4: A máte taky klavíristu?
2: Nemáme, ale máme řešení.
4: Výborně.
2: Marie?
4: Jaké?
2: To provodím vás já.
4: Kam?
2: Do kterékoliv písně si budete přát.
4: Vy umíte hrát?
2: Neuměl jsem, umím. Jak se říká lidově, naučil jsem se. Tak. Teď se musím jenom s přístrojem bílá černá. Hledal jsem střed. Marie, kterou si dáme?
4: No, kterou? Nabídněte.
2: Už vole chce. Strašce.
4: To ne.
2: Ne? S tím trestem a minulý čas, taky no, ne. Tak tuto, Marie, tuto třeba. Takovou žízeň může mít jedině Bernardín.
4: To taky ne.
2: To ne, tam ten Bernardín, to by dráždilo. Oh, Švýcary, víte?
3: A co takhle?
2: Marie.
4: Co je mezi námi lásko, výborně, tak tuhle.
2: Ano.
0: Nyní bych si dovolil vám jaksi přednést radu, jak vymalovat byt. Přátelé, může se vám totiž stát, tak jako se to stalo mně nedávno, že mojí manželce, jo, volala kamarádka z Humpolce, že jí zve na 3 dny k sobě domů. Tak musím vám prozradit, že já jsem vzal druhý telefon, jo. Ta kamarádka měla strašně hluboký hlas, jo. Jmenovala se Karel. To je zvláštní. No a teď si představte, za manželkou zaklapli dveře a já tam zůstal sám, úplně sám v celém tom bytě. Si představte, bez manželky a 3 dny, ta představa, že jo, to chlap jistě pochopí, že to je strašná věc. 3 dny to vydržet bez manželky a teď jsem si říkal, co já tam celý 3 dny budu dělat bez té manželky. A hned jsem na ní vzpomínal, jo. A hned jsem říkal, co ona si tak si přála, když ještě tady byla tenkrát. Já jsem si říkal, co ona... A pak jsem si vzpomněl, že taky jednou vyjádřila přání, že by chtěla vymalovat byt. Tak jsem se do toho hned pustil. Přátelé, když chcete vymalovat byt, jo, ze všeho nejdřív si musíte koupit pořádnou štětku. Přátelé, dneska v Praze sehnat štětku, to není vůbec žádný problém. Štětka ovšem by měla být pěkná, že? Neměla by být vypelichaná. S takovou štětkou se člověk při práci vyloženě mazlí. A když nejdřív ji musíte vykoupat, že jo? Takovou štětku, když strčíte do vody, jo, tak ona potom nelíná, nepouští chlupy a při natírání spokojeně mlaská. Hned jsem se do toho pustil, jo, opřel jsem jí vozeď a teďka tam a teda tam, ze strany na stranu, nahoru, dolů, po celý míst. Nosti, jo, teda, jo, ještě jsem si takhle vlez na štafle, jo, a to musíte, pánové, dát pozor, víte, taky, abyste si A teď ze strany na stranu, tam a zpátky, jo, taky jsem ještě musel dát ten nábytek, odezdi ještě a přesto jsem dal noviny radši, abych to nepostříkal, jo. Teď, ale tam a zpátky po celý místnosti, jo. Teďka jsem si ještě dal pivo, víno, rum a jiné podpůrné nápoje, jo. Teďka ty papíry, teď ta štětka, jo. Tam to vypadalo, to byl úplnej bordel, víte. No, teď ale škrábat se mi zachtělo, jo, škrábat, to vám můžu říct, na škrábání, jo. Ne, na to vám stačí docela i, dejme tomu, nějaká třeba i stará špachtle, jo. Špachtle ovšem v žádném případě, přátelé, by neměla být tupá, víte. To byste se s ní zbytečně nadřeli. No a teďka se špachtlí taky po celý místnosti, tam a zpátky, nahoru a dolů. Přátelé, já byl už vyřízený a porád jsem nebyl hotovej. Jo. A to už měla přijít manželka. Já jsem si říkal, co jí řeknu, teď tam to vypadalo, teď ty flašky, jo, to všecko, no, tam to vypadalo, teď si říkám, co já jí řeknu a už teďka měla přijít, tak, aby jako byla spokojená, teda nebyla tak moc nespokojená, tak jsem si vlez do postele, dal jsem si mokrý hadr na hlavu a když ta manželka přišla, tak ji pojám, tak si představ, za tu dobu, co ty si tady nebyla, já jsem asi pravděpodobně chytil nějakou nemoc. Ta manželka, přátelé, ne, že by mě litovala, vůbec nevíte, co ona udělala. Chytla štětku za chlupy a vyhodila jí z okna. Takže mě, přátelé, nakonec byla zase jenom ta moje stará špachtle.

0: na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest. To ne, za trest ne, to není to vhodné slovo. Půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit 50, a pak to můžeme zpevňovat. Povídal jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psal jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dny před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rošoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 Kč a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na loutkový divadlo.
1: Pravdu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a ti odválí. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef k tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posuňkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich

0: až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my, tedy naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Kruzifix, Lauron. No vidíte, a už abych platil korunu 50.
1: Tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žesťových nástrojů. Jenomže je to v žestích. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků.

0: Ještě dva. Kolem tohoto dřevníku se vine pěšina do vsi, vzdálené asi 1,5 kilometru. Co? Aha, tak z časových důvodů vynecháme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje a získává je od souseda kukačky, no a někdy od souseda nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. Ono to potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Co?
1: Sekunda.
0: Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy.

0: Tklivé andante smyčce ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se podívá třetí věta, soudí, že Kovář Jirsa je dvojvětý a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
1: Váš Kovář Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
0: Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Fej nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka, a možná, že by se dalo říci i pane profesore.
2: I pomalu.
0: Ano, tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No, podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se Kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšnění nízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Divo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
2: Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
0: Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale no? Tento pořad je koncipován jinak.
2: Ale ona je k věci náhodou.
0: Je krátká aspoň.
2: No tak to není. Tak, ale já se ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Cimrman si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
0: Dobře, no.
2: A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové
0: hole. Ano, tak už to radši neskracujte, prosím.
2: Cimrman zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář, byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
0: No tak to je o kováři Jirsovi, no tak to jsem měl říct.
2: Ten kovář Jirsa se na tu podíval a pak řekl větu, kterou si Cimrman pro její úžasnou vtipnost.
0: Asi nerozumíte, pro její úžasnou vtipnost.
2: Okamžitě zapsal do svého poznámkového
0: do svého poznámkového sešitku. To bylo jen citoslovce smíchu.
2: Kovář Vírsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec, jo, prostě takhle, jak mě tady sežíte. To jste divný chodec, když vám chybí bodec.
0: Je to celé, pane profesore. Ano, skončil jste?
2: Ano, ovšem takových příhod mohu vyprávět.
0: Ne. Myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, totiž kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
2: Tam byla ještě taková věc, jste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo? To mně třeba připadá úplně skoro jako rým.
3: Tady je úlovek až z krkonošské pravdy. To byste vůbec nevěděli, že z takového vyšlo. Jsem náhodou přišel do jedné chaty, kde mi to dali, kde jsem si to přečetl, líbilo se mi to. V pasti se to jmenuje. A je to zajímavé, je to o divadelní hře, která se hraje v Praze. A taková recenze vyjde právě v krkonošské pravdě. Dá se říci, že se stalo pravidlem, že členové pražských divadel přivážejí divákům hodnotné kulturní zážitky, umocněné výbornými hereckými výkony. Všechny tyto znaky mělo i pondělní představení divadelní hry Alfonze Sastra, kterou uvedl klub pracujících provedení členů realistického divadla v Praze. Diváci tleskali výborným výkonům všech herců, ale také pár teček. Teď je takový odstavec jako nic tam není a pak je napsáno, ano, je tu ono slůvko, ale zase pár teček a zase nic. Když bylo v novinách třeba z Rakouska-Uherska nic, tak to znamenalo, že to bylo zabaveno, cenzurovat. Tady to nepřipadá v úvahu, či tady to je záměr té redakce Krkonošské pravdy. Tentokrát znamená poněkud rozpačitý dojem to ale diváků z celého představení. Čím to bylo zaviněno? Výkony herců byly výborné. Snad to bylo tím, že se na jevišti příliš jedlo, snad se příliš nedůvěřovalo, snad přišel závěr příliš nečekaně, snad se divákům zdál děj příliš nekonkrétně zasaden do života, které z těchto snad si vybral divák pro sebe, záleželo jen na něm. On je přece jen náš první kritik, Budeš.

Jak jsem se věnoval umění? Naše rodina je nevelká. Oproti Šindlářům, kterých je 64, je nás dokonce hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, už svůj zvuk máme. Pradět zabalený do lví kůže, proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Buš, a než uhořel, babička si podmenila svět odvážně tanečním kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě, sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým, otec spolupracoval na stavbě jakéhosi pomníku na Letné a švagr ho boural. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem, že moje přirozená kuktavost nebude na závodu. Protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně. A jaká je to populární figurka? I potlesk sklízí na otevřené scéně a musí 3 kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedlo mnoho mně známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar, Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal jako, že mě nezná a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem, a vtlačil mu do ruky 10 cigaret Lip. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez povízení recitovat Máchův máj. Bohužel se však už nedala zastavit a tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily a když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádat o přídavek. Pan Ducháček se na mě zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pilous na scénu! Pan Pilous na scénu! Porota čeká! Dvěma mocnými skoky jsem běhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem dragéc. Z mnoha působivých etid jsem se rozhodl pro němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se úplně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl, pantomima pánové, kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící lípu. V tom jsem skolil besty. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, volal předseda a omlal. Vyhrál si, Pilousi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych okamžitě opustil místnost. Nechtělo se mi. Protože jsem mínil ještě přidat břichomluvecký kousek, balkonovou scénu z Romea a Julie, kde Julien part mluvím já perfektně bránicí, ale když i pan Ducháček mě jemně vybídl, abych vypadl a nezasláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varitních kousků, aby porota viděla, že Fischerova doba se navrací. Vsoukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla opřílka. Nedočkavě jsem ji otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mě není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to v divadle bývá. Ale nevadí, řekl jsem si. Dalibor také neměl konzervatoř.
jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Polesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V Podlesí mě přijeli srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Jen mě trochu zrazilo, že šlo o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze půl litru mléka s malým rumem za představení, takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím říci, že divadelní sál budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli padaly došky. Osvětlení bylo chabé. Dost vadilo, že elektriku vyráběl nápověda lištím ohonem a ebenovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí, přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce, pilou si, musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr koziny a vyhoubl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, až jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic. Znovu kozina, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou Podlestí, Hradec, Praha a šlápl jsem na to. Uhu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Pilou si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem stále křičel text role huhu, huhu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Schovej si svou ebenovou, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný park. V tom mě režisér srazil zákeřně k zemi a podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. A já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či ne.

0: To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl. No ale já jsem tady kvůli ně... Já jsem tady kvůli něčemu jinému. Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy. Ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mě chtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu na novou flintu. Nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravů, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pán tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přines domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chuť domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci, řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned.
1: Já pám,
0: holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohleto, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč ti řekneš, Aňo, Máňo? No. Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím, z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v terci to skáču, se objevilo, že jsem to jediný očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli, že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přesličková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde! Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.
1: Přes ulici kamarád kamaráda volá: Pepo, ty stará vajno, jak my jsme se dlouho neviděli, co děláš? Ten k němu jde tak pomalu a tak trošku zhora mu povídá: hraju teď v kvartetu.
2: Mompa, díti, ty a v kvartetu, jak ses tomu dostal? Mompa, dali jsme se tři přátelé dohromady a hrajem. Mompa, v kvartetu a tři?
1: Mompa, jo, já s bratrem.
2: Mompa, prosím tě, co pak ty máš bratra? Mompa, nemám, proč?
1: Tři dny už umírá babička Mrázková a když je v posledním tažení, volá: dětku, dětku, pojď sem ke mně, vezmi mě za ruku. Já se ti musím s něčím svěřit. Celý život jsem to před tebou tajila. Dětku, já jsem barvoslepá.
2: A dědeček má, to já ti, babo, taky musím něco říct. Já to taky celý život tažím, já jsem černok.
3: Přístavu v Riu přistál parník, tak jak to bývá v těch přístavech, vyšli z něj námořníci a s novým plavčíkem šel takový už otrlej námořník do ulic. A tak se kasal, co všecko zná, kde je veselo, kde hrají. A pak tam stáli jedno děvče, druhý děvče, jak šli kolem nich, ten povídá: tohle je nějaká Dolores, $10. A dál jdou a ten povídá: tohle je Sibila, $25, ale to jsou věci. A povídá: a tohle, to je Mary, $35. A ten povídá: co pak tady se nenajde jediný slušný děvče? Mompa: to jo, najde, ale na takový nemáme prachy, kamaráde.
4: Do baru vstoupí fešáček, takový, jak je známe tady Fiží, z rukávu kouká samá krajka, jde k barpultu a povídá: barmane, prosil bych whisky and soda. A Mompa: hele, šotku, vypadni odtud, nebo se mi sem natáhají podobný a budu s toho mít babinec. Vypadni odtud, buď tak hodnej. Tak ten dapásy, no přece, já se nenechám tohleto všecko. Sundal to, vzal si takovej starý rolák, starý sako, čepicí bekovku ušmudlanou, vajgla do pusy, jde tam a pá: šefiko, jednoho vyzoura. On pá: hele, šotku, ty nepřestaneš. Vypadni, běž, běž, běž, běž. Zase ho vyhodil. Ten říkal: tohle přece není možný. Jde do půjčovny krojů a kostýmů, tam si půjčí kovbojský šaty, pistole si zavěsí nízko, víc než je v tom kraji zvykem, Stetsona nechá se zarůst a jde tam a povídá: hele, barmane, normálního vizoura nebo tady rozstřílím. A on pá: ty nepřestaneš, vypadni odtud. A on pá: čiči, jak to, že mě vždycky poznáte? A on pá: fešáku, bač, nosíš furt stejnou taštičku.
5: Já měl totiž jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákop. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká.
2: A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, byl z Ritzmanic, tam z týhle věci vůbec jako neproběhlo. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale...
5: Mompa, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje.
2: Mompa, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje, mompa?
5: V tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. A ten pán: jak tomu mám rozumět? Strejc, teda byl chytrý člověk, to byl truhlář byl, a tak ještě čet po večerech, že jo, pojace. A ten pán: podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls, a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vrh život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nás stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každý všim. A že by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak seží Franta, tak už od toho nic nečeká, ale Claudius, tak to ale pač tam, Pitzmausi všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzíne. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky, co napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to neměl jen tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no a prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač, ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali tam pažby. A zároveň město takový jakýhosi domovníka, udržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu vilku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, žádnou se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala v oběd, on se najed, vyklonil se ty přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka, pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce, prostě něco překrásného. Ovšem, za tou před zahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, že jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že strýc Pitzmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pak jsme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, nepát, prostě laškovali, ale my daleko dřív, než on, jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Pitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali takhle všechno dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovlivého strýce Pitzmause stalo něco. Leopard! Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhoní macešek, abyste mě chodili tady být na takovýhle svínstva pod oknama? Dokud je tu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodný! Ten důchodce se chytí takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. On pá, komu jímu? Ten důchodce povídá, prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju, potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví a Astrid povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal a teď, že mě posraží za hrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána nemá tváří. Povídá. A toho mě zmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu působí rozčílil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v bráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělá, že ho okopáváš? Pojda! Dáš mu někdy, povídá, dáš mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všecky zdravil. Tak tenhle pán rozpřá ruce a povídá, tadle celá ulice, mě může mu líbit prdel. Namontoval tam i lidi, co byli na dovolené, z té ulice všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Pes poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tečku, vyšel strýc Claudius Pitzmause s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte? Pak se člověk diví, že se támhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostej Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.

0: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den. Neviděl.
1: Teď já vás taky ne.
0: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových, no co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
1: To já nevím, od kdy vymyslíte?
0: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
1: Od tenkrát?
0: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
1: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
2: Depak to je díl už.
1: Jo.
2: Jo, to už je díl.
1: No,
2: to
1: už... Já už vím, kdy to bylo.
0: No.
1: Já vám to připomenu.
0: No.
1: Karty.
0: Karty? V Monte Carlu, nebo...
1: Copak já jsem byl někdy v Monte Carlu.
0: Nebyl jste, ne?
1: A vy jste tam byl někdy?
2: No já taky ne. Ne. No,
1: tak jak jsme se tam mohli vidět?
2: No jo, to je pravda, no. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No, jo.
1: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
0: Je, u kartářky? Je. Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
1: No právě, ta tu myslím, kartářka.
0: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
1: No, no.
0: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
1: A splnilo se vám to?
0: No tak částečně, jo, jo.
1: Jak to částečně?
0: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
1: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
0: Jo, taky dvojčata?
2: Ano, to
0: je vlastně víno, co to
1: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
0: Prosím vás, a trefilo vás něco?
1: Oženil jsem se.
0: Jo, no. Tak to jste teď už ženatý, ne? No.
1: Když jsem se oženil...
0: No tak... jo, to je pravda, no.
1: Ale... Manželka čeká dítě.
0: Jo. A máte na někoho podezření?
1: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
0: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
1: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
0: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
1: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
0: A jo, hezká, ano, ano. To je tady dost závojem, ne?
1: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
0: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
1: Taky jak já bych v závoji vypadal.
0: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
1: Neříkejte.
0: Jo, nějaký Anče Julčový.
1: Anče, ale to je ona.
0: Jo.
1: Za svobodná Anča Julčová.
0: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
1: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
0: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
1: A komu zase, komu?
0: No, Anče Julčový.
1: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
0: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
1: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
0: Ano.
1: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
0: Jak pak by ne? Znal jste jí za svobodná? No,
1: teď jsem si ji vzal.
0: No tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
1: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
0: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
1: No ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
0: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
1: Proč by jí neměla zůstat? No udějte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že bys ty sám sobě si nebyl podobný.
0: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
1: To je snad jedno od kdy, ne?
0: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
1: Tak jinak, pane Esenc, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
0: No já pobine už několikrát, jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
1: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
0: No tak. Jo, tak to taky, jo.
1: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
0: Jo.
1: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
0: No já jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
1: Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
0: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
1: A kde jinde?
0: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
1: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobní?
0: No jsou si podobní úžasně, já to vidím, ano.
1: Takže to konečně chápete.
0: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
1: pro pána krále jaký jedno zás.
0: Tady to leví, vířej.
1: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
0: No ne, v obě, já neříkám, že no. Ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
1: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
0: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
1: No podobnější si není právě žádný.
0: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
1: Ale samozřejmě, že to je jen proto, že jsou to dvě děti,
0: jo,
1: že?
0: Jo, takhle jako, já rozumím už, co
1: je
0: myslíte.
1: To jasný,
0: no já už myslím.
1: No, já už jsem se řekl, že jak si...
0: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní, no, jedno, já rozumím. Tak, no, to, no.
1: To je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se. Ne. Trochu spěchám.
0: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
1: No, ty jsou si ale podobný, víte?
0: No jo, jsou úžasní. Tak nashledanou teda. Ne, ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.
3: Velecine, dám za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí. A taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrtnout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si museli přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo nějak taková opera, to byla známá Assicurazione Generali, jo. Assicurazione Generali, tam jsem byl angažovaný. A tedy italská řeč je náramně jednoduchá. Vy to budete taky hned, nech musí každý zrovna rozumět. Capito italiano, si, capire italiano, sono gacere. Capire italiano, sono contento, cento, sire, capore. Capore, cajore, catate, camame, casire, catone, catone. Italiano, sono contento, cento. Camame, capibono, italiano, mene macaroni, citroni, lampioni, lamprenoni, sifore. Capore italiano, mene venati, asim, sifore. Italiano, sono così, gondola, gondola, gondola, sifore italiano, poi così, le core. Aere italiano, viene rampino, bambino, bambino, papiro, italiano, sono capisto, napisto, prepisto, popisto, zapisto, dopisto. To grani z mašinky, velková řeč, to není jenom zajímavá věc. To je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle ku příkladu pejde, že mida monsieur. A ono, že le français, ty je ne sais pas. Et le bon Dieu, je le prends, s'en fond, ça l'apprend, la siphon, la penche, ni la ronde, en général, dont je le vends. À la France, il y a la France, la France, la France, la France, méthode de danse, c'est préférence, c'est tolérance, et quarta bozara, Zurich, ni pranachlauf. Et la France, c'est un chelé palais, une étagère. Je ne mande la France, c'est pas de genac en a peu. Et la France, c'est un pensionnaire, je l'ai, yamam, c'est un tel nasal, ni ton, et mordosta, ten francoski, ten nasal, yamam, si c'est une nevi. Ale já mám na sál dvě minuty, mám takový, a já vám jsem si na radu mýho přítele strčil do nosu takový dva štifle, já vám jsem s těma štiflema lítal tři měsíce, já ten tón nemohl dostat, ale totiž já jsem ten tón dostat, ale musel jsem se strčit ještě dále, no ale pak ty štifle nešli zase ven. Ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu, etui, etui, etui, a Němec řekne, futrál. To je právě ten rozdíl. Ne, ale teď, abychom vás mohli převést, řekněme, do Jugoslávie, tedy SHS, ty gospodiny, gospodži. Zdravím tě, mohli mi gospodiny, tak jak ti mohli, tak ti zdravám, gospodin. Tak jak jdu, tak ti zdravím, tě mohli, gospodiny, tak jak ti mohli, tak jak jdu, tak jak ti gospodiny, tak jak ti zdravám, já tě mohli, bogami. Boga, Boga, tam běží doga. Zdravím tě jako gospodiny, tak jak ti mohli, gospodiny, tak jak zdravám. Gospodži, gospodiny, gospodě, gospoda, gospoda, Herrgott honem, kde je hospoda? Nyní jsme se pohybovali na jihu, na sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
4: Ladies and gentlemen, our yes, time is to be required, we took the beverage of our time. Oh, I also want to very cool, and we put a cut to paper to help your time is money, harmonica. Harmonika je taky dobrá, no to se na to jak se vytahuje, ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, but I'll hold the cotton to keep it before you hurt any hell your time. Time is money, poor, polycite, all right, polycite, pendrek. To je blbej nástroj teda, pendrek, to je horší než harmonika. Your time is money, imitable, not how can I hold on to keep it to help your time is money, but if you're please, tamhle sebou někdo říct. To je takovej, to člověku klouzne po něčem, tak. A nejskonc vám přednesu přípitek v řeči německé. Německá řeč, jak víte, oplývá
3: zvláštním patrozem, tak kdyby náhodou to moc křičelo, tak si dejte kousíček hadřičku do ty trumpetky, co je před váma, a ono, národnost německá.
5: Hoch geehrte Damen und Herren, aus meinem grundlichen Fall müssen wir die herrlichen Formen, die im Grünsten stehen, feuert aus dem herrlichen Grundstück, so wie es ist, aus dem herrlichen, nicht einfach, ja, fast ihr. Wenn du gut fehlst, oh, das Herr Lehler in dem Herzen schön, so fahrt aus dem Grundfesten zum Vornehmen, wie dem herrlichen Friesen stehen, vor mit dem himmlischen Vater auf dem Grund steht und holst du mit, war Fußball aus dem herrlichen Franzen steht, vor aus dem herrlichen Schiff.
3: Heil. Nieder? Teko net. Was, der muss ich useknout net. A to je těžký, tohle to.
6: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano? To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, Vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
7: Tady, představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
6: No dobře, no ano, a co dál?
7: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
6: No dál, vypravuj to podrobně.
7: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
6: To už se má žena směje naplno.
7: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
6: Počkej, ale jak spadlo?
7: Vyprávěj pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
6: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
7: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
6: Ne, to ne.
7: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
6: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
7: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
6: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbírej to.
7: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
6: No a dál?
7: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
6: Který šálek si vzal?
7: No ten modrý, květovaný.
6: Dál.
7: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu.
6: Má žena se velice směje. Ano, ano, to si celý ty. A dál? Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no. Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíne. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní a konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žitý zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla.

0: Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala. Vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí, bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl schodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla, já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil pro cosi domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě, ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
1: Karle, styďte se. Máte slovo.
2: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
1: Karle, nestyďte se.
2: Děvkař.
1: Karle, styďte se.
2: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
1: Jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
2: No jo, ale jak?
1: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
2: Ale to se nechte toho, jo.
1: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy, kam jdete?
2: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
1: No tak to každý, to každý, jo, máte po té hygieně. Kam jdete?
2: No na snídani.
1: Ale kam?
2: No do hotelové restaurace.
1: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. Pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
2: Ne, já bych prosil minerálku.
1: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou okurčičku tam máme.
2: Ne.
1: Nebo že jste to vy, 2 deci láku?
2: No, já bych prosil matonio kyselku a prosil bych kávu.
1: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že? No tak, to by byla matončička a kávička.
3: Jan, snad mi... To je Černoch. Karličku, kuci, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? Tu máš...
1: Dáš si se mnou panáka.
2: Ne, já už ano, mám objednáno.
1: Dáš si se mnou panáka ne. A tady něco, pak to můžeš otočit.
3: Ne. Karličku, dáš si panáka. Jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď. Karliček, Černoch je tady.
1: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Oh, no, že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
2: Ne, přece, to
1: no,
2: ne.
1: No, my to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No. Takže, Karle, máme po snídani, že? Den je před vámi. Co děláte potom?
2: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
1: To se vám nedivím.
2: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
1: Co číst, dobře.
2: Přikoupím kousek salámu.
1: No salám to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
2: No na obě.
1: Kam?
2: No do hotelové restaurace.
1: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo?
2: Tady a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
1: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, už to máme, už to máme.
2: Moment.
3: Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, vej? Ty kluku, jak ty to děláš.
1: Kaličku, popojedem, co tady?
3: Karle, tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že

0: Ti to zbíječkou nedostanu ven. Kaličku, dáš si, pojď ke klukům. Karel se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců. No, takže se to nese. Pane Černoch.
1: Já jsem si objednal něco k jídlu.
0: Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jako zatím taková pozornost podniku. Už
1: ne,
0: já
1: to ne,
0: no, moskovská stalička.
1: Ne, ne, to ne, já to nepiju.
0: Já bych si tady napsal laskavě dvě vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si skojíte, jatýrka uděláme, co by dub. Tak. Karlíčku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak nám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
1: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
0: a... Co máte porád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
1: Do hotelové
0: restaurace. Tak. Pane Černoch, jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
1: To ne.
0: Vy si s tím poradíte.
1: Ano,
0: já si napíšu archivní. Ta společnost ve Výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to půjde.
1: Pane vrchní, ale...
2: Je, Černoši! Kdy se budete vy kuci mourovatý? Vy jste si tady tak zvyklí, vy kuci. Pojďte, musíte zahrát Marusce ve Výčepu ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
1: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
2: A kuci, tam máte na točíno. Ano, pane vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
1: Vrchní.
0: No, prosím, vy už radši nic neobjednávejte, Karle, já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonio, no tak to je 16 myslivců, 8 grogů, 26 piv, to ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
2: Je hrozně.
0: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
1: ale
0: by
1: já
0: to
1: jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný.
0: Já vím, ženský, tak tohle, jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím, ženský, prosím vás, ženský.
1: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
0: osvětlit a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstalo.
1: Já přece nejsem žádnej...
0: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
3: Unavený zpěvák, který jde po koncertě spát se šiškou sám.
4: James?
5: Prosím, paně.
4: Co myslíš, James? Už přišel koniec roka?
5: Nevím, pane. Zámok barona Fusakela ještě nehorel. A ani zvony v městě ještě nezvonili.
4: James!
5: Prosím, pane.
4: Ty posledné číslo slepého kůzelníka. Já se tě nepýtám, či v městě zvonili, ale či už je koniec roka.
5: Aha, už vám rozumím, pane. Víte, někdy to jde dost ťažko. Koniec roka ještě nie je, ale už budou Vianoce, pane.
4: No, ako to víš tak presně?
5: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
4: Ten istý, čo jsme mali v lani?
5: Ano, pane, tak ako jste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
4: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
5: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
4: Mm-hmm. Dynamitu máme ještě dost. A čo granáty? No, rychlo to nezoznam, James.
5: Ano, pane. Prosím, můžete začať. Tak, najprv vaša paní sestra Lady Alžbeta.
4: Alžbeta a její silikónové prsy. A čo som jej poslal v lani?
5: Dva padáky, pane. A odvtedy tu nebola.
4: No tak teraz jej pošlem dvoch výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
5: Ano, pane.
4: Čo tu stojíš ako rozprávková krajina Paula Dobšinského?
5: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
4: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
5: Ďakujem vám, pane.
4: James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si nepovedal.
5: Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
4: No a čo? Za to nemôže mať gramofón? A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
5: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
4: No, máme tam ešte niekoho?
5: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. V lani ste mu ráčili poslať bombonieru.
4: Ach, áno, už si spomínam. Smotná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
5: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru. Jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
4: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Ozaj. A čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
5: Žltačku, pane.
4: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa. Tohto roku ti darujem osýpky.
5: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy.
4: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
5: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
4: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
5: Áno, pane, kanón je na balkóne. Nabitý.
4: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy. Počuješ, James? Zvonia. To už je nový rok.
5: Ja neviem, pane, darček ešte nemám.
4: James! Ty posledný nápadník Nadeždy Krupskej. Nemudruj toľko a švihaj na balkón. Dielo pripraviť!
6: Dielo pripravené!
4: Dielo namieriť!
6: Dielo namierené!
4: Šťastnú cestu, gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nejaká nová hviezda.
5: Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak ako každý rok na Vianoce.
4: A krásne Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase behať v nočnej košeli okolo rybníka.
5: Zdá sa, že už behá, pane. Prosím, tu je váš ďalekohľad.
4: Krásny obraz. James. Ta nádherné Vianoce. Fusakel se určitě pokouša hasit, čo? Nádherně běhá ta jeho žena jako mladica. No, člověk by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
5: Ano, pane. Má skvělou kondíciu.
4: No a čuduješ sa? Každé Vianoce takto behať? Môžu by byť vďační, že ich takto otužujem. Tak poďme, James.
5: Ano.
4: Dopijeme tu whisky. A ak sa nemýlim, aj tej vody ti ešte ostalo. Však.
7: V úterý mi volala mama, jestli bych ji nesiel do Kerfu, bo tam zas majú jakúsi kcapinu ve slevě, jak minule. Tuž ja nevím, co ona furt s tými praškami na praní robí. Minule se mi bral 5 kilo a dy to ani není štvrt roka, no ni? Bez tak to dáva fotrovi do kafe místo sladidla, bo on je ten diabetik. Nechtěl jsem se s ňu zas hádať, tuž jsem se zoptal na značku a cenu a slíbil jsem mi, že ji ho ve středu večer donesu hned, jak ho koupím. V robote mi to uteklo tak, jak mlíko z pecu, bo šéf má jakési problémy a asi ho vyráza. Tuž všetci jsou z toho už 14 dní hotovi a moc se nerobí. Karel, ten, co mi dojebal komputer po Silvestru, je na mě posledních paru dní jak milius, bo jsem mu koupil flašu, aby mě naučil pořádně robit s tím internetem. Tuž na jeho komputeru skoro celý den surfiruju. Musím si na listek napsat který si z jeho obľúbených stránek, abych si je mohl v klidu prohlídnout doma. Tuž je pravda, že jsem se celkem zlepšil, ale furt ještě neumím pořádně najít všecko, co bych chtěl. Odpoledně po šichtě jsem byl jaksi utahaný, a nechtělo se mi táhat s 5-kilovým kyblem prašku lokalku, tuž jsem zajel dom, spočnul a zajel tam Felinu. Možná si pravíte, jestli nesem hňup, že přijedu z roboty a chce se mi jedna kole do Heřmanic. Gůvno, ľudě zlatí. Felina mě parkuje už paru dní před barakem. Garáž je v dupě. Fotrovi totiž zacvaklo, že jsem s ním s tým Mošnovem vydrbal a tak tu garáž, která mu kdysi zůstala, jak prodal svoju starou 110, která tak jezdila, jsem tam startovala i sama od sebe, jakému si cigánovi ušentala za 5 kilo. Pronajmul kolegovi garáž z bývalé partie. Ten chachar vyhrál ve sportce jakési kechtaky a tak se na staré kolena rozhodnul, že si zrobí malou radost a koupí si zahraniční vozidlo, starou ojetu Fordku. A Bobil na to pyšný, jak východní Němec na Trabanta, přemluvil fotra, bo přece svoju blaženku nemůže nechat v dnešní drsné době jenem tak na ulici. Tuž vězte nebo ní, fakt dal starému Fordu jméno Blaža. A tata ze staré solidarity, bo se spolu ve faračkách nachodili hafo jarních kilometrů 100 metrů pod Beskydami, se nechal ukecať jak 15 na taneční zabavě. Prostě se s tým nesrál. Jeden den mi zavolal, že si mám odvést Felinu, že bude co si přestavovat a jak jsem se ho za 2 dny zoptal, kdy budu moct zaparkovat zpátky, pravil mi, že musím paru měsíců počkat, že tam má Olda Blažu. Tuž nevím, to je jak by mě vydědil, no ni? Ale co, venku už je teplo a Felda co si vydrží. Však je to české auto, tuž od té doby mi stojí před domem. Akurát trochu zle spím, bo každou noc ju chodím mockrát kontrolovat, než usnu. Zlí mi jakýsi hajzel, nerve zrcatka, bo mladí gizdi se radi předvaďají. Tež by se mohl vykládat. Však každý jsme byli malí cipy, no ní? Jak jsem potom tahal ten fotru v cukr v kyblu po schodách k mamě, potkal jsem Datla. To je starý kamoš z baraku. Chvíľu jsme spolu pokecali na schodách a zaspomínali, jak jsme spolu blbli, jak mali pajtaši. Ptal jsem se ho, co v Chile robí a on naraz praví, že v sobotu mají z BVU akciu a že to tam ide omrknúť a zaspomínať si na staré časy. BVU, tuž jasné, Baník vítězný únor, bojovnosť, vytrvalosť, úsily, pro niekere aj bojový vojenský útvar. Očiska se mi zamžili, ušiska se mi spotili, hnedla skočila do krku a hned jsem zaspomínal. na ty různé tury po Beskydách a Jeseníkách, na ty oddílové hry, z kterých jsem byl hotový, a na všecku tu symboliku, co k tomu patřila. Jak jsem se zpamatoval, hned jsem se mu vnutil, že bych se tež na chvíli stavil, však určitě potkám hafo známých a zapaříme. Jak jsem v sobotu čučil zachmuřeně z okna, hned jsem zalitoval. Bolelo jak alergikovi z rypaku. Potem se na chvíli vyčasilo, tuž jsem se tam vydal. Měli jsme s Datlem sraz na zastávce před bývalou šachtu Odra a jak jsme docházali k hřišťu, zas začaly padat scanky. Chtěl jsem se obratit aj dom, a jak jsem viděl ty malé nadšené zmoklé boraky, co tam politovali v kraťasách a nedbali na ten hnus, v kapkách, pravil jsem si, že zůstanu. Datel se hned vrhnul ku skupince jakýchsi odchovanců oddílu a chvíli si tam divně lomcovali rukami, tuž jsem se decentně vzdalil. Ani vytrvalý déšť tých malých taborníků neodradilo toho staviania tých různých drák, prosutěže a i tribúny, na které měli vystupit zpěváci. Kolem čtvrté se počasí umoudřilo a konečně začalo být pěkně. Tuž jsem zdělal kapucu a pořádně si to tam prolez a prohlídnul. Měli tam stánky s různými capinami, děcka si tam mohli zrobit hliněné vazy, podívat se na kovaře, jak robí, a hlavně si zasuťažit. Jak jsem viděl ty malé pajtašky, jak tam v helmách proti sobě machají takými tyčkami, tuž jsem šel radši dál. Úplně vzadu bylo na stromě natáhnuté lano. Děcko vylezlo po žebřu navrch, chlop, co tam celou dobu visel, ho připnul horolezeckou skobu a ušvičelo dolů. Tuž na to by mě nikdo nedostal. Potem začal brnkat na kytaru Pepik Štrajchel, tuž jsem si chtěl koupit pivko a lapnout na řeď, aby se mi lepší posluchalo, ale zrada. Ti mládežníci tam prodávali enem kofolu. Chtěl jsem si poštěžovat Datlovi, ale došlo mi, že bych u něho asi nepochodil a navíc jsem ho už hodinu nemohl najít. Chlampal jsem kofolu a poslouchal Pepikové songy. Kurat, to je tež borec. Před paru rokami měl jakési technické problémy, při jakusi k dobu skoro nechodil a nemluvil a včil zas zpívá a i hraje. Jak skončil, pleskal jsem mu jak na moli přehlídce. Dal jsem si další kofolu a šel se mrknout dozadu, bo tam jacisi dva borci robili portréty navštěvníkům. Kura, kdybych uměl tak malovat, seru na robotu a postavím se na masarykač a ze den mám zarobené to, co ve fabrice za měsíc. Celý den jsem pořádně nežral, tuž jsem si potom dal obědo večeřu BVU gulaš a lapnul se na představení Vojclu s čoklami. No asi jsem se neměl cpať hned do první řady, bo ten jeden čokel po mě tak mlsně čuměl, že jsem měl aj strach, aby mi ten gulaš nezežral. Nakonec si ale vybral toho golema v tým červeným a tak jsem se radši šel postavit dozadu. Při zvuku kytary posledního umělca se mi zase stesklo po těch chvilkách v lese, u taborového ohňa, jak jsem se učil vazať uzle, lasovať a podobné capiny. Tuž to byly časy, to jsem byl ještě mláďoch. Začala mi být kosa a ku vchodu začali přistavovat autobusy, bo akcia pokračovala o 7:30 na Landeku v kompresorovně. Tu jsem chvíli dumal, jestli tam mám tež se nasačkovat, ale byl jsem utahány z těch vzpomínek a tak jsem šel dom. Večer jsem doma lítal furt scať, bo té kofoli se ne a nezbavit. Než jsem usnul, došlo mi vlastně, že jsem do BVU nikdy nechodil. Ale strašně jsem vždycky chtěl. Bo jsem Datlovi zaviděl, co mi o tým vždycky vykládal. Akurát, že mama mi to nedovolila, bo fotr byl havíř a bez tak by ho vyhodili, jak by se komanči dověděli, že jeho synek chodí do takého poloskautu. Tuž také jsem měl těžké mládí.

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek, Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, tak, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A tam. On se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, opa, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. A to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas, až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšenej samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta subreta tam, ona hrnej klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pán, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem, tenhle ten člověk, který tam z té východní armády, se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mně. A o mně říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tom pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, jo, to máme pitku a všecko a holky jsou, jo, já jsem hrál dál, jako řekněte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. A tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdalka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pán, odíš, jsi taky poslední blbečku. Tam tak něco uděláme, mu pánu, tak to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no, budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se tam jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. A pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
0: A po vojně jste nastoupil do divadla?
1: Zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No, vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stát, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem, hle, takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A on byl, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, jemu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme neřvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, to je takováhle tlama, no příšerný to. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on byl, proč, jak budete hrát na housle? A on byl, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle, tom prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle, a teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo? A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
0: Nevyužívají pracovní dobu.
1: My jsme na ní čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pán, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
0: Koukal nad vámi.
1: No, jistě.
0: Když ty housle vyžadovali takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
1: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour, jako i k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě, všecko, pro všechno byl nadšenej. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to, ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že nech, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné, oni zase nic, tak on si říkal, jsou nějaký debilové nebo co, tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě. Jo. Ten Lala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lalo, jsi blbej, když on, kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
0: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigenta.
1: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti, jo. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista, jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zbyl blíž, jo, tak jsme prostě jeli. Pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě. Jako skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam. Seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, a divný zvuk takovej. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt. A říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pál, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten za frak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr obrovský, a to je nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
0: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
1: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, pač byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň, pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, pač potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissimo, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej túra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, to jsou víš toho. A ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Pač ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To. Teď takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až bude aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jseš známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam starýchem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takového jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takového důstojníka, který ho honí, toho loupežníka. A byly tam takové barokní árie, které byly vysoko posazené, jo? Prostě vejšky strašné, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pač tahle bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pač je na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízkrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, veď, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No. Strašný.
0: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
1: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam, odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně, já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. A když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mě se tady strašně líbí.
0: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
1: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle, to jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladý teda, jako ten mladý tým do hlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jedinej směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pomprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76

A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který vyhrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili. My jsme říkali, ne, on se zřídil. On, tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pajsavej, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říkala mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával, k čemu měla, povídá, vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, pač byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cíze, já pán, no neviděl, ne, no, akorát už se vidím, že zvolám, ale vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá říct samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, šup tam s tím, a hop, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi.

0: A pán, jo, tak je hravej, tak pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo, protože on pán, Ježišmarja, pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živý, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já vám tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mi udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, ježiš, a tenhle ten člověk povídal, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
1: Dobrý den. Je zde volno, prosím?
2: No, prosím.
1: Děkuji vám. Pivo? Pivičko si dám jedno. Jaká značka?
3: Desítka.
1: To je značka kvality. Promiňte, nemůžu vypnout kašlátko. Nejsem v hlasaterně. Něco mě tady tlačí. Zápisník zahraničních dopisovatelů. Kolik pak asi bude hodin? Jak se na své hodiny dívám, je... No, za chvíličku se ozvou polední zvony. Schutí se napít toho dobrého moku. Nakonec k polednímu obědu to patří. Možná, že vám můj hlas někoho připomene, možná, že nezáleží na tom, jestli sledujete pravidelně programy Československého rozhlasu, zvláště stanice Praha. Pokud sledujete v televizi, pochopitelně v televizi nevystupují. Obličej vám asi nic neříká. No, nabíjí se ještě. Stávají se takové komické situace v rozhlase, kdy se kolikrát hlasatel přeřekne. Říká se tomu žblepty, nebo brepty. To záleží na tom, jestli je to velký žblept nebo malý žblept. Například jsem jednou řekl, to bylo tak komické, řekl jsem místo setrvalý stav, setrvalý srab. Bylo to v době hluboké totality, to si dovedete představit tu nepříjemnost. Třídně jsem nesměl za mikrofon. No ale to už je všechno dávno, nechci dělat falešnou hrdinu. Jaké asi bude zítra počasí? Mělo by být jasno, ranní teploty 12 až 14 stupňů, odpolední až dokonce 36 stupňů. Budou to dopravo. Promiňte, to byl zrovna ten žblep. Budou to asi doopravdy tropická vedra. No vidíte, kašlátko by vám teď pomohlo v této situaci. Jste udělal a hlasatelně bych udělal. A teprve potom. Fakt, takhle. To je taková speciální věc, když se vám zahlení hlasivky, že... No, tak si říkám, že mě asi nepoznáváte. Za chvíličku bude odpolední blok, začíná kolotoč. To je pořad, který sleduje opravdu velké množství posluchačů, přátelé. Jestli byste řekli, kolik posluchačů sleduje pravidelně kolotoč, pořad kuriozit z domova i ze zahraničí, asi vám můj hlas opravdu nic neříká. No, tak se asi budeme muset loučit, protože se přihlásím ráno v 7:15 prvním ranním zpravodajským blokem. To je opravdu ale vrchol. Vám asi opravdu, stanice Praha, nic neříká. No, nedá se nic dělat. Tak já pomaličku půjdu. Jídlo taky nenesou. Tady asi rozhlas neposlouchá v této psi nikdo. Kašlák. Teď se maličko odmlčím, protože bude technická přestávka. Tak. Přátelé, jednou provždy vám hrát a zpívat Plzeňáci už nikdy mezi 16. a 17. hodinou v neděli nebudou. To si pište!
2: Roztoužení se to jmenuje. A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka, kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat, jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl. Tak... Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela, no zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama, divadlo, prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš, úplná armatura. A ten, když se chce umej, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje. Ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Schlittera. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopek přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak protože jsem se chtěl jaksi trochu rozdat A jednak protože jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Roztouženým zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačím. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Hej, v roztouženém zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to v roztouženém zadumání.
4: To je
2: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
4: Ano, ano.
2: Takové to obrácení do sebe, že ano?
4: To je tohle.
2: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
4: Já,
2: umíte,
4: já,
2: to?
4: Já.
2: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.
5: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
6: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
5: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
6: Ano.
5: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
6: Ne, to bude asi nějaký omyl.
5: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, když jste před chvílí říkal, že by to šlo.
6: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
5: Jak jako vůbec?
6: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit. Jestli...
5: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
6: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
5: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
6: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
5: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
6: Ale já jsem u moře nebyl.
5: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátek, to bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
6: Byl, ale to nebylo letos.
5: No a umíte o tom povyprávět?
6: Umím.
5: No tak to stačí, tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
6: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
5: Stop, zastavte. Zas, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
6: Jo, on to nikdo asi nepozná.
5: No to víte, že ne. Aha. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
6: no,
5: ne?
6: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
5: Tak jste připravený.
6: Ano.
5: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
6: Ano.
5: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
6: Ano.
5: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
6: U moře.
5: U moře, ano. A u jakého moře?
6: Já jsem byl u Velikého moře.
5: Ano, moří je víc, že?
6: Ano, moří je hodně.
5: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
6: Kde?
5: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
6: Ne, to bylo modré.
5: Ano, jaderské?
6: Modré, takové modré.
5: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
6: Ano. ale bylo modré.
5: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
6: Převážně bábovky a ryby.
5: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
6: Ano.
5: Sami jste si vařili?
6: Ano.
5: Bábovky a ryby?
6: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
5: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
6: Ano.
5: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
6: Ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
5: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
6: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
5: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
6: Ano, spolupracovníci ze stanu.
5: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
6: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
5: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
6: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
5: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
6: To snad jo.
5: A to se nikdo nepohoršil?
6: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
5: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
6: No, já jsem letos u moře nebyl.
5: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
6: Ano.
5: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
6: Ano.
5: Máte klobouk, jak vidím.
6: Kde?
5: Na hlavě máte klobouk.
6: Ještě ho tam mám.
5: No máte, samozřejmě.
6: Jestli mě neslí vítr, jestli
5: ne,
6: ho nespouk.
5: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
6: Je tam.
5: Máte taky baloňáček přes ruku.
6: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
5: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
6: Ano?
5: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
6: Pěknou koženou vepřovici.
5: Ano, co máte v té aktovce?
6: Bábovky a ryby.
5: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
6: Nic, že ne.
5: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
6: rozhovor. Tak vám děkuju.
5: Naschledanou, můžete jít.
6: Jo, můžu jít přímo za nosem.
5: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
6: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
5: Můžete dopředu, a rychle.
6: Děkuju.
5: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
6: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
5: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
7: Ano.
5: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
7: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
5: Bábovky a ryby.
7: S bratrem. Tamhle jde. Ano. Luďku!
5: Ano, stop, zastavte. To je to ztracený. Zastavte se. Ten dom.
8: Růžovou ti krinolínu koupí dítě mé,
9: pytlík,
8: až půjdeš se mnou,
9: zadina, ponobrž, ink medulína, vejvara,
10: no.
9: Cákňás.
10: Co?
9: Cákňás.
10: To není jistě jméno.
9: Budeš ticha?
10: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má
9: takovejch,
10: starosti.
9: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
10: Jdi, neříkej.
9: No, podívej. Tak tadyhle.
10: No.
9: Raimund Pytlík.
10: Pytlík.
9: Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
10: Aha.
9: Čekatel Pytlík. Pánové.
10: Jo.
9: Helgo Matildo.
10: Co?
9: Nech ten svetr. To má noc času dost?
10: Ale no jo.
9: Takhle jsem schol.
10: Pytlík, no samozřejmě zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
9: Dobrý. Co s tím?
10: Počkej,
9: Profesorem Zadinou.
10: Zadinou. Počkej, jak je starý?
9: 1,80.
10: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
9: Ale on neporád. To je prosina.
10: Jo tak.
9: Přikládá foto.
10: Aha.
7: Dovolíš, tatí.
9: Počkej.
10: Ukáž, jaký je.
9: No, ne. Buď zrovna sebou cuknul, nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
10: Podívej se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
9: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvihl, jo?
10: No, a říkám, že ne.
9: Co teda vlastně po mně chce?
10: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
9: Tak zadinu pryč.
10: Jo. Co pak může po tátovi profesorovi něco dědit, holka?
9: Hleda kružítko.
10: No.
9: Ale Matildo. Ale tadyhle, no. Poslouchej.
10: No.
9: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, to bude asi žádosti.
10: Jo, tak.
9: Ten chlap teda drápe, ale sloh.
10: Má, víš?
9: Sloh má.
10: No, je to fajnový. Co?
9: Vynasnažím se,
10: jo.
9: Bych jako...
7: Manžel?
9: Nesklamal důvěru, jo. Ve mě skladenou.
10: Jo, skladenou.
9: Skladenou.
10: Jo, tak.
7: S projevem.
9: Projevem nejhlubší úcty.
10: Jo.
9: Ink, medulína.
7: Inženýr, mám inženýr.
10: No, to je prýma, inženýr.
9: Inženýr, medulína, Ivo. Civilní geometr.
7: Geometr, tatínku.
10: A ty tomu nerozumíš.
9: Co nám do toho podá kafráš?
10: No jo, počkejte.
9: No.
10: Civilní.
9: No.
10: To je teda takovej ten...
9: Civilní, no.
10: V civilu.
9: No, když to sám píše, tak je to civilní.
10: No tak to nic, ne. Kde pak honem, pryč od civila. Nechcem.
9: To je zajímavý. A posledně se zopřeněvala tahle nad štábním kapitánem.
10: Ale teď on měl nohy do ob...
9: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
7: Ale v tlav mě vyflápal na javy.
10: Ale mlč ty pořád.
9: Ty jsi ale vychovala fracka.
10: Dolores, nebuď drzá, ty.
9: Helgo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
10: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
9: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
10: No jo.
9: On se opováží nabídnout sňatek mý dceři.
10: Jo.
9: Dceři velkou zenáře.
10: No jo.
9: Špatně polkná je v troubě.
10: My máme holku.
9: Řeknu ti, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
10: Prekekec?
9: Jo. No. Tovární výroba klozetových míst, Engros.
7: Ježišmarja, tati, to ne, to by byla postud.
10: Než to, počkej, to artikl, je náhodou prýma existence.
9: Artikl, který frčí porád.
10: Ano. To je prýma. No jo.
9: Na tom se vidělá. Žádná kríze se ho netkne.
10: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu? To je...
9: 650,
10: jo.
9: Vdovec, dceru má vadnou.
10: No to by...
9: Vdanou, pardon.
10: No tak, vdanou. Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
9: Dávno se vybláznil, to je hotový.
10: No, aspoň by se Dolores držel doma.
7: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
10: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
9: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mi každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
10: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
9: Abych si taky býval medil, paní příliš závišlová.
10: A to je hezký. No.
9: Tak poslední slovo.
10: No.
9: Prekekec nebo ne?
10: Prekekec ne! Počkej! Nebo si zabiju.
9: Hud signál! Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
10: Dobře.
9: Ale naposledy, Dolores.
10: Jo.
9: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo.
10: Trdlo.
9: Prosím.
11: Dažbu, soudru.
9: Ježiši, co to bylo?
11: He, jako hovězí, no, jako ledvinky, u jako undatra.
9: Undatra?
11: No to je jako Ondatra, jenom že má na začátku...
9: Ale, tak se posaďte,
11: děkuju, cíle, safra.
9: No tak, co jste mi přinesl?
11: A je, už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
9: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
11: Jo, tak vy jste lékař?
9: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
11: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
9: to víte, osud, osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
11: A nedali vám umístěnku, že jo?
9: No, umístěnku.
11: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
9: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
11: No voda každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
9: Tak, jaký záležitosti?
11: Výměnička, soudruhu.
9: No výměna. Tak, výměnička, bytečku.
11: Ano, v první poschodíčku.
9: Bydlíte.
11: No, zaplať pambu, jde to.
9: No, já myslím, kde?
11: Jo, tak, já myslím, zde. Tak to bydlím.
9: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasně.
11: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
9: No, tak adresu.
11: Adresu těch koumáků?
9: Ale ne, vaší.
11: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
9: No.
11: Joliota Curie.
9: Prosím?
11: Joliota Curie 7.
9: No 7, ale Kiri.
11: Co?
9: Kiri.
11: Těší mě.
9: Co?
11: Jste Kiri.
9: Ale ne.
11: Kikiriki.
9: Joliota Kiri.
11: No.
9: No, tak jaké máte rozměry?
11: Mírně
9: Ale já mluvím o bytě.
11: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
9: Ten byt.
11: Ne, tu cejchu.
9: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
11: Jo tak.
9: No.
11: No, jde to.
9: Konkrétně.
11: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
9: No tak jedna plus jedna?
11: Dvě.
9: Dvě plus jedna?
11: Tři. Čtyři.
9: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
11: No já pak bych to nevěděl.
9: No tak proč to neřeknete?
11: No já myslel, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
9: Dost
11: všelijaký libůstky.
9: Dost
11: referentů.
9: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
11: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
9: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
11: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
9: No tak dál příslušenství. Spíš?
11: A jde pak člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
9: Nepromamát?
11: No jo, no. Abych spal.
9: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
11: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
9: A tak! No to já mám taky.
11: Jo.
9: To je nevýhoda, že?
11: Proč?
9: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
11: A vy to používáte v obojí najednou?
9: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
11: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
9: Tak s kým jste se dohodl?
11: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
9: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
11: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
9: Zrno zječný?
11: Jo.
9: A proč on chce prý zječný?
11: On prý byl zvyklý na žitnou.
9: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
11: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
9: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
11: Jakou drůbežárnu?
9: Vy říkáte kurník.
11: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Frate kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
9: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
11: Ježiši, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Jirka z Český Třebový.
9: Tak on je to čtyř...
11: S Vratislavem Poušteckým z Chocně.
9: Počkejte, já už ztrácím přehled.
11: To nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
9: Zeměpis já ovládá. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
11: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
9: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
11: Jo, s Pouštěckej? No. A takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
9: Aha, a ta dcera. No,
11: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. To byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
9: No. Ta s kým si chce měnit byt?
11: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
9: Ježíš.
11: Je jeho švagr.
9: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
11: Š jako špindíra, V jako opice a J jako bagr.
9: Co jako?
11: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
9: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete to... toho švagra.
11: No, ty to je jeho švagr, na mou
9: dvě. No, ale mě zajímá jméno.
11: Toho Šnekvencla?
9: No.
11: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
9: No dobře, tak ten se píše.
11: No.
9: No co je přehlasovaný, no?
11: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
9: Kamenovo jsou mi dobře známy,
11: no. To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
9: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
11: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
9: To je ten od švagra.
11: Ne, ten je od pošty.
9: A stěhuje se do Prahy?
11: Ne, do Černý Pryčope.
9: No, člověče, to je úplnej drak na chostnu.
11: Depak, to je nějaký Nádi Hazi Imre.
9: Imre?
11: Hej, Imre.
9: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
11: Proč?
9: No já nevím, já se směju.
11: Vy se nesmíjete.
9: Ale směju.
11: Čemu?
9: No, že se stěhuje na Kamčatku. Já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
11: počkejte,
9: ukázal.
11: Počkejte, a není to nějaký omyl?
9: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
11: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Halejte, ale soudruhu inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
9: No.
11: My toho Nádi Hazi Imre, my ho šoupneme do tý Ječný a máme to v oba z krku, ne?
9: Počkejte, a kam se budete stěhovat vy?
11: Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
9: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
11: Ano přece kvůli tý ledničce.
9: Kvůli jaké ledničce?
11: No co máte Nádi Hazi Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný dobytu, tak mě ji laskavě přenechá.
9: No dovolte, to vám přijde draho.
11: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
9: Ven! Ven!
11: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
12: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hosta a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. Je prosím on.
13: Ďakujem.
12: Súdru docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trnčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievica Podlipná 6/ B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív.
13: Práci čes.
12: Peter Zapletal s rodinou Sándorov 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota pod Javorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
13: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
12: A tak ďalej. Však?
13: No,
12: myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdru docent, fakty. Konkrétne.
13: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť, a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
12: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
13: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne. Prosím. Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, tzv. Kniežatstvo.
12: No, a kedy ste mohli radšej konkrétne?
13: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
12: Akým spôsobom?
13: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
12: A darí sa vám to?
13: Nie, ale my sa nevzdávame.
12: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
13: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Ženie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésa Rošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
12: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
13: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrínoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
12: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
13: Áno,
12: čo s takými to nespratnú?
13: Bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel dvakrát obehnúť štadión vo fakírkach.
12: Pardon, čo sú to fakírky?
13: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
12: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
13: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale jsme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má jiný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
12: Vážený sr. docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, sr. docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Hudebních pořadů je celá řada, ale pořad, kde soutěží náhodně vybraní amatérští zpěváci z ulice, je jen jeden. A na té máme práva jenom my. A možná nějaký Čičmunda v Americe. Pořad má nezaměnitelný název Carreras Show.
1: Dobrý večer, je tady další díl oblíbené soutěže Carreras Show a s ní opět Pavel Strávníček, dobrý večer. Přátelé, jaká by to byla Carreras Show, kdybych tu byl sám, kdyby tu chyběl můj kolega, člověk, který plyně ovládá 6 světových jazyků, ale dodnes má problémy s češtinou, Radek Kašpar. Radku, já tě vítám u nás v Carreras Show, ty máš určitě připraven na úvod nějaký inteligentní bonmot, takže pojďme do toho.
2: Carreras Show lidi není, nic stejného jinde není. Bavte se nám všichni skvěle, já už běžím do prdele, za kulisy.
1: Do zákulisí, dobře to dopadlo, Radek Kašpar. Přátelé, dříve, než odstartujeme dnešní soutěž, než zahájíme první kolo a přivítáme prvního soutěžícího, tak musím odpovědět na jeden takový velice nepříjemný kritický dopis, který k nám přišel do televize. Pisatelka v něm píše, že zneužívám této soutěže k osahávání soutěžících, že si tím snad kompenzuje nějaké mindráky z mládí a podobně. Není tomu tak. Já ty soutěžící pouze přidržuji v tomto malinkém prostoru, který máme vymezen pro ty rozhovory, aby nám tak říkajíc neutekli ze záběru. Takže není to žádná úchylka, tolik odpověď na dopis šéfredaktorky feministického časopisu Chlapna a móda. No a my můžeme odstartovat první kolo, protože přichází první soutěžící dnešního večera. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Můžete se nám představit?
3: Já jsem jmenuji Bohumil Šimáček.
1: Pan Bohumil Šimáček.
3: Šimáček.
1: Odkud jste přijel, pane Šimáčku?
3: Praha 1, Václavské náměstí.
1: Václavské náměstí, to znamená, že jste přijel přímo z Čentra.
3: Čentra.
1: Dobře, mohu se zeptat, pane Šimáčku, jaké je vaše povolání?
3: No taky, já pracuji v Pražské teplárenské v oddělení pro styk s veřejností.
1: Styk s veřejností, ano. Styk se zákazníkem, ano. Tomu se teď myslí módně říká public relations, nepletu se?
3: No, homosexu.
1: Tak to bychom ani nepoznali. Mimochodem, nevadí vám, pane Šimáčku, že vás takhle přidržuju?
3: Naopak.
1: Aha, tak teď to vadí za mě. Dobře, poslední otázka. Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
3: Tak v současnosti je to hlavně skupina Lunetik.
1: Ano, tak skupina Lunetik.
3: Hlavně Vašek.
1: Dobře.
3: I Aleš, ale.
1: Prosím vás, kontrolujte se, ať se vám tady něco nepřihodí. Já teda nevím, já osobně jsem slyšel Lunetik zpívat jednou, no. Bylo to z playbacku a že by to byl nějaký zázrak.
3: Tak oni zpívají pouze z playbacku, ale jsou to krásné hesy.
1: Aha, dobře, takže raději nějaký jiný koníček.
3: Písničky Vaška Neckáře.
1: Vašek Neckář, takže to je bohužel ten týž případ. Takže co nám zaspíváte?
3: Projdem spolu s Vaškem Václavák.

0: Pan Bohumil Šimáček z Prahy, zaplať pambu dospíval, písnička z repertoáru Vaška Neckáře. No a my jsme zvědavi, co jeho výkonu říká odborná porota.
1: Pán Bohumil to vzal hákem, provedl na se Václavakem. Z Václavaku zpátky sim, poradcům se líbil všem. 2356 bodů.
0: 2356 bodů. No, přátelé, tak to je překvapení. Už to tak vypadá, že někteří členové naší odborné poroty budou zaměřeni podobně jako pan Šimáček. No, co se dá dělat? Než odstartujeme druhé kolo, musím odpovědět na velkou skupinu vašich dopisů, které k nám chodí a mají jedno jediné společné téma. Často nám totiž píšete, že byste se rádi zúčastnili naší soutěže, že byste si rádi zaspívali v televizi, ale že máte strach, že před tolika lidmi v přímém přenosu by vám například mohlo vypadnout nějaké to slovíčko z textu. Tak toho se nemusíte bát vůbec. Vidíte, že tady máme takovou bedínku, to je takové moderní americké zařízení, je to dovoz ze Spojených států amerických, má to tam dokonce velký nápis Made in USA. A je tam také taková malá televizní obrazovka. A na té se soutěžícím neustále promítá text, takže kdyby jim nějaké to slovíčko vypadlo, mohou se tam podívat a klidně zpívají dál. Takže vidíte, že se nemáte čeho bát. Pište a hlaste se do naší Carreras show a my můžeme odstartovat druhé kolo, protože přichází druhý soutěžící dnešního večera. Přichází druhý soutěžící. Prosím vás, tady tudy jste měl vylézt. Týden vás to učej na těch zkouškách, no. A co pak ty zkoušky jsou? No, na hovno, no. Dobrý večer.
2: Jo.
0: Dobrý večer.
2: Jo.
0: Pozdravte.
2: Tož vítaj.
0: Dobrý večer.
2: Vítaj.
0: Můžete se nám představit?
2: Já jsem Jarin Rukavica.
0: Pan Jarek Rukavica.
2: Rukavica.
0: Odkud jste přijel, pane Rukavico?
2: Z Bučovic.
0: Bučovice, počkejte, to je tuším na Moravě, ale teď si nespomínám, to je severní Morava nebo jižní Morava?
2: To je jižní, ne, kurňa.
0: Dobře, nemohl jsem si vzpomenout. Přijel jste z jižní Moravy, jak se vám líbí tady u nás v Praze?
2: V Praze je blaze, ale u nás jsou lepší lidé, takový srdečnější, pohostí.
0: Ano, ano, říká se to, že na Moravě jsou lidé mnohem srdečnější než v Čechách. Mimochodem, nevadí vám, že vás takhle přidržuju.
2: Já už jsem se toho všiml, ještě jednou chtěl lísknu ty šuliny, aby jsme tady už...
0: Prosím vás, jak se to vyjadřujete? Jste v televizi v přímém přenosu, tak se podle toho laskavě chovejte. Komu máváte?
2: Ogarům na hospody.
0: Budou mít radost, že mají kamaráda v televizi. Se, bolí vás hlava?
2: Tož oni mě neuvidí, jo. My tady nemáme televizu, hospodě.
0: Tak si ji prosím vás, kupte, ale... to teď tady nebudem přece řešit. Mimochodem, chtěl bych se zeptat taková soukromá otázka. Neměl jste trošku trému před tou dnešní soutěží?
2: Už ji nemám.
0: Už ji nemáte? A máte nějaký osvědčený recept, jak se trémy zbavit?
2: Burčák a slivovice.
0: Burčák a slivovice. A tvrdil jste hodně míchat.
2: Hodně míchat.
0: Nemáte pocit, že jste to dneska malinko s tou léčbou přehnal? Ne, máte to pod kontrolou, tak to má být. Dobře, pojďme dál. Pane Rukavico, jaké je vaše povolání? Povolání...
2: Soukromý podnikatel.
0: Soukromý podnikatel. Máte Měl jste dokonce mobilní telefon. Jak jste s ním spokojen?
2: Že nende, já ho neplatím.
0: Ano, takže správný soukromý podnikatel, jak má být. Mohu se zeptat, jaký je obor vašeho podnikání?
2: Prodej, nákup, sochař.
0: Tak prodej, nákup, to je celkem běžné, ale ten sochař, to už je zajímavější. Co socháte?
2: Sádrové trpajzlíky.
0: Sádrové šprtajzlíky. A jde to vůbec dneska ještě někde na odbyt?
2: Tož Němčoři to kupují a mám stánek aj v čínském Těšíně.
0: Stánek v čínském Těšíně, takže to máte zřejmě skutečně práce nad hlavu. Zbývá vůbec čas na nějaké koníčky? Máte koníčky? Jaké?
2: Poušlivovica.
0: Ano, dál.
2: Tož vínko.
0: Hezký koníček, dál.
2: Tož aj červené.
0: Také mám radši červené, ano, dál.
2: Sklépek.
0: Pane Rukavico.
2: Špek.
0: Prosím vás, to nemáte jiného koníčka?
2: Jim Bean.
0: Pane Rukavico, prosím vás, jiného, úplně jiného koníčka nemáte?
2: Babi.
0: Ano, tak to já mám také, ale proto tady přece dnes večer nejste. Jinak, proč jste dnes večer tady?
2: Už kamoši mě přihlásili.
0: Dobře, a proč vás kamarádi přihlásili?
2: To jsou kreténi, pobouchani.
0: Ale ne, prosím vás. Kamarádi vás přihlásili, protože údajně velice dobře.
2: Už kamošama ne.
0: Pane Rukavico, prosím vás. Údajně velice dobře zpíváte.
2: Zpívám.
0: No, co zpíváte nejraději?
2: Tož nejraději zpívám písničky.
0: Aha, už jsem se lekl, že diapozitivy. Samozřejmě, že písničky, ale jaké písničky?
2: Goťácha.
0: Karla Gota, konečně je to venku. Co je? Co se zase děje?
2: V Bučovicách se říká, že jsou Goťákovi aj podobný.
0: Tak to se tam asi pěkně chlastá teda. Dobře. K tomu Karlu Gotovi ještě poslední taková poznámka. Vy totiž v té přihlášce máte napsáno, no, že umíte jako Karel Gott nejen zpívat, ale dokonce i mluvit. Je to těžké.
2: Na tím nic není.
0: Nic na tom není. A mohl byste teď tady diváky v sále pozdravit tak, jak by to udělal sám národní umělec Karel Gott, protože to by mě zajímalo.
2: Tuž vás dneska zdravím vyslaným, kurně.
0: Ano, tak to byl Karel Gott, to jsme poznali všichni. Takže teď se těšíme na tu písničku. Co to bude?
2: Tuž Goťák. Co jiného, Goťák.
0: To jsem tak nějaký tušil, ale jaká písnička?
2: Tuže tím Ptáčkovi.
0: Ptáček je Rabáček.
2: Ne, jak nevěděl, kde ho má.
0: To jsem vás co Gott nevěděl.
2: Ne, Ptáček.
0: Jo, Ptáček hledal Karla Gotta, prosím vás.
2: Ne, to je hnízdo.
0: Jaký hnízdo?
2: Tož takové malé šprouta, oni v tím bydlí v Rině.
0: Kdo?
2: Tož Ptáčkové malý modří.
0: Počkejte, počkejte, malý modrý Ptáčkové, to je nějaká ODS, ne?
2: Ne, toto jsou chytří Ptáčkové.
0: To už vůbec nevím, o co jde.
2: Kde jsou ty písmenka?
0: Tamhle to máte v té bedně, taky jsme vám to říkali.
2: Stamávali, jo?
0: Jo.
2: Tadík?
0: V tutaj tak, já nevím, jak se to řekne u vás Bučovica.
2: Já nemel ty strupe a vál. Podnikatel, já nemůžu být tři dní, ty cajzle pobochané. Švěďáku, hlápe, kurňa.
0: Prosím vás, přečtete to aspoň?
2: Ne.
0: Tak si k tomu jděte blíž.
2: Už to je malé, to nevidím.
0: Vy jste tvrdil, že to je velký dost.
2: Už to nebylo si šaté, ale...
0: No podle mě to je rovně.
2: Podle mě ne, jestli se to včil, tak hope.
0: Podle mě se tam nic nehope.
2: Na nebelky strupe, nemůžu být tři dní, časolové ty. Hrbe pobochané, kurňa. Ty to možné, takhle hloupé člověk v televizi? Už nikdy nedondu ty. Číšku.
0: Žádná škoda, vole.
2: Až skončíme, tak mě řekni, jak se jmenuje, synku.
0: To by mě moc zajímalo, k čemu vám to bude teda.
2: Tak pomenuju moju svinu. Už mám v chlévku mačka s grebeníčkem. Šuliny. Okej, už valí, jo.
0: Aspoň, že zaregistroval pohyb, blbec, jde.
2: Kde je pán?

0: jste si jistý tou melodií?
1: Já jo, ty to hraješ blbě, ty. Jedeš těle. Kde jsou ty písmenka?
0: Asi se

0: takhle můžu jít do žitě a nejsi otěžit, ty.
1: Pan Jarek Rukavica z Bučovic dospíval. No, neměl to lehké, byl to ale bojovný výkon, bojoval až do samého konce. Ale to umělecké hodnocení zřejmě přece jen bude slabší, takže jak to dopadlo?
2: Skvěle zvládl od Karla, až pro to pecnu spadla. Jestli tohle Karel vidí, za svůj zpěv se jistě stydí. 8653 bodů.
1: 8653 bodů, no přátelé, tak to je šokující. To je úžasné. Znamená to, že překvapivým vítězem naší dnešní Carreras show se stává pan Jarek Rukavica z Bučovic. No a nám dvěma nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže inteligentní bonmot na závěr.
2: To byl dneska název, vole, naschledanou si s tím kole.
1: Naschledanou, přátelé.

0: první.
1: Zde newyorská večerní přípravná škola pro dospělé u aparátu ředitel Robinson. Haló?
2: Zase nikdo? Zase nic neřekl?
1: Ne, řekl. Téměř bez váhání.
2: A to?
1: Vulgarismus.
2: Přejete si, abych to vzal? No,
1: pokud by vás to příliš neobtěžovalo.
2: Samozřejmě. Zde newyorská večer...
1: Zase?
2: Zase.
1: Ani vás nežádám o specifikaci.
2: Jste velmi laskav. Neměli bychom vyrozumět příslušná místa. Myslím policii.
3: To v žádném případě. Tento druh publicity by mohl naši školu jen poškodit.
2: Poškodit?
3: Pochopitelně. Po motivech takové nehoráznosti raději nepátrat. Chápejte, proč jsou tyto hrubosti volány právě nám, škole, která už tolik let usiluje, aby se další a další přistěhovalci naučili jazyku své nové vlasti v podobě co nejspisovnější a...
2: nejkultivovanější. No,
3: proč právě nám? Myslíte, že by to mohl být někdo z našich žáků?
2: Z mé třídy sotva. A ze třídy profesorky Higbyové teprve ne. Kolegyně Higbyová vede žáky k vyjadřování na úrovni přímo literární.
1: Já vím. Je ovšem otázka, jestli právě tohle...
2: Nerozumím.
1: Jestli přemíra literárního vyjadřování nevede žáky k nutkavé potřebě vyjadřování opačného.
2: Myslíte neliterárního? Ale proč?
1: Odpíraného chleba největší krajíc, pane kolego Parkhille.
2: To mě nikdy nenapadlo.
1: Vás ne. Vy nejste krejčí, číšník, žehlič, kuchař a čím vším naši žáci jsou. Pohybují se v prostředích, kde Shakespeareův jazyk nezaslechnou ani omylem. Naopak tam zaslechnou výrazy krajně nespisovné, kterým ovšem dobře nerozumějí, protože se s nimi v naší škole vůbec nesetkali.
2: Kolegyně Higbyová, ani já bychom takové výrazy
3: nikdo je to! Vás nikdy nenapadlo, že slovní zásoba, kterou tyhle přistěhovalce vybavíme, je možná nedostatečná.
2: Rozšiřování slovní zásoby? Věnují soustavnou péči, pane řediteli.
3: Já vím, ale co kdybychom někdy, aspoň občas...
4: Posaďte se, třído. Pan ředitel Robinson bude dnes přítomen výuce.
1: Na pozvání vašeho třídního profesora, profesora Parkhilla.
4: Ano.
1: Abych mu byl nápomocen při odpovídání vašich dotazů. Můžete se ptát absolutně na všechno. A už vidím první ruku zdviženou. Prosím.
5: Děkuji. Já, dovolte představit se, Olga Tarnovská.
1: Těší mě, slečno Tarnovská.
5: Mě též těší. Velmi těší. Pan ředitel Robinson je velmi milý, že na nás jde dívat a nás...
2: Váš dotaz, slečno Tarnovská.
5: Prosím.
2: Váš dotaz.
5: Já chtěla takový dotaz, jestli pan ředitel má rád balet. Já jsem byla ruská balerína a má láska.
6: Takový
5: je...
6: dotaz vy můžete dát za váš klobouk, Tarnovská. Pan ředitel Robinson myslí jiný dotaz.
5: Já ne s vámi hovořím, kaplan.
7: Jasně, kaplan do všeho plete a ještě plete klobouk do čidy. Ve čidě nemá nikdo klobouk. Není slušný dočili mít klobouk.
2: Promiňte, paní Moskovicová, ale...
8: Kaplan nemyslí klobouk tady. On myslí klobouk jen tak.
2: Pane Macukasi, až na vás přijde řada, ano? To platí také pro pana kaplana.
6: A pro Moskovic neplatí?
7: Dámy mají čednost.
6: Mají čednost, když jdou do východu, ale ne, když jsou ve čidě dotazy.
1: Teď se hlásím do diskuse. Já, dovolíte, pane profesore?
2: Jistě, pane řediteli.
1: Zaujal mě výraz dát za klobouk, kterého použil zde pan...
6: Kaplan, Hajman Kaplan, já můžu ještě, že...

0: vyřknout jiný výrazy, kdyby vyměl zájem.
1: Zatím zůstaňme u tohoto. Dát za klobouk. To si můžete dát za klobouk, slyšíme někdy v běžném hovoru, nebo ještě častěji, to si můžete strčit za klobouk. Co to asi znamená, ptáte se jistě všichni. To znamená, že mluvím o nějaké neužitečné, málo platné věci, která je tak říkajíc dobrá jen k tomu, aby si ji člověk dal kam? Za klobouk. Je to jasné? Je. Musím připomenout, že nejde o výraz v pravém slova smyslu spisovný, ale nebojím se říci, nebojme se ho. Nebojme se výrazů, které slyšíme dnes a denně kolem sebe. Paní...
2: Moskovicová.
1: Prosím, paní Moskovicová.
3: Já mám doma na klobouku kytku.
1: Ano. A v čem je problém?
3: Já nevím. Ale květiny jsou užitečné, nejsou?
2: Jistě, slečno Mitníková, květiny jsou užitečné.
3: Pan ředitel řekl, že když je něco na klobouku, je to neužitečné.
0: Já by sem kytku na můj klobouk nedal.
3: Já ji tam mám.
1: Já proti tomu nic nemám, ale...
2: Pan ředitel ovšem nemyslel skutečný klobouk. Je to jen takové obrazné rčení, ve kterém se ostatně neříká dejte si to na klobouk, ale za klobouk. Takže už tato předložka signalizuje, slečna Tarnovská.
4: Já byla ruská balerína, ale já pracuji teď do klobouku.
1: Do klobouku?
4: Tak, tak, jako modistka. A já musím hlásit, že dnes prosím kytka na klobouku, to je, nech mě vejte, pase.
3: Jaký pase, jaký pase?
2: Passé je francouzské slovo, paní Moskovicová, a znamená něco překonaného, něco nemoderního.
3: Já mám svůj klobouk moderní.
0: Hajman Kaplan, pane řediteli, může člověk do někoho řeknout, dejte si ten klobouk za klobouk?
1: Přátelé, nevymýšlejme si. Uvádějme příklady tak, jak je slyšíme přímo ze života, ano?
5: Pan Finsterwald.
6: Ano. Já jsem se chtěl, jestli když se rychle jede dolů ze kopce, například na zání.
2: Na záních?
6: Na záních. Tak jestli když se rychle jede ze kopce a dělá ze vítr, tak jedem frr dolů. Frr. Tak jestli můžem užít, držte si klobouky.
1: Ano, ano, přesně tak. Kdykoliv nabudou věci rychlého spádu, ať už při karetní hře nebo při jiné akci, že ano, je na místě tento veselý výraz, držte si klobouky. Další dotaz, prosím.
4: Já nevím, ale klobouk na sáně. Na sáně se nosí papacha nebo sportovní šapka.
2: Čapka.
4: Čapka, nebo já nevím, ale klobouk.
3: Já nejezdím na sáně. Já když jedu, tak beru autobus.
1: Pochopitelně, autobus je mnohem, abych tak řekl, ale co jsem to chtěl. Důležité je, přátelé, nestrácet ze zřetele obraznost.
2: Pan Kaplan chce něco říct?
0: Já mám takový dotázek, který jsem slyšel na ulici. Pan profesor, jaký význam má šišbardon?
2: Prosím?
0: Šišbardon.
2: To jste slyšel na ulici?
0: Přesně.
1: Oh, přesně ne, příteli, přesně ne. Vy jste slyšel nepřesnou neboli zkomolenou verzi toho slova? Ano, to jste slyšel.
0: Já jsem slyšel šišbardon.
1: Ne, vy jste neslyšel šišbardon.
0: Já jsem slyšel šišbardon.
4: Nechádejte, Kaplan, jste v škole.
0: Já jsem slyšel...
1: Já vám řeknu, co jste slyšel. Vy jste slyšel bombardon.
0: Ale já jsem slyšel...
2: Ne, člověk se snadno přeslechne, pane Kaplane. Víte, co je to bombardon?
0: Ne.
2: Ne? Jistě jste všichni slyšeli a viděli dechovou kapelu. Ví někdo, proč jí říkáme dechova?
7: Protože hraje na dechové nástroje?
2: Ano, ale jaké nástroje to jsou? Pan Macukas?
0: Buben.
2: Ten hraje v dechovce také, pane Macukasi. Jenže teď mi jde o nástroje dechové, tedy rozeznívané dechem. Zatímco buben není nástroj dechový, nýbrž...
0: Bubnovací.
2: Ne, bicí. Jaké další bicí nástroje známe?
1: Pane kolego, já bych přece jen rád k tomu bombardon.
2: Hned, pane řediteli, jen využívám příležitosti, abych žákům rozšířil slovní zásobu v oblasti hudební. Bicí nástroje jsou také činely, zvonky, triangl. Prosím?
0: Já jsem červedl triangl, nebo taky...
8: Já umím lepší.
2: Dechové nástroje dělíme na dřevěné, to je například klarinet, a plechové. K těm patří trubka, lesní roh, tuba. No a právě tubě se původně říkalo bombardón. Pane řediteli, ujměte se laskavě slova.
1: Děkuji. Bombardón. Proč zrovna bombardón, přátelé? Proč? Inu, protože tóny tohoto nástroje jsou nejhlubší a znějí jako bom, bom, bom. Bombardón. Tu vtipné, že?
2: Dnes už se tomuto nástroji říká většinou helikón. Ale někdy, jak dosvědčuje dotaz pana kaplana, můžete slyšet i název původní. Je vám to všem jasné?
7: Ano, jasné.
4: Jasné.
2: Vám ne, pane kaplane? Nevysvětlil jsem to dost jasně?
0: Krásně jasně, pan profesor. Špičkově. Jasná facka. Já jenom nerozumím, proč neslyšel jsem bom, bom, bom?
1: Pane kaplane, zvuk nástroje lze vyjádřit hláskami jen přibližně. Někdo slyší bom, bom, bom, někdo zase pom, pom, pom, někdo jiný don, don, don.
0: Já slyšel šiš, bardon.
8: Tak to byl bombardon, který šišle. Nebo je šišaté.
2: Klid, prosím, klid. V hlučném prostředí, kde navíc hraje dechová hudba, můžeme nezvyklá slova vnímat zkresleně. Víte, kolik nástrojů v takové kapele troubí, píská, hřmí a halasí? Řekněte, pane řediteli.
1: Pochopitelně, když spustí pořádná dechová hudba, je to přímo bouře, přímo uragán, přímo... Chtěl jste něco, pane kaplane?
0: Pomiňte, ale asi jsem jasně nedotázal. Proto já teďka vypodobním prostředí, kde jsem to slovo slyšel. To prostředí je chodník, ale není tam žádnej dechovka, žádný uragán. Jsem tam já a jdu po tom chodníku, jdu a jdu a jdu a potkám mýho přítelu. Tak já stop, udělám zástavku na kousek řeči, strávím tě, jak máš, jak šiješ, ne? A když spolu kápinku pokecnem, tak jde nějaký vedledoucí.
2: Kolem jdoucí.
0: Prosím?
2: Kolem jdoucí.
0: Kolem? Pochodníku? Pochodníku muž je jenom nohama pěšky, ne?
1: Pokračujte, pokračujte.
0: No, a ten nějaký vedledoucí jde a jde a jde a nedopáčením udělá do mě žuch. Tak on lekne a řekne, pomiňte mě. Ale někdy, a to byl můj dotázek, on řekne, šiš, pardon.
1: Šiš? Pardon?
0: Šiš, pardon!
2: Pane řediteli,
1: spěchám.
2: Příště se k dotazům určitě vrátím. Mohl bych vás pozvat?
1: Jen přes mou mrtvolu, pane kolego.

0: Ano, romantické to bylo, ale tragické. Jak Nikolaj Iljič trpěl. Dní a noci a týdny babuška milá modlila.
1: Slečno Tarnovská, týden má v množném čísle skloňování tvrdé. Říkáme týdny jako hrady.
0: Ano, týdny a týdny modlila a na konci každého týdnu šla...
1: V jednotném čísle má týden skloňování měkké.
0: Měkké? Ale pro babušku byly tvrdé týdny, trudné.
1: To věřím, ale teď jde o měkké skloňování. Týden týdne jako stroj stroje. Vzpomeňte si na vzory, které jsme...
0: Mně byla vzor babuška.
1: Bábuška, to je vzor žena.
0: Mně byla vzor ženy.
1: Jistě vzorem ženy byla babička vám, ale babička jako substantivum se řídí vzorem žena. Týden vzorem stroj, týdny vzorem hrad.
0: Každý týden jiný vzor?
1: Ale ne, týdnem nemyslím jednotku času, nýbrž...
0: A podle čeho skloní se kostely?
1: Kostely se skloňují podle vzoru hrad.
0: Díky. Na konci týdne šla bábuška Míla do kostelu i modlila, aby...
1: Do kostelu ne.
0: Do kostelu, bábuška, vždycky do kostelu.
1: Do kostela.
0: Tak správně je, do hrada? Já myslela, že do hradu.
2: Tarnovská, vy chcete naučovat pan profesora? Pan profesor ví nejlepší, jak se jde do hrada.
1: Do hradu, pane kaplane, do hradu. Některá podstatná jména skloňovaná podle vzoru hrad mají v druhém pádu jednotného čísla koncovku odchylnou, nikoli U, nýbrž A. Například sklep, chléb, les, sýr, dvůr a také kostel. V rychlosti si to procvičíme. Pan Studnička? Ne? Tak pan Blum?
3: Jo. Myš jde do sklepa.
1: Ano, do sklepa, nikoli do sklepu, že? A teď zkusme podstatné jméno chléb. Pan Finsterwald?
4: Myš jde do chleba?
1: Jo, no, v podstatě správně. Paní Moskovicová?
5: Myš jde do chleba.
1: Něco jiného. Zkuste třeba les.
5: Jo, chleba jde do lesa.
1: Ano, říkáme do lesa, ale chléb nebo chleba z pravidla nejde, že?
5: Nejde?
1: Ne.
5: Ale chleba jde do guláša, nejde?
4: Do guláša?
1: Ke guláši. Paní Moskovicová chtěla říct, že chléb se ke guláši hodí.
3: Hodí, ale já radši s knedlíkem.
5: Ale chleba jde.
1: Tak dál, dál, slečno Mitníková.
6: Farmář vyšel ze dvora a šel... Do chléva.
1: Výborně. Hned dva příklady na jednou.
2: Já mám lepší příklad.
1: Ano?
2: Ale já počkám.
1: Tak pan Studnička? Pane Studničko, neměl byste se bát promluvit. I když jste v mé třídě teprve prvým rokem. No? Zkuste skloňovat třeba sýr.
2: Sýra skloňovám já.
1: Tak jiné slovo, pane Studničko, třeba včelín. Víte, co je včelín? Ne? Tak komín. Taky ne? Tak mlín. Pane Studničko, tak rád bych vás slyšel. Až jindy? Ano? Dobře. Dobře, vrátíme se k vyprávění slečny Tarnovské.
2: Stop! Já jsem chtěl...
1: Chtěl jste počkat, pane kaplane.
2: Ale...
1: Teď slečna Tarnovská. Vaše babička tedy chodila do kostela a modlila se za uzdravení pana Nikolaje.
0: Taky modlil můj bratr Aleksandr Ivanovič. Velmi delikátní charakter. My všechny modlili za chudinka Nikolaja.
1: Pozor! Chudinka je ženský rod.
0: Nikolaj Iljič nebyl ženský. On byl mužský. Takový starý pán, dobrý, blagorodný.
1: Přesto je správné říci za chudinku, Nikolaj.
0: My všechny za chudinku modlili, ale ona nás prosila, chudinka Nikolaj, že netrápili my jsme se, aby...
2: aby, že jsme netrápili.
0: Co je zase špatně?
2: Če vrácenej slovoslep?
0: Tak to ne. Měky týdny, tvrdý týdny, do kostela jako do chlíva. A teď ještě slovo splet?
1: Slovo sled, slečno Tarno.
0: Já jsem něžná žena. Já mluvím, co je v duši. Ale gramatika nemá duši. Ničevo, já končila mluvit.
1: Slečno Tarnovská, připomínky spolužáků nejsou míněny jako urážky.
0: Od Kaplana jsou.
2: Já by taky mohl urásit.
0: Vy? A za co?
2: Že jsem nemohl dát můj příklad na síra.
1: Tak ho řekněte, ale rychle.
2: Můžu? Tam já, panové, pan profesor, já dám teďka můj příklad na skloňování síra. Prosím vaši pozornost. Můj příklad je ementalský. Síra má v sobě díra.
7: Problémy, pane kolego?
1: Ne, vůbec ne.
7: Opravdu? Ani s panem...
1: S panem Studničkou, myslíte?
7: Toho neznám.
1: Nový žák, přistěhovalec z Polska. Poněkud ostýchavý, takže zatím nepromluvil.
7: Vůbec?
1: Vůbec, jen sedí a zkroušeně se tváří, ale to se zlepší.
7: Jistě. A pan Kaplan?
1: Pan Kaplan? Mluví.
7: Mm-hmm. Slyšel jsem kolego Parkhille.
1: O čem?
7: O tom noži.
1: Noži?
7: Ano. Množné číslo podstatného jména nůž je prý pro něj nůše. Nůž, nůše.
1: Někdy se zmýlí, než ho opraví.
7: Ten člověk nás zničí.
1: Zničí? Nemyslím. A věčně žít stejně nebudeme. Aspoň já ne. Víte, jak onehdy časoval sloveso umřít?
7: Kaplan? To mi ani neříkejte. Jak?
1: Umřu? Umřeš? Funus.
6: Můžu něco, profesore?
1: Jistě, slečno Karavelová.
6: Možná, to je moc intimo, ale já...
1: Nechcete počkat až po hodině?
6: Ne, já budu dávat.
1: Prosím?
6: Dávat, jako ženit.
1: Aha, myslíte vdávat. Nevdávala jste se už v minulém školním roce?
6: Prozatím ne.
1: Tak to vám blahopřeji.
6: Grácie, profesore.
1: A teď, třído...
6: Je to velká láska.
1: Ano. A teď, třído, mám pro vás významné sdělení.
6: Oni už vědí, všecky. Já všecky pozvala. Vás taky, profesore.
1: Mně?
6: Bude velká sláva. Velká.
1: No, o tom později. Teď, třído, na chvíli odbočíme od běžné učební látky a povíme si něco o statečném muži, jehož historický čin.
6: Ano. On jmenuje Luigi.
1: Já myslím jiného muže. Toho jehož epochální čin si připomeneme už zítra. Jemu totiž vděčí Amerika za co? Za svůj vstup do dějin. Jistě už víte, koho mám na mysli.
3: Jo, George Washington.
1: Ne, není to George Washington. Je to jiná historická osobnost.
6: Rodolfo Valentino z Itálie.
1: Ne. Valentino připlul do Ameriky mnohem později než ten, o kterém chci mluvit.
4: Old Chatterhand.
3: Finsterwald, dejte pokoj. Chatterhand jak živa nežil.
4: Blum, to nezmíte vůbec vyzlovit, protože Old Chatterhand je ozoba do kásana písemně černá na bílým.
3: Jo, až na prší.
4: Ne, až na prší. V současné tobě, Blum, je smutný, že old Chatterhand nebyl nikdy zvolený prezidentem USA.
1: Nehádejte se, prosím, a přemýšlejte. Jaký máme zítra den?
2: Moje narozeniny.
1: Nikdo? Napovím vám. Zítra je přece 12. října. A 12. října v roce 1492
2: jsou moje narozeniny. 12. došívám čestný slovo, pan profesor.
1: Pane kaplane, skutečně jste se narodil 12. října?
2: 12. jsem narodil, 12. slávím. Celý život mám narozeniny 12. října. A každý rok...
6: Bravo, kaplan!

0: tráfí.
1: Děkuji vám, jste mě poděšili, šíci, i který nespívali.
2: Slečna Karavelová zpívala za nás, ale k věci. Opravdu historická událost, kterou si zítra připomeneme, je spojena se jménem... Pan Studnička chce něco říct? Ano?
1: Studnička? Ne, abyste řekl moje jméno, to už bylo.
2: Zase jste ho zakřikl, pane kaplane.
1: Já? Studnička? Jsem vás křikl za? No prosím, frtí hlavou.
2: Já vám napovím, pane Studničko. Ten velký muž se jmenoval Krištof... No, Krištof...
0: Kolumbus.
2: Výborně, slečno Mitníková. Ale myslím, že to, aspoň podle výrazu očí, věděl i pan Studnička.
1: Já jsem taky věděl. Přece Krištof. Když Krištof, tak Kolumbus, ne?
3: A vy jste myslel Washington, Blum.
4: A vy jste myslel Shatterhand, Finsterwald.
3: Podle mýho se Shatterhand může zlávit každý den v roku.
4: Leda v cirkusu.
2: Pánové, klid. Na třech drobných lodích, které mu poskytli španělský král Ferdinand a královna Izabela, po děsuplné plavbě, kdy docházely potraviny i pitná voda a posádka hrozila vzpourou, Kolumbus konečně uslyšel ze strážního koše země, země!
1: Země, země! Jemináku, 12. šína přijdu na svět a 12. šína si Kolumbus vypere objevit nový svět. No, není to osud?
0: Ale Kolumbus myslel, že doplul do Indie.
2: Ano, proto nazval domorodce Indiány. Pan Studnička chce něco... Ne, pane Studničko? Paní Moskovicová?
5: Tak on říkal Indiánům špatně.
2: Ano, říkal jim špatně.
5: Chudáci Indiáni.
1: A nám taky říkají špatně. Proč nám říkají Američani? Když nejsme Američani.
4: A co jsme, kaplan? Co jsme?
1: Když Kolumbus, tak Kolumbiáni.
0: Pro nás dal jméno Amerigo Vespucci, velkocestovatello italiano.
1: Ten neměl do toho míchat, když nás objevil Kolumbus.
4: Vespucci byl švindler.
0: Amerigo Vespucci? Švindler?
4: Jo, a Kolumbus taky. Vy nevíte, Karavelová, že Ameriku objevili úplně jiní lidi?
0: Jiní Italiáni?
4: Ne Italiáni, Normani, Vikingové, jo? O 500 let dřív, signorino.
0: Tak víte co, Blum? Vy nejděte na mou svatbu. Vy nikdy. Pro vás já beru moje pozvání zpátky. Kolombo a Vespucci nejsou pro žvandu.
6: Ale my nesmíme zapomínat další cestovatele. Například Berda.
0: Berda? Jaký Berda?
6: Admirála Berda, objevitele Jižního pólu. To byl vlastně moderní Kolumbus.
0: Je jenom jedno, Cristoforo Colombo. Je jenom jedno, Amerigo Vespucci. Není žádno druho. Před to, ani pod to.
2: Slečno Karavelová.
0: Já beru zpátky moje pozvání na svatbu pro Rózu Mytník.
1: Jasná fácka, jak může Mytník rovnat Bertu do Kolumbusa.
6: Bert se přece vydal k novému světadílu.
1: Tomu říkáte světadíl? Sámej sníh, led a čučňáci.
2: Ne čučňáci, ale...
6: Bert byl první na světě, kdo to udělal?
1: Někdo dělal první na světě lísátka a slávíme jeho svátku.
6: Ale...
1: Každej věděl, že na jichu pól je. Berta tam jenom šel a měl komfort vybavení a všecko. A co měl Kolumbus? Ha! Tam já, panové, čemýšlujte o tom jeho cestu. Celý měsíci Kolumbus plává a plává ve strážných bouškách. Bouchají chromy, pleskají plesky, padají roupy. Okolo dokola tečou vysokácký vlny jako mrákodrápy v New Yorku. A zastaví on se? Ne. Má nástrach satěláno? Má nástrach. Satěláno, plává dál a ještě dál a ještě dál. Fičí dopředu na plný kecky.
7: Pane kaplane.
1: Nezoufne ani o krok, když kvedrulanti v jeho manšaftu kvedrulujou a kujou, co? Kujou pixle. A fašení přítele, v jakých loďách dělal Kolumbus tu špičkovou expedici? Ha? Měl on silný páralodě? Měl fíletový párníky? Měl komfort gábiny? Ne, jen malou linký plavadla, frťavoučky jak sírkový krapičky. Dírkový lodi, který tekli dovnitř, všude nažvachtaný loušičky, všude brajgla bacily, to jsou nějaký lodi na opěvení Ameriky. A proto já volám, Champa Ferdinand, Champa Isabela, tak velkýmu člověkovi jako Kolumbus se nemohla dát lepší doprava.
5: Champa!
0: Viva, Cristoforo Colombo, viva!
4: Kaplán, v 15. století chcete stavět Titanika?
1: Champa Ferdinand, Champa Blum!
6: Ferdinand a Isabela dali Kolumbovi lodě, které byly dobré. Jmenovali se Santa Maria, Pinta a Niña.
2: Správně, slečno Mítníková.
6: Na tu dobu byly přímo výborné.
1: Na tu dobu možná, ale ne na toho člověka. Niña, miňa, pinta, flinta. Když někdo vyplávne objevit takovou zem, jako je Amerika.
6: Ale Kolumbus nevyplul objevit nějakou konkrétní zemi.
0: Ne? Tak proč on plával, Mítník, závodně? Aby polepšil osobní čas? Aby měl trénink na olympický hry?
6: On nevěděl, že v Atlantiku je nějaký světadíl. Kolumbus prostě jel? Objevovat?
1: Prostě. Někteří lidi myslí, že když jde člověk poslat dopis, tak jenom doufá, že možná najde schránku. Prostě.
3: Stop! Stop, já nebudu poslouchat!
8: Kaplan sešel z rozuma.
0: Co jste vy řekla? Že kaplan sešel z rozuma, když zastává velký cestovatel Italiány?
9: Já beru zpátky pozvání na moji svatbu pro Olga Tarnovská.
8: Vy?
9: Já. A máte to.
8: Jestli svatba bude.
9: Co?
7: Dámy.
8: Už v prošlém roku chtěl na ní Luigi ženit. A neženil.
9: Co?
7: Pan Studnička chce něco říct.
9: Já beru zpátky pozvání na mou svatbu pro Ignáciu Studnička.
3: Ale se nevyjádřil.
9: Já beru zpátky pozvání pro Karl Finsterwald. Luigi se vyjádřil.
3: Studnička se nevyjádřil.
9: On žete džvandu. Všichni děláte chacha na velikány Italiány. Jenom kaplan je pere do ochrany. Kaplan by měl narodit v Itálii jako Cristoforo Colombo.
1: Narodeniště není důležitý.
9: A co je důležitý?
1: Narozeniny. Když narodím sejtra, tak mám stejný narozeniny jako Amerika. Když jste rodina vy?
9: Já v lednu, ale v Napoli.
1: Napoli?
9: Napoli!
1: Vy jste nebyla špitalizovaná?
2: Napoli je italský název pro Neapol.
9: A vy, kaplan?
1: Já jsem rodinej v Kijevu.
9: Kijevu? Francie?
1: Karavilová, vy nefíte, kde je Kijev? Vy nefíte, kdo tam poházel? Tam poházel nejenom Hajman Kaplan, ale taky...
9: Kdo?
1: Mojše Elman.
9: Šelman?
1: Elman! Mojše Elman! Tak slavnej nachousle, že každý na světě zná a vy nesnáte?
9: Já znám virtuózy Italiány.
1: Italiány!
9: Paganini.
1: To nic není.
9: Toscanini.
1: To nic není.
9: A Puccini. To nic není? A Luciano Pavarotti.
1: Chulákat já umím taky.
9: Chulákat?
1: Jo.
9: Probuch. Klid, profesore. Já beru zpátky moje pozvání na svatbu pro Hajman Kaplan z Kijevu. A od tohoto momenta já mlčím jako pan Studna.
10: Stalo se něco?
1: Je, pan ředitel. Pane řediteli.
10: Slyšel jsem výkřik.
1: To byl Pavarotti.
10: Nový žák?
2: Ne, nový žák je pan Studnička, o kterém jsem vám už...
10: Už mluví? Už křičí?
2: Už se zdá, že začne. Pane Studničko, to je pan ředitel Robinson. Nechcete mu něco povědět? Nemůžete?
1: Já můžu.
2: Vy ne, pane Kaplane, pan Studnička.
10: No, pane Studničko, jak se vám daří? No?
1: Frtí hlavou.
10: Já bych řekl, že nevrtí, spíše jakoby polikal, ne?
1: Poliká tak.
10: Daří se vám dobře, pane Studničko?
5: To se vyžada, že když nemusím mluvit. My musíme jak plasy mluvit skloňovaní a kolumpusa a dělat chyby. A Studnička nic nemluví ani ně.
8: To je nespravedlivé pro nás, nespravedlivé.
4: Studnička, otevřete čelistě, musíte otevřít čelistě.
3: Jázně, musíte supy od sebe, supy cváknout od sebe.
6: Zkuste to, pane Studničko, do toho. Do toho!
11: Do toho!
12: Do toho!
1: Do toho! Teďka povím něco já.
2: Ale na vás není řada, pane Kaplane.
1: Tak myslejme, že je. Tam je panové, pan profesor, pan vášený ředitel Robinson. Jaký víc nám, prosím, má rovněprávnost? No, já povím, jaký víc nám. Rovněprávnost je nejparátnější myšlenka v dějinách. Je milá, je sládká, je šplechetná. Ona nacvedává člověku jeho cíchu.
5: Já protestuji.
6: On myslí psíchu.
1: Mytnik poznala? To se tifím. Samozřejmě myslím cíchu. Tam já, panové, dám dotázku. Principální dotázku. Mají zvířata rovněprávnost? Ne. Mají divouši rovněprávnost? Ne. Tak kdo ji mají? Civilisnutí lidi. A je naše třída civilisnutá?
10: Co tím, prosím vás, chcete říct?
1: Že v naší třídě jsou jetinci a jetinky, který vykoužili z hlavy slova amerického ústavu. A co ten ústav zárukuje? Ha? Co je v něm zaploutvený? Nějaký český blesky? Nějaký řeči do lufta? Nějaký blebleblí? Ne, je tam černý na bílý, že jsme jeden nedělatelný národ, kde má být svoboda a rovněprávnost gratis pro všecky.
10: No a?
1: No a, ptá se pan ředitel Robinson, tam já, panové, vy vzpomeňte, co stalo v této třídě chvilinánku před chvilkou. Kdo tady sedí v lavici s náma? Prima člověk, dobrý člověk, čistěhovák, jako vy a já. Náš spolušák Studnička. A když on ukázal, že je citlivý povaha, tak co dostal? Sympatii? Ne. Dorozumění? Ne. Rovněprávnost? Ne. Je porušený tam já, panové?
5: Má duchovní poruchu?
1: Ne. Je porušený v jeho rovněprávnosti.
10: Pane Kaplane, a nevíte náhodou, čím jeho rovnoprávnost porušujeme?
1: Vím, pane řediteli. Nechcete ho nechat potichu?
10: Ale to je přirozené.
1: To je čirozené? Aby on mluvil a všichni mu do toho kráfali jako mě?
10: Co myslíte tím kráfali?
1: No neurvali.

0: Ani připomínky česírovou kritiku nadzvednutý mantle.
1: Mantle?
0: Česně tak, protože některý lidi v naší sačátechnický třídě myslejou, že snědli celou chytrost na světě. Studnička, vy máte právo být nečipomínkovaný těma chytroušama. Proto tržte jazyk a basta, jste rovněprávnej.
2: No, to je svérázný výklad rovnoprávnosti. Krom toho mám dojem, jako by pan Studnička, vidíte to, pane kolego?
3: Ano, jako by chtěl něco říct, že?
2: Konečně. Nebojte se, pane Studničko, otevřete ústa. Ještě víc, tak. Posloucháme.
0: Studnička?
2: Pšt, pane kaplane, nechte si to.
0: Ani muk, Studnička.
4: Nemáte právo, kaplan.
0: On má právo.
4: Právo mlčet!
0: Právo být rovněprávný, Studnička, sklápněte ústa.
2: Ne!
0: Ano!
2: Mluvte, pane Studničko.
0: Nemluvte, protože jestli něco ceknete, Studnička, bude pro vás ta nejslejší situace, nejslejší.
2: Pane kaplane, když už jste takový vševědoucí rádce, měl byste si poradit taky s nepravidelným stupňováním přídavných jmen, nemyslíte?
0: Já poradil.
2: Neporadil.
0: Já znám všechny tváry.
2: Nejzlejší není tvar, ale patvar. Kdo pana kaplana opraví?
4: Já.
0: A je to tady. Opravičí pomínky, samej spěruňk. Správně děláte, Studnička, že jste zavřel vaše ústa.
2: No, tak se opravte sám. Co vám brání?
0: Já jsem skromný.
3: Pane kaplane, přece jsme několikrát probírali, že když je něco zlé, může to být ještě horší. A když už to horší být nemůže, je to co?
0: Nejhoršejší. No
2: to nemyslíte vážně, jiný tvar neznáte?
0: Znám, ale nevím, jestli chodí.
2: Ale jistě, že se hodí, správný tvar se vždycky hodí. Zlý, horší a...
0: Slí, horší a prusr.
2: Prosím?
3: Podívejte, pane řediteli, pan Studnička se poprvé usmál.

0: Fášený náš pan profesor Parkin.
1: Neprotáhojte, kaplán.
0: Nekomandujte, Blum.
2: Ano, pane kaplane.
0: Ano, pan profesor. Já jsem postěnej, že jako předseda vánočního výbora, ve kterým jsou ještě můj spolušák Blum, který ho znáte, a moje spolušáčka Mitnik.
3: Ale ne.
0: Která je strážně strámovaná. Jsem postěnej, že můžu mít můj průjev, který jsem si napsal a který má název našemu drahému učitelu.
3: Blum, co jste koupili?
0: Moskovicova, neptejte a poslouchejte.
3: Prosím?
0: Našemu drahému učitelu. V tomto ročním sezónu máme velký svátek, který není jako svátky, jsou v jiném sezónu, ale je úplně jiný, než jsou jiné svátky, i když jsou to taky velký svátky, třeba svátek matek, nebo svátek práci, nebo státní svátek a tak.
1: Kaprán, vzít zkrátka.
0: Tento nejveličejší svátek je co? Je Vánoce. Fášený pan profesor, kolékofe a kolékyňky, co je Vánoce? Co je kouslo?
2: Kouslo?
0: Česně tak. Kouslo Vánoc je kouslo, který je nejkouslovatější mezi všema kouslama.
3: Říká se kouzlo.
0: Ale Mitnik promluvila, Mitnik už nestytí, to jsem překvapenej.
4: Nevšímejte zlečnu Mitnik, všímejte pana profesora.
0: Mně nemusí nikdo připomínat, Finsterwald. Vášený pan profesor, když je Vánoce a všechno je pod sníhem a mrzne, jen to práská, když v každém výlohu jsou stromečky a na nich blinkají červený a zelený šarovčičky, když se vypravují báchory o tom fousovatým dědulášovi, jak přišupituje od severního pola a slísne komínem do punčochu a dělá tam nádivku pro malý capardy, když slyšíme krásné myšlenky o Čech mutrcách, jak se ženili přes poušť za velkou věstou až do jeslí.
2: Myslíte k jesličkám?
0: Když lidi volají časný a veselý, hodně stravy a k úspěchu, krásný prošití do celého roku. Když toto všecko se stane, tak cítíme šici ne teplo, ale strážnej hic. Strážnej hic, jak nám dovnitra topí láska na celé lidstvo, který si má být prátr a ne vlk. My víme, že vy to tak cítíte, pan profesor. Já to tak cítím, Karavelova to tak cítí, Finsterwald, Moskovic a dokonce Mitnik. Všichni to tak cítijí.
1: Já cítím v noze mravenci.
0: Já ne. Vášený pan profesor, poněvadž vy jste špičkový pedagog a my všichni jsme vám zaváznutí, jak nám vysvětláváte ty nejpotížnější zprávopisy a fízlovnosti. A víme, že je to berná práce, když učíte takový zelenoušové, jako je naše čída. My všichni jsme síťovali, že musíte dostat nějaký chmátatelný úkaz naší cinti. Kde to mám? Aha, na druhé stránce. Naší sentimentality. A proto jménem začátečnické čídy večerní přípravné školy pro vyspělé dávám překvapení pro našeho senzáčního, nenakraditelného vyučovacího pro pan profesora Parkila. Tady je to.
2: Ale to jste... Já... To je od vás opravdu...
0: Pan profesor je dojatý! Teďka pan profesor vyndá z krábicí.
2: Co pak je to?
0: Dejte z chůru, pan profesor, ať každý vidí.
2: Ano.
0: Pan profesor líbí?
2: Ano, velmi. Velmi líbí se mi to.
0: Nesmílili jsme?
2: Prosím?
0: Jestli jsme nesmílili.
2: Ne, ne, ne. Něco takového jsem si vždycky přál.
0: Hurá! Časný a veselý! Časný a veselý! Časný a veselý! Bez trávy ušíte! Časný a veselý!
5: Co kdybychom si, pánové, obdržené dárky ukázali a...
6: Já totéž co loni. Kuřácký kabátek. A vy, pane řediteli, zase popelník s medvědem?
5: Ne, něco horšího. Kuřácký kabátek s medvědem.
6: Proboha.
5: A vy, kolego Bargele?
2: Račte se podívat.
6: Proboha. Vy kouříte?
2: Ne, ale možná někdy budu.
6: Proč?
2: Mám doma už 3 takové kabátky.
5: Stejné?
2: Ne, na tom letošním je, jak vidíte, červený čínský drak.
6: Ach, bože.
5: Ale když dovolíte, kolego Parkhille, já bych svůj kabátek s ledním medvědem vyměnil za ten váš s čínským drakem. Jste pro?
2: Myslím, že nejsem.
6: Vám se ten drak tolik líbí?
2: To bych říci nemohl.
5: Tak proč ho nechcete vyměnit? Je to logické?
2: To bych také říci nemohl.
5: A tak co vám brání?
2: Možná jakási sentiment... Pardon. Sentimentalita. Nehněváte se, pane řediteli?
5: Na vás, kolego Parkhille?
7: Jmenuji se profesorka Eleanora Pflaumová a budu ve vaší třídě pokračovat ve výuce místo kolegy Parkhilla.
8: Pro pana krále, on umřel.
7: Doufám, že ne. Nemůže přijít, protože tak jako většina členů našeho sboru...
0: Má čipku, je v postelu?
8: Zkasejte mu, ať je v postelu.
7: Myslím, že kolegovi Parkhillovi není třeba nic vzkazovat. Jsem přesvědčena, že ví, jak se účinně léčit a že se do školy brzy vrátí zdráv jako rybička.
8: On spadnul do rybníka?
7: Špatně jste mi rozuměla, paní...
8: Moskovicová.
7: Být zdráv jako rybička je obraz nerčení, které znamená být zdráv dokonale.
0: Pan profesor Parkhille je vždycky dokonalej.
8: Některé ryby nejsou stravy, některé ne.
9: Dovolte představit se, paní profesorko. Já jmenuji Olga Tarnovská. Jsem žáčka této třídy, ale byla jsem ruská balerína. To všichni vědí.
7: Dobře, slečno Tarnovská. Máte nějaký dotaz?
9: Nemám. Mám připomínku? Právě tak. Někdy se nemusí říkat zdravý jako rybička, ale se říká zdravý jako Rus.
0: To jsem neslyšel nikdy.
9: Co vy neslyšel, kaplan, neznáči, že neexistuje.
0: Pan profesorka, existuje zdravý jako Rus?
7: Existuje rčení... Zdraví jako rys, to ano. Víte, co je rys?
0: Já vím. Rys je bílej papír.
7: Ano, ale to je jiný rys, než ke kterému přirovnáváme zdravého člověka, pane.
0: Hajman Kaplan je mé jméno.
7: Vy jste pan Kaplan?
0: Vy o mě slyšela?
7: Částečně.
0: Poděšení je na mou stranu.
7: Rys a rys, Jsou dvě slova, která sice naprosto stejně znějí, ale každé z nich znamená něco jiného.
8: To je chrusa, já splasním!
7: Říkáme jim homonyma, neboli slova souzvučná.
0: Honomína? Krásný jméno.
8: Ale když jsou stejný, jak se může poznat, co říkají?
7: Pozná se to z toho, jak byla použita. Slyšíme-li například větu se stolu spadl rys, hned je nám jasné, že je řeč o výkresu, kdežto věta se stromu seskočil rys je pro nás informací o zvířeti, které se nazývá rys.
8: Rys je zvíře?
7: Bystré lesní zvíře s typickými štětičkami na uších.
9: Já znám, co je rys. Já znám, co je ruský rys. V ruských lesách žije mnoho ruských rysů.
7: Ano, zdravý jako rys tedy znamená totéž, co zdraví jako rybička. Je to všem jasné? Překvapuje mě, že vám kolega Parkhill dosud nevyjasnil, jak to s homonymy je.
0: Pan profesor nám vyjasnil jiný důležitý věci. Pan profesor je výborný pan profesor.
7: Prosím, abyste nepřerušoval můj výklad, pane Kaplane. Já supluji za mnoho onemocnělých kolegů a potřebuji ke své práci klid.
9: Kaplan vždycky ruší.
0: Já? Kdo měl připomínku s tím strávým rusem? Mně stačila rybička.
7: Podle záznamu kolegy Parkhilla jste si měli na dnešek sepsat výrazy, kterým jste při běžném hovoru nerozuměli. Kdo začne?
0: Sim.
7: Vy ne. Vy už jste mluvil, pane Kaplane. Teď jsou dotazy.
0: Ale já mám dotazy. Já mám dotazy na slova rys a rys, který pan profesorka vysvětlávala. Jedna věc dělá mě starost.
7: Starost?
0: Dám příklad. Může rys sežrat rys?
7: Prosím?
0: Jestli rys může sežrat rys.
7: Proč vás to zajímá?
0: Mě zajímá, jestli můžeme dát do věty dvě honomina pohromadě.
7: Proč bychom nemohli v jedné větě použít dvě homonymy?
9: Ale rys nežere papír. Rys žere maso. Nebo krev.
7: To je pravda, slečno Tarnovská. Ale kdyby šlo o jiný vztah rysa jako zvířete, k rysu jako papíru, mohla by se obě slova, jakkoliv stejně znějící, skutečně vyskytnout v jedné větě.
0: Já to jsem věděl. Může dát pan profesorka příklad?
7: Jistě. Třeba rys vyskočil na stůl, na kterém ležel rys.
8: To znamená, že na stolu jsou dvě zvíře?
0: Ne, jenom jedno a papír. Kdyby papír byl zvíře, nelehne na stůl, ale na větvu.
8: Ale zvíře nemá být na stolu, kde se jí oběd a večeře a snídaně. Zvíře dělá sajraj, tak ho nedávejte do takového větu.
0: Já? Dala ho tam pan profesorka, ne?
9: Vy začal, Kaplan. Vy začal s tím žráním rysa.
0: Ale to nebylo na stolu. Papír můžete žrát třeba na dvoře.
9: Kto? Já? Já žrám papír?
0: Ne vy. Rys. Pan profesorka necítí dobře? Ne?
7: Trochu mě rozbolela hlava.
0: Čipka?
7: Ne, jen chvilková slabost. To nic. Malinko se mi zatočila hlava. Dojdu si pro prášek. Čtěte si z učebnice.
9: Chudáček, paní profesorka. Kaplan ji zničil.
0: Já? Když má čipku?
8: Nikto nemá být stravý jako ryba. Ryba tloucho nevytrží.

0: Přijdu. Protože profesor Park Hill je stále nemocen a protože onemocněla také profesorka Pflaumová, která ho ve vaší třídě zastupovala, je nutno zajišťovat další výuku tak, aby vůbec byla možná.
1: Pan profesorka Pflaumová má nakasu?
0: Nakasu?
1: Jako epidemii?
0: Ne. Spíše jde o nervové vyčerpání, což při naší nynější zátěži, kdy je nás pedagogů natolik tříd skutečně jen hrstka.
1: To mě líbí.
0: To se vám líbí?
1: To slovo mě líbí. Hrstka. Líbový slovo. Co znamená?
0: Vy jste pan Kaplan?
1: Hajman Kaplan. Pan profesor mě zná?
0: Slyšel jsem o vás.
1: Poděšení je na mou stranu.
0: Chtěl bych vás o něco požádat, pane Kaplane.
1: Míle, rád. Já jsem nadšený, že nás bude učit tak fungovaný pan profesor.
0: Tedy zaprvé mýlíte se. Nebudu vás dnes učit já, protože musím suplovat za jiné onemocnělé kolegy. U vás bude suplovat profesorka Higbyová. Je to pedagoška neméně fundovaná, pane Kaplane, a to především na poli klasické literatury. Profesorka Higbyová je jeden z metodických vrcholů naší školy. Ale než přijde profesorka Higbyová, přicházím já, a to se sdělením, o které mě požádala, aby se jim ve výuce nemusela zdržovat. To sdělení zní: nikdo nesmí profesorce Higbyové skákat do řeči. Nikdo nesmí rušit její výklad nemístnými poznámkami. Je to jasné, pane Kaplane?
1: Se rozumí. Je vám jasné, Moskovic?
2: Na mě nestarejte, starejte na sebe, já neskakám.
0: Protože kdyby, nedej Bůh, onemocněla i profesorka Higbyová, byla by to pro naši personálně oslabenou školu rána, jakou bychom...
1: Můžete spolehnout.
0: A zase skáčete do řeči.
1: Pomiňte.
0: Pane Kaplane, mluvte prosím před paní profesorkou Higbyovou co nejméně. Ba pokud možno, víte, co myslím.
1: Vím. Pokud možno...

0: kteří zvládli jazykové vyjadřování na úrovni více než obdivuhodné. Žádám žáka v poslední řadě, aby nespal. Poezie, ta přivede i naprosté začátečníky k preciznější výslovnosti. Žádám žákyni ve třetí řadě, aby nekmitala perem. Poezie, ta posílí i v neskušených čtenářích smysl pro stylistické nuance. Žádám žákyni ve čtvrté řadě, aby zavřela ústa. Skutečná poezie. Upozorňuji žáka v poslední lavici, že stále spí.
1: Sim, můžu ho probudit?
0: Ne, probudí se sám.
1: Neprobudí, to je macukas. On peče v noci housky.
0: Housky?
1: A chleba a koláči.
0: Pane Macukasi, vy mě neslyšíte? Pane Macukasi!
1: Macukas, stávat!
2: Stavejte, Macukasi, škola!
1: Putiček! Co je, přestávka?
0: Ne, přestávka ještě ne, pane Macukasi. Ale jistě vás bude zajímat, co říkám o zvláštní moci poezie. Určitě jste někdy slyšel to magické slovo Shakespeare. Slyšel?
3: Neslyšel.
0: Nevadí. Moje výuková metoda přivedla už bezpočet žáků k hlubokému zájmu. Nejen o Shakespeara, ale také...
1: Shakespeare je můj hluboký zájem.
0: Profesor Kraut vám nezdělil, že si nepřeji být přerušována?
1: Sdělil, pardon, pomiňte.
0: No proto.
1: Já omlouvám, já jsem Hajman Kaplan.
0: To jsem si mohla myslet.
1: Pan profesorka o mě slyšela?
0: Leccos.
1: Já omlouvám, já mám strážně rád Shakespeara. Třeba Zkroucení slyšen.
0: Prosím?
1: Pardon, Zkroucení slyšený.
2: Kaplan, pan profesor říkal neskakat. Tak neskakejte, nebo pan profesorka dostane nemoc.
1: Moskovic, vás nikdo neptá, pan profesorka ptala mě.
0: Já, že jsem se vás něco ptala?
1: Ano, vy mě ptala, prosím.
0: Sedněte si. Pane Macukasi, to, že neznáte jméno Shakespeare, není žádná tragédie. Jen při svědomitém studiu si člověk uvědomuje, že nezná další a další jména a že se o ně musí, co? Zajímat, zajímat, zajímat. Rozumíte mi?
4: Rozumím. Já zajímám další jména. Já slyším furt jména, který neznám.
0: Například?
4: Například Shakespeare.
0: Shakespeare.
4: Nebo Telemann.
0: Kdo?
4: Telemann.
0: Ale to je úžasné. Vy jste se setkal se jménem Telemann?
4: No jo.
0: A nevíte, o koho jde?
4: No ne.
0: Ví to někdo, třído? Nikdo? Dnes se to dovíte. Pane Macukasi, povězte nám, kde jste to jméno slyšel?
4: V práci, kde pracuju, v pekárně.
0: No, to je co říci. Obvykle toto jméno slýcháme kde? Přece v koncertních síních. Telemann totiž, Georg Friedrich Telemann, byl vynikající skladatel. Ano, současník velkého Johanna Sebastiana Bacha.
5: Ah, Bach, mě smutno, že neskládal balet. Bach, já velmi ráda by tančila ho, já byla balerína.
1: Tarnovská, Bach neměl čas do baleta. Bach skládoval fuky. Havraní fuky.
0: Telemann. Georg Friedrich Telemann možná neskládal tak slavné varhaní fugy, ale složil několik stovek kantát a motet, orchestrálních svit a serenád, písní, komorních skladeb, všeho.
1: Krása.
0: Zapamatujte si Telemannovo jméno. Telemann, pane Macukasi, byl a je skvost barokní hudby. Telemann byl a je básník notové osnovy. Telemann byl a je tvůrce, který čeká na své nové obdivovatele.

0: nímž budete, jak pevně věřím, patřit také vy.
1: No jo. A co ty vrata?
0: Jaká vrata?
1: On řek vrata.
0: Kdo?
1: No, ten chlápek v pekárně. On mě řek. Macukas, vy jste známá firma. Vy koukáte jako Telemannovi vrata.
0: Jako Telemannovi vrata?
1: Jo. Nemůže to znamenat ještě něco?
0: Co?
1: Něco jiného?
0: Zřejmě jste špatně slyšel.
1: Řek, že koukám jako Telemannovi vrata.
0: Vysvětlila jsem vám, co jsem mohla. Teď zpátky k Shakespeareovi.
2: Sim.
0: Ano, pane kaplane? Vidím, že se ukázněně hlásíte a mohu vám tedy dát slovo.
2: Děkuji. Pan profesorka dala tak prvočitní vysvětlení na neznámý slovo, tak jsem myslel, kaplan, ty septej, co nevíš.
0: I vy jste se setkal s nějakým neznámým jménem?
2: Já, pan profesorko, nevím, jestli je to jméno. Možná je, možná není. Já mu nerozumím.
0: Tak ven s tím, ať nestrácíme čas. Jaké je to slovo, kterému nerozumíte?
2: Nebo tento.
0: Nerozumím.
2: Nebo tento.
0: To myslíte vážně?
2: Vážně. Já vážně slyšel. Nebo tento.
0: Tak to je vrchol.
2: Vrchol? Pan profesor Kraut říkal, že dnes poznáme, co je vrchol.
0: Vrchol nestoudnosti, pane kaplane. Já učím celý život. Ale toto jsem skončila.
3: Třído. Protože došlo k závažnému onemocnění profesorky Higbyové, budu ve vaší třídě suplovat já.
2: Má čipku?
3: Ne. Vy, pane kaplane, byste měl nejlépe vědět, co profesorku Higbyovou zklátilo, respektive vyčerpalo.
2: Já?
3: Vy. Přestože jsem vás naléhavě žádal, abyste...
2: Ale ona sama chtěla, aby jsem mluvil. Ona řekla, ven s tím, ať nestrácíme čas.
3: Informovala mě o průběhu výuky podrobně. Nejdřív Telemannovi vrata... A potom váš vulgarismus.
2: Můj co?
3: Vaše nepotento. Vy jste nevěděl, že jde o výraz, jakého používáme jen v krajním případě?
2: Ne.
0: Fu, kaplan, se styďte.
2: Ale za co, Tarnovská, za co?
0: Že jsi řeknul sprostý slovo.
2: Vy snáte sprostý slova, Moskovic?
0: Nesnám, ale pan profesor řeknul, že bylo sprostý.
2: Když já nerozumím, co znamená, tak jak můžu vědět, že je sprostý?
3: Mohl jste tak usoudit podle souvislosti, v jaké jste je slyšel.
2: Pan profesor, já jsem je neslyšel v souvislosti, já jsem je slyšel u Vencla.
3: No prosím, v hostinci.
2: Ne, Vencl není hostinec, Vencl je můj kamarád. Minulej týden jsem do něho šel kouknout do kamaráda a koukám, vypadá číšerně ten Vencl, fouskově šlutej, smutný koukadla, žádnej šprnc, jako když vyteče chrobákovi z lopaty.
3: Chrobákovi z lopaty? Jak to myslíte?
2: Jak to říkám? Já ptám, Vencl, jak cítíš? A Vencel mě odcekne, průměr. Já říkám, co to je průměr? A Vencel řekl, no, neskáču v luftu, neležím v rakvu. Ten Vencel, on je takovej typ, co když ptáte, kolik je hodin, on poví, možná 5, možná 6. On umí řeknout jedním vzdechem ano a ne, a možná, a proč ptáš?
3: Zkraťte to, prosím, a vysvětlete, jak jste přišel k výrazu nepotento.
2: Míle rád, já mu řekl, Vencel, ty musíš nechat tebe prochlítnout. Ledvinky, játro, šalut, všecko. Ty musíš jít pichnout krev a kapnout, ať můžou ti počítat lehkocity. A viděl z krka, jestli máš na mandlech nějaký vír. Vencel, dej rosum do ruky a nechrej se strávím.
4: A co na to, řekl Vencel? Co mě on odpáčil? Kouknul namíchaně a řekl, furt do mě někdo houká, furt, buď má stará nepotento.
3: To není možné.
4: Je, řek, buď má stará nepotento.
3: Ale tím myslel nebo tento. Nebo tento, rozumíte, tím myslel vás?
4: Mně? Tak nepotento jsem já?
3: Ne, nepotento, nebo tento, to je rozdíl.
4: Tak to nebylo zprostý?
3: Ale jistě, že ne. Proč jste to pro Bůh neřekl profesorce Higbyové? Hned mohl jste předejít jejímu zhroucení.
4: Ona neptala, ona utekla.
3: A myslela, že je to provokace.
4: Jaký zprostý slovo myslela, pan profesorka?
3: V poslední lavici se někdo hlásí.
1: Macukas, mám dotaz.
3: Prosím.
1: Jaký sprostý slovo ona myslela? Jaký?
3: Myslím, že za chvíli bude zvonit a...
4: Ještě ne, ještě máte čas vysvětlit.
3: Když se to vezme, výraz nepotento vlastně ani není sprostý.
4: Ne? Tak proč rozčílela?
3: Je to spíše výraz, kterým se můžeme jistému hrubšímu výrazu vyhnout, rozumíte?
1: Ne, kterýmu?
3: Myslíte, kterému?
4: Jo, já taky jsem světafej.
3: Opravdu nevíte, nebo se jen tváříte?
4: Nevíme, nevíme.
3: Ani pan Macukas.
1: Já vím, co je Telemann, nevím, co je nepotento.
3: Telemann ano, nepotento ne. Telemann ano, nepotento ne. Telemann ano.
4: Pan profesor necítí dobře.
3: Nepotento ne, Telemann ano, nepotento ne.
4: Pan profesor potřebuje doktora?
3: Doktora ano, doktora ne.
4: Pan profesor?
3: Pan profesor ano, pan profesor ne.
4: Pan profesor potřebuje čestávku?
3: Ano, potřebuje čestávku. Ano, potřebuje čestávku, aby se z vás nervově nepotento.
0: Chudáček malinký. Kaplan by zničil všechny profesory.
4: Já? Všechny ne.
0: Vy nesmíte dávat do nich tak těžké otázky.
4: To nejde.
0: Proč nejde?
4: Protože každý učení je těžký.
5: Pan profesor chtěl se mnou mluvit?
6: Pane kaplane, jak víte, blíží se závěrečná zkouška.
5: Ano, je líto mě.
6: Že se blíží?
5: Že je pan profesor tak smutný.
6: Myslíte?
5: Já to cítím, ale to je život, že musíme rozloučit. Se le ví? Říkají Francouzi.
6: Pane kaplane, vím, jak se snažíte, vím, jak se těšíte do vyšší třídy. Vím, jaké by pro vás bylo zklamání, kdybyste...
5: Kdyby jsem co?
6: Kdyby se stalo a musel jste zůstat v mé třídě. Protože vás z toho chci ušetřit. Rozhodl jsem se promluvit s vámi jako muž s mužem.
5: Pan profesor, já vím, jak se snášíte, jak se těšíte, že postoupnu do vyšší třídy, ale když půknu, tak nebuďte smutný, že já bych byl smutný.
6: Prosím?
5: Teďka prosím já vás. Já to myslím vážně. Pan profesor, jako muž s mužem.
6: Ale pane kaplane...
5: Klíďo budu propadák. Já mám naši čídu rád.
7: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokršpaněl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe, kam si dodáli, a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl zřízení, a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ten mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána, a dořazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručeji zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovy nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Už troubějí. Na horách jelení.
1: Ne, to bude hned.
2: No to je dost.
1: Dobrý den.
2: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vyplšení limitu a musel jsem to hlásit.
1: Přijete si.
2: Ostatně mohu to hlásit i tak.
1: Přijete si.
2: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
1: Zde.
2: A kde máte být?
1: Zde.
2: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
1: Musel jsem vám jít otevřít teplomezím.
2: A co předtím, pane, co předtím?
1: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
2: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
1: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
2: Prášky?
1: Ano.
2: Jaké prášky, smím-li se ptát?
1: Superpirin.
2: Superpirin. Na spaní.
1: Na pocení.
2: Na pocení. A to si podívej. Zajisté vám je předepsal lékař, že jméno, adresu...
1: Ne, předepsal jsem si je sám.
2: Sám?
3: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
2: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
3: Taky nejste nemocnej.
2: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
3: Máte smůlu, nemám teploměr.
2: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivej, pane, poctivej. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky do podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
3: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
2: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
1: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
2: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
1: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
2: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
1: Ani chřipka?
2: Chřipka, to je nějaká nemoc.
1: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
2: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
1: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
2: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
1: A kdo kontroluje vás?
2: Jo, jak to, kdo by nás kontroloval?
1: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
2: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spotky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
3: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
2: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
1: Jste fenomén.
2: Co?
1: Matematický genius.
2: Myslíte? No. No tak pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů. Pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory, nepodvádí, pane, jako někdo.
3: Tak berte schody pod vohou.
2: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
1: Jste přece imunní.
2: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míně nemocný, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
1: Přece nejste hypochondr.
2: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
1: Co?
2: Že mám 3 šedivý vlasy.
1: Stárnu?
2: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde.

0: Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Víte, únava, strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
1: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
0: To se vám řekne, voražte si, pane, teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural auťákem, takže jsem prakticky dělal za dva.
1: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
0: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
1: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
0: Nikdo?
1: Zůstanete sám se svou chorobou.
0: Tak, tak.
1: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
0: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
1: Víte, nám. Abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
0: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte, tady toto kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
1: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
0: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
1: Nepovinujte.
0: To jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesní,
1: čepici,
0: šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil dvakrát i třikrát tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
1: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče, zvěstuj Jagellonským. Že my tu mrtvi ležíme,
0: ja.
1: Jak zákony kázali nám.
0: Jo.
1: Někde v Polsku u Termopil to myslím,
0: jo? Jo. No, vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no, a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
1: Nevypadáte dobře.
0: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubejvají, spíše naopak.
1: Neměl bych vám udělat culifindu?
0: Ne, hlíte takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
1: Na průjem, co?
0: Na průjem, ne, na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mě vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
1: Hrdle.
0: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
1: Můžu.
0: Tak co říkáte?
1: No jo, teda.
0: To je co?
1: Poslyšte teda to.
0: No.
1: Nic neslyším.
0: Co?
1: Tiká jako hodinky. Tik.
0: Srdce jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky. Stopky. Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
1: Teda.
0: To je.
1: Já vám řeknu. To jsou teda pecky.
0: No.
1: To je buch, hotová kovadlina.
0: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
1: to jsou pinzetky,
0: no,
1: přímo teda to.
0: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, a to jsou celý uzle.
1: Železniční.
0: No, takhle to mám rozesetý tady. No, není divu, tolik schodů nahoru.
1: A dolů.
0: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku.
1: Ano.
0: To je vám příjemný, ta vůně. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
1: Bobtnaj.
0: Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
1: A co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
0: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
1: Ale prosím vás, ale jděte.
0: Já věřím, už protože tak dobře znám. Člověče, když jsou to všechno šarlatáni, si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlíte, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt. Pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
1: Kolik?
0: 222 naše kostra, 222 kostí.
1: Já to...
0: No, ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska aha, úplně jednoduché.
1: Ale to teda
0: ale úplně, no, já, každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm... Řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
1: Zkuste stát na hlavě.
0: Tady, na mé hlavě?
1: Ano.
0: Jo.
1: Odkrivíte si nohy.
0: Jo, a vomdlím.
1: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak. Začal jsem v září s jogou.
0: S kým to?
1: Joga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
0: Jo, pozor, ne. Joj. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
1: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
0: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pes, to, hotová doga.
1: Joga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
0: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
1: Ano.
0: Podívejte si, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
1: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
0: Hned?
1: Chce to svůj čas.
0: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
1: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
0: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
1: Já bych vás nahodil, vy jste...
0: Já sám. No, když se zakousnu, to já...
1: Já vím, doga.
0: Hej. Op.
1: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
0: Jo, tak, no tak, já už raději půjdu.
1: Vy odcházíte?
0: Musím, pane, no vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku, zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho,
1: než jste velice laskáv, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
0: Tak to byste byl moc laskav.
1: Pozor, a? Hop, dobrý?
0: Výborný, ano. Tak děkuji a nashledanou.
1: Odcházíte?
0: Musím, pane, povinnost volá.
1: Nechoďte ještě.
0: Musím.
1: Zůstaňte.
0: Nemohu.
1: Příteli.
0: Co? Vy jste řekl příteli?
1: Zlobíte se proto?
0: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
1: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lávinku.
0: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špíny a to přijetí, to byste neviděl.
1: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to ale hloupej, mám lásky.
0: Nejste, naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
1: Ano, yoga.
0: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
1: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
0: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
1: Já vím, doga.
0: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
1: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
0: Karma, ano.
1: Radža yoga. Bhakti yoga. Bhakti yoga. A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
0: Já se nestačím divit, co vy víte.
1: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama.
0: Asi zde.
1: Ano.
0: Pardon.
1: Žloutek je tady v tom malém obloučku.
0: Asi zde?
1: Ano, a páteř si taková malá nudlička při vnějším okraji.
0: Tady asi, ano.
1: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo, napíchnout. To pak řvete ovšem, to teda.
0: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
1: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
0: Jo.
1: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
0: Jo.
1: Sice nevím jak, ale zachránilo.
0: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
1: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
0: Skutečně?
1: Určitě ho seženu.
0: Skutku?
1: Skutku určitě.
0: Velice laskav.
1: Skutku určitě seženu.
0: No.
1: Zůstaňte, příteli.
0: Zůstan.
1: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
0: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy o postel, no to jste v životě vůbec první.
1: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
0: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
1: Já vám věřím.
0: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
1: Věřím vám.
0: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
1: Já vám věřím.
0: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak. Ne. Tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
2: Otevřete, příteli.
0: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
2: Jedno.
0: Ne, neměl byste raději sám.
1: Já ti věřím, no, věřím ti.
0: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí, 20 let bez maléru. Listák, dobrý den.
3: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
0: Dobrý den. Přejete si?
3: No, mám pro vás rekomando.
0: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
3: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
0: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
3: Vy neumíte psát.
0: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
3: No, tak to vám nedám nic.
0: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
3: Přítele?
0: No, a zpívá si tam.
3: Vy tu žijete dva chlapy.
0: Ano.
3: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
0: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
3: No, jste doma, ne?
0: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
3: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
0: Ne.
3: Ale rekomando, no. Žijete tu jako manžele, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
0: No, složitý.
3: Zatraceně složitý.
0: Složitý.
3: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
0: No.
3: Škoda mluvit.
0: Tak, že bych to podepsal?
3: Tady to podepište.
0: Tady, prosím, no.
3: Tady máte dopis.
0: Děkuji.
1: Tak, už se to nese.
0: No,
1: Melta došla, tak jsem dělal šipkový čaj. Dáte se také?
3: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramy.
1: Jo.
3: Když má člověk 3 děti, to se musí otáčet, aby viděl nějakou kačku. Trojčata.
0: Dokonce.
3: Jako schůdky.
0: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
1: Od koho?
0: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
3: Tak se tu mějte.
1: Naschledanou.
3: Ať vám to klape, hoši.
4: Jak jsem cestoval? Když jsem se jednoho dne probudil vedle své ženy Marcely, dobře jsem si ji prohlédl, a rozhodl jsem se, že tento rok budu více cestovat. Proto jsem uvítal, když jsem byl za své pracovní úspěchy vybrán ještě společně s kolegou inženýrem Macháčkem a vedoucím odbytu Karlem Jílkem, který nemá titul, ale má úspěchy u žen, na tematický zájezd Poznejte evropské přístavy do Hamburku. Radostně jsem ve vrátnici odpíchl a utíkal domů sdělit ženě tu radostnou novinu. Pohled na Marcelu, která měla právě ve vlasech natáčky a na obličeji pleťovou masku z droždí, mě přesvědčil o tom, že Hamburg potřebuji jako sůl. Marcela však byla jiného názoru. Tvůj přístav je domov, Kájo, řekla. Namítl jsem, že mě přitahují lodě. Tak jsme mohli jet k mojí mamince do Děčína. Jenže Marcelko, to by byl zájezd za trest a já ho mám za odměnu. Letmo jsem políbil ženu na droždí a odešel do restaurace u kotvy na předcestovní poradu. Macháček s Jílkem už na mě čekali. Tak, kluci, co si vememe sebou, zeptal jsem se. Tady jsem to sepsal, pochlubil se Jílek a četl. 10x džuveč, šišku turisty, ten vydrží nejdýl, litr tuzemskýho, 6 svíček. Na co, podivil jsem se. No na co, kdyby v hotelu vyply prout? Máme svý zkušenosti ze služebních cest, vzpomeň si na Náchod. Usadil mě Jílek a pokračoval. 3x kafe za 12, ponornej vařič, podnikový suvenýry na výměnu a pytlík 2 Kč do automatu. Vyjádřil jsem se seznamem spokojenost, ale Macháček byl jiného názoru. Pánové, nejedeme na tramp, jedeme reprezentovat podnik. Uvědomte si, že máte všechno hrazený od ROH. Džuveč si schovejte, až pojedete v létě s rodinou na Zlatý písky do Bratislavy. My musíme sehnat akorát marky a spolehlivou pánskou ochranu. Proč, zeptal jsem se, ty se chceš prát? Nech si ty keci. Hamburg je město hříchu a naší povinností je sice dobře reprezentovat, ale neriskovat zdraví. Nerad bych, až se vrátíme, zamotal našemu zdravotnictví hlavu. Banka i gumárenský průmysl nás vybavili perfektně. Až na to, že bance jsme museli ještě trošku pomoct v černé pobočce hotelu Alcron. Kurs 1:16 byl ten den trochu nepříznivý, ale do Hamburku nejezdíte každý týden a tak jsme to vydrželi. Den před odjezdem jsme zvolili vedoucím našeho trojčlenného kolektivu inženýra Láďu Macháčka, který z nás měl s cestováním nejdelší zkušenosti, neboť byl už 3x v Bulharsku jako kapitán podnikového mužstva Nohejbalu a 1x v Rumunsku s Balneou s pohmožděným kolenem, do kterého ho v Bulharsku kopli. Protože si z Eforie Sit s Balneou přivezl úplavici a také proto, že má často prsty v nose, přezdíváme mu doktor Emil Holub. V pondělí v 7 hodin ráno byl sraz všech účastníků zájezdu u Rudolfína. Odjezd plánovaný na 8 se jemně zdržel. Řidič autobusu, nositel odznaku 1 000 000 km bez nehody, Václav Dvořák ležel pod autobusem, opravoval převodovku a prospěvoval si píseň Svoji škodověnku mám tak rád. Po 2 hodinách nás ochraptělý řidič milionář Václav požádal, abychom si všichni vystoupili, že tuhle závadu by neodstranil ani Ferda Mravenec, že musí zajet do depa autobus vyměnit. Nastal chaos. Mnozí účastníci zájezdu vyndali šroubováky, začali mi obratně točit a vytahovat z různých částí autobusu stočené bankovky různých měn. Laborant Tuček, jemuž dolary zapadly do podlahy, klečel před vousatou účetní maršálkovou a žadonil o pinzetu. Když se mu nabídla, že mu vytrhá vousy sama, že má na to grif, mávl rukou a začal v podlaze rýpat nožíkem. Nový autobus byl přistaven ve 4 hodiny odpoledne. Nastoupili jsme a čekali ještě chvilku na Tučka, který přijel z depa taxíkem. v levé ruce držel vítězně potrhané dolary a úpěnlivým hlasem prosil: zastavte mi u narpy. Ještě než opustíme naši vlast, musím sehnat průhlednou lepenku. Další větší zdržení bylo až na celnici. Na občanské upozornění z místa bydliště. Byl podnikovému lékaři doktoru Mazánkovi celními orgány bolestivě výjmut. Z nedůstojného místa lékařský diplom. Marně se vymlouval, že chtěl v Hamburku léčit chudé. Tematický zájezd Poznejte evropské přístavy byl pro něj ukončen v šumavských Hovozdech. Konečně se autobus dal znovu do pohybu. Řidič milionář Václav šlápl pořádně na plyn a vědom si toho, že zde rychlost není omezena vyhláškou 100, vyvinul 60-kilometrovou rychlost. Někteří účastníci zájezdu si prohlíželi krajinu, ale my tři jsme sledovali účetní Věru Úlisnou, které padala hlava na všechny strany, nejčastěji dozadu. Zrovna když jsme uzavírali sázky, proč tomu tak je, Věra Úlisná s výkřikem už to nevydržím, se chytla za hlavu a s chatrnou výmluvou: proboha, co mi to zase tam ta kadeřnice dala? Začala vytahovat z drdolu broušený servis Moser pro 6 osob. Milan Wagner z osobního oddělení vedoucí podnikového fotokroužku vyndal fotoaparát s bleskem a začal Úlisnou i servis fotit. Ať máme, Věruško, na tebe nějakou vzpomínku v podnikovém albu, řekl. A tím naznačil, že mu na tomto zájezdu nepůjde ani tak o evropské přístavy, jako o kolektiv. Ta Úlisná má kliku, šeptal závistivě Jílek. Servis Moser. Mě by se na hlavě neudrželo ani jablíčko. A s beznadějí v očích si přejel rukou pro řídlého Ježka. Při první zastávce na cizím území u benzinové pumpy Shell Macháček nevydržel napětí, vystoupil a z automatu Neckermann se za rachotu 2 korun začaly sypat žvíkačky a punčocháče. Macháček, rozrušený z toho, že to funguje, a také z toho, že ho Wagner fotí, si spletl sortiment a začal jedny punčocháče žvíkat. Brzy ale poznal svůj omyl a s vrozenou českou skromností požádal majitele pumpy, aby mu punčocháče vyměnil za jiný, když mu udělal takovou tržbu. Pach moře a nafty nás přivítal. Byli jsme v Hamburku. Ubytovali nás v hotelu kategorie C s honosným názvem Santa Fe. Naše trojice dostala jednolůžkový pokoj se šikmým stropem, který silně připomínal chudou kajutu. Přístav se nezapře, prohlásil Macháček a začal zkoumat 2 přístýlky, které byly k nerozeznání od našich spartakiádních lehátek. Losovali jsme. Gauč vyhrál Macháček. Šťastně se na něj rozvalil a dělal nám chutě. Po chvíli se ozvalo zaklepání. Ve dveřích se objevil vedoucí zájezdu. Mládenci, vedu vám ještě jednoho nocležníka. Prý tady máte gauč dvoják. Jdi kousek dál, řekl fotograf Wagner a lehl si vedle Macháčka. Mládenci, myslím, že by bylo správné a čestné říci si o sobě pravdu. Chrápu. Fotograf Wagner bohužel nelhal. Ačkoliv jsme byli z cesty smrtelně vyčerpáni, nikdo z nás nezamouřil oka. To, že úderem 10. hodiny večerní začal hrát orchestr těsně za gaučem, později jsme zjistili, že od pódia jsme odděleni pouze umakartovou stěnou, nám tolik nevadilo. Ale náhle se ozvalo cosi, co silně připomínalo zvuky stáda zděšených hrochů při požáru v safari. To fotograf Wagner usnul spánkem nespravedlivý. Macháček vyskočil z gauče jako bodnutý včelou. Kurňa, chlapi, to je příšerný. To snad není pravda. S ním spát nebudu. Srazíme spartakiádní lůžka. Ani nápad, řekl Jílek. Vyhrál si gauč, tak si užij. Tak mu teda ucpu výfuk. Řekl Macháček a nacpal Wagnerovi do nosu dvě fazole. Chvíli bylo ticho, pak se ozval nádech, fazole nevydržely a Wagner sestřelil lampičku. Chrápání pod mě bylo ještě děsivější. Na dveře se ozvalo zabouchání a vešel číšník. Meine liebe Herren, was ist das? Das ist unmöglich. Pochopili jsme, že chrápání Wagnera ruší hosty v baru při tanci a že špatně slyší hudbu. Společnými silami jsme se vrhli na Wagnera, ale přes veškeré úsilí se nám ho nepodařilo probudit. Vedoucí orchestru ve fosforeskujícím stříbrném saku k nám vešel už bez klepání. Das ist skandál! Posvítil si nachrápala baterkou a bez okolku mu vrazil do úst dusítko z jazztrubky. V 6:30 ráno se ozvalo řinčení budíku Prim, který byl nařízen na 7. Wagner se posadil, protáhl se a jak zazýval, zatroubil třešňové květy. Pak si vyndal dusítko a řekl, to jsou ale blbý fóry. Načiž si dusítko vyfotografoval. Potom odešel prý fotografovat přístav. Usnuli jsme vysílením. Probudil nás až orchestr v 10 hodin večer. Jílek už byl vzhůru a jeho oko bylo připlácnuté ku makartu. Co se děje, zeptal jsem se. Psst, dal mi prst na ústa Jílek. Navrtal jsem stěnu, vole, pojď se podívat. Nasadil jsem oko na díru. Viděl jsem vše, proč jsem vlastně toužil jet do Hamburku. Program byl v plném proudu. Na pódiu promenovalo 6 krásných dívek, které se zjevně chystaly ke striptýzu. Rychle jsem probudil Macháčka. Vysvětlil jsem mu situaci. Byl bez sebe štěstím. Jílek vrtal další dvě díry. Abychom se nemuseli tlačit. To je ono, mnul si ruce Macháček. Každej svoji hvězdárnu. Kluci, my jsme se teda uměli narodit. Celý týden odtud nevytáhnu paty a přístav i s loděma mě můžou políbit čas. Uvařili jsme si rychle grog a zasedli každý ke své díře. Krasavice na pódiu začaly odhazovat jednotlivé části oděvu. Měli jsme oči navrch hlavy. Schylovalo se k finále. To všechno máme zadarmo. Kluci, víte, kolik tam stojí vstupný? Liboval si Macháček. Gong, tuš a spodní prádlo z krasavic spadlo. Před našima dírama stálo 6 nahých chlapů. Výlet do Hamburku se prostě nevydařil. Vzpomněl jsem si na Marcelu. Zlatý droždí.
5: Neruším náhodou. Do svýho doktor, řekněte, máš to jich nerad, jak si, víte? Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo, to je, no jo, to se, buďte klidný. Já tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýďte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
6: To je šachová koncovka, pane.
5: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
6: Šachová koncovka.
5: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíšte?
6: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
5: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky nad tím.
6: Nad šachem vždycky.
5: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
6: No. Umíte taky hrát šachy?
5: Šachy?
6: No.
5: A víte, že ani nevím šachy?
6: Jak to, že to nevíte?
5: No tak já to ještě neskoušel.
7: Ale to já bych vyluštil, co vám to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
6: Koncovku.
5: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
6: Jakou bokovku?
5: Bokovku, no. Paničku, bokem, tak.
6: Tak, jo, to mám.
5: Víte vy, pane, co to chce za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša šá, pánž to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její moula nedověděl.
6: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
7: No to víte, že jo.
5: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte. A chodí hrát taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
6: Ale poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
5: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
7: Nebo to já bych vám mohl poradit, že si potřebujete takhle v téhle věci.
6: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
5: No, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt, tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
6: Já myslím, že jsem si všiml.
5: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
6: no,
5: máte
6: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
5: Poněvadž to... poněvadž... Koukejte. Psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se můžete.
7: Chcete poradit, že jo?
6: Ano,
5: ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
6: Jo.
5: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska má malýho. Takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho, dogu má skvrnitou.
8: takhle velkou dobu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dobu se.

0: A ten Moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hledajte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, jo. To je kus. Je to jako bíl, jako bíl.
2: Dost!
0: Všechno můžete nechat.
2: Dášo, domů! Kdo je u vás? Mamlas, Moula,
0: Hašašíra.
3: Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo Živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké Měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku

Vidličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček, a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnutý. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odpácí.

0: Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 šíp. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do té Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pěkně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude při stole stať paní Meličková, vy se ukloníte a povětě, milostivá paní, pěkně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili? Veď jsem vám hovoril, pekně se ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté. No vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain. Je to takovej v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono, no, to je jedno, ono, oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal syšák takhle hnátu na nápovědní boudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád, ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, diletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11 ve 1:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.
1: Ještě dál, nechtěla se dát ode mě být.

0: V kvartíru, kde jsem byl, by jeden voják poradil, abych si volno vzal s olejí nešáral.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečními recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil, seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích a Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Načež Kohout mu řekl, ale Stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc tipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radusova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů dozovaně jed, aby pozvol na datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šli jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti. A přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11 Praha 1 Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, mě jí totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych zahájil naše představení tím, že vám přečtu dopis, který nám poslala paní Jaroslava Kozáková z Přelouče. Paní Kozáková píše: Milé divadlo, zúčastnila jsem se dvoudenního zájezdu ROH k Máchovu jezeru. Protože bylo pěkné počasí, půjčili jsme si loďky. V naší loďce jsme byli tři, moje kamarádka Růžena Málková, Jitka Nechanická a já. Jitka Nechanická na jezeře neustále houpala loďkou, ačkoliv věděla, že ani já, ani Růžena Málková neumíme plovat. Růžena Málková ztratila náhle rovnováhu a z loďky vypadla. Nevím, jak by to bylo dopadlo, kdyby kolem náhodou neplul pan Ludvík Dusil se svým přítelem. Jeho přítel, na jméno jsem se bohužel v tom chaosu zapomněla zeptat, vím jen, že mu pan Dusil říkal Stando, okamžitě vskočil do vody a naši Růženku vytáhl. Vím, že k vám do divadla chodí mnoho lidí. Povězte jim všem o tomto statečném činu pana Stanislava. V závorce nevím bohužel jeho celé jméno. Druhý den, pokračuje paní Kozáková, a teď se vlastně dostávám k tomu, proč vám vůbec tento dopis čtu. Druhý den jsme měli na programu Jizerské hory. Navštívili jsme tam umrlčí domek Járy Cimrmana v obci Liptákov. Viděli jsme zčernalou světničku, kde vybuchla truhla s Cimrmanovými spisy. Když nám průvodce ukázal, na jaké třísky se rozletěla a z jakých malých kousků slepujete pro náš národ jeho hry, říkala jsem si, že to musí být skoro dobrodružství. Myslela jsem na to celou cestu až do Přelouče a úplně to v mé mysli zatlačilo dramatickou příhodu na Máchově jezeře. Ale panu Standovi přesto poděkujte. Stále ho vidím, jak se celý mokrý třásl na hrázi. S pozdravem, vaše Jaroslava Kozáková, Přelouč. No my, vážení přátelé, dostáváme podobných dopisů celou řadu. Máme pochopitelně z tohoto zájmu o naší práci radost a rozhodli jsme se, protože v jednom představení budeme postupovat jinak, než jak bylo naše publikum zvyklé. My totiž vždycky po úvodním semináři předvedeme potom v druhé části večera celistvý dramatický kus. Dneska tomu bude jinak. Dneska budete svědky toho, jak vědec-restaurátor slepuje z dochovaných zlomků alespoň přibližný obrys původního díla. Takže se do toho pustíme a začneme, jak se říká, od Adama. Musíme se vrátit do roku 1891, kdy Cimrman pro svou hereckou kočovnou společnost Lipany napsal divadelní hru Němý bobež. Společnost Lipany měla tuto hru na repertoáru až do 5. prosince téhož roku, kdy se herci rozešli po okolních vesnicích dělat Mikuláše. Cimrman jim zapomněl sdělit místo srazu, takže se společnost po tomto datu už nikdy nesešla. Tak tolik, pokud jde o osud herecké společnosti Lipany s příznačným názvem. Pokud jde o rukopis hry Němý bobež, tak ten nebyl uložen v té truhle s rukopisnou pozůstalostí a ušel tedy výbuchu. Postihla ho však jiná pohroma. Těsně před smrtí půjčil jej totiž Cimrman svému sousedu Josefu Padevětovi. Padevět ho totiž několikrát předtím žádal, zda by mu Cimrman nemohl půjčit nějaké noviny. Cimrman noviny neodebíral, četbu tehdejšího bulvárního tisku považoval za mrhání časem. A rozhodl se tedy, že nabídne svému sousedovi četbu hodnotnější, totiž svoji hru. Jenomže netušil, že Padevětova prosba nebyla motivována touhou číst. Tak to ne, co máte na mysli, to ne. Padevět prostě chtěl jenom na těchto papírech sušit houby. Nevím, jestli někdo z vás zkoušel přečíst něco z papíru, na kterém se opakovaně sušily houby. My jsme takový pokus provedli a po trojím sušení na slunci je jakýkoliv text na papíru zhola nečitelný. A teď si představte, že si Padevět půjčil od Cimrmana rukopis jeho hry v roce 1911. Vidím, že vám tento letopočet nic neříká. My jsme s tím popravdě řečeno počítali, proto tady stojí připraven náš čelní ochranář zbytků přírody, doktor Jan Hraběta, který vám poví, co tento rok pro Cimrmanův rukopis znamenal.
1: Krátce řečeno, rok 1911 znamenal z tohoto hlediska naprostou katastrofu. Mám zde několik čísel, která mnohé napoví. Tak Jizerské hory, hřib obecný 120 tun, o rok dříve 12 tun. Hřib borovák 90 tun, předtím 3 tuny. Křemenáč osikový 50 tun, předtím 7 kilogramů. Já nevím, jestli mám hovořit o liškách, ty se pochopitelně nesušily.
0: Jestliže se nesušily, tak není třeba.
1: No, snad jenom tak pro zajímavost. Lišek se, přátelé, urodilo tolik, že v tlustých vrstvách pokrývaly celé stráně. A nad obcí Kušlov se jeden takový pás utrhl a zcela zavalil usedlost rolníka Mrázka.
0: Děkuji. Nože, tato houbová kalamita dokázala Cimrmanovo drama takřka zničit. Naštěstí je v obci Liptákov většinou větrno, takže Padevět byl nucen každý list papíru něčím pořádně zatížit. A právě pod těmito zátěžemi zůstal rukopis čitelný. Některé stránky textu se potom zachovaly i celé, a to díky Padevětově nedbalosti. On jak bral ty listy, tak si třeba nevšiml, že místo jednoho listu bere 2, 3, takže potom ty přiléhající strany zůstaly neporušené. No v celku lze říci, že jsme měli k dispozici asi 5% předpokládaného textu. Není to pravda mnoho, ale my bychom vám dneska chtěli předvést, jak svědomitá vědecká práce dokáže i z takhle maličké hromádky stavebního materiálu postavit solidní budovu dramatu. Tedy nezastíráme, že tu a tam chybí cihla či trám. Kde si nejsme jisti, neimprovizujeme. Nechceme totiž postupovat jako třeba profesor Fiedler z Vídně, který se také do rekonstrukce tohoto dramatu pustil, ba dokonce ho jako celosvětovou premiéru ještě před námi uvedl. Tedy pravda předběhl nás. Ale když jsme to jeho představení s doktorem Svirákem ve Vídni osobně shlédli, oba jsme se shodli na tom, že o tak uchvátané prvenství není co stát. Ale přistupme nyní k naší rekonstrukci. Můžeme se podívat na první obraz hry. Ten patří k těm šťastným místům na těch slepených listech. Zachoval se celý. Cimrmanova scénická poznámka zní. Náves. Zprava přichází lékař, zleva farář. V průběhu rozhovoru přeběhne v pozadí vesnický chlapec ženoucí obruč.
2: Buďte zdrav, pane faráři.
3: Až na věky, doktore.
2: Pěkně nám to dnes připaluje.
3: Není divu, vždyť máme červenec.
2: Jakou jste měl účast na mši?
3: Ale šlo to. Jen se mi tam všichni v lavicích drbali, vrtěli a ošívali. Zdá se, že se to vaše očkování pěkně ujímá.
2: A jak se to ujalo vám?
3: Nemohu si stěžovat. Svědí to jako čert.
2: Řeknu vám, pane faráři, udělal jste pro zdravotnickou osvětu pěkný kus práce.
3: Nezveličujte mé zásluhy, doktore.
2: Ne, bez vašeho kázání by se zvláště mladá děvčata očkovat nedala.
3: Poslyšte, doktore, už jsem se vás chtěl kolikrát zeptat. Nemohl byste nás očkovat proti neštovicím někam jinam? Třeba do pravé paže, jako to dělá doktor Petiška z Brandýsa nad Labem.
2: Aha, tak to ne, pane faráře, to ne. Jak jste to řekl v neděli krásně z kazatelny? Děvčata, kam nemůže slunce, tam musí lékař.
3: Tak už jste s očkováním hotov, že?
2: Hotov až na jediný případ.
3: Já vím, sám jsem ji neviděl na mši dobrých 17 let. Do města nechodí a když přijdete do hájovny, je vždycky na malinách. A taková to byla krásná žena.
2: Opravdu?
3: Velmi krásná.
2: No to by se ovšem měla očkovat.
3: Bylo by škoda, kdyby jí to poděbalo.
2: Poslyšte, pane faráři, chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije. Co kdybyste šel s námi a zastavili bychom se v hájovně?
3: Inu, jak myslíte, ale obávám se, že bude zase na malinách.
0: To byl tedy první obraz. Možná, že by vás zajímalo, jak ho interpretovali ve Vídni. Jistě se domníváte, že se od naší verze nemohli odchýlit, protože, jak jsem řekl, text se vlastně zachoval v plném znění. Profesor Fiedler dokázal, že to možné je. Cimrman totiž používal ke psaní některých svých her starou zásobu čistých úředních papírů firmy Hurich a synové parní mlýny. Což je skutečnost, kterou my čeští cimrmanologové dobře známe. Ovšem pro profesora Fiedlera to byla taková novinka, že ho to dovedlo až k neuvěřitelné deformaci Cimrmanova textu. My jsme schválně jeho verzi ve zkráceném znění nacvičili, abyste měli možnost posoudit to sami.
2: Buďte zdrav, pane faráři.
3: Až na věky, doktore.
2: Pěkně nám to dnes připaluje, Hurich a synové parní mlýny.
3: Není divu, vždyť máme červenec. Tanwald, Lipová 13.
2: Jakou jste měl účast na mši?
3: Ale šlo to. Jen se mi tam všichni v lavicích drbali, vrtěli a ošívali. Zdá se, že se to vaše očkování pěkně ujímá.
2: A jak se to vaše značka ujalo vám?
3: Nemohu si stěžovat. Svědí to jako čert. Vyřizuje Štruncová.
0: Sami jste viděli, že si profesor Fiedler s rekonstrukcí Cimrmanovy hry mnoho problémů nedělal. Ostatně sám v divadelním programu píše, že jeho práce na rekonstrukci strhla prý natolik, že s ní byl hotov, jak doslova říká, ein, zwei. Ale pokračujeme v ději. Tak kromě tohoto prvního obrazu se zachoval ještě začátek obrazu druhého. Je uveden touto scénickou poznámkou. V hájovně. Světnice je sice uklizena, ale několik maličkostí pozornému oku prozradí, že tu již delší čas chybí ženská ruka. Okna jsou pokryta pavučinami a na klikách je asfalt. V rohu světnice stojí nové krmítko pro zvěř. Vstupují farář, lékař a papoušek. My si teď ale pro zajímavost přehrajeme nejprve verzi profesora Fiedlera, kde papouška hraje pták v kleci.
3: Hej, hola, Mikovče, jsi doma, otevři.
4: No jo, už jdu, už teď nehoří. Koho to sem čerti nesou?
3: Až na věky, Mikovče.
2: Vyšli jsme si tady se starým papouškem na zmije a řekli jsme si, že se u tebe zastavíme.
3: Co pak si to tady vyřezal, Mikovče?
5: A já, Pepko.
2: Hezký.
4: Prostrný krmelec.
3: A kde máš ženu, Mikovče?
4: Je na malinách.
2: Měla se dostavit k očkování.
4: Je na malinách.
2: Mikovče, všichni už byli.
4: Je na malinách.
3: Ruku na srdce, Mikovče. Že ty Smartu k tomu očkování nepustil. Přiznej se, že je tomu tak.
2: Hezký.
4: Pojďte na něj, děku, nebo ho zabiju.
3: Podívej se, Mikovče, já ti to řeknu otevřeně. Mně je tu plno věcí podezřelých. Tak například, byl jsem teď na tvém záchodě. Je plný bobků.
4: Chodějí mi tam srny.
3: A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
4: Je na malinách.
0: Tak toto bylo tedy pojetí profesora Fiedlera. Podle našeho názoru vysloveně falešné. My se totiž domníváme, že postavu papouška je třeba interpretovat zcela jinak. Klíčem k našemu výkladu této postavy je lékařova věta z prvního obrazu: chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije. Pravý smysl této věty nám pomůže objasnit opět náš čelný ochranář přírody, doktor Hraběta.
1: Tak ke zmi se blížíme tak,
0: pane doktore, že... promiňte. Buďte tak laskav a povězte nám jako člověk s mnohaletou praxí něco o lovu zmíjí.
1: Tak ke zmi se blížíme tak, že zlehka našlapujeme. Ona totiž zmije neslyší. To se málo ví. Ona se orientuje jenom podle otřesů půdy, takže lovec si může třeba zpívat nebo pískat, ale nesmí dupat.
0: To je zajímavé, promiňte, že já se přerušuju, ale já právě když chodím s dětmi do lesa, tak vždycky tleskám a dělám takové kšc, abych případné zmije zaplašil.
1: Tak to děláte zbytečně.
0: Ale já to tak dělám už asi 20 let a věřte, že se mi to plně osvědčilo.
1: Ano, to je úplně zbytečné. K vlastnímu lovu používám tohoto celkem primitivního nástroje. Jak vidíte, na konci je rozštěpen a do rozštěpu je vložena rozporka opatřená motouskem. Ke zmii se blížím ze zadu. Namířím klacek a potom rychlým pohybem přitisknu zmii vidlicí k zemi, těsně za hlavičkou. Současně zatáhnu za motouzek, ten uvolní rozporku a vidlice z míst tiskne. Pak už je změna naprosto bezmocná. Vidíte, že celkem bez obav a klidně klacek zvedám, že? Ona se sice mrská, ale kousnout už nemůže.
0: Ano, tak to myslím bylo dostatečně názorné. A teď bych vám, pane doktore, položil takovou neobvyklou otázku. Co myslíte, bylo by možné vzít si sebou na lov zmí nějakého ptáka? Dejme tomu papouška?
1: No jistě, proč ne? Řekli jsme si, že zmije neslyší, papoušek nikterak nedupe, pravda? Já nevidím překážek.
0: Tak byste mi nerozuměl. Otázka přesně formulována by teda měla znít takto. Zda je možné použít přímo k lovu, rozumíte, k odchytu zmijí papouška.
1: Papouška, no. No vidíte, to je zajímavý nápad.
0: No co myslíte, šlo by to?
1: Papoušek, no. No to mě nikdy ani nenapadlo, že?
0: Ano, tak to jsme chtěli slyšet. Tady pan doktor je odborník a jak jste teď slyšeli, nikdy by ho ani nenapadlo použít k lovu zmijí papouška.
1: A vy myslíte, že by papoušek jako zobákem přímo nějak?
0: Děkuju vám, pane doktore, prosím. Pro naši věc je vaše odpověď už dostačující. Takže otázku papouška můžeme uzavřít. V lékařově replice chtěl jsem...
1: Promiňte, pane profesore, prosím vás pěkně, jak je ten váš ptáček asi veliký?
0: Už to nebudeme otázku papouška uzavřeme. V lékařově replice chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije. Se nejedná o ptáka, ale nadevší pochybnost o vesničana papouška zběhlého v lovu zmijí. Takže teď si konečně přehrajeme pasáž tak, jak má doopravdy vypadat.
6: Kopče, jsi doma? Otevři.
4: No já už jdu, vždyť nehozí. Koho to sem čerti nesou?
6: Až na věky, Mikovče.
2: Vyšli jsme si tady se starým papouškem na zmije a řekli jsme si, že se u tebe zastavíme.
6: Co pak si to tady vyřezal, Mikovče?
7: Co jsi to udělal, Pepik?
2: Hezký!
7: Prosrný krmelec.
6: A kde máš ženu, Mikovče?
7: Je na malinách.
2: Měla se dostavit k očkování.
7: Je na malinách.
2: Mikovče, všichni už byli.
7: Je na malinách.
6: Ruku na srdce, Mikovče, že ty Smartu k tomu očkování nepustil. Přiznej se, že je tomu tak.
7: Co jsi to udělal, Pepik?
2: Hezký!
7: Pojďte na něj, Deku, nebo ho zabiju.
6: Podívej se, Mikovče, já ti to řeknu otevřeně. Měl tu plno věcí podezřelých, tak například, byl jsem teď na tvém záchodě. Je plný bobků.
7: Co jsi to udělal, Pepiku, vtichu?
8: Chodějí mi tam srny.
6: A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
8: Je na malinách.
7: Co jsi to udělal, Pepiku?
0: Co dramatičnost je v této scéně, že? Já myslím, že ani naše neškolené podání nemohlo ubrat na působivosti. Je skutečně třeba notné dávky své vole k tomu svěřit takhle jímavě lidskou postavu nějakému vřeštícímu opeřenci. Ještě štěstí, že se profesor Fiedler nepustil do inscenování Cimrmanova dramatu Napříč Afrikou, kde je totiž hlavní postavou český cestovatel Holub. Že se ještě zdrží u té vídeňské verze. Když jsme to představení viděli s doktorem Svěrákem ve Vídni, tak neměl ten jejich cvičený pták roli ještě pořádně zafixovánu a pletl do předepsaného textu i jiná slova. Vzpomínám si, že například křičel Kurt, du alter Trottel, nebo Richtig, Herr Schneider, což samozřejmě do hry vůbec nepatřilo. Ale vraťme se k naší práci. Nuže, po těchto dvou úvodních úryvcích opouštíme už pevnou půdu Cimrmanova dochovaného textu a teď nám nastává ta vlastní práce rekonstrukční. Ale tu už s vámi bude sledovat další přednášející, inženýr Penc.
9: Vážení přátelé, při rekonstrukci hry Němý Bobeš jsme se mohli opřít o několik dobových svědectví. K nejdůležitějším patří divadelní kritika, uveřejněná v Národních listech v květnu roku 1891 a podepsaná Trojúhelníkem. Položme si, přátelé, otázku, kdo se pod touto podivnou šifrou skrývá. My se domníváme, že autorem této kritiky, a to vás možná překvapí, je sám Jan Neruda. Předložili jsme svou domněnku znalci Nerudova díla profesoru Kamilu Máchovi a ten byl naším objevem doslova ohromen. Řekl dokonce, jistě s trochou nadsázky, že jsme objevili nový světadíl. Tuším, že to byla Amerika. Nerudova kritika nese název S vraným koněm do vraného. Přečtěme si ji. Jako mladík chodíval jsem pěšky až do Štěchovic. Letošního jara však už mi nohy tuze neslouží i uvítal jsem nabídku svého přítele doktora Šavrdy k výšce fiakrem. V Oujezdské bráně málem jsme se srazili s kočárem polské hraběnky Klotovské. Včas jsem ji však zahlédl a upozornil jsem kočího. Polka jede, polka jede. Již na Zbraslavi byli jsme jízdou tak vytřeseni, že doktor Šavrda navrhoval strávit zbytek dne v místním hostinci. Mým cílem byl však hostinec jiný. Totiž restaurace u Plechatých ve Vraném, kde se toho večera mělo konat i představení kočující herecké společnosti pana Jaroslava Cimrmana. Proto jsem zastávku odmítl a kočího jsem pobídl. Dál, jen dál. Divadelní sál byl slušně obsazen, zvláště poté, co se příchodem nás dvou počet diváků zdvojnásobil. Kus nesl název Němý Bobeš a sestavil ho sám principál. Jeho děj vyprávět bych nesvedl. Autor vracel jej hned do minulosti a hned zase zpátky, takže jsem brzy nevěděl, kde vlastně jsem. Hvězdou celého dramatu je Bobeš. Jsou tam však i malé hvězdičky, například pan farář a lékař, kol nich se velké točí. Největším zážitkem uměleckým byl pro mne výkon pana Živného. Říká se, že doušek vína dodá herci jistoty. Nevím. Pan Živný nebyl schopen udržet své potácení v mezích jeviště a co chvíli nám zmizel v kulisách. Jeho kuš, kterým se obracel do nápovědní budky, ostane v mé paměti provždycky. Nesmím zapomenout ani na paní E.K. G. v roli údajně krásné paní Hajné. Nechtěl bych ji věru potkat i sám v lese. Skutečnost, že s ní pruský důstojník baron Walter sdílí lože, jen znovu ukazuje, kam až člověka může dohnat válka. Těsně před koncem, při výkřiku pomoc zloději, čtvrtina diváků odešla. Byl to ponocník, kterému začínala služba. Pan Živný na scéně definitivně usnul, Bobeš konečně nalezl, co hledal, a nebylo tedy již o čem hrát. Ještě, že inspicient včas oponou trhnul a my mohli jít k šatně. Tam však pro mne drama teprve začalo. Seznal jsem totiž, že mi ukradli svršky. Nicméně vyjeli jsme ku Praze. Cestou mi doktor Šavrda sdělil, že společnost, jejíž umění jsme právě zhlédli, hodlá prý napřes rok uvést mé aktovky Prodaná láska a Ženich z hladu. To mi dodalo. Ukradli mi klobouk, hůl i převlečník, řekl jsem svému příteli. Všechno jsem oplakal, zase se osvěžil, ale tohle bych, Šavrdo, tohle bych nepřežil. Tolik tedy Národní listy. Vidíte sami, přátelé, že ani tak velký duch, jakým byl Jan Neruda, Cimrmana nepochopil. Jeho kritika nám však pomohla objasnit řadu temných míst zničené hry. Například úlohu pruského důstojníka barona Waltra, nebo to, že Cimrman používal na tehdejší dobu neobvyklého retrospektivního postupu, a to dokonce několikanásobného. Kromě citované kritiky byla pro nás vodítkem i ona čitelná místa textu Pod zátěžemi, a to pod klíčem na utahování matek 14 a 15 mm věta Již to v sobě nebudu dusit, pod brouskem na kosu věta Mikovec vrací se z pole a svalí s mohutným žuchnutím na stůl svůj a pod jakýmsi předmětem eliptického tvaru slova Základ státu. Vraťme se tedy zpátky do hájovny.
6: A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
8: Je na malinách.
7: Co jsi to udělal, Pepiku?
6: Podívej se, Mikovče, řekni pravdu. Nám zalhat můžeš, ale jemu lhát nesmíš.
10: Jak to víte, že je na půdě?
6: Ten je přece všude, Mikovče.
10: Tak už o něm víte. Pouštěl jsem ho jen na noc, aby se napásl. Ale je to divoká krev.
7: Co jsi to udělal, Pepiku?
2: Zavři zobák, papoušku. Poslyš, Mikovče, řekni nám podle pravdy, jak to od samého začátku bylo. Uvidíš, jak ti odlehne.
10: Dobrá tedy, již to v sobě nebudu dusit. Víte, to bylo tak.
4: Tak mě tady zase máš, Marto.
0: Proboha, můj muž?
4: Ano, jsem to já, Marto. Bitvu u Hradce Králové jsme prohráli. Pruská armáda byla jednak lépe vyzbrojena, jednak si zajistila podporu Itálie. No což, ani mě neobejmeš.
0: Vítej, Josefe.
4: Strachoval jsem se, nejsi-li tu ohladu? A teď vidím, že jsi dokonce stloustla.
0: To se ti jen zdá, Josefe. Byl jsi celý rok pryč a za tu dobu si zapomněl, jak vypadám.
4: Baba. Byla to dlouhá a těžká doba. Kdybych ti měl vyprávět.
0: Vypravuj, Josefe.
4: Zrovna teď jsem vyprovodil kus cesty kamaráda. Kůle mu chudákovi utrhla nohu. A představ si, dobelhal se domů, myslel, že ho žena bude čekat a ona se zatím čekala sama. Spustila se po běhlice s rytmistrem od pruské pěchoty.
0: No to je hrozné.
4: Viď, s nepřítelem. Řeknu ti, kdyby se mi něco takového mělo stát, to bych si asi něco udělal. Udělal bych si ze dřeva kýl a zabil bych tě.
0: Josefe, odpust mi to.
4: Bože, cože? Snad nechceš říci?
0: Ano, Josefe.
4: Mluv, co se stalo?
0: Víš, to bylo tak. Škoda, že válka již skončila, ale rakouská armáda měla zastaralé zbraně a my jsme si zajistili podporu Itálie. Nevíš, kde mám porušky? A tady jsou. No, budeme se muset rozloučit, Marto. Ne, neplač. Nic mě tak nedojímá jako ženský pláč. Víš, Marto, mnoho jsem o naší lásce přemýšlel. Pomoct mi utáhnout tady ten řemínek. Mnoho jsem o naší lásce přemýšlel, ale vstáň. Nekleč mi u nohou. Tím, že mi klečíš u nohou, mi loučení jen stížíš. Víš, často jsem si tam v bitevní vřavě říkal, co když ty kulky, které mi sviští nad hlavou, co když jsou právě z pušky Martina muže?
11: To nebyly kulky mého muže.
0: Přece nemůžeš vědět.
6: Josef je nejlepším střelcem v Polesí.
11: Jeho střely nikdy neminou cíl.
0: Vidíš? Tím spíše se musíme rozloučit.
6: Ach, Vádře, nech mi tu na památku nějakou svou daguerotypii.
0: K čemu by ti byla?
6: Chci vědět, jestli ti bude podobné.
0: Kdo?
6: Tvé dítě.
0: Dítě. To je krása. Bez děky mi napadají verše našeho básníka Schillera v překladu vašeho básníka Vrchlického. Když tvůj milý opustí tě, neplač, máš tu po něm dítě. Nevadí, že nezná tátu, je to pořád základ státu.
6: Ach, Valtře, vzpomínáš na naše první setkání? Nikdy mi nevymizí z paměti. Víš, to bylo tak.
0: Hejo, a kde jste kdo? Haló, je tu vůbec někdo? Jsem pruský intendanční důstojník baron Walter von Grünbach. No tak haló, nebojte se, jsem intendant. To je něco jako vedoucí výstrojního skladu. No. Sednu si a počkám.
6: Byla jsem tenkrát na Malinách.
0: No, hezky jsme si zavzpomínali, Marto, ale moje marškumpačka je už na pochodu. Tož, s Bohem, holka! S Bohem, Váltře!
12: Tak takové to tedy bylo.
6: Tak takové to tedy bylo.
9: Vidíte sami, přátelé, že některé postavy Cimrmanovy hry dostávají pevné obrysy. Jen tak na okraj. Snad vás bude zajímat, jak si s těmito scénami poradil profesor Fiedler. Nebudeme je ani předvádět, stačí, když si řekneme, že větu Mikovec vrací se z pole nepochopil rakouský restaurátor jako návrat z války, ale přivádí na scénu hajného, zmoženého polní prací. A předmět, který má Mikovec podle dochovaného textu s mohutným žuchnutím svalit na stůl, je v jeho verzi bič. Mikovec, jenž byl podle profesora Fiedlera zorat pole u lesa a nemohl být tedy mimo domov déle než několik hodin, se přesto po návratu podivuje, že mu za tu dobu žena stloustla a zakáže jí chodit na maliny. Zdálo by se, že do takovéto frašky nelze dost dobře vmontovat dochovaná slova základ státu. Profesor Fiedler to však vyřešil jednoduše. Hajný prostě vezme bič, počne ženu honit kolem stolu a vykřikuje: rozvedu se, rozvedu se. Zatímco ona mu odpovídá: nerozvedeš, nerozvedeš, rodina je základ státu. Ale vy jste jistě především zvědaví na to, jak jsme v rekonstrukci děje postupovali my. Proto předávám slovo profesoru Vondruškovi.
13: Věřte, přátelé, že nebylo lehké zjistit, kterým směrem Cimrman děj rozvíjel. Stáli jsme například před otázkou, jak Hajný nevěrnou ženu potrestal. Naše názory se podle osobních zkušeností různily. Tak například velice zkušený profesor Smoljak ji chtěl zabít. Docent Weigl naproti tomu soudil, že zabít je málo. Asistent Bruckner vůbec nevěděl, o čem hovoříme. A docent Vozáb ji chtěl dokonce odpustit, což už je úplně scestné. No, názory mohou být různé, ale vědecký pracovník se musí držet faktů. A protože jsme se již mnohokrát přesvědčili, že do své tvorby promítal Cimrman převážně vlastní zážitky, obrátili jsme se i tentokrát k jeho bohatému životopisu. Podívejte se se mnou do roku 1907. Tehdy se blížilo kulaté výročí vlády Františka Josefa I. a rakouská diplomacie připravovala jubilantovi milý dárek. Anexi Bosny a Hercegoviny. Aby byl dárek pro panovníka opravdu překvapením, odbývaly se všechny přípravy mimo Vídeň, a to na českém zámku Konopiště. Protože i stěny mají uši, navrhl arcivévoda Ferdinand d'Este, aby se nejdůležitější jednání odbývala v lese, jakoby při lovu. Přes tato přísná utajovací opatření byl okamžitě informován anglický král Eduard VII. V rakouských diplomatických kruzích nastal poplach. Hrozilo totiž nebezpečí, že Eduard VII., tento známý pletichář mezinárodní politiky, jubilantovi přípravy anexe prozradí, aby mu zkazil radost. Rakouská protišpionážní služba dlouho hledala kanál, kterým proudí informace z Konopiště do Buckinghamského paláce. Kdo mohl naslouchat tajným poradám nejvyšších evropských diplomatů v mlází konopišské obory? Sledování lesních dělníků a hajných nevedlo k cíli. A tak nakonec padly do podezření osoby, od nichž by se špionážní činnost očekávala nejméně. Babky kořenářky. 300 myslivců provedlo zátah lesa a v jejich síti uvízlo 12 vyplašených stařenek z uzlíčky léčivých bylin. Otázka, před kterou stála nyní rakouská kontrarozvědka, zněla: která z nich je trhala s úmyslem uzdravit nemocné a která s úmyslem poškodit monarchii? A tu se dostává do této velké mezinárodní aféry náš Jára Cimrman. On tehdy působil v Benešově jako přírodní lékař. Jen tak mimochodem, my sami jsme o této jeho činnosti nevěděli a byli jsme překvapeni, jakých úspěchů na tomto poli dosáhl. Objevil řadu originálních receptur, kterými zjednodušil bylinné léčení. Já nevím, jestli vás tyhle věci vůbec tedy zajímají. No tak aspoň jeden příklad. Zácpa. Tam je to hezky vidět. Ta se tehdy léčila směsí řepíku, pampelišky, země žluče a hořce. Cimrmanovi stačil na zácpu, rozrazil. Tak zdá se mi, že vás to přeci jen zajímá. Tak snad ještě nějaký příklad. Tak třeba na ženskou frigiditu s úspěchem ordinoval potměchuť. A konečně, že sám si často nasazoval stavač polní, ale to už opravdu tak nějak na okraj. Není tedy divu, že to byl právě on, koho rakouská kontrarozvědka požádala o odbornou expertízu. Cimrman se podíval každé stařence do ranečku. Ve všech nalezl běžné léčivé byliny. Z jednoho se však vysypaly pouze lopuchové listy, hustě popsané neviditelným písmem. Což bylo nápadné, že? Cimrman, kterého lopucha zajímala jen z lékařského hlediska, se ženy zeptal, to je proti uhrům? A stařena, hrdě pozvednuvši hlavu, odpověděla, jak proti uhrům, tak proti rakušákům. To už k ní přistoupil jeden z důstojníků, sněl jí z obličeje falešné vrásky, otrhal bradavice a řekl, Kuncová, vaše hra již skončila. Teprve teď si Cimrman s hrůzou uvědomil, že nešlo o zdravotnickou akci. Pamětníci vzpomínají, že se však tehdy zachoval velmi statečně. Bez ohledu na četnické bodáky za eskortovanou ženou neohroženě zvolal. Nezoufejte, Kuncová, napíši o vás hru. Což je cestou do vězení jistě potěšilo, že? Že měl na mysli hru němý Bobeš, o tom nemůže být pochyb. Špionka Kuncová má skutečně mnoho společných rysů s postavou manželky Hajného Mikovce. Ostatně poslechněte si, co o ní říká policejní archiv. Cituji. Pracovala původně jako hotelová pokojská v Mariánských Lázních, kde ji poznal anglický král Eduard VII., který se tam léčil. Bystrá a přičinlivá dívka upoutala brzy královu pozornost. Jednoho dne si ji vzal stranou a řekl jí, že služba obyčejné pokojské nemůže tak chytré děvče uspokojit. Naznačil, že by se svými schopnostmi mohla vykonávat nějakou inteligentní službu. Doslova řekl intelligent service. Mladá dívka se nenechala dlouho přemlouvat a po krátkém výcviku v zahradě anglického vyslanectví byla nasazena do konopistické obory. Tam se záhy seznámila s mladým lesníkem Průchou a stala se jeho ženou. Pod záminkou, že chodí na maliny, trávila většinu času v oboře v blízkosti dvorské společnosti a získávala cenné informace. Když odjel její muž s následníkem trůnu na lov do Salzburku, navázala intimní styk s důstojníkem pěchoty Grünbachem a když se pak její manžel po roce vrátil, byla právě v 9. měsíci těhotenství. V hájovně došlo k prudké hádce, během níž žena porodila. Nebojte se, tuto scénu na rozdíl od profesora Fiedlera my vypouštíme.

0: dalšího milence, telegrafisty Benešovského nádraží Karla Mráčka. To je také zajímavá postava, tenhle ten Mráček. On dával informacím nevinnou podobu železničních hlášení a odesílal je služebním telegrafem, tedy zadarmo, že? Přímo na vlečku do Buckinghamského paláce. Jeho šifrovací klíč byl jednoduchý, skoro prostinký. Tak například, saloní vůz Františka Josefa byl šifrován jako vagon s francovkou. Nebo jeho sdělení mašina pod parou znamenalo ve skutečnosti císařovna se na plese dobře bavila. Další osudy obou agentů britské inteligentní služby nemají pro naši rekonstrukci význam. My už máme dostatek materiálu pro to, abychom mohli v ději Cimrmanovy hry pokračovat. Velice nám pomohly i dva zlomky textu čitelné díky zátěžím. Tak, lžíce na boty zachránila větu, je to 16. rák. A pod zavřeným kapesním nožem se uchovala vůbec klíčová slova dramatu, podá ho faráři, anebo dodá ho v trakaři. No, s tím už se dalo něco podniknout, že? Navažme tedy tam, kde jsme v předchozí scéně skončili.
1: Tak takové to tedy bylo.
2: Vařil jsem jí oukrop, to hodně posiluje. A jak se jen mohla postavit na nohy, vyhnal jsem jí.
1: I s dítětem?
2: I s dítětem.
1: Ubožačka, jak se o ně mohla starat?
2: Nestaral se o ně. Dala dítě do jeslí. A sama utekla, kdo ví kam.
3: Jakovče, jak to, že to dítě v lese bez matky nezemřelo hlady?
2: Starali se o ně srny. Když jsem chlapce našel, běhal s nimi po čtyřech a okusoval listí.
3: Tak je to tedy. Je to vlastně takový náš český Tarzan. Od těch srn se naučil zřejmě naprosto všemu. Proto ty bobky na tvém záchodě.
2: Ujal jsem se ho a protože tak tvaruje, dal jsem mu jméno Bobeš.
1: Poslyš, Mikovče, to už je nějakých let, co se to stalo. Vždyť tomu chlapci už musí být.
2: Je to 16. rák. Byla to práce, než jsem ho naučil lidským způsobům.
1: Do školy si ho neposílal a v kostele jistě také nikdy nebyl.
2: Bál jsem se lidských řečí.
3: Očkován taky není, co?
2: Není.
1: Víš co? Zavolej ho, Mikovče.
2: Cože? Jenom jak myslíte. Obší! Pojď dolů! Jen pojď dál, neboj se. Vidíte? Už si zase hraje s parohama. Je to jeho nejmilejší hračka. No pojď blíž, hochu. Tady pan farář a pan doktor by si s tebou chtěli popovídat.
3: No, stafra, chlapče, takový statný jonák. Vousy už ti raší. Jak to, že ještě nejsi očkován?
2: To nesmíte tohle.
3: Co, nesmí se na něj mluvit?
2: Ale to si plkejte, co chcete. Ale nesmíte mávat rukama. To vám hned uteče, čověče. Neboj se, hopší, to jsou hodní pánové. Posaď se, hochu, očichej si je.
3: No, stafra, chlapče, tak výstatný jonák, vousy už ti vyrážejí. Jak to, že ještě nejsi očkován?
2: Nic vám neřekne. Je němý, vychovali ho srny.
1: Mikovče. A Bobeš ví všechno?
2: Všechno jsem mu řekl, pane faráři. Bobši, ukaž tu dagerotypii.
1: Jako bys mu z oka vypadl, chlapče.
3: Skutečně baron von Greenbach.
1: Zřejmě bohatý pán.
3: Poslyšte, přátelé! Klid, Bobši, nic se neděje. Něco mě napadá. Mikovče, jak dalece na tom chlapci lpíš?
2: Já ho mám plný zuby. Víš, Bobši?
3: Tak to je výborné. Napadlo.
2: A je v trapu. Bobši, pojď.
3: Napadlo mě totiž, že bychom mohli zajet do Greenbachu a vyhledat jeho otce.
1: A co si od toho slibujete, doktore?
3: Totiž lékařská věda, pane faráři, zná celou řadu případů, kdy silný citový papoušku necourej tady, nebo tam zase spadneš.

0: jdi na dvorek. Mikovče, to nebyl šťastný nápad hodit mu přes hlavu deku, ten člověk nevidí na krok.
1: Proboha, co se mu stalo? Běžte tam, doktore.
0: To je pro vás, pane faráře.
1: Chudák starý papoušek.
2: A je po ptákách.
0: No, ale abychom se nezdržovali maličkostmi. Lékařská věda zná řadu případů, kdy silný citový otřes vrátil... Pojď sem, Bobši, neboj se. Vrátil němému řeč. A co by mohlo být pro toho chlapce silnějším otřesem, než setkání s vlastním otcem?
1: To je pravda. A jistě by se také o něho dobře postaral.
2: Ten by ho leda zapřel, mizera.
0: Tak zapírat by sice mohl, ale dnes už máme prostředky, jak mu otcovství dokázat. Kdybych šel s tím chlapcem ku příkladu já, těžko by se mi při krevní zkoušce vykroutil.
1: A to byste svedl, doktore?
0: O tom nepochybuji. Ostatně chcete-li, pane faráři, můžete jet do Greenbachu s námi. Já ho přitisknu ke zdi a vy mu promluvíte do duše.
1: Co tomu říkáš, Bobši?
2: Je němý, vychovali ho srny.
1: Co tedy tomu říkáš ty, Mikovče?
2: Pro mě, za mě.
0: Ta tedy vzhůru.
2: Jděte si třeba do prdele.
0: Do Greenbachu.
3: Vážení přátelé, v první půli dnešního večera jsme na přání paní Jaroslavy Kozákové z Přelouče předvedli, jak postupuje krok za krokem vědec-restaurátor. My zde ovšem nebudeme takto podrobně rekonstruovat celý text Cimrmanova dramatu, na to by nám nestačil čas. Proto se ve druhé půli večera soustředíme jen na nejdůležitější dějové úseky. Co všechno vynecháme? Tak vynecháme hned zdlouhavou pasáž cesty našich tří přátel, faráře, lékaře a Bobše do Greenbachu. Nebudeme jako profesor Fiedler nutit diváky, aby poslouchali sáhodlouhé promluvy obchodního cestujícího Jeřábka, který mi krátí spolucestujícím několikahodinovou jízdu vlakem. Nevíme, proč profesor Fiedler považoval za nutné seznámit diváky s celou řadou bezvýznamných příhod z Jeřábkova života. Tak například Jeřábek vypráví, že brzy po narození osiřel a byl vzat na vychování do rodiny zedníka Říhy, který záhy poté skončil na popravišti. Zedník Říha byl již delší dobu podezřelý úřadům tím, že se mu ztráceli učňové. Jeřábek líčí, jak jednoho večera sestoupil do sklepa, kde objevil řadu zazděných výklenků výšky dospívajícího chlapce. Navíc si prý všiml, že z jednoho výklenku, na něm žmalta ještě neoschla, se ozývá tlumené kvílení. Počkal, až mistr usne, a pak začal tiše sekat do zdi. Jeřábek to popisuje do všech detailů, jak vyboural první cihlu, jak vsunul ruku do otvoru, co tam nahmatal, co se stalo, když se Říha probudil a sešel za ním do sklepa, a tak dále, a tak dále. Ještě zdlouhavější je pak Jeřábkovo vyprávění o jeho službě u dragounů. Přitahli prý po manévrech k jednomu klášteru, kde se celý oddíl ubytoval. Na Jeřábka vyšla té noci strážní služba. Jak tak chodil po nádvoří, všiml si, že se v jednom okně dosud svítí. Přistoupil blíže a nahlédl dovnitř. V místnosti spatřil 7 mladých novicek. První, třetí, pátá a sedmá leželi na postelích, zatímco druhá, čtvrtá a šestá... Prostě bezbarvé, nic neříkající tlachání upovídaného strýce. Ale pravou zkoušku trpělivosti však divák podstoupí, když se Jeřábek rozpovídá o svém kamarádu z vojny Koželuhu Tomanovi. Ten měl prý zase 12letou dceru, která byla na svůj věk neobyčejně vyspělá. Toman je sice úzkostlivě hlídal, ale přesto nemohl zabránit, aby si zvrhlé děvče nepozvalo jednoho dusného odpoledne Jeřábka do své podkrovní světničky. Jeřábek vypravuje, jak tam přišel, co všechno dívka neměla na sobě, jak se její poživačnost projevovala, vysvětluje, proč měla k pelesti připevněný řetěz, co s tím musel dělat. No, prostě nuda, šečeť. Nás na celé jízdě vlakem zaujala jiná věc. totiž jak Cimrman nenásilnou formou poskytuje divákovi zajímavé vlastivědné poznatky. Tak například, když projížděli Pelhřimovem, vysvětlí farář Bobšovi, že je to Pelhřimov. Zdá se nám to daleko podstatnější než několikastránkový monolog nějakého cesťáka. Samozřejmě jiná věc by byla, kdyby Jeřábek, když už se mu věnuje tolik místa, sehrál v další části dramatického děje nějakou podstatnější roli. Nic takového. Svým vystoupením z vlaku ve stanici Pacov vystupuje Jeřábek definitivně i z Cimrmanovy hry. Sledujme však naše tři přátele. Ti po dlouhé cestě dorazili konečně do Greenbachu a tam se ubytovali v malé hospůdce. Přestože se scéna z greenbachského hostince dochovala téměř celá, vznikly mezi Prahou a Vídní opět spory o její interpretaci. Myslíme si proto, že nebude na škodu nahlédnout do mistrovy biografie, kde má německé městečko Greenbach své významné místo. Já bych nyní prosil pana doktora Hrabětu.
4: Na ohmatané mapce, která byla Cimrmanovi nezbytným průvodcem při jeho cestách Evropou, najdeme u městečka Greenbach červený vykřičník s poznámkou nůž. Poznámka souvisí s desiž legendární cestou Járy Cimrmana s Hrabětem Cepelínem na palubě vzducholodí Karel. Při přeletu změny obce oba přátelé svačili a Cimrmanovi vypadl z ruky nůž, v jehož vybavení byla kromě vývrtky a malého šroubováčku také vidlička. Cimrman nechtěl kvůli noži přistávat, ale rozhodl se, že se příležitostně do Greenbachu vrátí. Dostal se tam o 3 léta později. Cimrman správně předpokládal, že otevřený nůž, spadnuvší z výše 1 000 metrů, je nutno hledat 70 až 120 cm pod povrchem. A skutečně během 2 dnů kopání nalezl nejenom nožík, ale i mocnou sloj černého uhlí. A tak se návštěvou Járy Cimrmana proměnilo ospalé lázeňské městečko přes noc v překrásnou uhelnou pánev. Cimrman sám se stal majitelem dolu Marcela, který potom svým technickým vybavením zastínil všechny ostatní. Přišel totiž na velice jednoduchý, ale vtipný nápad, jak dopravovat horníky pod zem i na povrch, aniž by k tomu potřeboval jakýkoliv motorový pohon. Ostatně lépe to uvidíte na schématu, které jsem si pro tuto příležitost připravil.
3: Ale pane doktore, já myslím, že není třeba zabíhat do takových technických podrobností.
4: Jistě, jistě, já to také vemu jenom v hrubých rysech. Tak, princip totiž spočíval v tom, že do klece směřující dolů nastoupilo vždy o jednoho horníka víc, než do klece směřující nahoru. Tím byla pochopitelně horní klec těžší a vytáhla tedy vlastní vahou první směnu nahoru. Bylo-li kolo těžní věže řádně promazáno, fungoval systém bezvadně. Ovšem po několika týdnech těžby Cimrman zjistil, že se mu v dole hromadí horníci. Chyba byla právě v onom horníku navíc, že? Bylo tedy nutné dopravovat pod zem i na povrch stejný počet horníků. Jak ale dosáhnout toho, aby i v tomto případě horní klec vytáhla vlastní vahou klec dolní? V řešení tohoto problému spatřují hlavní ekonomický přínos Cimrmanovy myšlenky. Cimrman umístil do každé klece podobný náčrt, jako máme zde, a pod něj umístil tabulku s těmito pokyny. Kamarádi, v zájmu svých kamarádů přicházejte do práce řádně najedeni. Vítána jsou zejména vajíčka, houby a jiná těžká jídla. Rubat musíte ze všech sil, abyste nějaké to kilo schodili, jinak se nahoru nedostanete. Po tomto opatření produktivita dolu Marcela prudce stoupla. A teď bych se ještě rád zastavil u otázky, zda Jára Cimrman jako majitel dolu byl...
3: To snad už není nutné, pane doktore.
4: Nebo nebyl kapitalista.
3: Tak to ano.
4: Na otázku si, přátelé, odpovíte sami, když vám prozradím, že Jára Cimrman po celou dobu svého pobytu v Greenbachu bydlel v podnájmu, v prostém domku hornického předáka Wassermana. Že snídal totéž, co se snídalo u Wassermanů. Ve všední den chléb s máslem, či se sádlem a cibulkou a v neděli housku. A jestliže paní Wassermanová něco upekla, pak pochopitelně nepohrdl ani buchtičkou.
3: Tak to už by mohlo opravdu stačit.
4: Jistě, já už jsem také skončil, ale myslel jsem, že by diváky ještě mohlo zajímat, co dělal Cimrman s nadhodnotou. Ale když není zájem, tak...
3: Já děkuji panu doktorovi za opravdu zajímavý a zasvěcený příspěvek. A teď už se můžeme přenést do hostince v Greenbachu.
0: O našem poslání ani slovo. Budou-li se vyptávat, vždycky se poradíme.
5: A jak pak se vám líbí v našem kraji, pánové?
0: No, tak abych vám...
1: Pěkné to tu máte.
0: Všimli jsme si cestou toho zámku. Kdo pak v něm asi bydlí?
5: No, kdo jiný než pan baron?
1: Velký zámek. Tom tam jistě pan baron není sám. Má ženu, děti.
2: Zdař Bůh.
5: Zdař Bůh. No tak dětí mu pán mu nedopřál, ale na ženě mu to vynahradil. To vám je panečku komandír. Podle ní musí celý zámek tancovat.
1: Inu, to se podívej.
5: No jo, on náš pan baron býval za mladá podařené kvítko, která před ním neutekla na strom, s tou on šup do postele. Tak ona si ho teď paní baronka hlídá a ženská noha jí do zámku nesmí.
2: Tak tak, do služby na zámek berou jenom mužské. Kuchařka, služka, pokojská, všechno samý chlap.
0: Vy pracujete také na zámku?
2: Kde pak? Tak vysoko našinec ani nepomýšlí. Já pracuji dole, v hlubině.
5: Dáš si taky pivo, Wassermane?
2: Dám. Vždyť jsem celý den pil jenom vodu.
6: Promiňte mimou zvědavost, pánové. Vy jste tu u nás jako turisté.
0: Vy se poradíme. Jako turisté.
6: Jestli chcete, vezmu vás sebou dolů, je to tam zajímavé.
1: Děkujeme za laskavost. Raději bychom si prohlédli zámek.
6: A kde pak máš Haničku?
5: Ale jela do Míšně, pro porculán.
2: Oh, taky už bych potřeboval nové hrníčky. Škoda, že Haničku neznáte, pánové. Ona je takové naše sluníčko.
5: Poslyšte, pánové, nic mi do toho není. Ale proč pak si ten chlapec nesedne?
0: Pane doktor. Je to neposeda.
3: Tak to byla naše verze scénky z Greenbachského Spůdky. Ještě než vám předvedeme, jak si s tímto zdůrazňuji dochovaným textem poradil profesor Fiedler, dovolte mi, abych jménem svým a jménem všech svých kolegů předeslal několik upřímně míněných slov. Vážení přátelé, byli bychom opravdu neradi, kdyby ve vás vznikl dojem, že snad v našich polemikách s profesorem Fiedlerem jde o nějakou osobní zaujatost. My například oceňujeme, s jakou péčí profesor Fiedler opatřil věcným rejstříkem překlad naší knihy Zimmermann und Kindergarten. Ale to zároveň ukazuje, kam by měl příště profesor Fiedler napřít své síly. K drobné, mravenčí faktografické práci. Jakmile se totiž pustí do úkolu, na nějž jeho síly nestačí, dopadá to tak, jak ukazuje následující scéna.
0: O našem poslání ani slovo. Budou-li se vyptávat, vždycky se poradíme.
5: A jak pak se vám líbí v našem kraji, pánové?
1: Pěkné to tu máte.
0: Všimli jsme si cestou toho zámku. Kdo pak v něm asi bydlí?
5: No, kdo jiný než pan baron?
1: Velký zámek, to on tam jistě pan baron není sám. Má ženu, děti.
6: Brekeke.
5: Brekeke. No tak dětí mu pán tu nedopřál. Ale na ženě mu to vynahradil. To vám je, panečku komandír. Podle ní musí celý zámek tancovat.
1: Inu, to se podívejme.
5: No jo, on náš pan baron býval za mladá podařené kvítko, která před ním neutekla na strom, s tou on šup do postele. Tak ona si ho teď paní baronka hlídá a ženská noha jí do zámku nesmí.
6: Tak tak, do služby na zámek berou jenom mužské brekeke.
0: Vy pracujete také na zámku?
6: Kde pak? Já pracuji dole, v hlubině.
5: Dáš si taky pivo, Wassermane?
6: Dám. Vždyť jsem celý den pil jenom vodu. Pojď. Jestli chcete, vemu vás sebou dolů, je to tam zajímavé.
1: Děkujeme za laskavost. Raději bychom si prohlédli zámek.
6: A kde pak váš Haničku?
5: Ale jela do Míšně, pro porculán.
6: Já, taky už bych potřeboval nové hrníčky. Škoda, že Haničku neznáte, pánové. Ona je takové naše sluníčko. Brekekekeke. Na konce.
3: No vidíte, přátelé, ale omily nejsou ještě tím nejhorším, co nás může ve Fiedlerově verzi potkat. S blížícím se závěrem, jakoby z toho mála dramatické síly, kterou má, ještě ubývalo a dochází k naprosté sterilitě. Pro ilustraci alespoň jednu ukázku. Bude to scéna, kterou jsme my vynechali
7: neboť k ní nebyly jiné podklady než soupis jednajících osob. Profesor Fiedler však pouze na základě údaje, že spolu mají hovořit chalupníci Kruge, Schmidt a Wolf, napsal následující dialog. Kruge. Včera jsem se byl podívat u švagra. Má to tam hezký. Schmidt. Já jsem si zašel včera do Mlejna. Wolf. Já ani nevím, kde jsem včera byl. Kruge. A co dělá vaše žena? Schmidt. Je doma. Kruge. Moje je taky doma. Wolf. Moje žena je taky doma. A tak to pokračuje další 4 stránky. Jistě nám proto nebudete mít za zlé, když se s verzí profesora Fiedlera definitivně rozloučíme. Až dosud se totiž profesor Fiedler od Cimrmanova, a tedy i od našeho textu, pouze odchyloval. Ale od stránky 46 píše už úplně jinou hru. Výhybkou, která ho zcela odchýlila ze směru, se stala nevinná věta první kolo a hned premiér, kterou řekl farář bezprostředně po tom, co koupili Bobšovi nové kolo. Profesor Fiedler jakoby nevěděl, že premiér byla vyhlášená značka velocipedů. Vyložil si větu po svém. Podle něho vyhrál Bobeš první kolo zemských voleb a stává se předsedou vlády. Pan farář je v důsledku toho povýšen na arcibiskupa, z lékaře se stává ministr zdravotnictví a z heřmanické myslivny je povolán i Hajný Mikovec a přijímá úřad ministra lesního a vodního hospodářství. Němý ministerský předseda Bobeš je obletován ženami, z nichž si na něho největší nároky osobuje dcera generála Štrunce. Ale Bobeš je nejvíce přitahován mladičkou baronkou Jelenou, vždyť ho vychovali srny. Tu však odradí nechutné výstupy žárlivé Štruncovy dcery. V Bobšově milostném životě zazáří i perla nevšední krásy maďarská herečka Ellen Horvátová, která předtím odmítla Huricha a jeho syny i s jejich parními mlýny. I tuto soupeřku nakonec vyřizuje Štruncová. Co tedy říci souhrně k vídeňskému představení Cimrmanovy hry Der Stumme Bobeš? Profesor Fiedler svévolnými úpravami doslova zničil ideu Cimrmanova dramatu. Vy, ačkoliv jste ještě neviděli závěr hry, jste jistě už poznali, že Cimrman podrobil svým němým Bobšem zdrcující kritice agrární politiku rakouské vlády. Ve Fiedlerově plytkém podání není po tomto ideovém záměru ani stopy. A tak můžeme svůj dojem z vídeňského představení vyjádřit slovy škoda času a devis. A teď už předávám slovo profesoru Čepelkovi.
8: Milí přátelé, i naše rekonstrukce Cimrmanovy hry se blíží ke konci. Dříve než uvidíte závěrečnou scénu, v níž se osudy našich hrdinů uzavírají, vyslechnete, doufám se zájmem, několik slov o herecké práci na hře Němý Bobeš. Koho jiného požádat o rozhovor než představitele titulní role? Je jím odborný asistent cimrmanologie Václav Kotek. Václave, kdy jste se dověděl, že budete hrát titulní roli ve hře Němý Bobeš?
9: Tak dověděl jsem se to v pátek. A hned v sobotu jsme jeli s panem asistentem režie Čepelkou do Chvojkovic.
8: Ano, vysvětlete, proč jsme spolu jeli do Chvojkovic.
9: Ve Chvojkovicích je velká.
8: No pěkně, nahlas Václave.
9: Ve Chvojkovicích je velká obora. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu lesního závodu Chvojkovice Brod, panu Karlu Jíšovi, že se nás ujal a dovolil nám pozorovat srny.
8: Jak vám toto pozorování pomohlo při studiu role?
9: Tak pozorovali jsme srny 3 dny a 3 noci.
8: Ano.
9: A na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak jsou plaché. Například do míst, kde jsme na ně čekali, vůbec nepřišli.
8: Takže jsme je neviděli.
9: Ne, neviděli.
8: No ale i tak to byla cenná zkušenost, že?
9: Ano. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu filmového archivu Praha Žižkov, panu Jaromíru Kučerovi, za to, že nám umožnil slednout krátký film Tatranský národní park, část 2, Srny a kamzíci.
8: Jak vám film pomohl při studiu role? Tak mohl byste uvést nějaký konkrétní případ ze hry? Nějaký pohyb třeba? Nebo grimasu?
9: Grimasu?
8: No ne, nemusíte. Nemusíte ji zrovna předvádět. Stačí, když o ní pohovoříte.
9: No, tak jestli, Jestli jste si všiml, jak ve scéně v hájovně očichávám doktora Svěráka.
8: Výborně.
9: Tak toho jsem si právě všiml v krátkém filmu Tatranský národní park, část druhá, Srny a kamzíci, že srny takhle očichávají, když něco podobného najdou na zemi.
0: Volali jste mě?
8: Ne, to je v pořádku. Takže jste ten postřeh prostě uplatnil v roli.
9: Ano, a taky jsem uplatnil tu plachost. Všiml jsem si, že srny, když se něčeho leknou, tak se rozprchnou. No a to jsem použil, že když se něčeho leknu, jak se rozprchnu. Ne. Tak se schovám.
8: Schováte se, ano. A Václave, co vám činilo v roli němého Bobše největší potíže?
9: Největší potíže mi činila plachost. Jsem si založený spíš hlučný.
8: Ne, Václave, zase pěkně nahlas, aby všichni slyšeli.
9: Jsem svým založením spíš hlučný. Takže jsem se musel na jevišti neustále hlídat, abych tolik nevynikal.
8: Dobře. A teď bych se vás rád zeptal na jednu maličkost. Když se máte poprvé objevit na scéně, vidí diváci nejdřív jen parohy. Čímž vzniká dojem, že na jeviště vstoupí jelen. Pak se ale ukáže, že je držíte v ruce. To je takový vtipný okamžik. Na to jste přišel sám?
9: Ne, to byl nápad pana... To byl přece váš nápad.
8: No, děkuji. A nyní už tedy nic nebrání tomu, abychom si předvedli finále Cimrmanova dramatu Němý Bobeš. Ještě dochovaná slova. Sluha odejde, včelička a pojď sem, Bobši. A teď se podívejme na zámek do Grimbachu.
0: Tak a teď, když jste vykoupaní, mohu vás panu baronovi ohlásit. Řekněte mu, sluho, že přicházíme v záležitosti velké zdravotnické akce týkající se odběru šlechtické krve. Tak to nepůjde. Tohle by si náš pan baron nezapamatoval. Nešlo by to říct nějak stručněji. Tak mu řekněte, že za ním přišla takzvaná modrá trojka. Modrá trojka, to by mohl pochopit. Víte, náš pan baron sice ještě není tak star, ale mnoho prožil. A tak rozhovor s ním bývá někdy poněkud obtížný. Budete na tom se brát ohled.
10: Co to má znamenat, doktor?
11: No tak podle toho, co jsme slyšeli o baronově nezřízeném životě v mládí, domnívám se, že půjde o únik paměťových buněk do pohlavních žlaz. My lékaři tomu říkáme genitální meliorace. Bude-li to takové první, druhé stádium, mohla by s ním být ještě roztomilá řeč.
12: Vítejte v Grimbachu. Pardon. Jsou vy koupaní?
10: Jsou, pane barone.
12: Víte, s tím podáváním rukou musíme tu dbát o hygienu. V kraji nám řádí horečka o mladnic. Co máte na srdci?
13: Vážený pane barone, mohutný rozmach dopravy a vzrůstající počet dopravních nehod způsobují, že lékařská věda musí stále častěji sahat k transfúzím. A tu je třeba pamatovat i na zásobu šlechtické krve. Jistě by nebylo vhodné, aby urozený člověk dostal do žil krev nějakého podomka.
12: Ano, ano, rozumím, rozumím. Toho podomka zavřít. To by nešlo tohleto, to by nám tu za chvíli všechno rozkradli. Co tu chtějí ti lidé?
0: Modrá trojka, pane barone.
12: A, vítejte v Grimbachu. Jsou vykoupaní?
10: Jsou, pane barone.
12: Co máte na srdci?
11: Takové třetí až čtvrté stádium.
13: Vážený pane barone,
0: slyší?
12: Slyší, ale neudrží.
11: Tak já ho rovnou píchnu.
13: Přišli jsme vám vzít krev, pane barone. Pan baron si laskavě vyhrne rukáv, tak. Máte nějaké děti, pane barone?
12: Ani nevím, pánové. V mládí jsem létal z květu na květ, jako včelička.
11: Tak, a teď ručičkou zapumpujeme.
12: Nazdar.
13: Nevrazím ji tam, nevrazím. A, suchá jehla. už je tam. To se pozná voják, ani nehlesne. Je zkrátka zvyklý prolévat krev.
12: Tak, tak, já jsem byl, pánové, statečný už jako dítě v peřince. Však také moje maminka vždycky říkávala.
14: Kde pak náš Walter? To je pašák.
12: A měla pravdu.
1: A nebyl jste, pane barone, náhodou jako voják ubytován v Heřmanické myslivně?
12: Kdo je ten člověk? Stále modrá trojka, pane barone. A vítejte v Rýbachu. Jsou vykoupaní. Jsou, pane barone, sama jsem je mydlil. To mám radost. Stále se setkávám s novými a novými namydlenými lidmi. Jak to tam teče, pěkně.
1: Ptal jsem se na tu heřmanickou myslivnu.
12: A heřmanická myslivna, tam jsem poznal Martu, pánové.
1: Tak jste si vzpomněl, kde pak je asi té ubožačce konec?
12: Konec? Marta je tady u mne na zámku, pánové.
1: Opravdu?
12: Tak, tak, ale pšt, paní baronka o tom nesmí vědět. Běž se podívat, kdo to k nám jde.
13: Pane barone, Martě se po vašem odchodu narodilo dítě. Přesně řečeno syn.
12: Základ státu.
13: Není těžké uhodnout, kdo je jeho otcem, ovšem krevní zkouška nám to poví s naprostou jistotou. Ano, jak vidím, je to váš syn.
12: Půjčte mi tu zkoumavku na mou duši. Náš syn, Marto, pojď se podívat, ale náš syn. Skutečně, Valče, já jsem tak šťastná.
15: Koupíme mu kolo, dáme ho študovat. Plavat už umí.
13: Cože? Tento sluha v pumpkách, že má být Marta, žena hajného Mikovce?
1: Ano, pane doktore, musela jsem se přestrojit za muže, abych mohla žít Valtrovi po boku.
12: Kdo to přišel?
1: Valtře, ještě se celá chvěj, je zde hajný Mikovec.
12: Zapryšty, co jsi mu řekla?
1: No, poslala jsem ho do koupelny. Valtře, promluv s ní.
12: No jo.
1: Josefe, nedělej nám těžkosti.
12: Vítejte v Rýbachu. Dali vám ručník?
16: Chlapec mi přiroste k srdci, je mi bez něho těžko.
12: Mu bez něho těžko.
1: Nemohl by u nás dělat lesníka?
12: Zeptám se ho. Hlejte, nemohl byste u nás dělat lesníka? Co? My žádnýho nemáme. My bysme vám dobře zaplatili. Možná?
16: No, bych mohl. Je tu někde na jídlo?
1: Na policii, Josefe, tak vás tu budu mít všechny. Nuže, babší, a nyní můžeš předstoupit
6: před své rodiče.
1: Chlapče, pojď k mamince. Počkej, chvilku, musím jít otevřít.
13: Pane barone, chlapec je němý, vychovali ho srny.
12: Inu, vysoká.
13: Ovšem, silný citový otřes, jakým je bezesporu dnešní setkání s vámi, by mu mohl navrátit řeč.
1: Pane barone, přišel pan Hostinský a horník Wasserman. Chtějí vám blahopřát k návratu syna.
12: Na to zase praskneme jídla.
1: Muže bobší, a nyní můžeš předstoupit před své rodiče. Chlapče, pojď k mamince. Dneska se tu dveře netrhnou.
12: No, pánové, a já si půjdu lehnout.
13: No, tak to snad ne, pane barone. Vždyť jste se s tím chlapcem prakticky nepřivítal.
1: Pane barone, přišel takový podivný mužíček a hnal se hned do koupelny.
17: Podívejte se, pane barone. Tohle je Bobeš, váš syn.
12: Ten mládenec se mi líbí. Marto, pocen, kdo je to?
17: Podívej, Bobši. Tohle je tvůj tatínek.
18: Tatínek.
13: Mluv, díky bohu, mluví. Přátelé, co jsem říkal, kdo to říkal, já jsem to říkal. No, Bobši, jistě máš ještě něco připraveno. Zatlač.
18: Tatínek je blbec.
12: Poznal mě.
17: Dojemné to shledání, kdo se slzám ubrání. Vám, doktore, patří dík za ten šťastný okamžik. Bobeš po všech bědách z matku našel otce, řeč,
19: máma.
17: Potom. I matku, šlechtickýho titul věnčí. Dej Bůh, ať se neponěmčí.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: já tady zastupuju diváky,
1: ano.
0: Tak tě vítám.
1: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním nebo kterým hovorech to
2: vykládal.
1: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
2: No počkej, tak
1: vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
2: Já jsem neřekl.
1: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
2: No tak máš špatný tlumočníky.
1: No, tak to nebo jsou to lichotníci.
2: Nebo ano, lichometníci.
1: Ano, ano. Neobratní lichotníci.
2: No ale jsi mnohem mladší.
1: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
2: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá rok a půl?
1: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
2: Jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
1: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl
2: prosím,
1: něco,
2: ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
1: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
2: Ano.
1: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, teď myslím, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
2: k tobě.
1: Jo, a teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Tak jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam to čiště. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
2: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky, je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody.
1: No,
2: tak zjistí, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy, rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už? Pardon, promiň.
1: No, hraju ho.
2: Hraješ ho, tak.
1: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl někdy čas lámat hlavu.
2: Ano.
1: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
2: studuji
1: jsem šel
2: dom...
1: Jo, no studuju, porád ho studuju.
2: Jo? Budeš mít fousy?
1: Jo, ty spodní, jako spodně. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlový.
2: Tam se
1: to byl chytrý člověk.
2: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
1: Ne.
2: Ty nemáš?
1: Ne.
2: Já taky ne. Přímo ze života, jo?
1: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
2: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
1: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi třikrát, tak
2: jednou.
1: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
2: Ano.
1: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
2: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
1: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
2: Ano.
1: A teďka taky vypouštěj. A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě, napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
2: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem
2: to
1: měl.
2: Okno, to
1: úplně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
2: Ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
1: jo, tak, to ty myslíš, chtěl, tu, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
2: Ano.
1: Nepřetahujem. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
2: Ano.
1: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
2: Dog, ano, ano. Dogo.
1: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
2: ano.
1: Nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada, a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, jo, potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa si je nadšený, anebo prostě ne, rozuřený. Poznám. No
2: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
1: Někdy, no. U některých je to těžký.
2: Ano, ano.
1: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a můj nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse buřka, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, ču, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, nejde, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
2: Ano.
1: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo. A teď bába od stolu, přes by nepozorovala, jak se zachovám, jo, tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla. Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
2: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
1: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
2: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
1: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
2: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
1: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
2: No ty máš rád tatínka, já husí prej.
1: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
2: Ano, tak, jako ty, jako ty.
1: On byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
2: Jako ty, jako ty.
1: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak tělo, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
2: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
1: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti, v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně, kdyby najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli v oba pod prejtem.
2: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
1: Jako voják, umělec.
2: Jako voják, umělec.
1: Když je voják, musí být umělec.
2: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádní uměleckém souboru.
1: Jako v Auzu.
2: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
1: výborný
2: byl...
1: písař.
2: Ano. A já jsem...
1: Dneska se vyprávě o tvém písmu při táborových ohních.
2: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
1: Já taky už ne. Myslím, že to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
2: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, že to byl kouzelník, nebo...
1: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
1: Plnovous bych tak přímo řekl. A to tak jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou, takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč. A byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, k večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: vypil,
1: no, tak skvašenej.
2: Ano.
1: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
1: Ne polivku, klích.
2: Ty máš rád klíchne?
1: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
1: Šel jsem s tím klíhem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli. Co? Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
3: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec knihu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
3: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
3: Prosím.

0: ona byla tak stará, že jako necela.
1: Aha, pardon, pardon.
0: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, byla to strašná
1: ani rada, splnit.
0: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
2: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli

0: co jede? Hovno jede.
1: Kolik máme?
0: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle, jak?
2: Nebudem se hádat dneska.
1: Ne, ale bude ostrý.
0: Ne, ať to má klidnou takovou hladinku, ale občas... Dajte na sebe to taky. Chcete něco k pití, rychle?
1: Ne, dvojku si dám.
0: Dvojku produkce!
2: Přineste, prosím. Panáka, nech si to pšt.
0: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Hřmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
2: Dobrý večer.
0: Jirka.
3: Dobrý večer, ahoj.
0: A David.
2: Dobrý večer.
0: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
1: No, my děláme teď takový seriál o městě.
0: Dobře, Jirka.
2: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
0: blahopřeju a Jirka.
3: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase... Ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší, no tak...
1: To je přesný docela.
0: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá.
1: Parabola určitá.
0: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
3: Spíš taková hyperbola možná.
1: Necháme to.
2: Sinusoida to můžu.
0: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stánci knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
1: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, potom se dejí nevěřit. Mě hlavně na tom rozčiluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí, jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová, jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom, jo.
0: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará.
3: Podívejte se, jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
0: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubyl, sloveso, pardon, tady je.
2: Já už nevím vůbec nic.
0: Doda, Šama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury a to jméno zní Sekora. A pánové, Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, vosičky, tam zase.
1: Navíc je tam je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj. A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pytlík samozřejmě.
2: Pytlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška.
0: No,
1: jo, krásná.
0: Ano, já můžu se vyvíjet s těma postavama.
1: Já nejde. Evolovat.
0: Hledíš ven s těma.
2: Kobylka.
0: Ne,
1: potápí.
0: Potápí, jo, potápí. Hledíš, že se já věřím.
2: A ta se vyvíjí.
0: To prostě svatý Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
3: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec, a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pytlíka, a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
0: Já musím potvrdit, že tady jmenný rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pán, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený, vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
3: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
0: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí. Takže
2: bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové, že já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku, a když potom srovnáte, přátelé, tohle s tímhle. Tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky. Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
3: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
0: Namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
3: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
0: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
3: No přesně takhle. To...
0: O rouchách, to není vtip o rouchách.
3: Ani o záhybech.
0: Ne. No.
1: Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před půl rokem grant.
3: No to jsme ty mali.
1: Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se roztoupí, tahle ta část, jo, a on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí, a nic, já tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
3: To je jasný. Ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak po tohle bych se napsal. Takže...
0: Já mám z celé té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad říkám, nerad to říkám.
1: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
0: No já myslím, že se David trošku unáhlil to hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
3: Já koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná, nebo co?

Pán si dává na čas. No, dneska se taky kvůli kanapy nikdo nepřetrhne. Jedna nabídka. Ale to kanapy já prodám. To já prodám, to by v tom byl čert. Důležitá je co? Obchodní taktika, Jaruš.

0: Bonjour, madame. I mademoiselle. A to je konec. Víc já paní neumím, já se přiznám. Vy jste tu prosím také na inzerát.
1: Na inzerát? Na inzerát?
0: V tom případě dovolte, abych si přisedl.
1: Prosím.
0: Děkuji vám, velice laskavá.
1: Trochu jste se zdržel, pane, ale
0: omlouvám
1: to nevadí,
0: se.
1: To nevadí. Kanapátko už je připraveno.
0: Já zapomínám, ano, že žijeme ve 20. století, všechno jde rychle kupředu, tak proč chodit kolem toho, tak, že ano, tohle to, konečně denně to vidíme kolem sebe. Dceruška naší bytné, než řekla svému milému ne, tak přes 14 dny měli křtiny.
1: Povedené.
0: Nepovedené, marně hledají otce.
1: To je jejich věc. My se vraťme k našemu kanapátku.
0: Jak bych tak řekl, prosím pěkně, jak to myslíte?
1: No, já už jsem se rozhodla, pane, a když se člověk rozhodne, tak...
0: Potom chutě k cíli.
1: Ano.
0: Ano, to je taky můj názor, jenom i přímé vzácné skromnosti, když jste ještě neznala mě, můj zevnějšek, jak to, že jste se rozhodla právě pro moji nabídku?
1: Abych vám řekla pravdu, rozhodovala jsem se mezi obrovskou spoustou nabídek. Musíte uznat, že nenabízím jen takhle dacos, že ano?
0: Naopak, paní, naopak.
1: Původně jsem měla na mysli jednoho důchodce.
0: Vy důchodce, paní, s tímhletím?
1: Ale co byste se divil, pane, to byl štramák, veselý, výborný pán.
0: No jo, tak oni jsou to čiperkové a nejno...
1: Nebyl sice při penězí, ale nabízel za to jako přídavek párek hardských kanárů.
0: Kanáři v Římě pelichají, to já vám nabízím celé své srdce.
1: Vy jste perníkář?
0: Proč perníkář? Jsou ještě jiná povolání, poetičtější. Já jsem paní básník.
1: Básník?
0: Ovšem nepíšící. Všechno to nosím tady. Já jsem, když dovolíte, Marcel Vocásek. Vyučuji privátně hře na citeru, ale jinak po večerech skládám. Láska a hudba krásných věcí dvě, zachovejš nás navždy mladistvě. Ano, já vás zahrnu trochejemi a jamby, abych citoval cizího básníka. Karle, Hinku, Viléme, Jarmilo.
1: Vy víte, že jsem Jarmila?
0: Milující srdce ví opravdu všecko.
1: Ono to kanapátko je kapátko proleželé. Ovšem má krásný, úplně nový, pane, kvítečkovaný potah.
0: Oh, kvítečkový potah. Těch já jsem šťastný.
1: Ale nemusíte se kvůli tomu válet po zemi. Já vám neslevím, pane, to neslevím.
0: Jarmilko, naopak. Budu klečet ať třeba s kamením, dokud nezaslechnu to tvoje slůvko ano.
1: Ale já neříkám ano. Ne. Já říkám ano.
0: No já jsem šťastný, že slyším to slůvko ano.
1: Pane, to já bych byla nikdy neřekla, že jedno kanapé může udělat člověka tak šťastným. Víte co, já vám prodám ještě šicí stroj. Nechcete?
0: Já nevím, co pořád do mých citů pletete nějaký kanapé, šicí stroj, co povídáte pořád o nějakém prodávání.
1: Pardon. Račte být značka starší kanapé prodám levně.
0: No dovolte, paní. Já jsem značka. Lásku ve dvou hledá březí vlk.
1: To je ovšem omyl.
0: To je krutý omyl.
1: To promiňte, to se omlouvám.
0: To se omluvte, protože jste mi krutě nabourala mé víze. Au revoir. Čau. Moment! Paní Jarmila.
1: Co pak?
0: A když takhle pominu to kanapátko, ten šicí stroj, co vy takhle jste šťastná v životě?
1: No tak, to víte, jsem sama.
0: Já jsem sám.
1: Vy jste taky sám.
0: Jarmilko.
1: Co pak?
0: Možná to zní odvážně, ale co kdybychom my dva společně...
1: Střelili to kanape.
0: Třeba střelili kanape a koupili si pořádný širokánský gauč. Jarmilo! Pojď.
2: Přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba by se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě. Víte, třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Až ta by tam nedržela samozřejmě, ta by těma nicama unikala, víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého, různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária, a tu rybičku, kdybych dal do té klece.
3: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohle to kulatý, to je míč, a tohle zahnutý až semle, to jsou nohy. Ty měli cenu bratru 220 tisíc korun, ale kupovali mě celýho, ten zbytek dostali jako přívažek. Víte, že já jsem stál kilo přes 3 tisíce, bez lístku. To bylo víc než za války nejlepší vepřový, ale já měl ránu, pánečku. Po míře to bylo jako po Žižkovi smrti, samej sirotek. Jo, víš, já hrál na Spartě, to měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právě to nebylo jako dneska samej závodní sokol. A víš, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kdepak? Kousek řemesla z toho není cejtit. Akoby sokol masna například. Kdyby oni použili těch odborných grifů, uděláme z vás cekanou. Chceme osekat kosti, pořádný nářez, dva bořty, prosím. Jo, teď oni by museli nejmíň vyhrát lígu. Co pak by si proti ním kopnul takovej třeba tenhle ten sokol pohostinství s tou svou utěrkou přes ruku, než takovej číšník by ani nestačil říkat. Pán Ráčí, nahrávačku, tamhle volná brančička, prosím, jelibo si střelit, jelibo desítku nebo dvanáctku, a zatím hrají si jako slečinky z penzionátu. A divák si přitom nepřijde vůbec na svý, žádná možnost v tom není. A pane, a víte, že mě do ty masty nechtěli vzít, že jsem prej moc libové, že bych jim kazil firmu. Já, že bych jim kazil firmu? A nás měj vidět v Argentíně. Pane, my tam připluli, droužičky, hasiči, paráčnici, všecko v pozoru, muzika hrála, my kynuli jim, oni kynuli nám, pak jsme kynuli navzájem, jak jsme tak rozkynutí, uvítal nás velitel těch paráčníků, totiž, abych vám to vysvětlil, ty paráčníci to nebyli paráčníci, ale armáda, ten velitel, ten měl tak široký klobouk, jako všechny tři mušketýři dohromady. A lampa si, pane, i měl tak dlouhý, že to coural po zemi. A krásnou řeč měl. Ja. Jenže jsme mu hoď nerozuměli. No ale já jako kapitán jsem mu musel odpovědět, no tak jsem začal. Signoris, Čechos, přijelos do Argentinos, Rosekatos, vás do Bustos. Rio Grande, Buenos Aires, Puerto Rico, Bonaventura a žijo v Plzeňsko z Pívoz. Stejně mi nerozumíš, jsem dodal. Jen slezem z můstku a už. Zvláštní vydání. A na první stránce ta moje řeč i s fotografií v životní velikosti. Jo? V životní velikosti? No jo, v životní... No. Jestli tam nějaký ten milimetříček scházel, ale víc neslevím. A reportéři, jo, v téhle zemi mají víc reportérů než komáru. A bylo pořád. Ten to přikládal, sníte z kopce na posezení, dáte přednost blondýnkám nebo těžkému vínu, chtěli byste sousedit s Ceylonem, jak často si myjete uši, chtěli byste mít pleš a tak dále a pořád. A opravdu moc šikovní lidi tyhle reportéři a pozorovací talent měli. Mě říkali, krásný Apollo. A pořád vám mě fotografovali, mě párník, mě nábřeží, mě s párníkem. No, já byl prostě na všem, já byl i na pastě, na zuby, na dámskej punčochách. Já nevím, jestli mám to říct, ale víte, že mě dali i na konský konzervy. Moc hezký říkání tam bylo, já nevím, jak komu se líbí, ale mně se moc líbilo. Nejlepší brankář, nejlepší koňské, zaručeně není loňské. Jenom to mě mrzí, že jsem na té fotce nebyl s koněm. Ale oni říkali, že já to stačím tam. Jináč je to ale moc divná země. A horko! Jej, tam je hic a ty stavby. To je stadion. Pane, to není k vědění. Pane, to není k vědění, tam mohlo být nějak, počkat. Abych vám to tak řekl, tak círka, to máme čtyři, to máme také tady by tribuny, jo, to si tak vzpomínám, někde dole byli lidi, takhle nahoře byly ty tribuny, a kolik tam, kdy tam, tak, oni stáli tak hustě vedle sebe, jedna, dva, tři, čtyři, no, co bych vám to rozpočítával, no, nějakých 70 tisíc lidí a mohlo bych tam být ještě víc, kdyby se tam byli vešli. A teď se vyběhlo na hřiště, já první, diváci bouřili, Apollo, Apollo, Apollo, Apollo, jo, Apollo, já pohodím Ofino a tak skromně jim pokynu, pane, to byl zápas. A já v tom horku vypotil tři žejdlíky A když běžel útočník proti mě, tak ten pot na mě stříkal z něj jako skropicí konve. A teď to zašlo. Joška přehrál na pravý křídlo, odtud Franci, z voleje až na levou spojku Oldovi, Olda zaváhal, nečum mesku, křičela na ně jedna taková černovoká seniorita, já zalomím rukama, co tam medituješ, ty pítie, ale to už na něm byli tři. Ten nejmírnější mu stál na hlavě, soused to přehlídl, Argentinci jdou dopředu, Carlos takový velikej černý vypadal jak lokomotiva, on tak legračně funěl, pobešel zálohu, Klička Standovi, prohazuje Domingovi, ten si nadhodil patičkou sám před sebe. Soudce píská offside. Vykopávám až na levý křídlo Toníkovi, Tonda patičkou na Oldu, Olda hlavičkou dopředu Jaškovi, Joška uvolnil Francio, probuď se ty vospalej ledochode, povzbuzoval obranu jeden stařík. Musel to být náramně vzdělaný člověk, co ten znal zvířat. To Argentice, co se tam připlet, takový vlasatý kluk to byl, vzal Franci sebou, jenže ty vlasy se mu nějak zapletly do špuntu a tím se to pokazilo. A zase! Soudce odpískal surovost, ačkoliv si Franci mohl docela dobře zlomit nohu. Trestnej kop, Argentinci jdou dopředu, klubko hráčů před brankou, že se to tam jako uvatrlo, skočím po míči, minul Domingo jde dopředu, já za ním nemůžu, někdo mi stojí na ruce, zařvu pomoc! Vosolte ho, složte ho, Jarda jde na něj, říká si, mám ho zmasit, nemám ho zmasit, mám ho zmasit, nemám ho zmasit. Pak mu přišlápne patičku, tím mu vzal těžiště a bez těžiště se kopat nedá. Domingo letí, ten mám pane, letěla byril příkop jako buldozer na letní. Cítím úlevu, ale ruku necítím. Desítka, střílí Lopez, koukám mu do očí, dívá se napravo, skočím tam. A on mě dal šoráka do levýho rohu, on ten chlap šilal. Lidi žvou. Jeden takovej, u nás tomu říkáme preslikář, jak prodává ty studený párky a teplý pivo. Tak ten nadšení po mně hodil táckem, já se uhnu, dostal to Lopez, běžím k němu jako dobrý sportovec, mu chci potřást pravici, ale asi mě nerozuměl a chce utéct. A to mě namíchalo, křičím, to jsi sportovec? A skočím po něm. Nějak se tam připlet souce a představte si, dostal taky pár face. Spojku jsem složil levým hákem, ale křídlo bylo na mě moc rychlý. Ale co vám musím říct? Pěkný nemocnice tam mají. Jo, pane, to byl zápas. A tejci přijdou s tou sjednocenou tělovýchovou. Já bych nebyl proti tomu. Ať sjednotí třeba vodní skauty a boxéry. Ale na profesionalismus mi šahat neměli. A víte, co mi ještě udělali? Prohodím ve společnosti, že umím kopat. Někdo mi tam poradil, abych šel do stavebních závodů. Přijdu tam a povídám, že bych u nich chtěl kopat. Tak mě poslali do slab. Plat za hodinu 15 a prémie mě řekli. Za já sám a jedu. 1500 za hodinu, no to by šlo, myslím si. No to budou mrkat na posilu. Jo, ale mrkal jsem já. Hlásím se v kanceláři a povídám, jedu si zakopat. Ale napřed bych si dal něco pro zahřátí, jak jsme na to zvyklí. A on pá, co jako budu chtít? Já pám, no tak já bych si dal třeba zborovičku. No tak povídá, tak si jděte naštípat. No ve mně skypěl a žlutý, že jsem byl žlutý jak harský kanár. To jsou ale vtipy, povídám, já chci kopat. No natáhnu ruku, jak jsem to vždycky dělal před každým zápasem, povídám nonšalentně. Kolik? A víte, co mi do té ruky dali? Krumpáč!
4: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
5: No já byl první dokonce.
4: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
5: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
4: Úplně první filmová?
5: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? A říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
4: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
5: Koukejte se.
4: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
5: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tajdle ještě máš něco a tajdle ještě něco. A Rota to dožeralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
6: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
7: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
6: Ano, pane Ukažte? Kapelníku, prosím, tady je.
7: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podívá, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
6: Aha.
7: Pane, jak se reče?
6: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
7: Ten a umělce hodně blbý jméno. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hlejte, kdo vám píše slova?
6: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
7: Nebo teď by to vadilo. Hlejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
6: Prosím?
7: Dělit s nikým!
6: A, teď nemusím. Už rozumím.
7: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název.
6: No, to je název.
7: Hezký název.
6: Že jo?
7: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
6: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
7: To je poezie.
6: To je štěpný rým.
7: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
6: Ano, ano.
7: Vy jste myslivec, víte.
6: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
7: A čeho jako čeho?
6: Lidských duší.
7: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
6: Ne, prosím, to je jiný.
7: Srň je jiný než laň?
6: Ano.
7: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
6: No, já nevím, snad, jak myslíte.
7: Materníček nenávidí cis, tak to ano. Byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice, on má rád C, v okultonu, níž aspoň. Je to jsme po laně nebo po srně. Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, ano. Já to nepochopím, jak se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
6: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
7: A proč je tam ten lán s celený?
6: To, aby bylo jako dnešnější.
7: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
6: Bzidlo.
7: Bzidlo. O tom si pro... Vaše paní je bzidlice, víte. To se mi povedlo.
6: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
7: Tak hlejte, jak to máme dál, pane bzidlo?
6: No.
7: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseti i na lese. Hlejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
6: No je.
7: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
6: Ale, no, přesně.
7: A mrak pak.
6: Ano.
7: Mrak pak. Co je to?
6: To je mrak, to... mrak potom.
7: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Na... Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, neocelý obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
6: Ano, ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
7: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju, tak my začneme mladej. Pracovat.
6: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
7: Moc.
6: Co moc?
7: Se mi to líbí.
6: Tak.
7: Výborná věcička. Tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova. Hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, teď mě napadlo něco. Vyť mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Geniální.
6: To tady jo.
8: Prosím vás, slyšno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku.
9: Ano.
8: No vidíš, teď jsem mi říkal, že tady pošta, že to vyplácej na knížku, se nic neděje, můžeme vyplout.
5: Kam?
8: Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl, co se nenecháš kamaráda, sakra, na holičkách. No, co chcem, no.
5: Já nic nechci.
8: A tak si, sakra, nevzpomenu, když jsme si to říkali, co? Vybrat jednu libru z knížky.
5: Vybrat jednu libru z jedné knížky, ano.
8: A tak co mě zlobí?
5: Ano.
8: Ano, aby si se mě udělal blbce, až tam budem obřadovat. Tam dostáš takový formulář, ne, a tam vyplní.
5: Ne,
8: a
5: to,
8: ale musí,
5: já nechci formulář.
8: Když se nevyplní formulář, tak nedostáneš libru, jasný?
5: Jasný.
8: No, tak to chodí, když se spoří, jasný?
5: Jasný.
8: Vyplní formulář, nebudeš vyžadovat jednu libru a dáš ho týmhle lidám, jasný?
5: Já si panáka, jasný?
8: Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra, jasný? Ale počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání.
5: Ty počkej.
8: Ale tak samičku nezlob. Buď fešák, no. Dobrý den. Chceš to, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru.
5: Já chci panáka.
8: Dej pokud, on dělá legraci. Dej jde nám formulářík, on ho podepíše.
10: Co byste si přál, pane?
5: A co bys si přál, co?
8: A co bys si přál, co?
10: Dobrý den.
8: Ty se
10: víš,
8: náš cíl, zpomeň se.
10: Pardon, děkuji. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinga Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, prosím vás?
11: O které vybírání schránek vám jde, paní?
10: Říkala jsem přece 19.59, nemýlím-li se.
8: Ale ty chceš to dejte nám ten formulář, že tady byli první.
5: Když se sešeří, světělka blinkají, a láse změří, a s ničím se nehodí. A potom potají, pod mě se slíkají. A neboj se, a to zprostě jenom zašeptám. A čípak jsou to zádička. A čípak je ta tralala.

0: Pětišky. Da, ra, ra.
1: Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinga Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím.
0: Ringa Patam.
2: Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct.
0: Ale vy jste jak štěnice. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formulářík, jeden slečno.
1: Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás?
0: Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost na čas úřadu, který má sloužit celé veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete.
3: Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku.
0: A nebo co ona vlastně
1: chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos.
3: No, no.
2: Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje?
1: Taralinga Patam.
2: Bohužel není v seznamu.
0: To bude nějaká autobusová zastávka v džungli.
1: Musí tam být.
2: Není v seznamu.
0: Tu babu neodloupneš.
2: A co vy byste si přál, prosím?
3: Ona chce vyvolat incident anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce?
0: Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce.
3: Pardon. A proč ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce?
0: Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to podepsal.
2: Prosila bych vaši spořitelní knížku.
3: Ale jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít.
0: Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku.
3: Ideální knížku.
0: Ale pořitelní, dej jí knížku.
3: O, spořitelní knížku, aha.
2: Který z vás je pan Adams?
0: Tady ten hezčí je pan Adams. Legrační jméno. Adams. Jako když okříkuješ Adama. Adams.
3: Ona nevěděla, že jsem Adams.
0: Ne, ona to teďka čte.
3: A ví to teď, že jsem Adams?
0: Už to ví, že jsem.
3: Ona myslela, že jsem Evans. Slyšná jsem Adams, já vám to dokážu, že jsem Adams. Já se
0: všechno
3: je Adams na mě.
0: Ale neblázni si.
3: Ale
0: je to může
3: stát před
0: nějakou
3: Adams.
0: Ale slečny nemají v kanceláři, rádi Adams.
3: Ale mám rád slečny v kanceláři.
1: To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpis.
0: No vidíte, najednou to šlo.
2: Vkladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce.
0: Stane se. Pojď, tady lésky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Co je to klovouk?
3: To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil, že mám pod tím kloboukem pleš.
0: A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat.
3: Jak jsem na něj pak zažidli, no. To je jeho klobouk.
0: A jak to s ním dopadlo? No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
3: Ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj.
0: Ano, jo,
3: úplně. Ještě pořád je.
0: Ale já mám takový pořád, takový cizí pocit.
3: No, no, protože to je cizí klobouk.
0: A já mám ale přeci svůj klobouk.
3: A ty pořád máš klobouk.
0: A jak ne?
3: No tady to je tvůj klobouk.
0: Ale to je můj klobouk.
3: No!
0: A proto já myslím, že ho mám, že pořád vidím.
3: Tak si... Tak si ho vem.
0: Ale... Ne, ne, nechci ho si... A já ho budu mít takhle hezky na očích. Jo, tak pojď.
3: Ale ten ti ohromně, dej si ho. Ten ti slyší.
0: A zkusí ho ty.
3: Počkej, jak mě slyší ten tvůj. A je.
0: Taky jsi fešák.
3: Taky.
0: Ale necháme to takhle.
3: Tak teď to necháme.
0: Tak pojď. A teď se hezky se soustředí a podepíši.
3: A to je.
0: No, tu je kvůli ty rybzač.
3: O, to je kvůli.
0: Takže byš taky hodně,
3: ať mě dá
0: tady bylo. Ale bláni samičku, teď už se jenom podepíš. Hejte, prosím vás, udělejte tady trochu místa. Vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu libru. Tak, samičku, hezky začni. No, Klidně, máš

0: dost času. Nedej se vyprovokovat. No, pomalonku, no, no. Oni myslí, že jsme ho žáli, víš? Jim to ukáž. Je, hochu, ty nepíšeš, ty přímo pitvác. No, tak na samé. To pak nemůžeš chvilku udržet balans. Podívej se na ten formulář, hochu. Když ty máš tvrdá ústa.
1: To je neslýchané, takhle do mě stokat právě, když píši důležitý dopis do Tararinga patam. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu?
0: Ale paní, teď on je dobrý, on je úplně v pořádku.
1: Nic není v pořádku, naopak je to všecko úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane?
2: No co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě, jestli snad mám zout botičky, nebo co?
0: Klid, same klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko, dejte mi ten formulář.
2: Ano. A je to opravdu vaše upřímné, toužebné a soukromé přání, abych si zvul botičky?
3: Já vám koupím panáka.
0: Tečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulářík, jo?
2: Paní, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zvolil botičky, tak kvůli vám já si zžiju všechny botičky, co mám.
1: Kurtifix, já jsem napsala botičky.
2: Tak to škrtně.
1: Laskavě přestaňte s tím už,
2: ano,
1: prosím.
2: Ano, já přestanu a musíte pryč. Jděte pryč, paní. Jděte odsud. Vemte si ty svý parafernály a dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč. Já potřebuju svý obchodní, moje jednání. Míšte, tak jděte pryč, když jsem vás varoval. Toto mi jste obsazeno.
0: Samé. Nech paníčku. Už to bude.
2: Zaslyšela jste? Paní, odvalte se.
1: Jakým právem se můžete opovážit říci mně, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost.
3: A vy tam dole. Vy si vybíráte libru? Nevybíráte, vy se. Tak já zavolám policii.
0: No dá, seš no. Ten formulářík.
4: Před chvílí jsem vám už jeden dala.
2: A dojdu pro policii. Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v rokou. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil. A mám tě na dlaní jasnou jak...
0: Tak co je? Dostanu ten formulář nebo ne?
4: A to je poslední, který vám dávám.
0: Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady vy kvůli mě, nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já vám platíme gáži. Ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, abyste se tady na mě vytahovala, byla drzá a lascivní.
4: Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně.
0: To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Sam? Kam zmizel? Tam se zniknul. Víte, před chvilinkou byl? Ježišmere. No jak sakra, co pak se na ně nemohla dávat pozor? Jsi přece jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týkat schválně. Samé! Samíčku! Samé!
5: To je ale pěkný párek opilejch, obejdu ničemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš ničemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí.
0: Pojď, co se nebojí. Všechno, prosím vás, řekla byste tadyhle tý velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď samičku hezky tady v klidu. Se do toho dej. Na, rozhejbej svoj pacinku, hezky. Tak, napiš Samuel. Tadyhle spíš tadyhle. Tak, hezky S.
2: Počkej! A já porad na to myslím.
0: Co pak?
2: A kdo má ten můj?
0: Kdo má co tvůj?
2: No ten můj klobouk.
0: A jo.
2: No ty máš jeho.
0: No.
2: Toho plešací.
0: Ale ty máš můj, no tak je to.
2: A já mám tvůj.
0: No to je to v pořádku. Tak.
5: Samuel.
2: Není všechno v pořádku, když ty máš jeho a já mám tvůj. Tak můj, někdo musí mít.
0: Ano, ano.
2: Jestli jsem měl klobouk.
0: Ale ty jsi měl krásný klobouk, slaměnej, prokousnutej.
2: No ovšem, ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom.
0: Ano, potom se.
2: Jak to aporzoval.
0: Ale kam si ho mohl odložit?
2: Jaký byl?
0: Šedivej.
2: A ne, ten pes, ne, ten to vím, že byl šedivý, starý pes, ale...
0: Pes byl chlupatý.
2: Ten klobouk, jaký byl.
0: No, šedivej, prokousnutý slavňák.
2: Já vím, kde ho mám. Ta paní ho má na hlavě.
5: Co mám dělat?
0: Probího.
5: Aby to nevěděl.
2: Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat.
0: Tak, už píšem. Už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky. Samuel?
2: Já nemůžu.
0: Proč?
2: Já se nemůžu vohnout.
0: A proč by si se nemohl vohnout?
2: Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu vohnout.
0: No tak. No, ocho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli.
4: Co se stalo?
0: Ale, on je strašně zklamaný. On by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, samíčku, hezky si hačí. Tak, a je, ty nedokoukneš, víc?
2: Ale dokouknu.
0: Dokoukneš?
2: Jo.
0: Aha,
2: takhle. No, víš, že dokouknu. Uh-huh. No. Hele, navoč mi tam, jo?
0: Ano. Tak. Jsem si zjulezdy, líšáku.
2: Tady je to útulnější.
0: Ano, ovšem. A hlavně si tady nikdo nebude koukat do ruky.
2: No.
0: Je, samé. No. Ty máš pleš.
2: No.
0: Ale vlastně ne, ty nemáš úplnou pleš. Ty máš tady takový malinký vlásky krátký.
2: Mám?
0: No jo.
2: Vyprávěj mě o nich.
0: A oni jsou takový jako, takový chmíříčko, co mají. Chňátka na záštípcích, víš?
2: Jako ptáčátka,
0: no, jo. Děbloučky je to tady.
2: To je zajímavé, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět.
0: No, třeba, ale je to někdy dobře, víš? Víš?
2: Já si nebudu moc psát.
0: Proč?
2: Na mě jde klaustrofobie.
0: Ježišmarja, co je to?
2: Klaustrofobie? Ty když jsi třeba v jeskyni a najednou začneš křičet honem lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám.
0: To je strašná představa. Půjdu odsaď,
2: Pojď, budeme z lidi.
0: Budem.
2: No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ona.
1: Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě?
2: A nechtěla, byste na chvilku jít do Tarara Ringapatamu?
0: Nechtěla bys to už jednou s tím hlipáním přestát? Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Krišno, vy jste to viděla, že se do něj rýpala. Vidíte.
4: Ta paní do ničeho nezasahovala.
0: No jo, ovšem, kdybyste tady nespala, nechrněla, pořád, byste musela jasně vidět, že tady dávno ví, osobnost, vedoucí, duch. Prostě autorita. Tak, samičku.
4: Tady je Pivnická poštovní pobočka. Prosím vás, pošlete nám někoho z chlapců. Ano, prosím, i hned.
0: A vy si taky už nechte svoje uštěbační poznám.
1: Tak ještě jedno slovo od vás nebo toho druhého a zavolám policii.
2: Ale. Ona řekla policii.
0: Ano.
2: Vidíš? Tak. Máš toho, že vyjezdím lidem. Policii bude ona na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie.
0: Ale nikdy. Kdo zná samého, tak tohle ví, podepiš to.
2: Policii.
3: mraky policajtů, hejna policajtů.